0: Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje. Pochoutkový rok.
1: Rozdáváme pohodu, radost a nápady, co dobrého ochutnat nebo připravit svým blízkým na talíři. Dnes si povíme o nápojovém skle, jakou teplotu má mít podávané víno, co má ráda herečka Pavla Tomicová a nabídnu i přehlídku 170 sladkých receptů. To v naší nové kuchařce Sladké Česko, o kterou se soutěží. A důležitá věc, připomeneme si v rámci oslav 10 let našeho pořadu další vítězný recept, který s těmi dalšími 35 bude na konci letošního roku soutěžit o titul Recept desetiletí. Dnes ho znovu upeče cukrář Vojtěch Vrtiška a může udělat změny podle svého. Těší se Patrik Rozehnal.
0: Pochoutkový rok slaví 10. narozeniny.

0: Jak jsem slíbil, tak jsme právě teď doma ve studiu, v kuchyni, v obývacím pokoji, stále stejné místo a stejný bod s Vojtěchem Vrtiškou, protože v pochoutkovém roce, v tom jubilejním 10. ročníku, který je narozeninový a oslavou všech těch receptů za 9 let, tak budeme dělat zase něco tehdy z roku 2023, kdy na třetím místě se svým piškotovým zákuskem s angreštem umístil Jiří Pospíšil z Rudy nad Moravou. Tak proto jsme se tady sešli. Vojto, já jsem rád, že jsme opět u tebe v kuchyni.
1: No mě moc taky těší, že jsme se konečně zase potkali. A moc jsem zvědavý, co si dneska upečeme.
0: Já myslím, že ty to víš.
1: Já to tak trošku tuším, vzhledem k tomu, že jsem recept včera večer četl, ale co z něho vyjde, to je trošku otázka.
0: Čím to? Bude tam hodně změn?
1: Bude tam relativně dost změn. Budeme pracovat s pistáciema, s rebarborou, místo řezu to bude dort, ale ten základ necháme stejný.
0: Jsme v kuchyni, která je osvětlena mnoha světly. Dovedeš ty si už vůbec představit, že bys vařil bez toho, že bys byl takhle nasvícen?
1: Myslíš jako bez záře reflektorů?
0: Ano. Takhle někdy ještě pečeš nebo vaříš vůbec?
1: Jo, pořád. Pořád o půlnoci většinou začínám péct a většinou to už nezachraňuje ani tady záře reflektorů.
0: Proč o půlnoci?
1: On není moc jinak čas, takže doháníme to, kde se dá.
0: Když se ráno probudíš, na co myslíš jako první?
1: Že chci spinkat.
0: Dávají ti nápady na to, co bys mohl dělat, třeba i kamarádi nebo rodina? Nebo si to všechno vymýšlíš sám?
1: No, teď jsi mi dal spoustu skvělých nápadů, ty.
0: Zní to upřímně a radostně.
1: A jinak...
0: posluchači.
1: Jinak já většinou tak ten nápad většinou přijde sám. Nemůžu říct, že bych úplně dostával takhle objednávky od kamarádů, co by si představovali, že mám upéct.
0: A je to tak, že chceš vymyslet nějakou šílenost nebo zkusit něco už známého, ale ty jsi to ještě pro sebe nedělal?
1: Asi oboje. Já mám rád, když si můžu vytvářet jak ty šílenosti, tak i ty klasiky, při kterých se nějakým způsobem trošku nostalgicky vrátím, ať už do dětství nebo přesně k těm starým recepturám.
0: Představ si, že tím receptem, který nás čeká dnes, se vracíme k povídání a pečení s mužem, který je o 60 let starší než ty. Dovedeš si představit, že za 60 let budeš pořád stejně nadšeně péct a cukrařit?
1: Pro mě je děsivý, že kolik mi to bude? 84. Ježíši Kriste. Já bych řekl, že doufám, že se toho nedožiju, ale to vystříhneš.
0: Plánuješ to, že by si opravdu u té cukrařiny vydržel také dlouho, že si to budeš užívat třeba ještě i v důchodu?
1: Já věřím tomu, že budu úspěšně nějakým způsobem se věnovat pečení až do své smrti, která někdy přijde.
0: Aby ses uživil. Budeš si vydělávat pečením dortů pro známé a do cukráren. Budeme ti držet palce s mladistvým elánem, se ale do toho pustíme za malou chvíli. Budeme dělat piškotový zákusek v trochu jiné podobě, než ho předtím dělal Jiří Pospíšil.
2: Užijte si s námi narozeninový pochoutkový rok. Dnes s Vojtěchem Vrtiškou.

0: Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje.
1: Teď se pustíme konečně do práce, po tom, co jsme si s Vojtou Vrtěžkou popovídali v našem narozeninovém dílu pochůdkového roku. Je to ten 10. ročník, kde předěláváme všech 630 výherních receptů z předchozích 9 let. Už jsme v roce 2023 a u třetího místa tuhle cenu si odnesl Jiří Pospíšil z Rudy nad Moravou za svůj piškotový zákusek s angreštem.
2: Já jsem téměř nesehnatelný angrešt vyměnil za méně nesehnatelnou rebarboru.
1: To je jediná změna, kterou jsi udělal v receptu?
2: Ne. Pistáciovou pastu budeme dávat do krému a do korpusu budeme dávat pistáciovou mouku. Takže budeme mít kombinaci rebarbora, pistácie.
1: Prozraďme posluchačům, co si mají připravit, aby udělali ten původní recept i podle tebe.
2: Takže na piškot budeme potřebovat 3 vejce, 3 lžíce cukru krupice, 3 lžíce hladké mouky, 2 lžíce pistáciové mouky a nějakou špetku soli. Na máslový krém budeme potřebovat 375 gramů plnotučného mléka, 60 gramů kukuřičného škrobu, 5 žloutků, 300 gramů másla, 45 gramů cukru krupice, 85 gramů pistáciové pasty. Pak 300 gramů rebarbory, vanilkový lusk, 75 gramů cukru krupice, takovou větší hrst. A na sněhový krém 90 gramů bílku a 180 gramů cukru krupice.
1: Budeš navrtávat čokoládu?
2: Ne.
1: Další změna. Tak začneme.
0: Pochoutkový rok.
2: Já začnu krémem, protože se ten základ musí vychladit. Vy když děláte žloutkový krém, tak můžete buď zahřát mléko spolu s cukrem, bokem si rozmíchat žloutky spolu se škrobem a pak částí toho mléka si přelejete ty žloutky. My to uděláme tak, že si všechno hodíme do jednoho hrnce, provaříme, protože máme malou gramáž, tam to úplně v pohodě jde. Opravdu za stálého míchání přivést k varu a vařit ještě ideálně 2-3 minuty, aby nebyl cítit škrob. To je strašně důležitý. Ještě 2 minuty povaříme a pak si tam hopneme tu pastu, promícháme, vylejeme si to na nějakou podložku do plochy, zachladíme.
1: Ten studený pistáciový krém dáme do mísy od robota. To znamená, teď tam dáme rovnou i to máslo.
2: Redukoval jsem ještě o 100 gramů. I tak je ho relativně dost.
1: To dáš do robota, klasicky prostě metla balónová a... Vyšleháme to?
2: Je to tak, budu šlehat.
1: A mezi tím si připravíme náplň z rebarbory. Tu nakrájíme na drobné kousky, nasypeme do pekáčku, zasypeme cukrem, přidáme vanilkový lusk a pečeme při takových 160 stupních 20-30 minut do měka. Teď asi něco, na co to usadíme, ne?
2: Přesně tak. Uděláme si korpus. Ten bude strašně jednoduchý. Bude to vlastně základní piškot, kdy si vyšleháme bílky spolu s cukrem.
1: Do jaké konzistence se to šlehá?
2: Chceme měkkou špičku, takže bílky budou držet. Když si vytáhneme metlu, tak nám ten ocásek, co nám zůstane vlastně viset, když tu metlu narovnáme, udělá takové jako očko. Rychle tam vyšleháme žloutky.
1: Ty žloutky s tím sněhem stačí promíchat jenom prostě pár tahy už v ruce.
2: Nechceme šlehat ty žloutky společně s tím sněhem už. Mohli bychom si pak dalším šleháním ten sníh schodit. Takže je dobrý tam hodit ty žloutky i rychle to promíchat, než napočítáte do 3 a máme hotovo. Teď přidávám hladkou mouku, pistáciovou mouku nebo mleté pistáce nebo mleté jakékoliv ořechy a trošku soli.
1: A zase jenom promíchat medlou v ruce.
2: Přesně tak.
1: A teď to půjde na co? Na plech s pečícím papírem?
2: Vezmu si plech, na něj si dám pečící papír, udělám si nějaké kolo okolo třeba 23 cm, protože budeme vykrajovat z něho kruh, který nám bude dělat základ toho našeho dortu. Jo, není potřeba ničím vymazávat, opravdu to jenom rozetřeme na pečící papír. Pan posluchač to tam pek na nějakých 165 stupňů, my si to dáme na nějakých 180. Když to dáte na 200, taky se nic nestane.
1: Ten náš piškot pistáciový, jak poznáme, že je upečený, kdy ho vytahujeme vlastně z té trouby?
2: Chceme, aby byl ten piškot hezky růžový, píchneme si špejlí, když máme suchou špejli, máme upečeno.
1: Teď co?
2: Teď si ho stáhnu z pečícího papíru a vykrojím si kolečko o velikosti rávku na můj dort. Vezmu kulatou formu, vykrojím si kolo. Teď si vezmu nějaký podnos, na kterým budu servírovat ten dort. využiju ten náš ráfek, ten si vyložím acetátovou folií.
1: Čím?
2: No, acetátová folie je folie, která se používá na vyložení vlastně forem na dorty, aby se vám pak dobře vyndal ten dort z té formy.
1: To jsou takové ty folie, co v cukrárně občas mají na těch výkrojcích dortu a zapomenou to sundat, když to servírujou?
2: Jo, to je přesně ono. A nebo když si dojdete do papírnictví a sahnete si na takový ty levný obaly na sešity, tak je to stejný materiál. Ale klidně si můžete utrhnout...
1: Tak to už někdy střihat obaly na sešity.
2: Klidně si můžete ustřihnout pruh pečícího papíru. Ten efekt bude stejný.
1: Tím vyložíme tedy stěny toho rávku dortového?
2: Přesně tak, aby jsme se nepřilepili s krémem. A posadíme si tam náš piškot.
1: Ten krém naneseš na ten piškot pomocí cukrářského sáčku, jenom prostě to vytlačíš?
2: Klidně to můžete rozetřít pomocí paletky, lžíce, čehokoliv.
1: Na to naneseš tu rebarboru nějak?
2: Ještě se to roztáhnu trošku do krajů té formy. Potřebuju relativně rovný vršek. Mám tady vychladlou rebarboru, ona nám pustí i trochu šťávy, tak ji tam celou takhle mrsknu, můžu tam dát i mezi to čerstvé jahody, záleží čistě jenom na mě.
1: Si vás mrsknu, znamená opatrně položíme, jo?
2: Opatrně mrsknu. Máme naplněno, dáme do ledničky zachladit, ideálně přes noc a myslím si, že nám bude stačit i taková hoďka dvě. A na to pak pohačáme sněhovou čepici.
1: Na plotnu rendlík, do rendlíku pak ještě takový kotlík, tam je voda v rendlíku?
2: Děláme si vodní lázeň. Dáme si tam bílky a cukr, zahřejeme to na nějakých 63-65 stupňů Celsia. Buď si to změříte teploměrem, anebo když nemáte teploměr, tak si sáhnete do té směsi a jakmile necítíte mezi prstama zrnka cukru, tak máte zahřáto a pak to dáme do robota, vyšleháme. Máme zachlazený tady náš základ s piškotem, krémem, rebarborou. Máme i vyšlehaný sníh, tak ten si navršíme nahoru a oflambujeme ho pomocí pistole.
1: Já se omlouvám za ten výraz, jo, ale pan Pospíšil bude čumět. Opravdu královský pohled na tenhle klenot, který by měl být schován někde v trezoru, ale tam by asi nevydržel.
2: Je to tak. Já jsem na výsost spokojen.
1: Ten piškot je tam jenom jako pro formu někde si dole.
2: Aby
1: tam...
2: to šlo odlepit.
1: Ten pistáciový krém je tak... mazlavý pohladí a je to máslo s pistácií na půl a pak tam vystřelí okyselí to ta rebarbora krásně upečená předem v té troubě, že skoro tu sněhovou čepici, která je taky taková jako pěnování, nevnímám, jak je lehká.
2: Takový marshmallow vlastně.
1: Krásný, výborný a hodně vysoký teda oproti tomu, co měl pan Pospíšil tehdy.
2: Opravdu?
1: No tak on to měl na plech z toho množství. Pane Pospíšile, můžete se inspirovat, zkuste to udělat jako Vojta Vrtiška i vy ostatní. Všechno to najdete, oba ty recepty i ve srovnání vedle sebe na webu pochoutkovirok.cz. Krásná práce. Chceš panu Pospíšilovi něco vzkázat?
2: Já bych mu chtěl moc poděkovat za tenhle ten recept, protože to pro mě byla obrovská inspirace. Zase jsem si mohl sáhnout na něco trošku jiného, než dělám.
1: Moc děkujeme všem, co nám fandíte, co nás posloucháte. Vy, co jste vyhráli, ještě se na vás nedostalo, tak postupně odvysíláme všech těch 36 receptů. Příště se z tohoto třetího místa roku 2023 dostaneme ke druhému místu, které získala za záhorácký závitek s chlupatými knedlíky Jana Černá. Její recept bude příště dělat Jaroslav Sapík. Už teď se na to těší Patrik Rozehnal a na Vojtu zase někdy příště. Ať se daří, Vojto.
2: Děkuju, taky bych se těšil na záhorácký závitek.
1: Poslechni si.
0: Pochoutkový rok slaví 10. narozeniny. Dnes s Vojtěchem Vrtiškou.

0: Stále je s vámi pochoutkový rok. Je to už 10. ročník téhle kulinární rozhlasové soutěže. A jsem rád, že nám fandíte dál. Mluvit teď budeme o obalovém skle. Pomalu se vrací tam, kde kdysi bývalo, než ho začaly nahrazovat lahve z plastu. Výroba skleněných obalů v Evropě opět roste. O nápojích ve skle natáčela naše kolegyně z pochoutkového roku Jolana Nováková.
1: Jaké nápoje ve skle kupujete vy? Zeptala jsem se kolegů.
2: Ve skle pivo, víno, minerálky, mléko, pokud je.
3: Jo, pivo, ano. Víno.
4: Víno.
5: Pivo, vodku.
1: Ano, lihoviny a destiláty kupujeme téměř vždy ve skle. Sklo je bez chuti a bez zápachu a nemění chuť nápojů. Ve skleněné lahvi se snoubí funkčnost a estetika. Ve spolupráci s výrobci nápojů je navrhují slavní designéři nebo klidně čerství absolventi sklářských škol. Sklo je 100% recyklovatelné a může být recyklováno opakovaně. Odevzdáváme ho do bílých nebo zelených kontejnerů. S vratnými lahvemi pravidelně chodíme k lahvomatům. Jak fungují? To v jedné z pražských prodejen ukazuje Jiří Mareček, tiskový mluvčí prodejen Albert.
6: V tom automatu je čidlo nebo inspektor, který rozezná, o jakou lahev jde a jaká je za ní poskytovaná záloha. Ty lahve na posuvníkovém páse přijedou tady do zázemí a tady už je to manuální práce. Tady už kolegové musí vytřídit lahve a rozpoznat jednotlivé značky a dát je do správných přepravek, tak aby do pivovaru, protože převážně tady máme pivní lahve, tak aby do pivovaru přišly ty správné lahve. Čím více druhů lahví, tím více práce s tříděním a větší náklady na logistiku, ale jak se jednotlivé pivovary chtějí marketingově odlišit a nabídnout zákazníkovi unikátnější zážitek a být viditelnější na prodejním regále, tak zavádí vlastní druhy lahví. Takže v tuto chvíli máme přibližně 20 druhů pivních lahví.
1: Pivní lahev obíhá asi 8 až 12 krát, dříve to bylo asi 20 krát. Pivovary chtějí, aby jejich mok byl v pěkných lahvích. Jakmile se na takové lahvi objeví ošoupaný proužek, vyřadí se, koupí se nová, stará lahev se rozstaví a použije na výrobu lahví nových. Vrací se také lahve od nealko nápojů, ale těch je jen nepatrné množství, používají se spíš v restauracích a hotelech.
6: V našich obchodech přijmeme každý týden přibližně 3 miliony pivních lahví, které nám lidi vrací, pivaři nám je vrací, aby se mohli znovu naplnit v pivovarech a znovu vrátit na regály našich obchodů.
1: A je tu otázka, zelená nebo hnědá pivní lahev?
6: Ale víme, že dřív za minulého režimu všichni vybírali zelené lahve, protože těch bylo méně a když někdo ulovil zelenou lahev, ještě se podíval, jestli tam není ten zákal u toho piva. A dneska z marketingových důvodů výrobci volí různé barvy, tedy různé zelené anebo hnědé a pravděpodobně ta hnědá, protože je tmavší a lépe chrání pivo před světlem. Nicméně některé ikonické značky jsou v zelených lahvích a proto další pivovary se k tomu chtějí také přiblížit.
1: Navíc pivo je rychloobrátkové zboží, zvlášť u nás v České republice.
0: Nápojové sklo najdete i ve fotografiích a v článku spolu s tímto příspěvkem, který jste slyšeli, na webu pochoutkovýrok.cz. A naším hostem u mikrofonu v pořadu bude už za chvíli herečka Pavla Tomicová. Zpovídat ji budu společně s Naďou Konvalinkovou.
7: Pochoutkový rok. Kulinární magazín pro všechny milovníky dobrého jídla. Slaví 10. narozeniny.

0: připraveni, zapnuté mikrofony, jsme tu teď tři. Patrik Rozehnal.
1: Naďa Konvalinková a Pavla Tomicová.
0: Herečka, náš host, dobrý den.
2: Dobrý den.
0: Na co míváte neodolatelnou a nezřízenou chuť?
2: No to je právě jak kdy. Já mám pocit, že celý život mám těhotenský chutě, protože občas dostaneš chuť, tak neodolatelnou. Jo. Ale co miluju fakt hodně, úplně strašně moc, rybí potvory, je teda pravda, že jednou se mi stalo a to jsem fakt jako nemohla překonat tu neodolatelnou touhu, která se kryla s tím neodolatelným odporem. Já jsem zatím v jedné francouzské restauraci. Měla jsem ten den narozeniny a přítel mi objednal jakože nějakou speciální toho podniku, ale oba dva se neuměli francouzsky, v té restauraci odmítali mluvit anglicky a on, ten pán, několikrát se jim jako ujišťoval, jestli opravdu jako to chceme. A já jsem řekla teda, že jo, že tu specialitu si dám a tam vám přinesli takové jako, jak bývají na Vánoce, takový ty trojpatrový talíře, jo, jako ten nacukrový. Tak tyhle ten trojpatrový jako velký talíř byl plný mořských potvor, ale to všechno chodilo. Potom talíři, tak to ty lidi, kteří jsem pozorovala, potom to tam někdo, ty to vraceli tak na ten talíř a jeli, a to jsem fakt nedala.
0: To utíkalo z talíře.
2: No mě to trošku jídlo utíkalo.
3: A čili to se jí za syrova? Jako
2: opravdu to byly takový různé, tak ne, že by to úplně chodilo, ale opravdu to tak různě se přelejvalo tohle. Já třeba miluji ústřice, které jsou vlastně taky, že to člověk jako těsně předtím, než to zakápne tím citronem, tak to vlastně jako žije. Trošku, tak to žije, no, pak to jako to takhle se zabije, takže si to mrtvolku, ale to mám ráda. Ale tohle to opravdu žilo hodně.
0: Jste někdy běžela z kuchyně do lékárničky?
2: Ne, to úplně, jako že by mi bylo z toho špatně. To úplně ne, já mám hodně dobrý a zdravý jídlo.
0: Třeba úraz nějaký.
2: Tak úplně ne, ale jako samozřejmě asi každá hospodinka se spálí. Řízne, jo. Já si teda tam tolik neřežu, já se pálím teda, protože jak to dělám tak hekticky všechno vždycky, tak...
0: V tom jste společné s Naďou.
2: To já si umím představit, že ano, za někou jsme ty krevní skupiny.
0: Ona zapalí i šaty uvaření.
2: No to právě, že já jsem taková trošičku hyper, jak to ta natura vnitřní, to má asi Naděnka taky. Já ty si vzpomínám, že jeden můj kamarád říká, že jsem taková maniodepresivní s tím, že se deprese zatím nedostavila. Uvaření ještě vám ráda, protože já teda mám ten problém, já jsem se právě bála, abych tady nemusela vařit, protože to já vždycky, když mě zvou do nějakého pořadu uvaření, tak říkám, proboha, ale já buď to vám budu povídat, anebo budu vařit, protože já fakt v tomhle jsem chlap, já neumím dělat ty dvě věci najednou, jo. Úplně zásadně, protože když jako si povídám, a jedna moje kamarádka, její manžel, ještě donedávna byl šéf kuchařem v takový vyhlášený hospodce v Hradci, výborný kuchař, a jeho žena, je moje kamarádka, přišla ke mně na návštěvu a říkala mi, děti, jako vař si, budeme si povídat, děti si klidně dělej. A já říkám, no to nemůžu, víš, to by si jdi vedle, číst časopis, nebo říkám, tak půjdu vedle, když jsem u tebe na návštěvě, jako. A říkám, já fakt nemůžu, já to všechno připálím a tak. A ona mi tak chvilku pozorovala a pak říká, člověče, ale ty vaříš jak šéf kuchař. A já jsem říkal, děti si to ani ještě nebo chutnala. A ona říká, ne, jako to nevím, jestli to máš dobrý, ale že je kolem tebe takový bordel.
0: Tak děkujeme, pro dnešek se loučíme s herečkou a Pavlou Tomicovou.
2: Zdravím, nashledanou.
4: Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje.

0: Je tu léto a určitě každý z vás si rád dopřeje třeba i dobré víno. Ať už bude červené, bílé, růžové, šumivé, jakékoliv, je důležité, aby mělo správnou teplotu. A na to se chci dnes ptát v radě z etikety odborníka na bonton Ladislava Špačka.
1: Víno je kultovní nápoj. Víno v podstatě už známe ze starověku Sumeru. Pivaři se přejou z vinaři, který nápoj je starší. A proto si víno také zaslouží důstojného zacházení. Měli bychom dbát o čistotu skla, měli bychom dbát o kultivované servírování vína a samozřejmě také o jeho předepsané temperování. Červená vína jsou nejteplejší, to znamená mezi 15 až 19 stupni. Ono se někdy říká pokojová teplota, ovšem máme-li v pokoji 23, tak to neznamená, že to víno bude mít také 23, ne. Bílá vína jsou chladnější, to znamená třeba mezi 8 a 12 stupni. A sekty a šampaňské, ty mají kolem 6 stupňů a vlastně podle toho se také řídíme při držení sklenice. Červená vína můžeme držet vysoko, protože vyzařování teploty lidské ruky jim tolik nevadí, kdežto bílá vína musíme držet minimálně uprostřed a sekty a šampaňské, ty nesmějí o teplotě lidské ruky vědět vůbec nic a proto ty vysoké číše s dlouhou stopkou držíme úplně dole u té kolaté podstavy, jak říkají skláři. U toho dýnka. To vám radí Ladislav Špaček.
2: Pochoutkový rok. Kulinární magazín pro všechny milovníky dobrého jídla. Slaví 10. narozeniny.

0: Pochoutkový rok nazbíral za celá ta léta, kdy jsme pro vás vysílali a vysíláme dál spoustu krásných receptů. Dohromady už 170 sladkých věcí. A my jsme se rozhodli, že je všechny, i ty dosud nevydané, dáme do jedné kuchařky a vám nabídneme, ať je máte pěkně pohromadě. S fotografiemi, s přesným postupem, ať si to prostě doma můžete v klidu zkusit. Takovouhle kuchařku, nazvanou Sladké Česko, se 170 soutěžními i porodcovskými recepty najdete na stránce www.pochoutkovirok.cz, kde si ji můžete objednat, anebo můžete využít telefonu, ale pozor, jen ve všední dny a v pracovní době. Dopředu si ho ale napište. To objednávkové číslo je 724 819 319. Kuchařku Sladké Česko vydala Radioservis vydavatelství Českého rozhlasu. A ještě jednou opakuji, objednávkové číslo do e-shopu 724 819 319. O tyhle kuchařky i soutěžíme. Minulý týden jsem se vás ptal, jaké kysané zelí zvolila Naďa Konvalinková do náplně houbových kroket. Udělala to s červeným zelím. A věděli to. Daniela Torandová z Mikulova, Eva Pavlovicová z Brocna a Monika Fojtů z Horní Litče. Tihle tři jsou teď od této chvíle čerstvými majiteli i podepsané kuchařky Sladké Česko. Pošleme ji poštou, ať vám udělá radost. A mám už přichystané další tři kuchařky do dalšího kola soutěže. Pozor, soutěžní otázka zní, jaké ovoce bylo v původním receptu na piškotový zákusek od Jiřího Pospíšila, který jsme dnes dělali. Za A angrešt, anebo za B banány. Jaké ovoce bylo v původním receptu na piškotový zákusek od Jiřího Pospíšila? Pokud si myslíte, že to byl angrešt, pošlete SMS-ku pochoutky mezera A, mezera, jméno, příjmení, adresa a to všechno na číslo 90 01 04. Pokud si myslíte, že původně byl v receptu na piškotový zákusek banán, napište pochoutky mezera B, mezera vaše jméno, příjmení, adresa a pošlete to na stejné číslo 90 01 04. Psát můžete až do půlnoci z úterý na středu. Otázku si spolu s pravidly připomenete na webu pochoutkovirok.cz a výsledky tohoto kola, tedy kdo vyhrál, se dozvíte za týden.
1: Pochoutkový rok slaví 10. narozeniny.
0: A dopředu bych vám chtěl také připomenout, že byste si pomalu měli plánovat čas na 29. srpna, což je sobota, kdy společně oslavíme krásné pochoutkové 10. narozeniny v Kostelci nad Orlicí na food pikniku mezi 11. a 17. hodinou. S bohatým programem, s řadou osobností, s ochutnávkou a prezentací nové kuchařky. Ale ovšem se ještě zavčasu dozvíte. Zatím se mějte krásně a žijte prázdninově, letně a s chutí.

od rána do soumraku a nechat zapomenout srdce bolavý, ora a síň.

0: Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje. Utajené poklady regionů s Markétou Ševčíkovou.
1: Dnes se spolu, milí posluchači, vydáme za utajenými poklady regionů do míst, které většina vnímá spíš jako oblasti vhodné k relaxaci, cykloprojížďkám a nekonečné degustaci vína. Míříme na jih Moravy, do Valtic a Lednice, ovšem nikolivě kvůli produktům vinné révy, nýbrž kvůli krajině. Právě ona totiž byla přesně před 30 lety, v roce 1996, zapsána na seznam UNESCO, co by unikátní dílo lidského ducha a kreativity a navíc, co by nejrozsáhlejší člověkem uměle vytvořené území Evropy. A jen podotýkám, že jedinou rodinou, přesněji řečeno rodem Lichtenštejnů. Dnes nás proto čeká spousta otázek a také odpovědí. Proč se Lichtenštejnové usadili právě v oblasti kolem Valtic a Lednice? Co je motivovalo k tomu, aby investovali obrovské jmění do nezajímavé rovinaté krajiny plné močálů a přetvořili ji v obraz? Z jakých důvodů vyrostl v ryze křesťanském regionu Minaret? A který z Lichtenštejnů, kteří jsou mimochodem kromě anglického krále a jeho rodiny jedním z nejstarších evropských stále fungujících šlechtických rodů, měl nastávající podobu lednicko-valtického areálu největší vliv? Odpovědi budeme hledat s mým jediným průvodcem. Mužem, který je nejen generálním ředitelem Národního zemědělského muzea a navíc jedním z našich největších odborníků na zahradní umění, ale také člověkem, který se o zápis lednicko-valtického areálu na seznam UNESCO velmi významně zasloužil, Zdeňkem Novákem. Takže vzhůru do Valtic, ovšem nikolivě do vinného sklepa, ale do jednoho ze salonků tamního zámku.

0: Tak, milí posluchači, my se s mým dnešním hlavním průvodcem Zdeňkem Novákem nacházíme ve Valticích. Sedíme na Valtickém zámku, jsme teď v okouzlujícím salonku prince Karla a na úvod bychom si měli říci, čím vlastně byly pro celou tu éru budování lednicko-valtického areálu právě Valtice.
1: Název salonek prince Karla se traduje podle návštěvy prince Karla Habsburského, který se později stal španělským králem Karlem III. A když zemřel jeho starší bratr Josef I. jako císař na Neštovice, tak se stal Karel císařem Karlem VI., posledním mužským členem Habsburské dynastie. A byl tady na návštěvě, protože jeho vychovatelem byl kníže Antonín Florián z Lichtenštejna. A Valtice od roku 1393 byly v rukou Lichtenštejnu. A když byl v roce 1608 Karel z Lichtenštejna povýšen do stavu říšského knížete, zvolil si valtický tehdy hradozámek pro svou rezidenci a z Valtic chtěl udělat hlavní město Lichtenštejnského knížectví. To byla doba, kdy jeho současníci, kardinál František z Dietrichštejna, Albrecht z Valtštejna uvažovali podobným způsobem a dokladem toho jsou jednak obrovské kostely, které v té době stavěli, protože věřili, že se jim tam podaří zřídit biskupství. Ale to se nikdy nepodařilo. Přestože knížectví tam nikdy zřízeno nebylo, stejně jako nebylo zřízeno žádné knížectví okolo Polné nebo Jičína, tak krajina lednicko-valtického areálu si tenhle ten knížecí sen pamatuje. A Valtice ještě hrály další roli. Ony byly symbolem toho, že rodina Lichtenštejnu je tady v té krajině moravsko-rakouské, protože Valtice byly v té době součástí Dolního Rakouska, je strašně dlouho, že to nejsou aristokraté přicházející až po bitvě na Bílé hoře, jako Mansfeld nebo Schwarzenbergové, kteří přišli až v 17. století. Naopak Lednice, která v té době, než se Karel oženil s Anou Černohorskou z Boskovic, byla jediným panstvím, které Lichtenštejnu patřilo na Moravě, se stala letní rezidencí vládnoucího knížete, protože krajina okolo Lednice byla mnohem vhodnější pro pořádání lovu, pro budování zahrad, prostě to, co s tou rezidencí vlastně souvisí a s knížecím způsobem života, kdy oni žili podle těch dvou limitů, urozeno zavazuje a na druhé straně, že musí žít v zářící nádheře Gloria Splendens. Takhle se vlastně rozvíjel lednicko-valtický areál.

0: Mimochodem, proč se to nepovedlo, tedy ta realizace záměru vytvořit si tady ten okouzlující klenot, to malé knížectví právě tady v té oblasti okolo Lednice a Valtic?
1: Když mi to říkal kdysi kníže Hans Adam II. Z Lichtenštejna, protože v literatuře tuto informaci nenajdete, tak ty důvody byly vlastně strategické, protože tady to území leží příliš blízko Vídni a logicky si císařský dvůr nepřál mít hnedka za hranicema území mocného Lichtenštejna, kterého se skutečně i císaři obávali. Takže nakonec se to knížectví symbolicky stěhovalo. První lichtenštejnské knížectví existovalo na panství Moravský Krumlov a bylo zřízeno pro knížete Gundakara, ale pouze na doživotí. Čili v té době se Moravský Krumlov jmenoval Lichtenstein, panství Moravský Krumlov se jmenoval Fürstentum Lichtenstein, ale jakmile Gundakar zemřel, tak tahle ta sláva pominula. A nakonec syn knížete Gundakara, Antonín Florián, dosáhl toho, že panství, která předtím koupil jeho bratranec Hans Adam I, Faduc a Schellenberg na břehu Rýna, to je vlastně svah Alp, který padá takhle k Rýnu, daleko od těch strategických území říše, tak císař Karel VI, když se vrátíme k tomu salonku prince Karla, kterému sedíme, až císař Karel VI povýšil na knížectví lichtenštejnské.
0: Teď nám velmi tedy chybí obraz, ale vy umíte krásně vyprávět, tak zkusme popsat, jaké jsou Valtice, v čem je půvab největší tady toho místa, v němž se právě nacházíme.
1: Valtice byly do té stávající podoby přebudovány během 18. století, kdy byla zbourána ta stará část hradu. Na místě někdejšího hradu byla založena zahrada a tehdy vlastně tuhletu přestavbu zahájil kníže Antonín Florián, který tím, že sloužil Karlu III. Jako pobočník ve Španělsku, získal titul španělského granda. Takže Valtice jsou takovou asi jedinou rezidencí španělského granda, kterou u nás máme. A jeho syn, kníže Josef a Johann Adam, v tom přebudovávání pokračovali a vytvořili z valtického zámku skutečně pompézní rezidenci odpovídající tomu životu v nádheře.
0: A já pro milovníky zajímavostí dodávám, že ve Valtickém zámku je od 18. století také divadlo, ve kterém koncertoval například Wolfgang Amadeus Mozart, když Valtice navštívil císař Leopold II. Při své cestě na korunovaci do Prahy. A dnes tam můžete obdivovat nejen stavbu samotnou, ale i velmi bohatý hmotný mobiliář. My už teď ale Valtice opustíme a vydáme se do blízké Lednice. Pokud měli Lichtenštejnové záměr z Valtic vládnout a proto také vytvořili paprskovitou soustavu cest, které všechny vedou do Valtic, Lednice měla být jejich výkladní skříní a ukázkou toho, čemu dnes po italsku říkáme La Dolce Vita. Tak milí posluchači, jsme v Lednici v zámecké kunírně a stojíme u fascinující mapy, která je pro naše putování nesmírně důležitá. Valtice měly být hlavním městem Lichtenštejnského knížectví, tak je nám jasné, proč se tady zrovna v této oblasti Lichtenštejnové tak intenzivně angažovali a vytvořili tady obrovskou, zdráhám se říci, umělou krajinu, ale je to umělá krajina.
1: Přesně tak, je to umělá krajina, protože bez jejich zásahů by to byla taková plochá nuda. Není jsou tady žádné dramatické skály jako na Pavlovských vrších, které oni ztratili z panství Mikulov. Řadou kroků se snažili znovu panství Mikulov s tou nádhernou pálavou získat. Ženili se s princeznami z Dietrichštejna, chtěli to koupit, nikdy se to nepodařilo. A tak museli investovat do té ploché krajiny nivy řeky Die a vytvořit tady, my tomu říkáme, okrášlený statek, francouzsky fermorné, protože ta krajina byla dále ekonomicky výnosná. ale současně musela být krásná, aby odpovídala reprezentaci knížecího rodu.
0: Kdo tady z našich posluchačů byl, tak ví, že to tady působí až pohádkově, protože se tady střídají architektonické styly, zahradnické styly, ale vy jste mi říkal, že se nemáme nechat mást, protože to nevzniklo najednou, ale že to byla cesta velmi postupná.
1: Byla to cesta postupná, takže Valtice až do 20. století se pořád udržovaly v baroku, zatímco Lednice naopak ukazovala, jak jsou moderní. Takže jakákoliv móda architektonická přijela Evropou, tak se o té muselo ukázat. Tady byla renesanční vila v 16. století, manieristicky upravená, barokní komplex jízdáren a koníren, pak nastala doba klasicismu, kníže Jan I. dostavil křídlo zámku a celý zámek překabátil v klasicismu a jeho syn Alois II. Nakonec zámek upravil do té pohádkové novogotické podoby, aby zapadl do té pohádkové krajiny. A mezi tím jeho otec Jan I. rozšiřoval stavební aktivitu po celém území lednicko-valtického areálu, takže jeho velikářství zasáhlo 500 km čtverečních. A je to jedna z největších, ne-li vůbec největší krajina, ovládaná jednou vůlí ve vlastnictví jednoho rodu. A ten si k sobě bral schopné architekty, zahradní architekt, hospodáře, čili je to území, které je hospodářsky výkonné. Tady se chovají ryby, oni první začali s sandáty v rybnicích místo kaprů. Tady jsou hospodářské lesy, tady jsou skvělé vinohrady s vynikajícím vínem, tady jsou zelinářské zahrady, ovocné sady, jsou tady odborné školy a všechno je to protkáno sítí alejí, průseků v lese, romantických cest, anglických parků, okolo těch architektur, které sem přitáhla móda zahrady angločínské, ale to byl jeden z důvodů, proč byla krajina zapsána na seznam světového dědictví UNESCO.
0: Tak a my jsme se teď ocitli za tím krásným pohádkovým zámkem ve slohu tudorovské gotiky. Já vlastně nevím, jestli jsme před ním nebo za ním. Jsme za ním teď, že?
1: No, on má dva čestné dvory, takže jsme stále před ním.
0: Důležité je, že teď je tady kolem nás park, jsou tady krásně střižené živé ploty z buksusu. Ovšem, vy jste říkal, že to tady před pár staletími vypadalo zcela jinak.
1: Ano, tady vlastně stojíme na někdejším lednickém náměstí, které se rozkládalo mezi kostelem, farou, starou tvrzí, ještě románskou, a bylo uzavřené ulicí domů založený zřejmě v tom 13. století, které byly pod okny knížecího apartmánu. A až kníže Jan II. Se rozhodl, že takhle to dál nejde, a vykoupil ony selské domy, 36 jich bylo, a na jejich místě nechal to celé splanírovat a vytvořil tady tu krásnou pravidelnou zahradu, kterou označujeme jako zahrada italizující, aby se nám nepletla s Italskou za 16. století. Takže my jsme teď v takové veřejné části té nové zahrady, která vznikla po roce 1880, a kníže si přál, aby se nová zahrada od starého lednického parku lišila pouze formou, nikoli stářím stromů. Takže tehdy tady přesazovali stovky stromů. Před kostelem vaši posluchače sem přijedu, uvidí obrovský jedlin japonský, který byl přesázen jako vzrostlý. A my jsme, jak už jsem řekl, na takové veřejné části parku, protože sem chodili farníci na mše, tady měli krásný parter květinový, se mohl každý. Za vámi je taková nízká mřížka, kterou přeskočí malé dítě, ale obyvatelé Lednice byli naučeni, že když je otevřená, mohou do parku, a když je mříž zavřená, je kníže pán na procházce a nechce být rušen. On samozřejmě mluví na procházce, i když ta mříž byla otevřená, a potom přijímal všelijaké supliky a bavil se tady s místními občany. Takže ten park žil skutečně i jako zahrada veřejná, protože k tomu také byl určen.
0: Dočetl jste se někde, pane řediteli, ve všech těch literárních pramenech, které vy zkoumáte, co vlastně na tady ty lichtenštejnské proměny toho okolí říkalo místní obyvatelstvo, jak tady žili s touto knížecí rodinou v souladu nebo v nesouladu, co si o tom všem mysleli?
1: No, říkají se různé historky, samozřejmě byl to největší zaměstnavatel, a o knížeti Alojzovi víme, že ve svém parku měl srub vymalovaný ornamenty, které vaši posluchači dneska znají třeba sloužu v Petrově nebo s nějaký Dunajovi z těch vesniček krásných, a když tam měl nějakou slávu, tak řekl, že tam mají přijít v krojích ty lednické selky a sedláci, aby tam jako ukazovali ten folklor. Pak se traduje historka, že kníže chtěl postavit nový kostel, chtělo postavit v centru obce, ale tam neměl žádné pozemky. Tak se obrátil na obec, aby nějaký pozemek na stavbu kostela věnovala. Oni ho odmítli a kostel se nepostavil. A protože v té době budoval angločínskou zahradu, tak se traduje historka, že na truc tady postavil mešitu s minaretem. Ale pravda je taková, že ta mešita s minaretem byla povinnou součástí angločínské zahrady.
0: Vy jste také říkal, a to bychom měli zdůraznit, že právě ta angločínská zahrada je jedním z důvodů, proč se celý tady ten zahradní komplex, ta přetvořená krajina, dostala na seznam UNESCO.
1: Je to jeden z faktorů. Přecelá ta takzvaná outstanding universal value, čili vynikající světová hodnota, spočívá právě v té kombinaci různých projevů lidského ducha. Lednicko-valtický areál má jako jedna ze dvou našich památek světových byl označen jako vynikající umělecké dílo podle kritéria 1. To se přiznává velmi vzácně a my ho tady máme. A jedním z důvodů byla právě i angločínská zahrada, která se tady uskutečnila ve dvou fázích. První fázi organizoval a platil kníže Alois I. z Lichtenštejna od roku 1789 do roku 1799, kdy máme plán hotové zahrady, která je ještě svou podstatou francouzská, barokní, jsou tam samé osy, bazény, vodotrysky, ale dominanty té zahrady tvoří právě sortiment staveb zahrady angločínské. Vaši posluchači, řada z nich určitě zná Schönbrunn, tak jak Schönbrunn je obelisk a ruiny římských lázní, tak něco podobného bylo tady v Lednici.

Lednický park je velmi rozsáhlý, takže pokud zatoužíte po chládku a doteku starých časů, je dobré vstoupit dovnitř a tam zjistit nejen to, jak Lichtenštejnové žili a co všechno si ze svých cest přivezli, ale také to, jaké obrazy a sochy sbírali a proč byli tak fascinováni řezbářským uměním.

0: Bratr Aloise, kníže Jan I, to byl voják, plukovník, ten byl zvyklý velet.
1: A přišel a vše bylo jinak.
0: Vše bylo jinak, on prostě nenechal kámen na kameni. Jeho zahradní architekt Bernard Petry, ten navrhl nový park, který vlastně vaši posluchači znají, čili dominantou parku je velikánský rybník z Ostrovy. A díky tomu, že stavby z toho sortimentu zahrady angločínské museli park opustit a zůstal z nich vlastně jenom minaret a ty stavby se symbolicky přesouvali do krajiny a přitom rostly, takže místo ruiny vítězného oblouku byl v lese u Valtic postaven obrovský vítězný oblouk, chrám Diany, randevu. Místo gotického domečku, který stál v parku knížete Aloise I, vznikla imitace ruiny gotického hradu Janohrad a tak bychom mohli pokračovat. Já když to vidím z určitého nadhledu, tak si myslím, že zahrady jsou vlastně způsobem, jak v chaosu světa vytvářet řád.
1: Krásu.
0: Krása plyne pak z toho řádu.

0: Tak milí posluchači, my jsme nemohli minout samozřejmě to proslulé, točité schodiště, překrásně vyřezávané, o němž se traduje, že je z jednoho kusu dřeva, tak není, že pane řediteli?
1: Schodiště je dubové a bylo vyrobeno v dílně Karla Leistlera ve Vídni. Je klidně možné, že může dřevo pocházet z jednoho stromu?
0: No je pravda, že milovníci dřeva a dřevořezeb musí tady na zámku v Lednici plesat blahem, protože ty věci vyrobené ze dřeva, ať už se to týká těch stropů nebo nábytku, to je neuvěřitelně krásná práce. My tady teď stále procházíme Lednickým zámkem a na jedné straně vidíme zahradu a část zámku, ale tady se z téhož místa můžeme kochat výhledem do palmového skleníku. A docela velkého.
1: Ano, je to také zahrada, zimní zahrada. Původně tady stála oranžerie, asi od roku 1660. A když ta oranžerie dožila, tak se kníže Alois II. Rozhodl, že tady vybuduje skleník podle publikací Laudonových, který napsal knihu o sklenici s zakřivenými stěnami, kde tvrdí, že skleník, který má takovéhle zakřivené stěny, nejlépe přijímá sluneční energii v každé chvíli, protože respektuje zdánlivý pohyb slunce po obloze. A je to skleník skutečně unikátní, protože ostatní skleníky se zakřivenými stěnami v Londýně, v Kew Garden, v Bruselu i v Petrohradu jsou celoskleněné a náš skleník má neprůhledný strop. Takové skleníky byly postaveny na světě pouze dva, jeden v Lednici a druhý v Dortmundu. Ten Dortmund byl zbourán v roce 1883, takže máme skutečně unikát, kde rostou palmy, strelicie, kapradiny a celý rok je ten skleník krásný a je vlastně součástí toho obytného prostoru. Reprezentačního prostoru zámku Lednice.
0: Tak my se teď s panem ředitelem Novákem procházíme kolem růžového rybníka a je to neuvěřitelné, jak se ta krajina stále proměňuje. My když jsme spolu, pane řediteli, natáčeli v Průhonicích, tak jste mluvil o tom, jak hrabě Silva Tarůka pracoval s různými barvami stromů, keřů, jak vytvářel optické iluze, prodlužoval, zužoval prostor, tak všechny tyto principy se asi uplatnily i tady, že ano?
1: Přesně tak, a uplatnily se dokonce dřív, protože Lednická zahrada je výjimečná tím, že tady najdete v podstatě všechno. No. Tady najdete klasickou anglickou pastevní krajinu, najdete tady kusy zahrady angločínské okolo minaretu, najdete tady kusy zahrady krajinářské, jaký projektoval Humphrey Repton a kníže Pickler Muskau. A pak tady je ten specifický fenomén, který tady vznikl, totiž zahrada malířsko-krajinářská, která se tady zrodila vlastně z ekonomických důvodů, kdy kníže potřeba prezentovat sortiment amerických dřevin, hlavně jehličnanů,
0: chtěl prodávat,
1: takže tady tehdy vzniklo něco jako jsou zahradní centra, tak tenhle ten princip se tady aplikoval už na počátku 19. století.
0: Ale rozhodně s větší elegancí.
1: Byl to kníže. A tady ten fenomén vlastně pokračoval. 19. století je kromě toho, že se stále dále dovážely nové a nové rostliny, jak Evropa objevovala svět, tak kníže nechal přivést na počátku 19. století stromy, květiny, keře z východního pobřeží Severní Ameriky. V druhé polovině už jsme se dostali na západ, za Skalické hory, dostali jsme se na Kavkaz, dostali jsme se do Japonska, objevovali jsme Čínu a odtud přicházely nové a nové dřeviny, květiny, keře. A vedle toho naši zahradníci šlechtili jak šílení.
0: A to bylo tehdy docela módní a populární, že ano?
1: Neuvěřitelně módní, takže kníže Alois II. Z Lichtenštejna, který inicioval přestavbu zámku Lednického do podoby toho Windsorského hradu a stavbu Lednického skleníku, on sám šlechtil gloxínie a přísavníky. A Brno bylo takovým centrem šlechtění, takže Gregor Mendel tady měl spoustu konzultantů. No a tyhle ty nové dřeviny, tady třeba vidíme po levé straně strašně vzácný platan, jmenuje se Sutnerii, má takhle jako bíle pestré listy a je nazván podle manžela Berty von Suttner, kterou vaši posluchači znají jako nositelku Nobelovy ceny za mír a vlastně velkou iniciátorku feministického hnutí. No a to se všecko v Lednici sázelo. Tady kolem růžového rybníčka. Ten se jmenuje růžový, protože na ostrově uprostřed rybníka byla sbírka růží. A vegetace byla kolem rybníka uspořádaná tak, aby tady moc nefoukal vítr. Ale bylo to ideální i proto, že se tady šířila vůně těch růží z toho ostrova.
0: Na co všechno se tehdy nemyslelo. Takže když se
1: otočíte a vrátíte, Tak tady ten pohled je opravdu, já tomu říkám, že to je Mona Lisa zahradní architektury. Hmm. Takže vážení posluchači, až přijete do Lednice a půjdete od zámku k minaretu, zadý sedejte vlevo a uvidíte, jak ten park je krásně komponován. Na tak obrovský park, který má 200 hektarů, je zase světým unikátem, že jim vede jediná cesta. A zase ta jediná cesta podle Goetheho, který říkal, že cesty jsou němý průvodci parkem, ta jediná cesta umožňuje naprogramovat vaše zážitky. A nechte na sebe park působit a uvidíte, jak se budou otevírat pohledy krásné a jak vám ta cesta strašně rychle uběhne.
0: A tímto krásným doporučením mého dnešního hlavního průvodce, generálního ředitele Národního zemědělského muzea a odborníka na zahradní umění Zdeňka Nováka, bychom se mohli pomalu rozloučit. Doufám, že vám náš dnešní výlet otevřel nové obzory a touhu se do Valtic a Lednice vypravit a pohlédnout na krajinu kolem zcela novýma očima. A také se zamyslet nad působností Lichtenštejnů, kteří do tohoto kusu země investovali nejen spoustu peněz, ale také umění a tvořivosti. A přitom všem dokázali obrovskou část země na moravsko-rakouské hranici nejen okrášlit, ale dát přitom práci a životní náplň i spoustě místních lidí. Aby ti nebyli původem Češi, zasloužili se o to, že naše země dnes disponuje jednou z nejzajímavějších člověkem vytvořených krajin na seznamu světového kulturního dědictví. Budiš jejich odkaz pro nás všechny inspirací. Krásný týden plný zajímavých objevů ve všech koutech naší země vám přeje Markéta Ševčíková.
2: Všechny díly utajených pokladů regionů si můžete poslechnout v aplikaci Můj rozhlas a v dalších podcastových aplikacích. Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje. Cesta k uzdravení. Skutečné příběhy moderní medicíny.
3: Zápisník alkoholičky, když ženy pijí. Tomu se věnovalo Fórum za rovnost žen a mužů v roce 2024, kdy do kin vstoupil film podle skutečné události Zápisník alkoholičky. Jde o příběh spisovatelky Michaely Duvkové, který zaznamenala nejdříve na svém blogu, pak vyšla knížka a také film, který natočil Dan Svátek v hlavní roli s Terezou Ramba, která pro dokonalé stvárnění ženy závislé na alkoholu dokázala během poměrně krátkého natáčení schodit a přibrat až 5 kilogramů. To na úvod. My dnes budeme mluvit se špičkovým adiktologem, panem profesorem Michalem Mijovským, klinickým psychologem, psychoterapeutem a certifikovaným supervizorem, který se klinicky zaměřuje na terapii závislostí, přednostou kliniky adiktologie první lékařské fakulty Univerzity Karlovy a fakultní nemocnice v Praze. Spisovatelka Michaela Duvková také přišla. Vy víte, kdo četl knížku nebo viděl film, že nás nechává nahlédnout do svého příběhu, který v člověku otvírá různé otázky a vy najednou máte porovnání. Já teď cituji herečku Terezu Ramba. A strašně si začnete vážit svého života. Na cestu ze závislostí se těší Kateřina Dvořáková.
2: Cesta k uzdravení.

0: Cesta k uzdravení. Příběh pacienta.
1: Špičkový adiktolog profesor Michael Mijovský, přednosta kliniky adiktologie první lékařské fakulty Univerzity Karlovy a fakultní nemocnice v Praze, je hostem pořadu Cesta k uzdravení. Dobrý den, pane profesore.
2: Dobrý den.
1: A také spisovatelka, která se rozhodla ukázat část svého života, kdy byla závislá na alkoholu, bez příkras, Michaela Duvková. Dobrý den, Michaelo.
3: Dobrý den.
1: Děkuji oběma, že jste přišli. Vám, Michaelo, vyšla zatím poslední knížka Zápisník nealkoholičky, půl dekády s čistou hlavou. Co přinesly roky abstinence?
3: To je hrozně těžká otázka. Co přinesly roky s čistou hlavou? No, tu čistou hlavu, což je pro mě vlastně to jako nejvíc, nebo to, čeho si nejvíc možná vážím. Já nevím, jestli to jako každý posluchač pochopí, ale pro mě ráno stát a vědět, co se dělo ten předcházející večer a nemuset se jako za nic stydět, je hrozně cenný, protože vím, že jsem uložila děti, že jsem se postarala o sebe, všechny okolo sebe, a to je něco, co samozřejmě se v době toho pití nedělo.
1: Ve filmu vidíme, že to všechno se dělo v období, kdy se vám narodila dcera, teď mluvíte v množném čísle, vy máte děti tři.
3: Ano.
1: Pamatuje si něco dcera z toho období?
3: Úplně si to myslím nepamatuje, já jsem se šla léčit, když ještě nebyly ani tři roky, ale samozřejmě k ní se ty informace nějakým způsobem dostávají, takže to je hodně o tom s ní nějak jako komunikovat a my to vlastně děláme od začátku, od té doby, co i já jsem s tím nějak šla ven, ale možná už od té doby, co jsem vlastně nastoupila na detox, tak vždycky jako nějak úměrně věku jsme s ní o tom komunikovali. Pamatuju si, že i v určitý době jsem se právě s panem profesorem radila, jestli vyhledat klinickou psycholožku, jestli počkat, tak zatím jako čekáme, ale komunikujeme s ním o tom.
1: Pane profesore, jak o tom komunikovat s dětmi? Co jste poradil, Michaele?
2: No, ono je to velmi ošemetné, protože ty děti jsou v každé té rodině v různém věku, navíc mají ty děti různou zkušenost a u Míši je to o to specifičtější, že se z toho stalo veřejné téma. Takže ta expozice je dvojnásobná, protože za normálních okolností je velmi obtížné to nést, když žijete jenom v té své komunitě, to jenom dávám do úvozovek, protože i to samo o sobě je velice náročné, ten tlak je obrovský, ti lidé okolo vás vědí nebo minimálně tuší, a co jenom tuší, tak zbytek si ještě domyslí. A logicky u toho dítěte zvažujete nejenom ten věk, ale samozřejmě i to, z které strany vůbec do toho, aby se z toho nestala u některých dětí retraumatizace. To znamená, prostě už to, co zažili, je něčím, co si budou muset během života řešit. A nebo vlastně něčím, kde do toho vnesete víc problémů než užitku. Takže rozhodně to téma nemá vůbec jednoduchou odpověď a je to potřeba zvažovat případ od případu. Kdy ano, kdy ne. Ne vždycky intervenovat je výhra.
0: Cesta k uzdravení.
1: Pane profesore, pojďme definovat, co je závislost. Od kdy už vzniká problém?
2: Naštěstí on to za nás udělal diagnostický manuál, který stvořila strašná spousta lidí a trvá to dlouho, než se vždycky každá ta revize uvede do života. Ale to, co je vlastně na tom jádrové, na tom konceptu, to se zas tak dramaticky nemění. To znamená například to, že se vytváří tolerance. U toho alkoholu na to ani nepotřebujete žádné velké školy, to znamená to, že koukají, že toho alkoholu někdo vypije hodně a ten efekt není tak výrazný a postupně vlastně potřebuje stále vyšší dávky, tak to je něco, čeho si vlastně běžně laik všimne a vlastně nad tím, když se lidé podivují nad večírkem, že někdo tam zvládne vypít třeba celého půl litra destilátu a v podstatě stále chodí poměrně rovně, tak to už je v podstatě poměrně vysoká tolerance. Tak to je jeden z těch velmi významných znaků. Samozřejmě velmi důležitým znakem je například to, že postupně ztrácíte náhled, odstup od toho celého toho vyvíjejícího procesu, což je vlastně přesně to typické, kdy všechno je pořád v pohodě, lidé vás přesvědčují, že jsou v pohodě. V podstatě velká část lidí, která přichází k nám do Apolináře na léčbu, tak ještě mezi dveřmi má pořád pocit, že to má pod kontrolou jako a jsou v pohodě. Tak to je vlastně součástí toho, co bychom řekli, je ta postupná změna toho náhledu a ti lidé ztrácí soudnost. Ještě významným znakem by byla samozřejmě ta stálá chuť na tu látku, která se postupně také zvyšuje, to znamená to, kdy například potom ta látka není a dostavují se velmi silné chutě, kterým říkáme craving, tak to je vlastně něco, co doprovází tu závislost také. A máme vlastně celý soubor tady těchto znaků a od určitého momentu, kdy je vlastně určitý počet těchto znaků naplněný, tak potom klinicky hovoříme o tom, že je závislost. Současně ale to, co si lidé velmi často neuvědomují, je, že propracovat se k té závislosti nějakou chvíli trvá a současně závislost není podmínkou toho, aby vám to škodilo. Jinými slovy, běžně lidé spotřebovávají velké množství alkoholu a je to množství, které už je prokazatelně zdraví škodlivé, ale ještě to automaticky neznamená, že ti lidé jsou na tomhleto množství závislí. To je vlastně jeden z nejčastějších omylů, který lidé mají a který je nazdílený v té společnosti, prostě proto, že závislých se nestane tolik lidí, ale přesto vlastně obrovský počet lidí pije alkohol způsobem, kterým poškozuje zdraví.
1: Kolik skleniček týdně je únosných?
2: Když bychom chtěli být úplně rigorózní.
1: A také čeho, že jo?
2: Ano, tak vlastně velmi důležité u alkoholu je to množství čistého etanolu. A v tomhletom smyslu ta hranice stanovená je. Je fajn, že jste použila to slovo únosné, protože...
1: Já jsem se na vás připravovala.
2: Děkuju. Tak zdravé to není v žádném případě, v žádném množství, ale to, co je to únosné, to znamená, když hovoříme, my proto máme ten specifický termín akceptovatelná úroveň rizika, tak ta akceptovatelná úroveň rizika nebo nízkorizikové pití je zhruba jenom do těch 20-25 gramů čistého etanolu, což vlastně je poměrně nízká dávka, protože to je zhruba, by si mohli posluchači představit, asi jedno desítkové pivo velké, nebo jeden velký panák, nebo dvou decka vína, což vlastně není tak moc alkoholu a to už je hranice, při jejímž překročení to riziko narůstá a nejvýrazněji potom narůstá, když je to množství zhruba větší než 60 až 80 gramů na ten den. Což už v podstatě je relativně vysoká dávka, ale je to množství, ve kterém se pohybuje obrovské procento v populaci. Bavíme se tedy prakticky o těch 3 až 4 pivech, 3 až 4 dvoudeckách vína nebo 3 až 4 velkých panácích destilátů 40%. Což jako opravdu je vlastně něco, kde se běžně pohybuje v dnešní době prakticky přes 1 000 000 lidí a je to tím pádem vlastně obrovské procento dospělé populace, která se pohybuje v úrovni už velmi vysokého rizika.

0: Cesta k uzdravení.
1: Já bych se teď s vámi, pane profesore Mijovský a Michaelo, chtěla ještě vrátit k závislosti na alkoholu. Ostatně i proto jsme se tady sešli. Je závislost dědičná, anebo vychází z výchovy?
2: Genetika alkoholismu je veliké téma. Je v tom mnoho té čisté biologické medicíny. Závislosti jsou velmi pozoruhodným oborem, ať už co se týká pohledu čisté farmakologie, pohledu oboru toxikologie. Je fascinující, co vlastně přinesly poslední dekády třeba v oblasti výzkumu receptorů, specifických neurotransmiterů. Když se podíváte třeba na 90. roky, ta obrovská revoluce třeba v objevu endogenních kanabinoidů a specifických receptorů právě na kanabinoidní látky. Vlastně zažíváme v našem oboru opravdu revoluci v oblasti biologické medicíny. To je ta jedna část. Ovšem, nic to nemění na tom, že je v tom vlastně velká část vývojové psychologie, toho, co ty děti zažívají v rodinách, toho, v čem vyrůstáme, to, jak nás to formuje, attachment, traumata, to jsou vlastně všechno obrovská témata, moderní témata současné adiktologie. A vlastně na tom opačném konci proti té biologické medicíně, nebo spíš v tom celém spektru, celé to kontinuum je uzavřeno tou částí těch sociálních, kulturních témat, ale taky témat náboženských, religiozních. Je vlastně typické to propojení na náboženství, na religiozitu spojenou s užíváním návykových látek a opět dosahováním změněných stavu vědomí.
1: Otázka na Michaelu Dufkovou. Vycházím z obsahu filmu a vaší knihy, alespoň tak, jak jsem to navnímala. Váš tatínek byl závislý na alkoholu a u maminky jsem měla dojem, že to přehlíží, respektive u něj tolik ne, jako u vás.
3: Já to takhle úplně nevnímám. Já si myslím, že u taťky to určitě nepřehlížela, tam dělala hodně pro to, aby s tím šel něco dělat. Bohužel to se jako úplně nepovedlo. U mě si nejsem jistá, jestli to přehlížela, ale já jsem s ní jako nežila a zase jsem velmi dobře se jako uměla vymluvit a vylhat, jako kterýkoliv jiný alkoholik. Jo? Takže jsem vždycky dokázala dobře schodit svoje stavy na cokoliv jiného, než na to, že jsem měla problémy s pitím. A pořád je to moje máma a já z pozice mámy si dovedu představit, že bych jednala, jako teď asi možná ne, ale v tu danou chvíli bych jednala asi podobně, jako jednala ona o mě měla prostě strach, chtěla, aby se určitý věci změnily, to se úplně nedělo. A potom samozřejmě ve chvíli, kdy pochopila, jak ta situace je vážná, tak dělala maximum pro to, aby samozřejmě mýmu muži v tu chvíli pomohla s tím, abych se šla léčit.
1: Vy máte obrovskou oporu ve svém muži.
3: Ano.
1: Což každý asi nemá, pane profesore. Jak důležitá je opora v rodině a vůbec celá psychologická stránka toho, když člověk je závislý a chce se z těch závislostí dostat?
2: Tak jak ve všem, vždycky to má minimálně dva konce. Z jedné strany je to něco, co u mnohých pacientů, u mnohých klientů je obrovským motorem, obrovskou oporou. A současně, když ti partneři nebo partnerky jsou kooperující tím dobrým směrem, tak je to vždycky velký motor a něco, co může dát úplně nový rozměr i pro tu terapii. A to též platí pro děti. To nemusí vždycky být jenom přítěž. V mnoha případech se děje to, že ty děti opravdu se vlastně stávají aktivními účastníky a mají ten pozitivní vliv na své rodiče. Nebo i opačně. Ale pak je tam samozřejmě i ten druhý konec, kdy nebývá úplně nahodilé ta volba toho partnera a velmi často se děje to, kdy ten partner se ať už vědomě nebo nevědomě podílí vůbec na vzniku toho problému a stává se velikou brzdou a překážkou v tom procesu uzdravy. A to je bohužel velmi časté také a je to vlastně moment, kdy najednou před těmi lidmi, kteří se snaží z toho dostat, je někdy i dokonce dilema, zda v tom vztahu chtějí a mohou pokračovat, pokud se z toho chtějí dostat. Protože ta toxicita té dané kombinace, té dané dvojice je tak veliká, že to spolu nejsou schopni dát dál. A samozřejmě ten obor není černobílý a nemůžete vytrhnout z toho kontextu jenom ty návykové látky, jako je to velmi často spojeno s domácím násilím, velmi často se zneužíváním ve všech rozměrech toho slova, klinicky i společensky, včetně té ekonomiky, takže prostě najednou jako celý ten chuchvalec těch problémů v každém tom vztahu je opravdu něčím, co může být stejně tak velmi skvělou, velkou výzvou a velkým motorem, jak z toho ven, tak stejně tak to může být vlastně hrobem pro celý ten proces uzdravy.
3: Vy jste vlastně tady říkala, že jako manžel by byl velkou oporou, určitě jo, ale to, co tady říká pan profesor, je myslím důležitý, ono to nebylo tak jednoduchý a žádný ten vztah není jednoduchý a chtělo to fakt jako hodně práce, hodně párový terapie, aby jsme byli tam, kde jsme dneska. Určitě to nebyla jako procházka růžovou zahradou a na tu párovou terapii chodíme pořád, jo, a to jsme 8 let po léčbě.
0: Cesta k uzdravení s Kateřinou Dvořákovou. Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje.

0: Cesta k uzdravení.
1: Špičkový adiktolog profesor Michael Milovský, přednosta kliniky adiktologie první lékařské fakulty Univerzity Karlovy a fakultní nemocnice v Praze, je hostem pořadu Cesta k uzdravení. A také spisovatelka, která se rozhodla ukázat část svého života, kdy byla závislá na alkoholu, bez příkras, Michaela Dufková. Pane profesore, pijí ženy více?
2: Původně to bylo vlastně vnímáno jako to mužské téma, ale myslím si, že jednak to zkreslení je dané tím, že vlastně na ty ženy nebylo vidět a na spoustu témat, ženských témat nebylo vidět. Takže spolu s celým tím procesem posunu společnosti a v tom, jak začíná na ta ženská témata být trochu vidět, tak se obnažuje vlastně víc i ten rozměr, jak velký rozměr to celé je. Ale současně ono právě v tomhletom najednou ten genderový pohled je trošku složitější. No a možná, že právě na ženském pití se ten posun dá velmi krásně demonstrovat, krásně asi možná v uvozovkách, protože je na něj víc vidět, ale současně na něm taky můžeme demonstrovat, jak stále ještě ta společnost je stereotypní, jak se stereotypně dívá na ta témata, protože málo co by se dalo označit za ještě stále přetrvávající tabu. A to byl jeden z těch velkých přínosů, které Miša přinesla s tou knihou a s tím zveřejněním detailů toho svého života, protože jedna rovina je ženské pití, to už je něco, co jako se dá komunikovat a už to dnes i ta média vzala nějak na milost, ale tou třaskavinou je pořád vlastně ta pijící matka. To, kdy ten symbol ženství je posunutý ještě o jednu etáž citlivosti dál a není to jen žena, je to matka. Matka, která se chová nezodpovědně, matka, která není tou ochranitelkou, tou kotvou pro tu rodinu, pro toho chlapa a najednou může být stejně nezodpovědná jako on, ale najednou ta společnost to vidí jinak.
0: Cesta k uzdravení.
1: Co tady ale nezaznělo, pane profesore Mijovský, a vlastně i směrem k vám, Míšo, a to je téma motivace. Proč by měl člověk přestat pít? Vy jste tady zmínil matky, pokud miluji svoje děti, tak přece přestanu pít kvůli dětem. Je to ta správná motivace?
2: Může to být dobrý impuls, může to být významný impuls, může to být jeden z úplně hlavních na začátku šťouchanců, ale málo kdy to stačí. Vlastně to už je taková sice učebnicová věc, ale možná zkusím ji trochu udělat jako živou. Je to vlastně takový ten moment, kdy nad těmi vnějšími faktory zvítězí ten vnitřní. To znamená, když se to z toho externalizujícího, to znamená vlastně, když jsou to ty důvody, ti lidé okolo vás, proč něco ze sebou máte udělat, tak v momentě, kdy se začnou překlápět do toho, kdy to chcete udělat vy pro sebe a víte, že to chcete udělat pro sebe a ujasníte si, proč to chcete udělat pro sebe, tak to je ten klíčový moment toho, kdy ten člověk má opravdu už velikou naději. Pokud to ale nepochopí a zůstává to v té rovině těch externalizujících, těch externích motivů a důvodů, tak ten člověk jako v podstatě je pořád jednou nohou nebo víc než jednou nohou v podstatě v tom problému dál. Prostě to nestačí. Buď překonáte tu rovinu toho, kdy to není jen pro vaše okolí a najdete ty důvody, proč vy sama sobě stojíte za to, abyste to pro sebe udělala. Ale to je vlastně současně něco, kde každý terapeutický tým je krátký. My jsme asi v té první části dobří. Já si myslím, že ten systém léčby závislostí není vystavěný špatně a máme za sebou obor téměř 150 let vývoje. Ale to, co je na tom vlastně důležitého a kde začíná ta alchymie, je v té druhé půlce. A tam si myslím, že je to vlastně vždycky challengeující, vždycky je to velká výzva i pro toho terapeuta, protože tam už přestávají platit ty algoritmy, tam už přestává platit takové to, kdy to má ten postup 1, 2, 3, 4, to všechno vlastně se dá velmi dobře uplatňovat v té první půli. Ale jakmile jdete do té roviny toho, kdy ten člověk hledá vztah nebo znovu buduje vztah k sobě, kdy si znovu definuje tu svoji pozici v tom světě, kdy znovu hledá smysl toho svého bytí v tom světě a prostě kdy najednou zjišťuje, že se nedá udělat ta zkratka. Dokud nenajde odpověď na tyto základní otázky, tak těžko může zodpovědět, proč by tady měl být pro někoho druhého. To je ta velká lež, kterou mnozí žijí. To znamená toho, že já to chci udělat jenom pro to své dítě, nebo pro svého manžela, nebo pro koho dalšího, zaměstnavatele a podobně, protože nechci ztratit práci. To je taky dobrý, legitimní důvod. Ale to jsou vlastně všichni ti okolo.
3: A pokud nenajde ten člověk vztah k sobě a nenajde ten důvod, proč to pro sebe udělá, tak to vlastně pořád zůstává celé pokřivené a nedotažené.
1: Paní Dufková, jak dlouho trvalo vám, než jste našla vztah k sobě?
4: Dlouho. Já myslím, že ho furt hledám, ale je to nějaký prostě proces, dlouhý proces. A nejde to vzít tou zkratkou právě. Žádná taková jako není, aby to opravdu byl funkční vztah k sobě a aby v něm nebyly lži vůči sobě.

0: Cesta k uzdravení. Skutečné příběhy moderní medicíny.
1: Tento pořad si můžete poslechnout na webu a v aplikaci Můj rozhlas a v dalších podcastových aplikacích. Cesta k uzdravení s dobrým koncem. Zdraví vás Kateřina Dvořáková. Při

0: Kutilové, zahrádkáři, chovatelé a chalupáři. Máme pro vás Hobby magazín. Pořad plný rad, nápadů a inspirace.
1: Pustíme se do pěstování jedlých a léčivých denivek. Poradíme s chovem králíků plemene Rex a máme pro vás několik vychytávek, jak zacházet s klimatizací ve vašem autě.
0: Hobby magazín s Arturem Kubicou. Každou sobotu v 21 hodin na rádiu vašeho kraje. Zelená vlna. Každý den pro vás sledujeme aktuální situaci na silnicích. Ráno každých 30 minut, přes den každou hodinu. Vždy po zprávách. A také kdykoliv se na silnicích v našem kraji něco mimořádného děje. Zelená vlna, známe lepší cestu.
2: Pět hodin.
0: Český rozhlas Olomouc. Zprávy.
3: Obyvatelé Olomouce Droždína můžou využívat nový přechod pro chodce. Vedení České vsi na Jesenicku chce prodloužit pro nájem modulární školy.

0: Tenistky Valentová s Krejčíkovou vypadly v semifinále domácího turnaje v Praze. Pěkné ráno u zpráv Českého rozhlasu Olomouc přeje Igor Polák. Obyvatelé Olomouce Droždína můžou využívat nový přechod pro chodce. Vznikl u autobusové zastávky u Cihelny ve směru na Bystrovany během jednoho měsíce a stál téměř 2,5 milionu korun.
1: V rámci stavby podle informací na webu města firma opravila i chodníky po obou stranách ulice, které lépe navazují na nový přechod. Součástí je i úprava napojení na ulici Turečkovu, díky které je místo přehlednější a bezpečnější. Současně se i zmodernizovalo veřejné osvětlení. Z Olomouce Blanka Mazalová, Český rozhlas.
0: Česká televize a Český rozhlas varují před falešnými SMS zprávami o údajném dluhu na televizních a rozhlasových poplatcích. Podvodníci v nich hrozí přirážkou 10 000 korun. Přitom se snaží z lidí vylákat osobní a platební údaje. Obě instituce upozorňují, že podobné výzvy prostřednictvím SMS neposílají. Varováním můžou být taky gramatické chyby nebo podezřelá webová adresa s jinou koncovkou na místo běžné .cz. Téměř dva roky po ničivých povodních stále není dokončená oprava základní školy v České Vsi na Jesenicku. Část žáků se proto i v nadcházejícím školním roce bude učit v modulární škole. Smlouva na její pronájem a financování z Ministerstva pro místní rozvoj ale končí na konci srpna. Obec proto usiluje o prodloužení obou smluv. Podle nezávislého starosty Petra Mudry vyjde pronájem modulární školy zhruba na 250 000 korun.
2: Tu smlouvu máme teďka do konce srpna, takže v podstatě od 15. srpna jsme měli likvidovat školu. Teďka intenzivně jednáme jednak na prodloužení nájemních smluv s dodavateli těch kontejnerů a samozřejmě jednáme i s Ministerstvem pro místní rozvoj na prodloužení živlu 4. Sport.
0: Barbora Krejčíková vypadla v semifinále domácího turnaje okruhu WTA v Praze. Skončila také Tereza Valentová. Nad její síly byla Daria Snigurová, která vyhrála 7-6 a 6-3. Valentová hrála s Ukrajinkou podruhé v kariéře, tentokrát ale nenašla recept na její atypickou hru.
3: Jo, tak já si pamatuju už z toho minula a tak je to určitě nepříjemný, no. Moc lidí takhle není, co takhle hrajou, no. A těžký, no, musí být dole, musíte hrát taky dílku, ona hraje slušnou dílku, nevím, dá se mi čo, to mi to vždycky zabila, takže jako těžký, no. Počasí.
0: Dnes čekejte na střední Moravě slunečno, odpoledne oblačno, místy s přeháňkami nebo bouřkami, teploty 27 až 31 stupeň, v Jeseníkách okolo 22.
4: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Olomouc.
0: V Přerově je uzavřena ulice Komenského kvůli opravám vodovodu. Omezení potrvá do konce července.
4: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
5: Je zatím docela snesitelně a možná někomu i chladno, ale už byla v uplynulém týdnu samozřejmě i ta rána chladnější. Někde může být 10, někde tak 15-17 stupňů Celsia a v jižních Čechách, představte si, z Německa možná nastoupí i pár přeháněk teď už po ránu, ale to jsou jižní Čechy, počasí na svatou Anu a vlastně i v následujícím týdnu, který bude hodně zajímavý stran meteorologických údajů a dat. Tady pro vás budeme mít zdaleka nejen v počasí, u nás v dobrém ránu Českého rozhlasu Olomouc svatoanenském s datem 26.7.2026. Máme skoro 5 minut po páté, hezké, brzké, dobré ráno.

0: Tak budeme oslavovat dnešní oslavenkyně 5 hodin, 9 minut, 26. červenec.
1: Aby zvítězila pravda a láska. Yes,
2: we can. Neděle 26. července svátek má Anna. Jméno z hebrejštiny znamená milosti plná či milá. Tady je Petr Jungmann, hezký den. Po čtvrté vyrazili lidé k měsíci před 55 lety. V roce 1971 odstartovala z mysu Canaveral kosmická loď Apollo 15. Díky výkonnější nosné raketě si mohli sebou vzít kosmonauté David Scott, Alfred Warden a James Irwin i lehký elektromobil. A o 4 dny později už se proháněli po povrchu naší oběžnice. Co potřebujete ke vstupu do Evropské unie? Řádně vyplněný dotazník. Ten předal tehdejší český velvyslanec z Bruselu Jaroslav Šedivý přesně před 30 lety v roce 1996 evropským úřadům. Ve stejný den předalo požadovaný dokument, krasopisně vyplněný, i Maďarsko.
3: Tohle je souboj o stříbrnou medaili.
2: Před 5 lety jsme se radovali z první medaile na olympiádě v Tokiu.
3: Martin Tomas nebo Lukáš Rohan.
2: Z vodního kanálu stříbrnou vylovil na kánoji slalomář Lukáš Rohan.
3: Lukáš Rohan má stříbrnou medaili z olympijských her.
2: O pár hodin později přidal senzační bronz šermíř z Brna Alexander Šupenič.
4: Alexandr Šupenič, bronzový!
2: A před 3 lety na základnu v Náměšti nad Oslavou dorazili první 2 americké vrtulníky Viper. 83 má dneska zpěvák nejstarší rockové kapely světa, skupiny Rolling Stones, Sir Mick Jagger. Stouni mají z Brusu novou desku a všem třem jejím členům je aktuálně dohromady 244 let. Hraje jim to úžasně. Kulatých 60 slaví polovina těžkýho pokondra Roman Ondráček a já přeju pěknou poslední červencovou neděli.
0: A přepočítáváme od včerejška Saša Zlatý Alexander Šupenič. Jak víte, i ze zpravodajství už má i zlato.

0: Co je nového, to je moje rádio. Freddie Mercury, Queen, Radio Gaga. 5:15.
1: Počasí.
0: Tak to je nové, to je aktuální. No a pak už je třeba středa a celorepublikový týdenní výhled hlásí 28 až 33. 5:15.
1: Počasí.
0: Tak to je nové, to je aktuální. No a pak už je třeba středa a celorepublikový týdenní výhled hlásí 28 až 33. Čtvrtek 32 až 37 přes den. Od pátku do neděle nejzaší jakž takž jistý výhled meteorologu 33 až 38 stupňů Celsia a v noci 22 až 17. Co je to oproti dnešní noci 10 až 15 stupňů Celsia, ale klidně i 17, někde opravdu jenom ta desítka a přes den dneska ještě, no tak opravdu snesitelných a opravdu hodně přívětivých 27 až 31 prázdninových stupňů. Dnes ráno a dopoledne slunečno, v průběhu dne takzvaný denní chod a ráz počasí, meteorologové říkají, protože přibude oblačnosti od západu. K večeru se objeví lokálně místně přehánky, výjimečně nelze vyloučit letní prázdninovou bouřku. Dnes tedy až 31. Zítra na chvilinku ještě naskok 22 až 26. Ráno velká oblačnost s přehánkami, doznívajícími případnými bouřkami. K večeru mají ustávat oblačnosti, ubývat. Takové bude pondělí, tedy naskok teploty do 26.
1: Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje.
2: Soubor 6 barokních kašen v Olomouci je evropským unikátem. Přesto kolem nich často jen projdeme. V prázdninovém seriálu odhalíme příběhy nejen této národní kulturní památky. Představíme i novodobé kašny, které jsou s Olomoucí neodmyslitelně spjaté. Poslouchejte každou prázdninovou sobotu v 15:45, v repríze pak v neděli v 9:45 na vlnách Českého rozhlasu Olomouc.
3: Rozhlas, to je výhra!
4: Český rozhlas Olomouc pro vás připravil na první prázdninový měsíc 33 cen, o kterou si stačí prostě jen zavolat. Jakmile v našem vysílání uslyšíte signál
3: Rozhlas, to je výhra!
4: Volejte 221 555 444. Stačí správně vybrat číslo od 1 do 33, které nikdo jiný před vámi nevolil a výhra je vaše. Více informací najdete na našich webových stránkách olomouc.rozhlas.cz a nezapomeňte
3: Rozhlas, to je výhra!
1: Posloucháte Dobré ráno Českého rozhlasu Olomouc.

0: skôr, než prídu tie vedrá, tak sme predpovedeli, samozrejme, pripravili sme sa na to a to je tak asi jediné, co sa s tým dá dělat, písnička Naše hriechy. A teď možná Buď pořád se mnou, lásko sladká, to je pôvodne z Pravého poledne, z Westernu, ale o tom Pravém poledne teď víc s Martinem.
1: Co v učebnicích nebylo? Zajímavosti a souvislosti ze světa kolem nás.
2: Věděli jste, co označuje sousloví Pravé poledne? Často slyšíme, že se něco odehrálo v pravé poledne. Jde ale většinou o nepravdivou a matoucí informaci. Pravé poledne je totiž okamžik, kdy je slunce na své denní pouti po obloze nejvýše nad obzorem a prochází přitom místním poledníkem. Pravé poledne ve stejný okamžik, který mají pouze lidé, kteří se nacházejí na stejném poledníku. Rozdíl v okamžiku pravého poledne mezi nejvýchodnější a nejzápadnější částí republiky je asi 25 minut. Navíc se jedná o pravý sluneční čas, který ukazují pouze sluneční hodiny. Pravý sluneční čas díky tomu, že Země obíhá po eliptické dráze a zemská osa je vůči rovině oběhu ukloněna, neplyne rovnoměrně. V průběhu roku jsou proto různě dlouhé pravé sluneční dny. Od 19. století se řídíme středním slunečním časem, který je od pravého opraven o časovou rovnici. Oba časy jsou shodné pouze čtyřikrát do roka, 15. dubna, 14. června, 1. září a 25. prosince. Největší odchylky jsou 12. února, kdy je pravý sluneční čas opožděn za středním o 14 minut, a 3. listopadu, kdy naopak pravý čas předchází střední o 16 minut. S rozvojem železnice a telegrafu bylo ale nutné zavedení pásmového času, takže v celém Česku máme na hodinkách všichni stejný čas, který je místním časem 15. poledníku. Řekneme-li například ve 12 hodin středoevropského letního času, že je právě pravé poledne, tak poledník, kde toto tvrzení bude pravdivé, zcela jistě vůbec neprochází územím Česka.
1: Co v učebnicích nebylo, s Martinem Písaříkem.

0: tenisky nasadila, pod stůl Elvisovi vstala Walking in Memphis Cher. A pokračování u nás v Dobrém ráno Českého rozhlasu Olomouc, zprávy krátké ranní nedělní 26. červencové.
1: Půl šesté.
2: Český rozhlas Olomouc, zprávy.
3: Voda v Plumlovské přehradě u Prostějova se mírně zhoršila. Hygienici její jakost nyní označují stupněm 2 z 5 bodové škály. Stále má vyhovující vlastnosti, lidem však doporučují, aby se po koupání osprchovali. Meteorologové rozšířili výstrahu před vznikem požáru. Ta zatím platila pro Jižní Moravu, nově do ní hydrometeorologický ústav zahrnul i západní a střední Čechy a ode dneška se navíc týká i východní části republiky. Zuzana Mrázová z hnutí ANO musí zaplatit pokutu za porušení zákona o střetu zájmů. O pokutě rozhodl mostecký magistrát. Ministryně Mrázová v majetkovém přiznání z roku 2024 neuvedla 500 000 půjčku od rodiny na nákup pozemků v Bílině na Teplicku. Město Jeseník dokončilo v budově katovny v Palackého ulici interaktivní expozici Objev Jesenicko. Stálá výstava využívá multimediální prvky a interaktivní instalace k představení přírody, historie a zajímavostí jesenického regionu. Muzeum umění Olomouc vydalo nového knižního průvodce arcidiecézním muzeem. Nabízí výklad stálých expozic a seznámí čtenáře s historií olomoucké diecéze, svatováclavského návrší a jednoho z nejvýznamnějších historických areálů v České republice. Ze sportu. Vodní slalomář Vít Přindiš je mistrem světa v kajak krosu. Titul získal v americké Oklahomě a zajistil na tomto šampionátu Česku 7. medaili. A ještě počasí. Dnes čekejte na střední Moravě slunečno, odpoledne oblačno, místy s přeháňkami nebo bouřkami a teploty do 31 stupňů.
2: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Olomouc.
3: Na dálnici D35 je uzavřen vjezd u Velkého Týnce ve směru na Ostravu, a to kvůli stavebním pracím. Omezení potrvá do konce července.
2: Zelená vlna. Známe lepší cestu. Český rozhlas Olomouc. Rádio vašeho kraje.
0: Tradice jménem svatá Anna od nepaměti a také tradiční svatoalenská pouť. Už na chvilku nás čeká i ve vysílání. Budeme putovat a na pouť se vydáme na Libavou v reportáži Dobrého rána Českého rozhlasu Olomouc.

0: To byl Mr. Skladky, písnička stejného názvu, to byl Petr Spálený, anebo za chvilku kapela Savage Garden na probuzení v 5 hodin 39 minut, kdo to může, kdo to potřebuje. Poutní kostel svaté Anny a svatého Jakuba Většího ve Staré Vodě u Libavé hostí o tomto víkendu tradiční svatoanenskou pouť. Každoročně na ně podle pořadatelů míří přes 2000 poutníků. Letošní sobotní program nabídl komentované prohlídky kostela, projížďky kočárem po zaniklé obci nebo benefiční koncert. Při hlavní svatoanenské mši pak došlo také na požehnání nově zrestaurovaným barokním freskám. Na pouti natáčela kolegyně Sabina Millerová.
1: Druhý den tradiční svatoanenské pouti začal slavnostní mší. Tu celebroval generální vikář Ladislav Švirák. V rámci mše došlo ke slavnostnímu požehnání dvou zrestaurovaných fresek z roku 1688. Ty představují alegorie světa dílu Ameriky a Afriky, popisuje správce poutního místa Aleš Jan Tománek.
2: Vidíme tam také lva po levé straně, vidíme tam delfíny po straně pravé. Amerika je tam zobrazená vlastně jako alegorie původního obyvatelstva, právě těch indiánů. Vidíme tam indiánku s nádherně rozpuštěnými vlasy. Vlevo potom můžeme vidět sirény, jak nahání námořníky.
1: Fresky zaujaly i návštěvníky Anu, která na pout jezdí už 25 let.
3: Ty jsou nádherný, no tak to je úžasný.
1: Podle Tománka na pout každoročně zamíří více než 2000 poutníků. Vzhledem příznivému počasí by ale účast mohla být letos o něco vyšší.
2: V Staré Vodě je to rozhodně vlastně závislé na počasí, protože když prší, těch poutníků je málo, máme to vysledované vlastně i během roku. Takže ano, když bude hezké počasí, myslím si, že těch poutníků bude mnohem víc.
1: Na pout se pravidelně vrací i Jan s rodinou.
4: Jezdíme sem od 90. let, pravidelně každý rok. Přijedeme se tady vždycky s rodinama, strávíme tady pěkně večer na mši a pak máme tady pěkný táborák, přespíme tady pod stanama, děcka se tady můžou vyřádit, užijeme si tady hezký večer.
1: Sobotní program poutníkům nabídl komentované prohlídky kostela nebo také projížďku kočárem po zaniklé obci. Na programu byl také benefiční koncert. Jeho výtěžek chce správa poutního místa využít na potřebné opravy stropu, říká Tománek.
2: Stav omítek v tomto chrámu je špatný. Nejhůř na tom je asi strop, je to klenutá konstrukce, která dlouhodobým zatékáním velmi utrpěla. Omítky tohoto chrámu připomínají vlastně práškový cukr na bábovce. Stačí fouknout, opravdu je to rozpadlé, sype se nám to dolů.
1: Program bude pokračovat i dnes, kdy se mimo jiné budou žehnat nové kostelní zvony, doplňuje Tománek.
2: Ráno tady budou ranní chvály pod vedením Rehradský Benedikt. Ve 3 hodiny odpoledne bude poutní mše svatá. Tu mši bude sloužit novoříšský opat páter Marian Kosík. Před tou mši svatou i po mši svaté nám potom zahraje v kostele a pak tedy i venku mužský hanácký sbor Rovina.
1: Pouť potrvá až do podvečera. Ze Staré Vody u Libavé Sabina Millerová, Český rozhlas.
5: Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje.

0: Cesta na měsíc a zpět, ale hlavně píseň o lásce od Savage Garden z Austrálie.
1: Počasí.
0: A minutku po 6:15 informace jednak od nás z olomouckého regionu. A takové i takové, no pestré ty informace o počasí, tak teploty mohly být někde na 15, někde i lehce nad 10 stupni Celsia a noc tedy většinou jasná, skoro jasná. Zpočátku bude i neděle svatoanenská, která se potom vyvine ovšem slunečná. V průběhu dne přibude oblačnosti od západu, k večeru se mohou objevit přeháněky nebo letní bouřky a teploty dneska až 31 stupňů Celsia. Zítra 22 až 26 v odpoledních maximech a velká oblačnost, přeháňky, místy bouřky, k večeru ale mají zase ustávat, ubývat všeho. Zatím to vypadá, že v úterý tak do 8:29 stupňů Celsia, ale středa až 32 stupňů. No a týdenní výhled, možná už jste to slyšeli, ale pokud se právě probouzíte, tak to slyšte. Od té středy postupné oteplování. No a v závěru toho týdne, za týden, klidně až k 38.
1: Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje. Zámecké léto. Poznejte s námi více než 50 českých zámků a soutěžte o zámecký cestovatelský balíček obsahující sluneční brýle, piknikovou deku, termosku, letní ponožky a batoh. Na vylosované výherce navíc čeká soukromá prohlídka zámku Františka Kinského či víkendový pobyt na zámku. Zámecké léto. Od pondělí do pátku v 9:45 dopoledne a o víkendu od 13 hodin. Více informací na webu zámeckéléto.cz.
2: Český rozhlas Olomouc jede za vámi. Přijďte strávit příjemné prázdninové odpoledne a večer na naší veselici v Dubicku. Čeká na vás zábavný program nejen pro děti a sportovní den. Zahrají a zaspívají Vonta Linhart, skupiny Wilsne s redaktorem Mirkem Kobzou a Atom Rock ze Zábřehu. Bohaté občerstvení je samozřejmostí. Těšíme se na vás v sobotu 1. srpna od 15 hodin na veselici Českého rozhlasu Olomouc v Dubicku.
1: Posloucháte Dobré ráno Českého rozhlasu Olomouc.

0: Dobré ráno Českého rozhlasu Olomouc, tak nejste sami a navíc je velmi dobře, že posloucháte už teď třeba před 6 hodinou, tedy možná výzva o šance pro super posluchače. Je 5.51, pokud nás v tento čas slyšíte, posloucháte, jste tady dobře a dobře, že posloucháte, protože...
1: Dneska jsem v lese byl a už tam nebudu.
0: Toto je jedna oblíbená Pokáčová a Pokáč nám přijede do Slam Arény. Do arény, která je stvořena ze slámy. Do Štemberka ve čtvrtek 13. srpna. Chtěli byste na Pokáče? Na moc pěkný, nejenom umělecký zážitek?
2: Zavolejte nám 221 555 444. Český rozhlas Olomouc, žijeme tu s vámi.
0: Možná, že i na toto téma by mohl mít nějakou písničku.
1: Tam jsme se milovali celý den, na seně i za stromem, v kostele či na poli, když kolem řvali traktory.
0: Tak traktory tam možná budou, sláma tam bude určitě, protože se to jmenuje Slam, neboli Slámová v tomto případě arena ve Štemberku. A možná u toho budete vy. Dobrý den.
3: Dobrý den, u telefonu Alena.
0: Alenko, Pokáče máte ráda?
3: Mám, děkuju a 13. mám zrovna svátek.
0: Tak to je. Takže na Alenku úplně ideálně. Na svatou Anu vás obdarujeme vstupenkami pro Alenkovský den 13.8. Teď prosím ještě nepokládejte telefon a přejeme už dopředu hezký svátek, ale samozřejmě i Aničkám, i Honzikům, tedy Janu Pokornému, Pokáčovi. Tento rozbalí na slámě a možná i ty traktory budou jak ty písničce Láska na vsi.
4: Ani tvoje stopy v pěni dní, roky, co se propil ze všední a zebal.

0: 6 hodin.
1: Český rozhlas Olomouc. Zprávy.
0: Podvodníci zneužívají jméno České televize a rozhlasu pro vylákání citlivých údajů. Informační centrum v Šumperku pořádá komentovanou prohlídku města. Řemeslníci dokončili opravu božích muk v olomouckém Hřebčíně. Dnes čekejte slunečno, odpoledne oblačno, místy s deštěm a teploty do 31 stupňů. Pěkné ráno u zpráv Českého rozhlasu Olomouc přeje Igor Polák. Česká televize a Český rozhlas varují před falešnými SMS zprávami o údajném dluhu na televizních a rozhlasových poplatcích. Podvodníci v nich hrozí přirážkou 10 000 korun. Přitom se z lidí snaží vylákat osobní a platební údaje. Obě instituce upozorňují, že podobné výzvy prostřednictvím SMS neposílají. Varováním můžou být také gramatické chyby nebo podezřelá webová adresa s koncovkou třeba .top místo běžné .cz, říká mluvčí Českého rozhlasu.

0: rozhlasu Lidia Erlebachová.
1: Na podezřelé odkazy by neměli klikat ani zadávat své údaje. Pokud už bankovní údaje vyplnili nebo provedli platbu, měli by okamžitě kontaktovat svou banku a policii České republiky.
0: Meteorologové rozšířili výstrahu před vznikem požárů. Ta zatím platila pro Jižní Moravu, nově do ní hydrometeorologický ústav zahrnul i západní a střední Čechy. Ode dneška se navíc týká i východní části republiky. Lidé by neměli rozdělávat oheň v přírodě, vypalovat trávu, odhazovat na zem cigaretové nedopalky nebo používat přenosné vařiče. V Šumperku dnes můžou lidé vyrazit na komentovanou prohlídku města. Sraz účastníků je v 11 hodin dopoledne u Šumperského informačního centra na hlavní třídě, řekla mluvčí města Jana Kaněvová.
2: Účastníci komentované prohlídky se od průvodce například dozví, jakým kuriózním způsobem vznikl požár Šumperka v roce 1669, kde se nacházela šatlava anebo kudy odcházeli odsouzenci v čarodějnických procesech na svou poslední cestu.
0: V Křelovské ulici v olomoucké městské části Řepčín řemeslníci dokončili opravu zděných božích muk. Obnova podle informací na webu města zahrnovala očištění památky, renovaci omítek a taky opravu okolí. Investice stála Olomouc symbolickou 1 korunu, náklady totiž uhradil jeden z manželských párů z městské čtvrti. Sport. Slovinský cyklista Tadej Pogačar se stane po páté v kariéře vítězem Tour de France. V předposlední 20. etapě, kterou vyhrál Ekvádorec Carapaz, dojel čtvrtý a udržel si v čele pořadí 6,5-minutový náskok před Belgičanem Remkem Evenpoolem. Navíc Pogačar pomohl týmovému kolegovi Isaacu del Torovi k potvrzení pozice nejlepšího jezdce do 25 let.
3: Po 20. etapě budou lidi mluvit o tom, že jsem Izáka dotáhl do cíle, ale byl to právě on, který mi pomohl na celé téhle tour. Ale není to jen on, takhle můžu vyjmenovat vlastně všechny členy týmu. Obecně se týmu velmi dařilo, ale k celkovému úspěchu mi pomohly, bohužel, i nešťastné momenty soupeřů, které vyřadila zranění. Počasí.
0: Dnes čekejte na střední Moravě slunečno, odpoledne oblačno, místy s přeháňkami nebo bouřkami. Teploty 27 až 31 stupeň, v Jeseníkách okolo 22 a mírný jižní až jihozápadní vítr.
4: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Olomouc.
0: Kvůli opravám mostu je v Zábřehu částečně uzavřena Olomoucká ulice a do 20. září se tu jezdí kyvadlově jedním jízdním pruhem.
4: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
5: Anička, ta bude dneska samozřejmě slavit ve velkém. Ana, také Anika, Anita, a ovšem i Naneta, a potom ještě třeba z dovozu na skok do Polska Gražina. No a pak ještě nejrůznější varianty. Nancy, Anna, Anika, Annemarie, Anabela a tak dále, a tak dále. Bezpočet také pranostik, ale úplně nejchladnější to dnešní svatolanecké ráno není a hlavně je to možnost se trošku osvěžit a předpřipravit na to, co také předpovídáme průběžně na ten následující týden, neboť za týden možná až 8:30 přes den a 22 přes noc. Teď raději hrajeme osvěžení z 80. let od Ivetky anebo od Bacilu a Václava Neckáře.

0: Stalo se před 100 lety. Prohlédne dělnictvo. Ptali se redaktoři, možná nejenom oni, v katolickém deníku Našinec v červenci roku 1926. To se psalo mimo jiné právě v Našinci před 100 lety. Na co konkrétně tedy redaktoři s odpuštěním naráželi, zajímalo kolegyni Nitu Vojnarovou.
1: Novináři poukazovali na to, že ve čtvrtek bouřili socialisté na olomouckém Masarykově náměstí proti drahotě a oháněli se lidskou bídou, až člověku husí kůže naskakovala. Zajímavou podívanou měli však takzvaní měšťáci, kteří soudce upozorněni šli se podívat na řečníky odpoledního táboru při práci o 1 hodině v noci ve vinárně Stravově v ulici 28. října. Proletářští vůdcové, jejichž jména v redakci Našince znali, potírali tam při dobrém víně drahotu, jak náleží. V článku se psalo: ze zásady nemícháme se do věcí soukromých, nechť si každý popije, když na to má. Mimořádně na tento případ upozorňujeme jen proto, protože jest to zajisté jistý stupeň otrlosti. Odpoledne mluviti o bídě a bezprostředně potom v měšťácké vinárně jednati čistě dle odsuzovaných způsobů měšťáků. Do továrníků se na táboře bušilo, až z nich cucky lítali, a pak si šli soudruzi vedle těch továrníků do vinárny sednout. A snad si vedli i veselej než ti továrníci. Inu je bída, proto juchu.

0: počasí.
1: Někde jenom na desítku, někde i nad 15 stupňů Celsia, přes den dneska až 31 a ten denní ráz, denní chod počasí znamená, že hlavně zpočátku v první půlce, možná ve dvou třetinách té svatoanenské neděle 26. bude moc pěkně, krásně, prázdninově, přívětivě do 31 se dá zvládnout za pěkného počasí a ne příliš velké vlhkosti vzduchu. Do 31 s postupným ale přibýváním mraku a k večeru s možností srážek, dokonce i nějaké letní bouřky. To bude doznívat taky v noci a možná ve třetině, možná ve dvou třetinách zítřka, tedy vstupu do nového týdne, pondělka. No a tam ještě teploty možná těsně pod 30. V úterý prý naskok, ale opravdu jenom na chvilinku. Teploty tak do 26 stupňů Celsia, no ale od středy paráda. Tedy jak pro koho? Teploty 33 a 30, 6 a 30. No a za týden v závěru toho týdenního výhledu se tady píše o 38 stupňových hodnotách.
0: Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje.
2: Na vlnách Českého rozhlasu Olomouc bude znít folková muzika z loňského Mohelnického folkfestu. A bude to v pořadu Na cestě už po 14. Poslouchat budeme tentokrát přerovskou kapelu Korky, taky Neres a Lucii a Spiritual Quartet. Nebude chybět ani druhá tráva s Robertem Křesťanem. Na folkfest se můžete společně se mnou vrátit v neděli 26. července po 15. hodině. K poslechu vás zve Jarka Nosková.
0: Osobnosti Česka. Představujeme vám významné a inspirativní osobnosti, které ve svém životě něco dokázaly. Osobnosti Česka s Oskarem Hesem. Každé pondělí po 13. hodině v našem vysílání.
3: Tentokrát bude mým hostem autor, psycholog a diplomat Michal Žantovský.
0: Osobnosti Česka s Oskarem Hesem. V pondělí po 13. hodině v našem vysílání. Posloucháte Dobré ráno Českého rozhlasu Olomouc.

0: ubíhá, to ubíhá, je 6.22, máme 26. krásného svatoarenského rána. Dobře, že posloucháte, spousta zájemců už brzy ráno, těch super posluchačů před 6. Ale potom výherkyně jenom jediná, paní Alenka z Olomouce, půjde na pokáče.
1: Tak se lásko, prosím, nehněvej, za to, že jsem úplně levý.
0: Pokáč vystoupí totiž ve slámové Slam aréně ve čtvrtek 13. na Alenu, takže paní Alence jsme před 6. dali dáreček k svátku na srpen, ale těch zájemců bylo víc, jsou tam ještě.
2: Zavolejte nám 221 555 444. Český rozhlas Olomouc, žijeme tu s vámi.
0: No ještě máme třeba dvojici vstupenek na slámového pokáče. Určitě tam zařadí, já myslím, do toho setlistu, do toho playlistu, do programu svého vystoupení ve Štemberku na slámové aréně tu písničku Láska na vsi. Tam se zpívá o těch traktorech a polích. No a zájemci jsou i teď po čtvrt či před 6:30. Tak se dostane i na vás, když stlumíte rozhlasový přijímač, budeme se i dokonce rozumět a pěkně vás slyšet. Ale stlumit, zeslabit.
3: Ano.
0: Pěkné dobré ráno.
3: Dobré ráno.
0: Krásné.
3: Vy jste
0: měl zájem, pane Pavle, už před 6:00 a teď máte stále zájem, ten neutuchá, takže na pokáče vás pozveme.
3: Dobře, děkuji moc krát.
0: Pozveme vás a to je všechno, co od vás zatím potřebujeme. A teď, abyste také nepokládal pěkně telefon. A můžete pozdravovat paní Alenku v publiku 13. na slámové aréně ve Štemberku u dráhy ve 20 hodin. Pokáč. No a pozor, ještě taky vystoupí Janek Ledecký a možná se tady i objeví vstupenky na něj.

neslyšeli jste svůj oblíbený pořad nebo písničku, kterou vám někdo nechal zahrát? Nevadí, na našich webových stránkách olomouc.rozhlas.cz najdete v audioarchivu celodenní záznamy vysílání až jeden měsíc zpět. Stačí si najít den, hodinu a už jen poslouchat. Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje.

0: jedno 80. let a diskotékově s Modern Talking. A teď současnost 26.7.2026 a další potřebné užitečné informace. Igor Polák, ranní zprávy.
1: 6:30.
2: Český rozhlas Olomouc. Zprávy.
1: Obyvatelé Olomouce Droždína můžou využívat nový přechod pro chodce. Vznikl u autobusové zastávky u Cihelny ve směru na Bystrovany během jednoho měsíce a stál téměř 2,5 milionu korun. Na turistické stezce na vrchol hory Keprník v Národní přírodní rezervaci Šerák Keprník budují stavaři kamenný chodník. Cílem je podle zprávy chráněné krajinné oblasti Jeseníky zamezit erozi, usměrnit návštěvníky a omezit poškozování okolních cenných biotopů. Pohyb strojů a budování štětové cesty ale vyvolali kritiku na sociálních sítích. Podobná cesta podle některých lidí do hor nepatří. Speciální policejní tým objasnil případ starý skoro 20 let. Podařilo se jim zjistit, kdo pobodal v roce 2007 muže v Hrádku nad Nisou. Útočníka se jim podařilo identifikovat, do vězení ale nepůjde. V době útoku totiž byla promlčecí doba vraždy i pokusu o ni 15 let. Za rok skončí stavba nového střediska záchranné služby v areálu Krnovské nemocnice. Práce pokračují podle plánu. Nové zázemí přijde na desítky milionů korun. Jednopatrová budova bude mít na střeše heliport, kde bude moci přistávat vrtulník i v noci. Ze sportu. Fotbalistům pražské Sparty nevyšel vstup do nového ročníku šance ligy. V prvním kole prohráli na hřišti nováčka Zbrojovky Brno 1-3. Stejným výsledkem podlehla Plzeň doma Liberci, Bohemians ztratili v Teplicích také 1-3 a nedařilo se ani hráčům Zlína, kteří nestačili na Ostravu 0-1. A ještě počasí. Dnes čekejte na střední Moravě slunečno, odpoledne oblačno, místy s přeháňkami nebo bouřkami a teploty do 31 stupně.
2: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Olomouc.
1: Na Jesenicku v Mikulovicích je částečně uzavřena hlavní ulice. Stavební práce tady potrvají do začátku prosince.
2: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553. Český rozhlas Olomouc, rádio vaše.

0: To byl náš svět ve věku 15 let, no za chvilku divokrásných 19 let, když to tady všechno stihneme, ještě toho máme spoustu před sebou do sedmé, ale zatím to vypadá v playlistu na 19 Františka Nedvěda za pár minut, teď v 6.39, ale šup, s mikrofonem za sportem a možná za dobrou věcí. Areál sportu v Kozlovicích v sobotu hostil první ročník akce Bitva o Přerov, jejich výtěžek putoval na konto Alzheimer centra. Podbalového turnaje se účastnil tým přerovské Viktorie, který ve finále podlehl domácímu Bčku Kozlovic. Oběma fotbalovým celkům ale zatápěli jak přerovské hokejové legendy, tak současní hráči Ačka Zubru. Jejich tým v brance jistil bývalý hráč a teď trenér Jakub Svoboda.
1: Je tam malou kopanou, ale vlastně teď na letní vždycky úterky jsou fotbaly, kluci tady hrávají na umělce tady a já chodím chytat. Mně to nevadí, já se nebojím balonu, což je asi velká výhoda toho být v bráně a mě jako baví chytat, takže no vlastně problém.
2: A problém Jakub Svoboda malem neměl ani s penaltou, kterou v souboji s týmem fanoušků jen těsně nevyškrábl mimo branku. Tým hokejistů Přerova skončil nakonec třetí ze šesti účastníků. Zubře podlehli jen fotbalovému B týmu domácích Kozlovic.
1: Zahráli jsme si dobře, samozřejmě je to těžký, když hraješ, prostě kluci fotbalisti prostě jsou dobří a i když to byli mladší kluci, tak si to tam ťukali do prázdne ten první zápas, takže to bylo těžký, ale já myslím si, že to účel splnilo a že to bylo super.
3: Bylo by to divný, kdyby jsme je porazili. Žádný překvapení se neděje, myslím si, že je to dobře, že to finále vlastně hrajou kluci fotbalisti. Myslím si, že ten pohyb na ledě je prof. Myslím, že kdyby jsme si měli dát zápas proti nějakým fotbalistům na ledě, tak by ten rozdíl byl poznat.
2: Doplnil další z bývalých přerovských hráčů a odchovanců Josef Hrabal. Ten zůstal věrný svému hokejovému postu a i ve fotbale hrává v obraně.
3: Hrál jsem na stoperu, docela neúspěšně, protože jsem tam chytil z Kozlovic, nevím, kdo je 15, ale měl jsem ho tam v náběhu a utekl mi asi o 5 metrů, tak hnedka dali z toho gola, tak pak jsem si dával velký pozor. Takže všechny ty náběhy jsem si dával na skok 10 metrů, což taky jako není dobrý a pak jsem se přesunul dopředu a z dvou tutovek jsem nedal ani jednu.
2: Kdo se golově prosadil, byl třetí do party bývalých Zubrů a přerovských rodáků Martin Zaťovič. Ten nastoupil v týmu legend na postu, který je mu vlastní i na ledě.
4: No samozřejmě útočník vždycky, jako zakončovatel. Moc gólu nedávám, ale jsem na hrotu teda, většinou. Jeden gól na domácím hřišti, ano, to jsem dal, ale pak jsem jeden zazděl, takže 50% úspěšnost. No. Ale jo, zahráli jsme si výkony, mohli být samozřejmě lepší, ale zhodnotili jsme to tak, že jsme zdraví a všichni jsme celí, takže v pořádku, tak jak to mělo být, viděli jsme se a užili jsme si to.
2: Pochvaloval si trojnásobný extraligový šampion, který přímo v Kozlovicích bydlí a loni ještě občas hrál za fotbalový B tým, který postoupil do šesté ligy. Na rozdíl od Svobody a Hrabala, kteří jsou nově zapojeni v A týmu Přerova jako trenéři individuálních dovedností, Zaťovič stále hraje i hokej. Za Vířovem postoupil ze druhé ligy do první a bude pokračovat i o patro výš.
4: No jasný to nebylo, já jsem nevěděl ani sám, jestli chci ještě nebo nechci. Nicméně jsem zdravý, nic mi není. Představili mi nějakou vizi, jakou mají a říkám, dobrý, domluvíme se. Mám nějaký věk, tak mám furt nějaké ambice a to jediné mě drží při tom hokeji a posouvám je to a chci o něco hrát pořád. Říkám, je to první liga zase výzva a na to, abych se připravil na to a uvidíme, jak to půjde, zdraví drží. Když bude držet zdraví, tak si myslím, že by to mohlo být v pohodě. No.
2: Věří 41-letý hokejista Martin Zaťovič, který v Kozlovicích hájil barvy týmu přerovských hokejových legend po boku Tomáše Kundrátka, Jakuba Ference, Karla Pláška staršího, Radomíra Paly nebo současných koučů A týmu Petra Dočkala a Davida Kudělky. Z Kozlovic Adam Kodet, Český rozhlas.
5: Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje.

0: eurovizní Celine Dion na startu kariéry Where Does My Heart Beat Now. 6 hodin 45 minut.
1: Počasí.
0: Santa Ana je trošku chladnější, protože někde mohou mít nad 10 stupňů Celsia, někde ale klidně nad 15 nebo 15 jako takovou. No hlavně je to možnost načerpat té energie na ten příští týden, protože za týden se nám bude jenom zdát o hodnotách nad 10 stupňů, bude spíš tak nad 20 a přes den, no, těsně možná pod 40. Ale postupně regionálně vyladěná předpověď na dnešek, noc a zítřek od Marušky Glofákové. Pěkně zdravíme, dobrý den.
2: Dobrý den.
0: Tak jak ten den dnešní bude vypadat v olomouckém regionu?
2: Tak aktuálně je slunečno, to slunečno bude přetrvávat po velkou část dne. K večeru potom očekáváme výraznější přibývání oblačnosti, můžou se objevit i lokální přehánky, ale bude jich jenom malinko, úplně výjimečně nelze vyloučit ani bouřku. Nejvyšší teploty se dnes vyšplhají na 27 až 31 stupňů Celsia, na horách na 20 až 24 stupňů Celsia. Vítr bude teď ráno většinou slabý, kromě Jesenicka, v průběhu dne zesílí, bude foukat mírný jižní mezi 2 až 6 metry za sekundu.
0: To je ta současnost, no a nejbližší budoucnost, nejbližší vývoj?
2: V noci ta bude jiná už než dnešní, očekáváme hodně oblačnosti s možností lokálních přeháněk, ojedinělé bouřky. Nejnižší teploty už budou o něco vyšší než dnes, mezi 20 až 16 stupni Celsia, i když na Jesenicku už měly 20 dneska. V údolích mohou ojedinělé klesnout kolem 14 stupňů Celsia, mluvím tady hlavně o Šumpersku. Vítr bude foukat mírný jihozápadní mezi 2 až 6 metry za sekundu a místy přechodně zeslábne. V pondělí očekáváme převahu velké oblačnosti na většině území s občasným deštěm nebo přeháňkami. Ojedinělé se může vyskytnout i bouřka. K večeru potom budou srážky i oblačnost ubývat. Nejvyšší teploty budou výrazně nižší než dnes, mezi 21 až 25 stupni Celsia, a užijte si ty hodnoty, protože druhá polovina příštího týdne bude opravdu horká. Na horách se budou teploty pohybovat nejčastěji kolem 17 stupňů Celsia. Vítr bude foukat ráno místy slabý, v průběhu dne čerstvý, západní až severozápadní mezi 4 až 8 metry za sekundu, s nárazy kolem 55 km v hodině, a později večer vítr zeslábne.
0: My tady průběžně i ve vysílání Dobrého rána tím operujeme, že to bude ještě žhavé. A tak trošku ještě doufáme, že se to třeba umoudří, že to ještě třeba nějak upravíte. Ne, asi ne, uvidíme, budeme upřesňovat. Zatím přejeme hezké, snesitelné prázdninové dny. Díky, naslyšenou.
2: Hezký den, naslyšenou.
1: Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje. Zámecké léto. Příběhy zámků a jejich majitelů. Jak se žije na šlechtických sídlech dnes, zjistíte s Františkem Kinským každou sobotu a neděli po 13. a 20. hodině v našem vysílání.
3: V sobotu nás pozve do zahrad u svého rokokového zámku Nové Hrady jeho majitel Petr Kučera. V neděli nás zámkem Světlá nad Sázavou, kde mají dokonce zlaté bažanty, provedou manželé Marta a Jiří Mariánovi.
1: Zámecké léto. Příběhy zámků a jejich majitelů. Během prázdnin každý víkend od 13 a 20 hodin. Více informací na webu zámeckéléto.cz.
4: Do vysílání Českého rozhlasu Olomouc se vrací starý známý, detektiv ve výslužbě Viktor Palec.
5: Paní doktorko, kdybych náhodou, čistě teoreticky, udělal nějaký průser, obhajovala byste mě? Pokud byste přece jen šlápl vedle a potřeboval mě, můžete se mnou počítat.
4: Pomůže s vyšetřováním vraždy mladého muže v horské osadě Javoří? Poslouchejte v premiéře 8dílné četby na pokračování z detektivního příběhu Jarmily Pospíšilové Palec ve stínu v podání Olgy Kaštické a v režii Michala Bureše v počteníčku Českého rozhlasu Olomouc v červnu a červenci každou neděli od 18 hodin.
1: Posloucháte Dobré ráno Českého rozhlasu Olomouc.

by scházelo teplo, zajde si k moři, ale vlastně nemusí, protože do týdne tady máme taky, my ještě to budeme znovu pojednávat také v nejbližších zprávách v 7 hodin, to je za pár minut, je 6 hodin a 52,5 minuty. Možná někde mají, jak jsme slyšeli od meteorologů, dokonce i k 19 stupňům Celsia, ale taky jsme slibovali, že bude těch divokrásných 19 let s Vandou Medvědem.

0: Radioservis představuje
1: knihu 100 plus 25 brněnských kuriozit, absurdit a bizarností. Druhá výprava pánů Šenkýře a Kremra za příběhy, které by jinak zůstaly v temnu archivů. Přiblíží tragédii Brna u syrského Damašku, připomenou osudy ztracené věže nebo brněnskou sochu, kterou v Praze nechtěli. Knihu 100 plus 25 brněnských kuriozit, absurdit a bizarností objednávejte v e-shopu radiotéka.cz.
2: Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje.
3: Sedm hodin.
2: Český rozhlas Olomouc, zprávy.
4: Do Česka se podle meteorologů vrátí tropické teploty. Škody z živelních pohrom jsou podle pojišťoven meziročně nižší. Lidé mohou naposledy vidět výstavu krajinomaleb v Zábřežském muzeu. Dnes čekejte slunečno, odpoledne oblačno, místy s deštěm a teploty do 31 stupňů. Pěkné ráno u zpráv Českého rozhlasu Olomouc přeje Igor Polák. Do Česka se podle meteorologů vrátí tropické teploty. Příští týden by mohlo být místy i 36 stupňů Celsia. Český hydrometeorologický ústav bude svou předpověď ještě upravovat. Zatím ale jejich modely neukazují rekordní teploty, jaké byly v Česku na konci června. Živly letos nezpůsobily tolik škod jako loni. Zatímco České podnikatelské pojišťovně počet pojistných událostí v prvním pololetí mírně vzrostl, třeba Unika hlásí pokles zhruba o 600 případů. Podobně je na tom taky Generali Česká pojišťovna. Ta za první půlrok eviduje zhruba 8,5 tisíce pojistných událostí v souvislosti s živelními pohromami, což je podle jejího mluvčího Jana Marka meziročně o třetinu méně než loni ve stejném období.
5: V letošních prvních 6 měsících dominovaly škody způsobené atmosférickými srážkami. Nejnákladnější pak byly škody způsobené požáry, a to za 625 milionů korun. Nejméně jsme naopak řešili povodně, to šlo pouze o 16 případů za necelý milion korun.
4: Poslední možnost navštívit výstavu krajinomaleb od malíře Miloslava Beneše mají dnes lidé v muzeu v Zábřehu.

0: Výstava bude otevřená od 9 hodin ráno a představuje průřez autorovou tvorbou, popsala mluvčí muzea Eva Valová.
1: Kořeny umělecké tvorby Miloslava Beneše sahají do jeho dětství, kdy se poprvé pokoušel zachytit krajinu svého domova v podhůří Orlických hor. Jeho malby jsou charakteristické citlivým vztahem k přírodě, venkovské architektuře a proměnám krajiny v průběhu ročních období.
0: Muzeum Komenského v Přerově vydává novou publikaci s názvem 77 osobností Přerova z přelomu 19. a 20. století. Vychází u příležitosti letošního 770. výročí povýšení Přerova na královské město. Čtenáři v ní najdou medailonky významných osobností, které sehrály důležitou roli ve vývoji města i regionu, ale dnes už veřejnosti nejsou příliš známé. Sport. Mistrovství světa vodních slalomářů skončilo zlatem Víta Přindiše v kajak krosu. Češi v americké Oklahomě získali celkem 7 medailí a šéf-trenér Jiří Prskavec starší převzal cenu za vítězství v pořadí národů.
2: 3 zlatý medaile, to nikdo asi dopředu nečekal a já můžu jenom akorát závodníkům poděkovat za skvělý výkony, skvělou atmosféru a díky. Počasí.
0: Dnes čekejte na střední Moravě slunečno, odpoledne oblačno, místy s přeháňkami nebo bouřkami, teploty 27 až 31 stupeň, v Jeseníkách okolo 22 a mírný jižní až jihozápadní vítr.
3: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Olomouc.
0: Kvůli stavbě mostu je v Hranicích uzavřena třída 1. máje. Omezení potrvá do poloviny prosince.
3: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
4: Vodáků u Prskavcových zase samozřejmě veselo a velká sláva. To jsme slyšeli teď ve sportovní části zpráv o 7. u nás v dobrém ránu Českého rozhlasu Olomouc. Před hodinkou, pokud se nemýlím, taky stará dáma Tour de France a u Pogačarových ve Slovensku taky veselo. No a za chvilinku bude příspěvek, o kterém úplně veselo možná úplně nebude, ale ještě tady bude také řeč o Tour de France v plko na nedělo po půl 8. No a za okamžik už ta tématika, kterou sledujeme nějakou dobu, na výrazný zápach. Si stěžují obyvatelé Litovle. Z okolí tamní solární sušárny Kalů. Město Litovel kvůli problému do areálu svolalo veřejnou schůzi, tak jsme tam byli a všechno zaznamenali a vy to uslyšíte v dobrém ránu Českého rozhlasu Olomouc v tom nejbližším příspěvku po Divokým Bilovi a Petru Novákovi.

0: To nějaké zaláskování, blízkání, hvězdičkování. Vlastně realita v dobrém ránu Českého rozhlasu Olomouc 7 hodin 12 minut. Obyvatelé, je to hlavně některých částí, si stěžují na nesnesitelný zápach. V tamním litovelském areálu loni začala fungovat solární sušárna čistírenských kalů. Unikátní zařízení město zprovoznilo co by druhé v republice. Podle místních ovšem, zvlášť teď v letních měsících, a když jsou horka, není možno v okolí sušárny dýchat.
1: Jak byste to přirovnal? K čemu, po čem to vlastně zapáchá?
2: Já říkám, žumpu. Já říkám, že zdechlá kočka, strašný zápach, strašný jako.
1: Pan Vít bydlí nedaleko litovelské čistírny odpadních vod. Po loňském zprovoznění solární sušárny kalů se z areálu podle něj line velký zápach.
2: To je teda smrad, že by člověk padl, jako když to přijde, jo?
1: Podobná slova volí i Josef. Od areálu podle svých slov bydlí asi 300 metrů vzdušnou čarou.
3: Před tím měsícem to se člověk bylí ty vedra, že? Tak chtěl večer si otevřít okna a schladit se. To se nedal, to jsem prostě až se lidem zvíhal žaludek.
1: Oba muži proto stejně jako dalších několik desítek lidí přišli na veřejnou schůzi přímo k sušárně kalů. Na místo dorazili i zástupci města a jednatelka vodohospodářské společnosti Helena Stoupová. O problému se zápachem ví.
4: Zdá se, že je to způsobeno jako unikátním složením toho kalu, které v sobě má velké množství organických látek. A když je rozdíl teplot mezi venkem a tou halou velký, tak se prostě dostává do ovzduší nějaký velký množství zápachových látek.
1: Zápachem ze sušárny se zabývají i krajští úředníci. Letos k němu dostali dva podněty, jeden předali České inspekci životního prostředí. Říká vedoucí krajského odboru životního prostředí Jitka Hilová.
5: Provozovatel se snaží přijímat nějaká opatření, která ale v čase se musí samozřejmě jakoby otestovat, prověřit, musí to vyhodnotit a to pak bude mít vliv na ten další postup krajského úřadu.
1: V sušárně už se v boji se zápachem vyzkoušelo několik technologií. Testování další, tentokrát korejské, pak začne zřejmě v srpnu. Jde o takzvanou elektrickou osmózu a v Evropě jsou zatím jen 4 taková zařízení. Dodává ředitelka vodohospodářské společnosti Helena Stoupová.
4: Dokonce ten korejský vlastník, který tady přijel se podívat, říkal, že mají aplikaci zhodnou někde v Turecku, taky jakoby, že mají to před solární sušárnou, který taky měli nějaký problém se zápachem a tam to teda zabralo, tak my si držíme palce, aby to zabralo i u nás.
1: V boji se zápachem by taky měla do budoucna pomoct i nová bioplynová stanice. Vedení města ji v areálu plánuje postavit během příštího roku. Z Litovle Josef Čermák, Český rozhlas.
6: Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje.

0: počasí.
1: Zajímavé je a vlastně i bude, tak těsně vlastně pod 20 stupně Celsia, jak jsme slyšeli od meteorologů, mohly být teploty už v noci ráno, třeba na Jesenicku, ale někde naopak v republice jenom na 10, nejčastěji ale tak kolem 15 stupňů Celsia, aktuálně v centru Olomouce 17. nad nulou. No a co dál? Taky to bude moc zajímavé podle nejčerstvějších předpovědí, předpokladů. Dneska 27 až 31, na horách 20 až 24. Hlavně z počátku, či ze dvou třetin té krásné prázdninové svatoarenské neděle. Slunečno, odpoledne má oblačnosti přibývat, k večeru se pak objeví lokální místní přeháňky, výjimečně nelze vyloučit tu prázdninovou letní bouřku a teploty až 31. V noci 20 až 16, už teplo v údolích, ale ojediněle 14, na horách kolem 14. No a zítra přes den vlastně naskok paní zima, nebo tedy teploty tak možná normální, optimální, snesitelné, pondělní hodnoty 21 až 25. Zpočátku zase naopak velká oblačnost na většině území s doznívajícími dešti, přeháňkami, lokálně i bouřkami. K večeru mají potom v pondělí srážky a taky oblačnost ubývat a teploty v uvozovkách jen do těch 25 stupňů Celsia. No ale pak to přijde hlavně potom od středy a pak na závěr toho zítra začínajícího týdne teploty nad 30. A možná pod 40 spíš.
0: Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje.
2: Milí krajani, v nedělo po obědě je čas ovařit si kafe, natáhnout se na divan, naladit Český rozhlas Olomouc a otevřít dušo ošlechtilým myšlenkám. O půl třetí hodině si pak můžete poslechnout krátký vyprávění v hanáčtěně, jak to bývalo za starých časů, co nám chybí, čeho máme hromady a ještě hase to, co nás nepálí. Tož si nalaď tepl na nedělo, které vám povykládá váš streček Křoupal z Břochovan.
3: Vítě Troníček a Marien vstoupili do třetí dekády svého úspěšného působení na domácí folkové scéně. Trojnásobní držitelé Porty stále rozdávají radost svými písničkami, což dokázali i na loňském folkfestu. V neděli po 6:30 večer budete s Českým rozhlasem Olomouc na koncertě Víti Troníčka a Marien.

přijde to, přijde jaro, léto, na plné pecky přijde, ale ještě katarze, ještě uleva, ještě dneska ne, a ještě v těch nejbližších hodinách. Pravda, třeba teplá noc, to jsme před chvilinkou komentovali a ještě budeme v dobrém ránu Českého rozhlasu Olomouc, ale zítra vlastně osvěžení, no teploty do 25, no tak to je možná katarze. Duo Slza katarze. Teď ovšem jedna převaha, Ringo, George, Paul, John proti Karlovi, nikoli v Gotovi, ale Karlu Zdychovi, protože Beatles bylo víc. Za chvilku informace v našich čerstvých zprávách. Teď nemám.

0: zvesela do dalšího prázdninového dne a pro Aničky možná i písnička chytlavá teď před půl osmou. No a krátké čerstvé ranní zprávy. Informace nejenom z olomouckého regionu. Igor Polák, hezké dobré svatoanenské 26. červencové ráno.
1: Půl osmé.
2: Český rozhlas Olomouc. Zprávy.
1: Voda v Plumlovské přehradě u Prostějova se mírně zhoršila. Hygienici její jakost nyní označují stupněm 2 z 5 bodové škály. Stále má vyhovující vlastnosti, lidem ale doporučují, aby se po koupání osprchovali. Téměř 2 roky po ničivých povodních stále není dokončená oprava základní školy v České Vsi na Jesenicku. Část žáků se proto i v nadcházejícím školním roce bude učit v modulární škole. Smlouva na její pronájem a financování z Ministerstva pro místní rozvoj ale končí na konci srpna. Obec proto usiluje o prodloužení obou smluv. Chráněné krajinné oblasti Jeseníky jsou podle několikaletého monitoringu ochránců přírody prokazatelně 2 vlčí teritoria. Jedna smečka se pohybuje mezi Vrbnem pod Pradědem a Jeseníkem, druhá v oblasti Národní přírodní rezervace Praděd. V Česku dlouhodobě ubývají směnárny. V minulém roce jejich počet klesl zhruba o 30 na celkem 800 provozoven. Informovala o tom Česká národní banka. Před 16 lety fungoval v tuzemsku zhruba dvojnásobek směnáren. Ze sportu? Finále dvouhry na ženském tenisovém turnaji v okruhu WTA v Praze bude bez české účasti. V semifinále totiž vypadly Tereza Valentová, která podlehla Ukrajince Šnigurové, a Barbora Krejčíková poté prohrála s Rakušankou Tagerovou. A ještě počasí. Dnes čekejte na střední Moravě. Slunečno, odpoledne oblačno, místy s přeháňkami nebo bouřkami a teploty do 31 stupňů.
2: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Olomouc.
1: Maximální opatrnost doporučujeme na Šumpersku, na silnici v úseku Štíty Jedlí se objevily 3 krávy.

0: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553. Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje.
1: Člověčinou nás teď odzbrojí Jožoráš a kapela Ela. No nebo za chvilinku jedna nostalgická vzpomínková klučičí, ale možná nejenom taková od Valdemara Matušky. A pak podivně bude vzpomínat na starou dámu Tour de France Tréček Křehopal.

sejdeš legráckou. Už si odvyk chodit bos, si muž,

0: sobectví.
1: Tak ona, to je nostalgie. A tak dál nosíš po kapsách s tím mládí. No a teď možná vzpomínání, možná současné obdivování Slovinců a dalších chlapců v sedle. Streček Křopal ovšem bude pít především vzpomínat, jak se vydal po letech na projišťku na kole a jak to nakonec dopadlo.
2: Bylo to v druhé půlce července odpoledně. Pofukoval větřeček, povídám si, sedno na kolo a trochu se projedu. Však mě můj doktor vždycky říká, stréčko, musíte se hébat, protahovat také figuro, aby srdečko pracovalo. Však já vím, nejlepší je jízda na bicyklo, co já jsem se s kločeskama nazávodil. A to jsem se našašořil do dreso, co mám z dob svýho mládí pořád v harmaře a vytahal jsem z kůlně kolo favorita s baranama. Ometl jsem poučené, dofoukal kola a promazal řetázek. Mariana si mě prohlížela a povídá, kde pak ses vypravil, Matějo, snad ne na to Tour de France. Tož báť ty znat to přešla, však včeli už jsou chlapi na trati, tož nemůžu leda sedět a na toho kysňo hledět. Hodil jsem noho přes štanglo, odrazil se a još jsem byl v sedle. Šlapo do pedálo a najednou jsem byl v tém pelotóně mezi saméma hvězdama. Vnímal jsem leda asfalt, jak otěkal pod kolama a také to, že už jsem mimo dědino a začínám stoupat do kopca. Pravda, dech už nemám jak za mladá, ale nohy pracovaly jak píste dvouválcovýho motoru Java 350. Zdálo se mně, že jedu s náskokem několika minut před pelotónem. Diváci šíleli. Kdepak márně se mě snažil dohnat sám Pogačar. Šlapal jsem na větrnou horu Mont Ventoux, teda do Alojzova. Včel vám z česta jasna černý mrak, bleské, hrome, dýšť, voda z nebe crčela, jak špagáty. Otočil jsem bicykl a ojížděl k domovo. Dojel jsem promočený jak Hasterman. Mariana spráskla roky, Matějo, ty nemáš rozum, ty se na često jak malý klok, teď zas budeš chrmlat celou noc. Veslikl jsem na dvorko té mokrý hadry a vlezl v koupelce pod sprcho. Teplá voda, to je balzám. Já jsem byl tak šťastný. Mariana ovařila čaj, sedl jsem do obýváku a zapl kysňu. Právě dojížděla 17. etapa Tour de France. Půl kilometru do cíla. Pršelo, asfalt mokré, každý se snažil vypracovat si dobrou pozici na špurt. Poslední zatáčka, když včel, které se tam jak se zavangloval a još se několik závodníků kotálelo po silnici. Ten náš mladý cyklista Bittner mezi něma. Chodák, ale však je ještě mladé a Ešle má bojovný srdce, pravda, ta jak já, tož jeho šance teprová přendo a nebude to dlouho trvat. Řeknu vám, lidi milí, a já o tem něco vím, ta stará dáma Tour de France je to ze těžké závod. To mě věřte, ta jak se Matěj Křopal jmenojo.
1: Stréček v pelotóně, na chvíli, aspoň v vzpomínkách, ve snech. Stréček Křopa napsal, namluvil Jiří Vrba, technicky spolupracoval Zdeněk Prchlík, režie Tomáš Soldán. A další plok, o čem, o něčem voňavým, ale pozor, to už není žádná reportáž, tentokrát cílená vůně vyhledávaná Tvarušková. Další plok, Tvaruškové, brzo.

0: 7.48. Počasí. A rozdílné teploty po celou noc a i během rána, někde ke 20, někde jenom nad 10 stupňů Celsia. A někde představte si už od noci, od rána srážky, ale jde to takhle spíš z Německa, Rakouska na samotný jihozápad do jižních Čech, jihozápadních Čech a velmi lokálně. To jde zaznamenat, detekovat na detektoru srážek, na radarech. Jinak ty srážky asi přijdou třeba i na Moravu, třeba i do Olomouckého kraje, hlavně asi v závěru dnešního nedělního svatoanenského dne. A potom taky v noci a zítra je s tím potřeba počítat. Zřejmě ta fronta způsobí lehký pokles teplot, anebo možná je to takové nějaké smilování před těmi teplotami až 38. To bude v závěru následujícího týdne, takže za týden plí až teploty 36 přes den a klidně ke 20 přes 20 lehce přes noc. Zítra tedy zpočátku oblačno, ale pak se vyčasí. Dneska zpočátku krásně, pak se může zatáhnout a udělat nějaká ta přehánka. Dneska opakujeme vlastně nejčastěji ten údaj teploty, očekáváme v neděli do 31, pak to pondělí, úterý, opravdu na chvilinku naskok teploty tak na 25-26 stupních.
1: Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje.
2: Příběhy našich sousedů, nevšední osudy lidí z našeho kraje, pohledem mladé generace. Poslouchejte každou prázdninovou neděli po 11. hodině na vlnách Českého rozhlasu Olomouc.
1: Zlatá láska. Zlatá manželství, která prověřil čas. Na četná posluchačská přání je tady letní speciál pořadu Zlatá láska. Poslechněte si s námi příběhy těch, kteří už oslavili zlatou svatbu a znají recept na spokojený život. Letní speciál pořadu Zlatá láska. Během prázdnin od pondělí do pátku večer po 21. hodině v našem vysílání nebo na webu zlatalaska.cz.
3: Těší se na vás průvodci pořadem Zlatá láska. Carmen Majerová
4: a Petr Kostka.
1: Posloucháte Dobré ráno Českého rozhlasu Olomouc.

píseň Daniela z 90. let od kapely Lucie, ještě s Davidem Kohorem. V 7.54 pro Aničky. A taky Danieli, 26.7. před 8. hodinou. Ještě návrat smíchu v písni Petry Černocké. A nebo stal se zázrak, ovšem od Bellamy Brothers, jako Let Your Love Flow. No a potom vlastně náš pan olomoucký kordista Jurka, nikoliv Jakub, ale Jaroslav zmíněn i díky úspěchu současného flétisty Saši Šupeniče. I dnes zmínek kordisté Šermíři. Už za chvíli ve zprávě.

0: 8 hodin.
1: Český rozhlas Olomouc. Zprávy.
0: V nemocnici ve Štenberku bude nově možné darovat plazmu. Zaměstnavatelé vloni se svými zaměstnanci řešili více než 36 tisíc pracovních úrazů. Moravská Třebová dostane příspěvek na opravu německých hrobů. Dnes čekejte slunečno, odpoledne oblačno, místy s deštěm a teploty do 31 stupně Celsia. Pěkné ráno u zpráv Českého rozhlasu Olomouc přeje Igor Polák. V nemocnici ve Štenberku budou moci lidé nově kromě krve darovat také plazmu. Mobilní odběrový tým rozšíří služby od září. Zájemci se musí předem registrovat. Podrobnější informace najdou lidé na webových stránkách, říká mluvčí nemocnice Radka Milošovská.
2: Odběrové místo zůstává zachováno na osvědčeném místě, a to v areálu nemocnice Agel Štenberg v budově F v prvním podlaží v prostorách onkologické ambulance. Právě zde bude nově probíhat i bezpečný a šetrný odběr plazmy.
0: Zaměstnavatelé loni řešili se svými zaměstnanci víc než 36 tisíc pracovních úrazů, což je téměř o 200 víc než rok předtím. Vyplývá to z dat Výzkumného institutu práce a sociálních věcí. Údaje zahrnují i brigádníky, ti mají stejná práva na odškodnění jako zaměstnanci v běžném pracovním poměru. Moravská Třebová dostane letos od Ministerstva pro místní rozvoj příspěvek ve výši 150 tisíc korun na opravu německých hrobů. Do roku 1945 žilo ve městě převážně německé obyvatelstvo a o pietní místa se nikdo nestará. Na co peníze radnice použije, vysvětlil místostarosta Václav Dokoupil z KDU-ČSL.
3: Rozhodli jsme se vybrat hrobku Konráda Steinbrechera, což byl významný textilní průmyslník a zároveň bývalý starosta města. Aktuálně máme na hřbitově naučnou stezku, na které je 39 významných hrobů osobností v historii našeho města.
0: V Česku dlouhodobě ubývají směnárny. V minulém roce jejich počet klesl zhruba o 30 na celkem 800 provozoven. Informovala o tom Česká národní banka. Před 16 lety fungoval v tuzemsku zhruba dvojnásobek směnáren. Podle banky situaci ovlivňuje hlavně digitalizace a nárůst oblíbenosti placení kartou. Roli ale mohlo hrát i období pandemie COVID-19

0: a úbytek turistů.
1: Sport.
0: Floretista Alexander Šupenič se stal jako první český muž mistrem světa v šermu, když v Hongkongu vyhrál všech 6 zápasů. Světový titul dosud slavila jen v roce 1938 floretistka Marie Šedivá. Posledním medailistou byl v roce 1985 stříbrný kordista Jaroslav Jurka. Šupenič po finále řekl:
2: cítím se nejšťastnější ve svém životě, šermu 23 let, ta práce se vyplatila a věřím, že tohle bude inspirovat další lidi, aby začali s naším krásným sportem, protože ty emoce, které jsme tady společně všichni zažili, tak byly neskutečné a budu si pamatovat do konce života.
1: Počasí.
0: Dnes čekejte na střední Moravě slunečno, odpoledne oblačno, místy s přehánkami nebo bouřkami, teploty 27 až 31 stupeň, v Jeseníkách okolo 22 a mírný jižní až jihozápadní vítr.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Olomouc.
0: Zvýšenou opatrnost věnujte jízdě na dálnici D1 mezi exity 308 Hranice a 311 Bělotín. Cestáři tam u Krajnice sečou trávu.
1: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
3: Opatrně na cestách, kdyby něco 800 553 553 dejte vědět ostatním posluchačům, řidičům na vlnách Českého rozhlasu Olomouc a za volantem či za řídítky. Opatrně zase to bude vybízet k rychlé jízdě třeba v jedné stopě. A 8 hodin 4,5 minuty, to je aktuální stav časomíry 26.7. Uvidíme, co udělá třeba i s těmi vodními plochami, jak jsme už během rána informovali, třeba lehce zhoršená kvalita, siniční porost, třeba i na Pumlově. Ono udělá se hodně pěkně, hodně teplo a... Ako bude na Orave, v Liptove a na Spiši si zaspomínáme a na Zemplínskou šíravu pojedeme na dovolenou v rybářských historkách ještě do 9. hodiny od pana Vlastimila Broučka, tentokrát tedy výlety pana Broučka na východní Slovensko a samozřejmě i s Igorem Barešem v rybářských historkách do 9. hodiny. Teď máme 5 minut po 8.

0: To byl Malý vůz, tak trošku i po americku s gospelovými dodatky. Malý vůz z 90. let, verze od Ilony Čákové, 10,5 minuty po 8. hodině. No a teď míříme za příspěvkem tenkým, jak vlastně.
1: Co v učebnicích nebylo? Zajímavosti a souvislosti ze světa kolem nás.
2: Věděli jste, že lidský vlas je podobně odolný jako ocel? Základní vlastnosti, tedy stavba a složení, jsou pro všechny vlasy stejné. Vše ostatní je pak poměrně individuální, takže vycházejme z obecného průměru. Podkožní část vlasu se nazývá kořen, viditelné části pak říkáme stvol. Už při narození máme pod pokožkou 2 až 5 milionů vlasových váčků. Z nich pak vlasy rostou rychlostí zhruba 13 mm za měsíc. Po roce tak dosáhnou délky nějakých 17 cm. Bez stříhání můžou vlasy dorůst zhruba do délky 1,5 metru, u většiny z nás se ale růst zastaví mnohem dřív. Nejhustší vlasovou pokrývku hlavy mají blonďatí lidé, jejich vlasy jsou ovšem nejtenčí a tak to opticky vypadá, že jich mají nejméně. Zajímavá je také pevnost lidského vlasu. Když vyrobíte drátek o stejné hustotě z oceli, bude mít podobné vlastnosti, můžeme tedy říct, že vlas je podobně odolný jako ocel. Lidé mají na hlavě průměrně kolem 100 000 vlasů, které se po nějakých 8 letech obměňují. I proto je šedivění vlasů postupné a nenápadné.
1: Co v učebnicích nebylo? S Martinem Písaříkem.

0: písnička vlastně prapůvodně o lásce. Chytlavá od Genesis, Phila Collinse, Follow You, Follow Me. Všude tě budu následovat a ty mě taky. No a dneska je to asi o sociálních sítích. Dej mi follow.
1: Počasí.
0: Jasno, jasno, během období přechodně zvětšená oblačnost, v Čechách místy přeháníka bouřka a noc 22 až 17, den 33 až 38 ke konci období, v Čechách od západu pravděpodobně slabé ochlazení. To je výhled od pátku do neděle toho následujícího týdne, zítra začínajícího. Od středy až 33, čtvrtek 37 stupňů Celsia. Tak pojďme možná k ochlazení, osvěžení, načerpání energie do slova a do písmene. Teploty třeba dneska přes den do 31, tak dvě třetiny toho dnešního dne, tedy hlavně úvod a ještě možná i popoledni, moc krásně, postupně ale nasouvání oblačnosti a možnost srážek i bouřek prázdninových, letních. V noci pak relativně teplo a zítra naskok teploty jenom do 25 v maximech, do 25 jenom v denních odpoledních maximech. Zpočátku totiž ta frontální většina velká oblačnost a na většině území v pondělí ještě zpočátku občasný doznívající déšť, přehánky lokálně i ty bouřky. Naopak se má vyčasovat během toho pondělního dne a ještě v úterý relativně snesitelně, ale od středy to poměrně výrazné, postupné, ale velké oteplování.
1: Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje.
2: Soubor šesti barokních kašen v Olomouci je evropským unikátem. Přesto kolem nich často jen projdeme. V prázdninovém seriálu odhalíme příběhy nejen této národní kulturní památky. Představíme i novodobé kašny, které jsou s Olomoucí neodmyslitelně spjaté. Poslouchejte každou prázdninovou sobotu v 15.45, v repríze pak v neděli v 9.45 na vlnách Českého rozhlasu Olomouc.
3: Šesté studiové album A New World Record skupiny Electric Light Orchestra se stalo zaslouženým průlomem. Po obou stranách Atlantiku platina, umístění v první desítce hitparády, čtyři úspěšné singly, co víc si mohl Javelin přát. Více ve středu po 19. hodině v legendách Českého rozhlasu Olomouc s kapelou Electric Light Orchestra.
1: Posloucháte Dobré ráno Českého rozhlasu Olomouc.

0: stalo se před 100 lety. Prohlédne dělnictvo naše. Ptali se redaktoři katolického deníku Našinec z července roku 1926. Nač konkrétně tedy, jak si tato narážka mířila? To zajímalo pochopitelně i Ditu Vojnarovou i nás teď v Dobrém ráno Českého rozhlasu Olomouc.
1: Novináři poukazovali na to, že ve čtvrtek bouřili socialisté na olomouckém Masarykově náměstí proti drahotě a oháněli se lidskou bídou, až člověku husí kůže naskakovala. Zajímavou podívanou měli však takzvaní měšťáci, kteří soudce upozorněni šli se podívat na řečníky odpoledního táboru při práci o 1 hodině v noci ve vinárně Stravově v ulici 28. října. Proletářští vůdcové, jejichž jména v redakci Našince znali, potírali tam při dobrém víně drahotu, jak náleží. V článku se psalo: ze zásady nemícháme se do věcí soukromých, nechť si každý popije, když na to má. Mimořádně na tento případ upozorňujeme jen proto, protože jest to zajisté jistý stupeň otrlosti. Odpoledne mluviti o bídě a bezprostředně potom v měšťácké vinárně jednati čistě dle odsuzovaných způsobů měšťáků. Do továrníků se na táboře bušilo, až z nich cucky lítaly, a pak si šli soudruzi vedle těch továrníků do vinárny sednout. A snad si vedli i veseleji než ti továrníci. Inu je bída, proto juchu.

Český rozhlas Olomouc poslouchejte na frekvenci 106,8 FM. Naladit si nás můžete také na frekvencích 88,7 Lipník nad Bečvou, 101,6 Hulín Holý Kopec a 92,8 Radíkov.

0: Dnes večer v České televizi.
1: ČT 1. Vražda dívky v lese u Prahy. S pátráním pomůže Ivan Trojan jako docent v kriminální sérii. ČT 2. Jeho romantický sen o životě kovbojů utne první střela. Premiérový western Kalpe pro Vyhoši. A ČT Art uvádí setkání Miroslava Horníčka s hosty Ladislavem Smoljakem a Zdeňkem Svěrákem, při kterém zavzpomínají na legendární zábavný pořad. Hovory H ještě po 20 letech. Nedělní večer s Českou televizí.
2: Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje.
3: Svatohradské rozhlasové dobré ráno 26. červencové a teď také s čerstvými krátkými ranními nedělními zprávami.
4: A Igorem Polákem.
5: Půl deváté.
2: Český rozhlas Olomouc, zprávy.
5: Letošní táborová sezóna v Olomouckém kraji je podle hygieniků zatím bez větších komplikací. Doposud nezaznamenali epidemie infekčních onemocnění ani mimořádné situace způsobené nepříznivým počasím. Obyvatelé Olomouce Droždína můžou využívat nový přechod pro chodce. Vznikl u autobusové zastávky u Cihelny ve směru na Bystrovany během jednoho měsíce a stál téměř 2,5 milionu korun. Speciální policejní tým objasnil případ, který skoro 20 let. Podařilo se jim zjistit, kdo pobodal v roce 2007 muže v Hrádku nad Nisou. Útočníka se jim podařilo identifikovat, do vězení ale nepůjde. V době útoku totiž byla promlčecí doba vraždy i pokusu o ni 15 let. Muzeum umění Olomouce vydalo nového knižního průvodce arcidiecézním muzeem. Nabízí výklad stálých expozic a seznámí čtenáře s historií olomoucké diecéze, svatováclavského návrší a jednoho z nejvýznamnějších historických areálů v České republice. Ze sportu. Slovinský cyklista Tadej Pogačar vyhraje Tour de France před dnešní poslední etapou, ve které už se tradičně o celkové pořadí nezávodí, má 6,5-minutový náskok na Belgičana Remka Evenpoola. A ještě počasí. Dnes čekejte na střední Moravě slunečno, odpoledne oblačno, místy s přeháňkami nebo bouřkami a teploty do 31 stupňů.
2: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Olomouc.
5: Kvůli opravám mostu je v Zábřehu částečně uzavřena Olomoucká ulice. Do 20. září se tu jezdí kyvadlově jedním jízdním pruhem.
2: Zelená vlna, známe lepší cestu. Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje.

0: aby nám nehráli Bandursko jako těm fotbalistům, když se vrátili z Mexika, z USA, z výletu. Všichni jsou už v Mexiku, se hrálo v 86. při mistrovství a taky v roce 2026. Teď ještě v červenci 26. na svatou Onu v 8.39 v dobrém ránu Českého rozhlasu Olomouc. Děvčata Jiřinku s Alenkou jsme poslali do lesa na borůvky. Ještě je tam fajn, snesitelně, ještě není 40 ve stínu, ale i tak se ukryla děvčata. Nazbírají borůvky a musí je umýt, protože jedině myté. Však víme i z apatek Českého rozhlasu Olomouc, co dokáže nemytá počuraná borůvka. No ale teď z toho fotbalu k hokeji a zároveň ještě zase zpátky k fotbalu a taky k pomáhání dobré věci v dobrém ránu Českého rozhlasu Olomouc. Areál sportu Kozlovice v sobotu hostil první ročník akce Bitva o Přerov. Jejíž výtěžek putoval na konto Alzheimer centra. Fotbalového turnaje se zúčastnil tým Přerovské Viktorie, který ve finále podlehl domácímu Béčku Kozlovic. Oběma fotbalovým celkům ovšem zatápěli jak přerovské hokejové legendy, tak současní hráči Ačka Zubru. Jejich tým v brance jistil bývalý hráč a nyní trenér Jakub Svoboda.
1: Druhý den tradiční svatoanenské pouti začal slavnostní mší. Tu celebroval generální vikář Ladislav Švirák. V rámci mše došlo ke slavnostnímu požehnání dvou z restaurovaných fresek z roku 1688. Ty představují alegorie světa dílu Ameriky a Afriky, popisuje správce poutního místa Aleš Jan Tománek.
2: Vidíme tam také lva po levé straně, vidíme tam delfíny po straně pravé. Amerika je tam zobrazená vlastně jako alegorie původního obyvatelstva, právě těch indiánů. Vidíme tam indiánku s nádherně rozpuštěnými vlasy. Vlevo potom můžeme vidět sirény, jak nahánějí námořníky.
1: Fresky zaujaly i návštěvníci Anu, která na pout jezdí už 25 let.
3: Ty jsou nádherný, no tak to je úžasné.
1: Podle Tománka na pout každoročně zamíří více než 2000 poutníků. Vzhledem příznivému počasí by ale účast mohla být letos o něco vyšší.
2: V Staré Vodě je to rozhodně vlastně závislé na počasí, protože když prší, těch poutníků je málo, máme to vysledované vlastně i během roku. Takže ano, když bude hezké počasí, myslím si, že těch poutníků bude mnohem víc.
1: Na pout se pravidelně vrací i Jan s rodinou.
4: Jezdíme sem od 90. let, pravidelně každý rok. Přijedeme se tady vždycky s rodinama, strávíme tady pěkně večer na mši a pak máme tady pěkný táborák, přespíme tady pod stanama, děcka se tady můžou vyřádit, můžeme si tady hezký večer.
1: Sobotní program poutníkům nabídl komentované prohlídky kostela nebo také projížďku kočárem po zaniklé obci. Na programu byl také benefiční koncert. Jeho výtěžek chce správa poutního místa využít na potřebné opravy stropu, říká Tománek.
2: Stav omítek v tomto chrámu je špatný. Nejhůř na tom je asi strop, je to klenutá konstrukce, která dlouhodobým zatékáním velmi utrpěla. Omítky tohoto chrámu připomínají vlastně práškový cukr na bábovce. Stačí fouknout, opravdu je to rozpadlé, sype se nám to dolů.
1: Program bude pokračovat i dnes, kdy se mimo jiné budou žehnat nové kostelní zvony, doplňuje Tománek.
2: Ráno tady budou ranní chvály pod vedením rehradských Dikínu. Ve 3 hodiny odpoledne bude poutní mše svatá. Tu mši bude sloužit novořížský opat páter Marian Kosík. Před tou mši svatou i po mši svaté nám potom zahraje v kostele a pak tedy i venku mužský hanácký sbor Rovina.
1: Pout potrvá až do podvečera. Ze Staré Vody u Libavé Sabina Millerová, Český rozhlas.
0: I tady se pomáhalo při svatoanenské pouti. I Sabinka, i svatá Anička pomáhá. No a pomáhalo se určitě, jak víte, od nás také v těch Kozlovicích sportovně, jak jsme také v jedné z reportáží slyšeli. To byla svatoanenská pouť z Libavé. A toto je Peter Kent.

0: To se na očích pozná.
1: Zpíval taky Michal David, to je Peter Kent, It's a Real Good Feeling. Už vlastně minutu po 8:45.
2: Počasí.
1: Svatá Anna, možná byla chladnější, někde bylo i lehce nad 10 stupňů Celsia, ale už se blížíme všude tak ke 20 a přes den lehce přes 30, 27 až 31, na horách 20 až 24 stupňů Celsia. To jsou dnešní očekávaná maxima odpoledne a slunečno odpoledne může oblaků přibývat, k večeru se pak mohou objevit i přeháňky z nich. Výjimečně nelze vyloučit ani letní prázdninovou bouřku, ráno většinou slabší, jinak pak mírný, trošku silnější vítr od jihu nebo od jihozápadu. V noci prý teplo zůstane ještě 20 až 16, v údolích ojediněle kolem 14 stupňů Celsia. No a zítra přes den v Olomouckém kraji zpočátku doznívání té oblačnosti a možných lokálních přeháněk ojedinělých bouřek. Teploty přes den v pondělí do 25 stupňů Celsia. Ještě v úterý snesitelně relativně, no ale už tak kolem 26, takže tak maximálně do 28 stupňů Celsia. A od středy Eldorado, no od středy velké oteplování. V závěru týdne možná až k 38 stupňů Celsia, ale je tam zase výhrada, je tam ještě poslední věta, dodatek a možná i vysvobození, že totiž úplně na závěr toho týdenního výhledu to snad bude ve znamení i ochlazování.
2: Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje.
3: Na vlnách Českého rozhlasu Olomouc bude znít folková muzika z loňského Mohelnického folkfestu. A bude to v pořadu Na cestě už po 14. Poslouchat budeme tentokrát přerovskou kapelu Korky, taky Neres a Lucii a Spirituál kvartet. Nebude chybět ani druhá tráva s Robertem Křesťanem. Na folkfest se můžete společně se mnou vrátit v neděli 26. července po 15. hodině. K poslechu vás zve Jarka Nosková.
4: Profesor dr. František Kopřiva z dětské kliniky Olomoucké fakultní nemocnice, který se zaměřuje na diagnostiku a léčbu dětí s alergickými chorobami, poruchami imunitního systému a nemocemi dýchacího ústrojí, obdržel v říjnu loňského roku z rukou prezidenta České republiky medaili za zásluhy o stát v oblasti vědy a zdravotnictví. K mikrofonu si ho pozvala Dita Vojnarová. Poslechněte si prázdninovou reprízu rozhovoru v pondělí po zprávách v 10 na vlnách Českého rozhlasu Olomouc.
2: Posloucháte Dobré ráno Českého rozhlasu Olomouc.

krásná vyhlídka, možná i krásné vzpomínání na rodinnou dovolenou. Slunečný Lůč, pláž, Anima alebo Kajmeněc, Zemplínská Šířava. A v 8.51 také vlastně cíl rybářských historik a také putování nabízíme v prázdninovém vysílání Českého rozhlasu Olomouc, také dneska na svatou Anu v 8.51. Jdeme rybařit a vlastně i cestovat.

Přiznám se, že jsem to zpočátku považoval za hloupý vtip. Nedokázal jsem si totiž představit, že bych měl jet na dovolenou jinak než autem. Kam bych dal celé rybářské náčiní, které zabere nejvíc místa? Jak bych převezl sedačku, holínky, podběrák, rám na čeřen, gumák, pytlíky hrachu, krup a kukuřice, krabice náhradního vybavení? Jenže, světe div se, ono to šlo. A docela dobře. Zabalil jsem 3 teleskopy, z výbavy vzal skutečně jen to nejnutnější, o půlnoci jsme se uložili na lehátka rychlíku Laborec a v 7 ráno jsme vystoupili v Michalovcích, odkud je to na Šíravu autobusem už jen kousek. A zatímco v Olomouci padal studený déšť, projížděli Michalovcemi kropicí vozy, jaké bylo vedro. Ten, kdo dal Šíravě jméno, byl docela určitě básník, jako byl docela určitě umělec výtvarný, ne-li profesí, aspoň založením, ten, kdo první přišel na nápad vybudovat jezero právě tady, v zemplínské rovině otvírající se skutečně do Šíra a zároveň přímo pod vinorodými svahy Vihorlatu. Čistá, chladivá voda, slunce od rána do večera, teplota nad 20 stupňů, přesně jak psali propagační brožury. Navíc přes obrovskou spoustu rekreantů nikde žádné fronty, všude čisto, takže po důkladné prohlídce nevrtala hlavou jediná nesrovnalost. Proč u takové krásné vody nesedí skoro žádní rybáři? Asi proto, že je tu plno lidí. Vy jste přece samotáři, ne? Uklidňovali mě příbuzní, kteří za námi dojeli autem, aby dělali mé ženě na dovolené společnost, když já budu na rybách. Bílý opar nad jezerem potvrzoval další krásný den. Vulkanický poloostrov Medvědia hora se v něm protahoval jako opravdový huňáč probuzený ze spánku. V restauraci Rybářská koliba právě zatápěli pod kotly se snídaní. Šel jsem si zaplavat, posnídat a vydal se nahodit. Do 10 dopoledne ani mřenka. Vrátil jsem se do kempu a večer nahodil znovu. Zase bez úspěchu. Když to tak šlo další 2 dny, uvědomil jsem si, že jsem udělal začátečnickou chybu. Když jsem ze všeho nejdřív nevyspovídal nějakého znalce poměrů, jak se to obyčejně na neznámém revíru dělá. A protože jsem nikde u vody místní rybáře neviděl, vypravil jsem se za nimi. Ostatně stejně jsem si chtěl prohlédnout okolí. Prošel jsem nejbližší kopce Vihorlatského pohoří a dorazil do vesničky Vinné. To podle vína, co se tam pěstuje. V jednom ze sklípků jsem si dal 4 se starším pánem. Ve víně se vyznal, jeho silvánské bylo plné, hladké a voňavé, ale k mým rybářským problémům mi toho moc neřekl. Kdeže by som já našel čas na rybačku? Pozri tě na tě sudiska, 25 hektolitrů. To už je dajaká robota. Upřímně jsem mu věřil. A v té horúčavé rybání nežerie. Trebár jsou to len také táraniny, větě, čo všetko ľudia natrepú. No, povrává sa, že vždy pred sezónou nahádžu z lodí prostred jazera hotové cesty žrádla až do rezervácie. Keď tam ryby stiahnu, riadne ich krmia. Neviem, čo je na tom, ale naši chlapci z dediny chodia k vode len na jar a na jeseň. A donesú aj riadne kusiská. Poděkoval jsem Ujovi, upřímně pochválil víno a rozhodl se, že se zítra ráno vydám tu rezervaci okouknout. Víc vám o tom povyprávím příště.

Tak to se tedy těšíme, už máme skoro 8,650. Tak tedy další už pátý díl rybářský historik z pera Vlastimila Broučka pro rozhlas napsal a nastudoval s Igorem Barešem Michal Bureš. Natočeno v roce 2014 v Českém rozhlase Olomouc a repríza i tohoto prázdninového dílu tu bude k mání příští sobotu v 8.50 ráno. No a další pokračování ještě teda ze Šíravy v neděli před 9. A 9. je tu za okamžik. Teď ještě jedna zajímavá spolupráce. Michal David jako autor Dlouhé noci a teď jako interpret, spoluinterpret s Honzou Bendikem.

0: 9 hodin.
1: Český rozhlas Olomouc. Zprávy.
0: Do Česka se podle meteorologů vrátí tropické teploty. Výstaviště Flora získalo dotaci na obnovu sbírkových skleníků. Lidé mohou naposledy vidět výstavbu krajinomaleb v Zábřežském muzeu. Dnes čekejte slunečno, odpoledne oblačno, místy s deštěm a teploty do 31 stupňů. Pěkné dopoledne u zpráv Českého rozhlasu Olomouc přeje Igor Polák. Do Česka se podle meteorologů vrátí tropické teploty. Příští týden by mohlo být místy i 36 stupňů. Český hydrometeorologický ústav bude svou předpověď ještě upravovat. Zatím ale jejich modely neukazují rekordní teploty, jaké byly v Česku na konci června. Olomoucké výstaviště získalo dotaci na rozsáhlou obnovu sbírkových skleníků ve smetanových sadech. Skleníky patří k historicky cenným stavbám, které jsou častým cílem turistů i obyvatel města, řekl mluvčí olomoucké radnice Jan Horejš.
2: Rekonstrukce skleníků si v příštích letech vyžádá zhruba 230 milionů korun a je rozdělena do dvou etap. Opravu zajistí město, které na projekt získalo dotaci. Mezi hlavní závady palmového skleníku, který je kulturní památkou, i dalších sbírkových skleníků patří skorodovaná nosná konstrukce a nefunkční vytápění či větrání. Technický stav dvou sbírkových skleníků experti považují za havarijní.
0: Zájem lidí o darování kostní dřeně se postupně vrací na úroveň před rokem 2025. Loni byla čísla díky příběhu malé Madlenky rekordní a přihlásilo se přes 30 000 dobrovolníků. Letos se zatím do dvou českých registrů přihlásilo téměř 10 000 potenciálních dárců. Celkem je v českých registrech přes 200 000 lidí. Poslední možnost navštívit výstavu krajinomaleb od malíře Miloslava Beneše mají dnes lidé v muzeu v Zábřehu. Výstavu otevírají právě teď a představuje průřez autorovou tvorbou, popsala mluvčí muzea Eva Valová.
3: Kořeny umělecké tvorby Miloslava Beneše sahají do jeho dětství, kdy se poprvé pokoušel zachytit krajinu svého domova v podhůří Orlických hor. Jeho malby jsou charakteristické citlivým vztahem k přírodě, venkovské architektuře a proměnám krajiny v průběhu ročních období. Sport.
0: Mistrovství světa vodních slalomářů skončilo zlatem Víta Přindiše v kajak krosu. Češi v americké Oklahomě získali celkem 7 medailí a šéf-trenér Jiří Prskavec starší převzal cenu za vítězství v pořadí národů.
4: 3 zlatý medaile, to nikdo asi dopředu nečekal a já můžu jenom akorát závodníkům poděkovat za skvělý výkony, skvělou atmosféru a díky.
1: Počasí.
0: Dnes čekejte na střední Moravě slunečno, odpoledne potom oblačno, místy s přeháňkami a nebo také bouřkami. Teploty 27 až 31 stupeň, v Jeseníkách okolo 22 a mírný jižní až jihozápadní vítr.
1: Více zpráv najde

0: najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Olomouc.
1: Zvýšenou opatrnost věnujte jízdě na dálnici D1 mezi exity 308 Hranice a 311 Bělotín. Cestáři tam u Krajnice sečou trávu.
0: Zelená vlna, známe lepší cestu.

Bylo 9, posloucháte prázdninové nedělní svatoanenské vysílání Českého rozhlasu Olomouc. A je rok ještě 2026, docela důležitý údaj. Před 100 lety, ještě letos počítáno, vznikla v Přerově firma, která vyrobila 60 milionů kufrů, ale i kufírku, které známe z dětství. Mohli jsme se to dočíst na webu Muzea Komenského v Přerově. Letos společnost ukončila výrobu lepenkových kufrů a krabic. My jsme se ještě stihli s reportážním mikrofonem Českého rozhlasu Olomouc podívat do výroby, ale také na výstavu s kufrem na cestách, která v historii firmy Rikazeta představila. Víc za chvíli také prázdninové repríze pořadu přímo z místa Českého rozhlasu Olomouc. Už v dopoledním vysílání máme právě 5 minut po 9. Hezký prázdninový den.

0: z místa.
1: Pořad přímo z místa Českého rozhlasu Olomouc dnes bude věnován stému výročí přerovské firmy, která vyrábí kufry. Jak se píše na stránkách Muzea Komenského, tak za těch 100 let jich vyrobila 60 milionů. No a my teď právě vstupujeme do přerovského Muzea Komenského s Petrem Sehnálkem, kurátorem výstavy, která představuje historii zmíněné firmy.
2: U vstupu nás vítá kratičká ukázka vývoje cestovních zavazadel, které vedly vlastně až k tomu klasickému cestovnímu kufru, kterému se tato výstava vlastně věnuje z největší části, tomu kufru, který začal Karel Zajda vyrábět v druhé polovině 20. let. Ten kožený kufr patří mezi ukázky modernějších typů zavazadel, které se začaly objevovat v průběhu konce 19. století. Nicméně ta kůže byla nákladný materiál, náročně se s ním pracovalo, což se projevovalo vlastně na té výsledné ceně, ne každý si to zavazadlo mohl dovolit a jakoby masové rozšíření cestovních kufrů jako spotřebního zboží, které si potom mohl dovolit většina obyvatelstva, tak opravdu souvisí se vznikem té moderní továrny na výrobu kufrů Karla Zajdy, který se v roce 1919 přestěhoval do Přerova. Tady rozjížděl svou původní profesi, byl vlastně svrškařem, ale právě velká konkurence tovární výroby Tomáše Bati ho v polovině 20. let přinutila hledat perspektivnější nové obory a tím se stala výroba koženého zboží a hlavně cestovních kufrů.
1: Kdo je svrškař?
2: Řemeslník, který vyrábí takovou tu koženou svrchní součást boty, se kterou potom pracuje švec.
1: Kufr, který nás zaujal, je kožený a vidíme tu i lepenku, s tím firma Kazeto pracovala.
2: Ano, dá se říct, že pracovala jak s kůží, s lepenkou i s vulkanfíbrem, což je vlastně umělá náhrada kůže, která byla vynalezena již v roce 1859 a patřila vlastně jako mezi ty první materiály těch modernějších klasických cestovních kufrů. Byla lehčí jak kůže, byla levnější, lépe se s ní pracovalo. A právě tyto umělé materiály umožnily, aby se z kufrů stalo spotřební zboží dostupné pro většinu společnosti.
1: A Karel Zajda přišel odkud do Přerova?
2: Karel Zajda se narodil v obci Dolní Loučky na Tišnovsku. V brzkém věku se přestěhoval do sousední obce Horní Loučky. Po vychození obecné školy odešel do Brna, kde se právě vyučil svrškařem. Na zkušenou z Brna odešel do Olomouce, kde se úspěšně prosadil, stal se vedoucím ve velkém olomouckém svrškařském závodě. Ještě před první světovou válkou se osamostatnil a začal vlastní podnikání.
1: My tady vidíme ilustrovanou tu jeho dráhu až k době, kdy se stal továrníkem. To znamená továrna Kazeto?
2: Karel Zajda, továrna.
1: Vidíme tu řadu dobových fotografií, ale všechny ty panely jsou uvedeny pěknou funkcionalistickou stavbou, takovou ideální továrnou v moderním městě té první poloviny 20. století.
2: To je v podstatě idealistická představa. Kompletní přestavby továrního areálu bývalého cukrovaru, který na konci 20. let Karel Zajda zakoupil a architekt Robert Motka představil vlastně takový opravdu komplexní plán, jak z bývalého cukrovaru vytvořit vlastně rozsáhlý moderní průmyslový areál. Bohužel nakonec celá ta přestava nebyla realizována, nicméně ty ikonické části, jako je úprava té hlavní věže se značkou továrny i s logem, tak ty realizovány byly jako první a můžeme v podstatě vidět dodnes.
1: Tím hlavním výrobním materiálem tedy byla lepenka už od začátku.
2: Karel Zajda vlastně byl inspirován svým bývalým konkurentem Tomášem Baťou a chtěl vlastně vytvořit takový soběstačný moderní provoz, který by dokázal vyrábět hlavní komponenty, které potřeboval on sám pro výrobu kufrů a dalších těch výrobků, na které se specializoval. Takže vznikla zde v rámci té velké rekonstrukce výrobna lepenky, vulkanfíbru, kování, výroba barev, laků, takže zkrátka ten provoz byl vlastně unikátní.
1: Zdá se, že byl úspěšný ten nápad.
2: Jednoznačně, protože stal se vlastně největším výrobcem kufrů v tehdejším Československu, prvním a jediným výrobcem vulkanfíbru a i ty objemy lepenek patřily vlastně mezi největší v rámci Československé republiky. Dodával i pro další zpracování, pro další výrobce a továrny.
1: Tady už vidíme kufry, které se podobají těm, které já si pamatuju z dětství, protože já jsem na prázdniny třeba na tábor jezdil taky s takovýmto kufrem. Vidíme jí tady velkou spoustu, to znamená, že ta společnost se vyvíjela, dařilo se jí neustále.
2: Karel Zajda úspěšně pokračoval ve vývoji svého podniku v průběhu 30. i 40. let, samozřejmě s určitou nucenou přestávkou dobou okupace, kdy ten rozvoj byl zbržděn válečnými událostmi a požadavky válečného hospodářství. Nicméně třeba výrobě kufrů se ještě na začátku okupace nebývale dařilo a v roce 1941 bylo vyrobeno rekordních 720 tisíc kufrů. Bylo to i z toho důvodu, že válka přinášela potřeby přesunu vlastně obyvatelstva a povolávání na totální nasazení do Německa. Dokonce v té době se kufr stával nedostatkovým zbožím a dával se vlastně dělníkům třeba jen na ten po úkaz úřadu práce, že jsou povoláni do Německa, protože obrovské množství kufrů bylo třeba nuceně posíláno do těch bombardovaných oblastí.
1: Určitě se ani této firmě nevyhnulo znárodnění, které přišlo po druhé světové válce.
2: V březnu 1948 byla uvalena na firmu Karel Zajda národní správa, ačkoliv původně jako národním správcem byl doporučen okresním národním výborem v Přerově dosavadní majitel, vlastně Karel Zajda, tak to bylo samozřejmě ústředními orgány brzy zamítnuto, on byl z podniku vykázán, později z Přerova byl nucen odejít na odpočinek na svou chatu do Čekyně, musel se stáhnout vlastně do ústraní z veřejného života a dostal vlastně nálepku nějakého vykořisťovatele, kapitalistického podnikatele, tak jak to v té době bývalo obvyklé. Ačkoliv Karel Zajda byl znám jako člověk s velkým sociálním cítěním a své zaměstnance velmi podporoval, což se ukázalo právě v těch těžkých dobách okupace, kdy dával svým zaměstnancům různé vlastně takové speciální příspěvky, jako příspěvek na dítě, vánoční prémie. No celkem vlastně za dobu okupace rozdal svým zaměstnancům nějakých 19 milionů tehdejších korun, což je obrovská částka na tu dobu a například i po válce třeba doplatil všem zaměstnancům, kteří byli vězněni v koncentračních táborech, vlastně veškerou mzdu za dobu jejich věznění. Dokonce měl v plánu postavit podnikovou rekreační chatu blízko svého pozemku v Čekyni, ale to mu potom nebylo umožněno.
1: A to si v centru Přerova postavil výstavní funkcionalistický dům, činžovní dům, ve kterém bydlel a bydlel tam ve velkém luxusním bytě, ale přece jenom nebyla to vila někde na okraji, nestranil se.
2: Byl to činžovní dům, kde poskytl i byty svým zaměstnancům, kteří tam vlastně bydleli až do toho znárodnění a někteří tam zůstali, ale Karel Zajda se vlastně musel vystěhovat.
1: A dům si samozřejmě můžete prohlédnout dodnes. Je hezky zrekonstruovaná jeho fasáda v centru Přerova. No a my se dostáváme do sálu, kde už je pestré spektrum exponátů. Vidíme tu nejen ty kufry, i když těch je tady taky hodně různých tvarů a barev.
2: Můžeme tady vidět vývoj od těch 30. let v podstatě až do současnosti. Jsou tady kufry nejrůznějších druhů, velikostí, materiálů. Nabídce podniku obvykle bývalo 100 až 150 druhů kufrů a uvážíme-li, že vlastně každý ten kufr byl k mání hned v několika velikostních variantách od, dejme tomu, 30, 40 až do 80, 100 cm, tak nám může třeba vzejít, že ten celkový rozsah těch druhů výrobků jen v oblasti kufrů bylo 1300 druhů. A k tomu ještě můžeme přičíst různé speciální obaly na hudební nástroje, potom tady máme obaly na výrobky. Byla velká spolupráce vlastně s další zdejší továrnou podnikem Meopta. Promítací přístroje, zvětšovací přístroje měly často jako obaly vyrobené v kazetu.
1: Dále harmoniku tu vidíme, jak jste mluvil o těch hudebních nástrojích. Kulatý je na klobouk nebo na...
2: Ano, to jsou vlastně kloboukové krabice, taky už od doby první republiky tvořily základní součást sortimentu.
1: Co mě zaujalo, že tu vidíme i zadní dveře od kufru auta.
2: Od roku 1970 totiž kazeto vyrábělo součásti vlastně interiéru do automobilů domácí výroby, dělalo se výplně dveří pro osobní škodovky, dále různé součásti interiéru pro nákladní auta Tatra, Avie a dveřní výplně a koberečky do zavazadlového prostoru osobního automobilu Škoda Favorit. Tady jsme v části, která dokumentuje ten fenomén dětských kufírků. V rámci tady klidové zóny máme i promítání, kde se snažíme připomenout fenomén kufru ve filmu, protože kufr byl důležitou rekvizitou v podstatě skoro každého českého filmu. Když se tady vracím teda zpátky těm dětským kufrům, tak ona je asi nejslavnější, ta knížka, posléze vlastně film Honzíkova cesta, kdy ten malý Honzík cestuje vlakem za dědečkem a babičkou na venkov, vybaven právě dětským kufříkem vyrobeným podnikem Kazeto.
1: Byla doba, kdy kufřík byl také symbolem úředníka. Tady vidíme vlastně takový úřednický kufřík. Několik jich tady máme, těch modelů. Kufřík na šminky. A my se s pořadem přímo z místa Českého rozhlasu Olomouc vydáme do provozu podívat se na to, jak se v Přerově vyrábějí kufry dnes. Stojíme pod tou věží areálu, na níž je nápis Kazeto a je tam logo. Setkáváme se tady s paní Monikou Studničkovou. Dobrý den.
0: Dobrý den. Já jsem vedoucí výroby, ale dělám toho hodně. Nás už zůstalo jen málo, takže těch funkcí my jsme si je tak rozdělili mezi sebou.
1: Když jsem se měl, všiml jsem si, že v tom areálu taky vidím třeba pračky a jiné věci, takže už asi celý ten velký areál nezabírá firma Kazeto.
0: Nás už zůstalo asi okolo 20 plus pár externích zaměstnanců. Areál je hodně velký, takže tady je asi dalších 8 firem jako nájemníci. Míříme do lakovny, to je začátek naší výroby. Všechny materiály, které používáme k naší výrobě, nakupujeme, ale lepenku nakupujeme v surovém stavu a barví se a lakuje přímo tady u nás. Tady toto je lakovací linka, dá se tam surová lepenka, na válec se nahodí barva, kterou si sami tady namícháme, natonujeme a už si jenom prohazují plotny a zabarvují. Většinou se dělají 2-3 nátěry barvy, na to se dá fixační lak a máme hotovo, můžeme lepenku používat dál.
1: Jak ten proces toho barvení probíhá? Vidíme, že ta linka je docela dlouhá.
0: Na začátku je nanášecí válec, ten nanese barvu. Ten dlouhý tunel, který vidíte, je vlastně sušárna. Lepenku objednáme v surovém stavu a už si objednáme požadovanou tloušťku. Nejčastěji používáme 1,3 mm a 2 mm. A lepenka nám už v tomto stavu přijede. Tady u nás se jenom barví, lakuje a na razícím kalandru se dělá struktura lepenky.
1: Máte stáleho dodavatele té lepenky?
0: Ano. Je to český dodavatel.
1: Tady přicházíme ke stroji, který už asi něco pamatuje. S nápisem Kleinen Wefers. Jak starý je ten stroj?
0: Přesně nevím, my ho máme teprve asi 20 let, ale předtím byl ve Švýcarsku. My jsme ho od nich odkoupili. To je z firmy, která vyrábí lepenku. Stroj slouží k tomu, že když se lepenka nalakuje, nabarví, tak je hladká. A my potřebujeme trošku struktury, aby to připomínalo třeba kůži, koženku nebo takovou strukturu, tak podle toho se zvolí razící válec.
1: Takže stroj krásný, historický a zároveň funkční.
0: Ano.
1: Kolem nás projeli nějaké jiné tvary, profily té lepenky?
0: To už byly přířezy nachystané na klobokové kufry.
1: Jak dlouho se to člověk učí, aby měl tuto praxi a věděl, kam sáhnout, jakou lepenku vzít?
0: Tak já tady tím žiju. A jsem tady 9 let.
1: Co vás sem přivedlo?
0: Moje mamka dělala vedoucí výroby. Já jsem tady začala chodit na brigádu, pak jsem mistrovala.
1: Ta firma se jmenuje Kazeto Karel Zejda Továrna. No. Působí tady ještě někdo z potomků Karla Zejdy?
0: Jo, náš pan ředitel je jeho přímý potomek, akorát, že se jmenuje Libor Budík.
1: Tady vidíme také další stroje.
0: Takový základ jsou kruhové nůžky, na těch se rozřezávají ty největší plotny lepenky na menší kusy. Pak je tady Maxim, to je vlastně jakoby řezací a sekací stroj. A pak je tady příklopový lis. Tam strčíte prostě dřevěný nůž, kus lepenky a vysekne se vám požadovaný tvar.
1: Teď jsme v té věži?
0: Teď jsme pod tou věží. A tady už probíhá ta příprava. Například, když nějaký z našich kufrů má koženkovou ručku, tak my koupíme koženku v roli, sami si to nařežeme, vysekáme, ušijeme, protože děvčata jsou ještě vyučené švadleny a brašnářky, takže to zvládnou.
1: Posloucháte pořad přímo z místa Českého rozhlasu Olomouc. Provází nás vedoucí výroby společnosti Kazeto Monika Studničková. Je, tady už vidíme hotový výrobek.
0: Jo, to je tak půlka výrobku, no.
1: On tam nehotový ještě... výrobek.
0: Ano, polotovar prostě.
1: Je to kufřík?
0: Ano, pro určitého zákazníka takový specifický výrobek. My máme naše výrobky jako dětské kufříky, kloboukovky, nitované kufry, ale někdy si zákazník objedná něco specifického.
1: No a co to tady vidíme? To jsou stroje.
0: Tady toto jsou normálně klasické nitovací stroje.
1: Aha.
0: Jsou už celkem starší. Každý ten stroj se používá na specifický výrobek.
1: Tady vidíme potisk.
0: My máme jednobarevnou lepenku, kterou nalakujeme dole. Pokud má někdo nějaké jednodušší logo, jenom jednoobtahové, dvouobtahové, tak máme vlastní sitotisk. Ale pokud má někdo specifický obrázek, fotku, tak objednáme polepy. Je to jako kdyby takový plakát s tím obrázkem, ten se rozřeže na požadovaný rozměr, nalepí se na tu lepenku, vysekne a vlastně máte kufřík s určitým obrázkem, jako je například krteček.
1: A nebo tady pejsek. Posloucháte pořad přímo z místa Českého rozhlasu Olomouc. Procházíme si Kazeto, společnost, která už má 100 let, sídlí v Přerově a provází nás Monika Studničková, vedoucí výroby.
0: Teďka se nacházíme úplně na hlavní naší dílně, konfekční dílně, kde už probíhá ta konečná kompletace hotových výrobků. Teď jsme se před chvilkou bavili o tom rozřezávání těch polepů, tak tady se ty polepy nalepí, potom se vysekají, nalámou, určitým způsobem našinují, dělá se na ně určitá obruba a pak už se kompletují nakonec. Buď je to šitím, nebo nitováním. Tady vidíte kantovku, je to šicí stroj, vlastně naše kufříky jsou tím šitím spojeny. Vidíte tři části a ty se seší dohromady tím kantovkovým strojem.
1: Takže nejen lepené, ale šité.
0: Ano, tady u nás se nalepí na to jenom plošně polep, ale ten kufřík se dopředu neslepuje, on se rovnou sešije.
1: Setkáváme se tady s paní, která šije ty kufříky z lepenky.
3: Darina Jorincová.
1: Tak minutu vám trvá jeden?
3: Jeden, tak 30 vteřin. Záleží na velikosti, pokud je samozřejmě 35, tak je to delší. Pokud je to malá 20, tak těch 30 vteřin. Potom zase samozřejmě záleží na té velikosti.
1: Jaký největší kufr tady zvládnete udělat?
3: 45 cm.
1: Nejmenší?
3: Nejmenší 16.
1: Jak dlouho se to učí člověk, aby jste se nezranila, aby ten kufřík byl pěkný?
3: Jako naučit se to dá celkem rychle, potom záleží, kolik se toho za tu směnu už je a samozřejmě to už je delší. To už tak 4 měsíce trvá, než člověk udělá tu normu, která je požadovaná.
1: A to je?
3: Opět záleží na velikosti, ale tak 300 minimálně, maximálně 450-500.
1: Stojíte pouze u tohoto stroje nebo máte i někdy jinou práci?
3: Určitě se střídáme, tady nestojíme na jednom místě, střídáme se na nitovačkách, na šití, na značení, na přípravě, takže umíme prakticky všechno.
1: Jste odbornice na kufříky?
3: Já jsem vyučená v Kazetě, ano, takže dalo by se to tak říct.
1: Baví vás to?
3: Mám tu práci velmi ráda. Tady jsme dobrý kolektiv hlavně, to je dobrý vedení, takže chodím ráda do práce.
1: Paní šéfka tady stojí vedle a připravuje vám materiál.
3: Nebojím se, je to v pořádku.
1: Tady ten stroj vypadá jako lis.
0: Jeden stroj je lamačka, tam se dělají ty tvrdé prolamovací lomy, aby ten kufřík držel určitý tvar. A druhý stroj je mostovka, tam se strčí ten velký přířez toho kufříku, oseknou se ty rohy, aby vlastně vznikl ten rádius.
1: Jak to měříte? Ručně? Já bych se nedivil tady.
0: Ručně, metrem měříme. Někdo musí tu přebývající nit zastřihnout, zapichnout, tomu se říká zapichování, že vlastně takový bodec namočí do lepidla a vlepí ten konec té nitě dovnitř, no a potom přejde k nitování.
1: Pořadu přímo z místa Českého rozhlasu Olomouc jsme se posunuli od výroby k expedici. Tady už vidíme zabalené hotové výrobky a vidíme jich docela velké spektrum.
0: Hlavní výrobek je dětský kufřík v různých barvách. Kufřík, který kupují děti do školy, oni to mají na výtvarné potřeby. No a potom máme i různé jakoby pohádkové. A potom jsou další výrobky, jako je nitovaný kufr, kloboukový kufr a tady ty výrobky slouží jako interiérový doplněk, klidně i je zavazadlo.
1: Válcové krabice?
0: Je to taková sada, nasazuje se to do sebe a pak to můžou mít děti jako třeba do pokojíčku na hračky, jako takový i doplněk. Ale jsou některé, i které jsou třeba potažené látkou nebo koženkou s nějakým hezčím designem. Prodávali jsme je i do Dánska, prostě do nějakých takových jakoby designovějších moderních obchodů a je to třeba i klidně do obýváku. Pořadače Shannony záleží na poptávce. My jsme jsme totiž spíš jakoby zakázková firma, takže máme vlastní výrobu, ale tu spíš přidružím k nějaké větší objednávce.
1: Kam tedy putují vaše výrobky?
0: Primárně hlavně do Německa a do Nizozemska, ale nedávno jsme posílali třeba do Ameriky nebo do Japonska, pak jsme měli zákazníka v Dánsku, ten bral hodně kufříku loni. Teď dělám zrovna takové jakoby krabice do Anglie, do výukového centra, kde se učí transplantace orgánů, a na to potřebují určitě specifické krabice, které jsou potom 100% recyklovatelné, protože je to vlastně jakoby na jedno použití. Tak ty zrovna teďka vyrábím třeba do Anglie. Potom máme v Itálii zákazníky. I v tuzemsku jsou zákazníci, ale ten objem není takový. Ten největší objem zakázek jde do Německa a Nizozemska.
1: Jaký je objem vaší výroby?
0: Za týden zvládnu udělat klidně 3000 dětských kufříků, ale třeba 200 nitovaných kufrů a 500 kloboukových kufrů. S tím, že dětské kufříky, tím myslím i ty kulaté krabičky, oválné krabičky, protože to je taková jednoduchá výroba jako ten kufřík. A v penězích dotáhnou až tak 1,5 milionu až 2 miliony obrat měsíčně.
1: Setkali jsme se s pracovnicí, která zvládala různé činnosti. Znamená to, že ta vaše výroba se třeba mění den ode dne, že dnes jsme viděli některé stroje a některé činnosti a zítra bychom viděli třeba jiné?
0: Jo, přesně tak. Dneska vyrábíme třeba dětské kufříky, ale už do toho připravujeme kloboukové kufry, který potom jakoby ta finální výroba pojede třeba pozítří. A někdy se stane, že v jednom dní děláme třeba 300 dětských kufříků a do toho děláme ještě 50 nitovaných, že prostě ta výroba je strašně variabilní a já to právě všechno tak jakoby se sumíruju a naplánuju tak, aby to bylo co nejefektivnější a co nejdřív prostě vyrobeno.
1: Provozem společnosti Kazeto nás provedla Monika Studničková, vedoucí výroby. Děkujeme, naslyšenou.
0: Děkuju.
1: A naslyšenou přímo z místa na vlnách Českého rozhlasu Olomouc se těší také Aleš Spurný.
4: Posloucháte Dopoledne s Českým rozhlasem Olomouc.

Český rozhlas Olomouc poslouchejte na frekvenci 106,8 FM. Naladit si nás můžete také na frekvencích 88,7 Lipník nad Bečvou, 101,6 Hulín Holý Kopec a 92,8 Radíkov.

0: Zámecké léto. Příběhy zámků a jejich majitelů. Jak se žije na šlechtických sídlech dnes, zjistíte s Františkem Kinským každou sobotu a neděli po 13. a 20. hodině v našem vysílání.
1: V sobotu nás pozve do zahrad u svého rokokového zámku Nové Hrady jeho majitel Petr Kučera. V neděli nás zámkem Světlá nad Sázavou, kde mají dokonce zlaté bažanty, provedou manželé Marta a Jiří Mariánovi.
0: Zámecké léto. Příběhy zámků a jejich majitelů. Během prázdnin každý víkend od 13 a 20 hodin. Více informací na webu zámeckéléto.cz.
2: Jak zní pravé lidové léto u našich východních sousedů, které melodie vás zaručeně přenesou přímo do víru těch největších letních slavností? Nová epizoda z cyklu Cymbál a husle vás tentokrát pozve na hudební výlet po velkých slovenských folklorních festivalech, abychom se společně cítili na Slovensku jako doma. V úterý po 19. hodině s Honzou Žůrkem.
0: Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje.

0: Akorát se říkalo, nebuďte se neodpovídej, tahle písnička je ale já všechno vím, zaláskovaně, don't answer me, nepotřebuju odpověď. 9.48, kapela Alan Parsons Project, anebo za chvilinku projekt jménem Rangers, někdy taky Plavci a taky osobnost jménem Jiří Korn, trošku ovšem na notičku tuším pana Lionela Richieho Stacco New, chci tě mít. No a v 9.48 ještě takové malé osvěžení, či předosvěžení, no za týden bude hodně potřeba, tak bude možná hodně vyhledávaný i pořad třeba na internetu, na webu Českého rozhlasu Olomouc o těch kašnách, fontánách. A ty kašny a fontány budou za týden ještě vyhledávanější osobně, fyzicky, kontaktně v centru města Olomouce. Ono by to chtělo možná mlžítka, takže se zatím všichni brouzdají třeba u Ariona. Olomoucké kašny nejsou jenom ozdobou centra města, turistickým lákadlem a v horkách osvěžovadlem. Každá z nich ukrývá svůj vlastní příběh. Kus zajímavostí, také kus historie. V našem prázdninovém seriálu se v Českém rozhlase Olomouc s průvodcem Tomášem Krylem vydáváme tentokrát ke kašně Jupiterově.
1: S naším dalším dílem jsme se zastavili v dolní, tedy jižní části Dolního náměstí, které je na sochařské prvky barokní velice bohaté, jednak v té severní části už zmiňovaná fontána Neptunova a uprostřed Mariánský morový sloup. Jsme na začátku triumfální cesty ceremoniálního vjezdu olomouckých knížecích biskupů do Olomouce k převzetí úřadu. To znamená, vracíme se k jednomu z určení takto cenných uměleckých děl rozmístěných po Olomouci, aby nebyly jenom zdrojem užitkové vody, ale zároveň, aby měly i tady tuhletu svou symbolickou charakteristiku a tento symbolický účel.
2: Stojíme u Jupiterovy kašny. Ta je pořadí třetí, kdy byla vystavěna.
1: Fontána to stojí od roku 1707. My víme, že na podzim 13.11. byla vztyčena její vrcholová socha, ale to ještě nebyla socha Jupiterova. Tady původně stál patron hasičů a všech povolání, které nějakým způsobem souvisejí s ohněm, svatý Florian z Lorchu. Až v roce 1735 nakonec byla ta původní socha od Václava Rendra odstraněna, odvezena pryč a nahrazena tady tou současnou, která je připisována Filipu Sattlerovi. Zajímavý je třeba autorský tým, který se na fontáně podílel už na začátku 18. století, tedy při vtyčování sochy číslo 1. My víme, že jako zednický mistr zde byl angažován Jan Jakub Kníbandl. Kamenické práce, to znamená kromě samotného sochařského díla i vanu zhotovil Václav Rendr. V týmu se objevuje trochu záhadně i zvonař Jan Antonín Bér a potom také malíř Francesco Arrigone, který se zasloužil o polychromii. To znamená, původní Florianova socha byla barevná.
2: Co se s tou Florianovou sochou stalo a proč byl místo něho postaven na tuto fontánu Jupiter?
1: Můžeme spekulovat, ale většinou se názory odborníků shodují na tom, že Florianova fontána nezapadala do celkového konceptu, který představuje antické postavy, především božstva a polobožstva. To byl důvod číslo jedna. Ten druhý, kunsthistorikové tvrdí, že Rendrovo dílo sochařské nebylo až takové umělecké hodnoty. Kdo by se o tom sám chtěl přesvědčit, tak si může udělat výlet z kousíček za Olomouc do Skrbeně, kde v tamním bývalém hospodářském dvoře obce, která patřila městu Olomouci, je Florián dodnes. Tam byl de facto odklizen.
2: My se společně teď na tu Jupiterovu kašnu díváme. Pojďme si ji trošku blíže popsat, co my tady teď v dnešní době můžeme vidět, jaká je její výzdoba.
1: Výzdoba v tomto ohledu je celkem skromnější, protože tady z vany, a ta má také celkem jednoduchý půdorys, jedná se o přibližně čtverec, který má pouze skosené rohy, vyrůstá podstavec z maskarony, z nich do čtyřech stran tryská voda a samotný potom vrchol tady tohoto podstavce na nárožích je vyzdoben lvými hlavami a tady zase z nich tryská voda. Jinak další vodní prvek, vodní element, to trysku toho fons, odtud tedy fontána, připomínáme našim posluchačům, už nenajdeme. No a potom už je samotná hlavní socha Jupitera, nejvyššího z bohů v rámci římského nebe, římského panteonu, který drží v pravé ruce svazek blesků. Jupiter je zobrazen co by patron, co by ochránce města Olomouce, protože u levé nohy má orla, respektive orlici, a tu z heraldického hlediska chápeme jako personifikaci Olomouce. To znamená Jupiter, ochránce města, tohoto ptáka u nohou ochraňuje před případným nepřítelem vržením blesků. Navíc figura Jupitera, nejvyššího boha, je tu personifikována s nejvyšší osobností ve státě rakouském, s panovníkem, s císařem Karlem VI., tatínkem Marie Terezie. Takže ten v zásadě tady má být tím patronem olomouckým.
2: Říká průvodce a popularizátor nejen olomoucké historie Tomáš Kryl. Z Olomouce Petra Ševců, Český rozhlas.
3: Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje.

0: Zdravíme vás z Českého rozhlasu Olomouc a zdravíme celou obec
1: Cítov.
2: Já jsem si rozhlas představoval jako dvě místnosti, z jedné, z které se vysílá, a z místnosti propadá ředitele.
3: Jmenuji se Milena a chtěla bych tímto poděkovat Českému rozhlasu za návštěvu studia.
4: No, my jsme byli zvědaví, jak to vypadá v nějakém rozhlase, tak jsme se přišli podívat.
5: Poslouchám vás asi hned od začátku, od toho 94. roku.
6: Zdravíme z Českého rozhlasu.
7: Posíláme pozdravy do Věrovan.
6: A do Olomouce.
8: Zdraví a pusu posílá babička.
9: Já mám nové tetování. A Kačka ne.
3: Zážitek je neopakovatelný. Děkuji.
10: Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje.

0: 10 hodin.
1: Český rozhlas Olomouc. Zprávy.
0: Voda v Plumlovské přehradě se mírně zhoršila, stále však podle hygieniků vyhovuje. Tančírna v Javornickém Račím údolí ožije řeckou kulturou. Informační centrum Šumperku pořádá komentovanou prohlídku města. Dnes čekejte slunečno, odpoledne oblačno, místy s deštěm a teploty do 31 stupňů. Pěkné dopoledne u zpráv Českého rozhlasu Olomouc přeje Igor Polák. Voda v Plumlovské přehradě u Prostějova se mírně zhoršila, hygienici její jakost nyní označují stupněm 2 z 5 bodové škály. Stále má ale vyhovující vlastnosti, lidem však doporučují, aby se po koupání osprchovali. Kromě Plumlova sledují během léta kvalitu vody také na Štěrkopískových jezerech Poděbrady u Olomouce, tam ale zůstává voda čistá po celé léto. I letos je stále na stupni 1 z 5 bodové škály. Řeckou kulturu dnes přiblíží Řecký den v tančírně v Javornickém Račím údolí. Jeho součástí budou ochutnávky řeckého jídla, hudební vystoupení i doprovodný program. Akce začíná právě teď, řekl dramaturg tančírny Zdeněk Jurčík.
2: Kde se sjíždí celá místní komunita Řeků, ale na ně se nabaluje samozřejmě rodiny už starou sedlíku tady. A máme tam speciální řecký catering v kavárně, máme taky různé speciality řecké. Máme k tomu doprovodný program letos Skopje a polskou vernisáží zaměřenou na polské fotografie a doprovodný program zajišťuje také řecká kapela Axios.
0: V Šumperku dnes můžou lidé vyrazit na komentovanou prohlídku města. Sraz účastníků je za hodinu u Šumperského informačního centra na hlavní třídě, řekla mluvčí města Jana Kaněvová.
3: Účastníci komentované prohlídky se od průvodce například dozví, jakým kuriózním způsobem vznikl požár Šumperka v roce 1669, kde se nacházela šatlava anebo kudy odcházeli odsouzenci v čarodějnických procesech na svou poslední cestu. Sport.
0: Fotbalisté rezervy Sigmy Olomouc v posledním přípravném zápase prohráli ve velkém Týnci s B týmem Artisu Brno 2-4. Hanáci často chybovali v defenzívě. Utkání hodnotí trenér Tomáš Palinek.
4: Mrzí nás samozřejmě výsledek, dostali jsme spoustu gólů, to je jako velký negativum. Nastavilo nám to trošku takový jako obrázek i vzhledem do té sezóny. Jsme tam měli jako zbytečný individuální nějaké chyby a na posledních 30 metrech jsme měli spoustu šancí a nedokázali jsme je proměnit, takže to nás tíží celou přípravu a musíme se tomu vyvarovat a zlepšit to. Počasí.
0: Dnes čekejte na střední Moravě slunečno, odpoledne oblačno, místy s přeháňkami nebo bouřkami, teploty 27 až 31 stupeň a v Jeseníkách okolo 22.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu irozhlas.cz. Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Olomouc.
0: Více než kilometrová kolona se vytvořila na dálnici D1 mezi 314. a 316. kilometrem za Bělotínem ve směru na Ostravu.
1: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553. Pochoutkový rok.
5: Rozdáváme pohodu, radost a nápady, co dobrého ochutnat nebo připravit svým blízkým na talíři. Dnes si povíme o nápojovém skle, jakou teplotu má mít podávané víno, co má ráda herečka Pavla Tomicová a nabídnu i přehlídku 170 sladkých receptů. To v naší nové kuchařce Sladké Česko, o kterou se soutěží. A důležitá věc, připomeneme si v rámci oslav 10 let

0: našeho pořadu další vítězný recept, který s těmi dalšími 35 bude na konci letošního roku soutěžit o titul Recept desetiletí. Dnes ho znovu upeče cukrář Vojtěch Vrtěška a může udělat změny podle svého. Těší se Patrik Rozehnal.
1: Pochoutkový rok slaví 10. narozeniny.

0: Jak jsem slíbil, tak jsme právě teď doma ve studiu, v kuchyni, v obývacím pokoji, stále stejné místo a stejný bod s Vojtěchem Vrtiškou, protože v pochoutkovém roce, v tom jubilejním 10. ročníku, který je narozeninový a oslavou všech těch receptů za 9 let, tak budeme dělat zase něco tehdy z roku 2023, kdy na třetím místě se svým piškotovým zákuskem s angreštem umístil Jiří Pospíšil z Rudy nad Moravou. Tak proto jsme se tady sešli. Vojto, já jsem rád, že jsme opět u tebe v kuchyni.
1: No mě moc taky těší, že jsme se konečně zase potkali. A moc jsem zvědavý, co si dneska upečeme.
0: Já myslím, že ty to víš.
1: Já to tak trošku tuším, vzhledem k tomu, že jsem recept včera večer četl, ale co z něho vyjde, to je trošku otázka.
0: Čím to? Bude tam hodně změn?
1: Bude tam relativně dost změn. Budeme pracovat s pistáciema, s rebarborou, místo řezu to bude dort, ale ten základ necháme stejný.
0: Jsme v kuchyni, která je osvětlena mnoha světly. Dovedeš ty si už vůbec představit, že bys vařil bez toho, že bys byl takhle nasvícen?
1: Myslíš jako bez záře reflektorů?
0: Ano. Takhle někdy ještě pečeš nebo vaříš vůbec?
1: Jo, pořád. Pořád o půlnoci většinou začínám péct a většinou to už nezachraňuje ani tady záře reflektorů.
0: Proč o půlnoci?
1: On není moc jinak čas, takže doháníme to, kde se dá.
0: Když se ráno probudíš, na co myslíš jako první?
1: Že chci spinkat.
0: Dávají ti nápady na to, co bys mohl dělat, třeba i kamarádi nebo rodina? Nebo si to všechno vymýšlíš sám?
1: No, teď jsi mi dal spoustu skvělých nápadů, ty.
0: Zní to upřímně a radostně.
1: A jinak...
0: posluchači.
1: Jinak já většinou tak ten nápad většinou přijde sám. Nemůžu říct, že bych úplně dostával takhle objednávky od kamarádů, co by si představovali, že mám upéct.
0: A je to tak, že chceš vymyslet nějakou šílenost nebo zkusit něco už známého, ale ty jsi to ještě pro sebe nedělal?
1: Asi oboje. Já mám rád, když si můžu vytvářet jak ty šílenosti, tak i ty klasiky, při kterých se nějakým způsobem trošku nostalgicky vrátím, ať už do dětství nebo přesně k těm starým recepturám.
0: Představ si, že tím receptem, který nás čeká dnes, se vracíme k povídání a pečení s mužem, který je o 60 let starší než ty. Dovedeš si představit, že za 60 let budeš pořád stejně nadšeně péct a cukrařit?
1: Pro mě je děsivý, že kolik mi to bude? 84. Ježíši Kriste. Já bych řekl, že doufám, že se toho nedožiju, ale to vystříhneš.
0: Plánuješ to, že by si opravdu u té cukrařiny vydržel také dlouho, že si to budeš užívat třeba ještě i v důchodu?
1: Já věřím tomu, že budu úspěšně nějakým způsobem se věnovat pečení až do své smrti, která
0: aby
1: někdy přijde.
0: Aby ses uživil. Budeš si vydělávat pečením dortů pro známé a do cukráren. Budeme ti držet palce s mladistvým elánem, se ale do toho pustíme za malou chvíli. Budeme dělat piškotový zákusek v trochu jiné podobě, než ho předtím dělal Jiří Pospíšil.
2: Užijte si s námi narozeninový pochoutkový rok. Dnes s Vojtěchem Vrtiškou.

Víťa Troníček a Marien vstoupili do třetí dekády svého úspěšného působení na domácí folkové scéně. Trojnásobní držitelé Porty stále rozdávají radost svými písničkami, což dokázali i na loňském folkfestu. V neděli po 7:30 večer budete s Českým rozhlasem Olomouc na koncertě Víti Troníčka a Marien.

0: Profesor doktor František Kopřiva z dětské kliniky Olomoucké fakultní nemocnice, který se zaměřuje na diagnostiku a léčbu dětí s alergickými chorobami, poruchami imunitního systému a nemocemi dýchacího ústrojí, obdržel v říjnu loňského roku z rukou prezidenta České republiky medaili za zásluhy o stát v oblasti vědy a zdravotnictví. K mikrofonu si ho pozvala Dita Vojnarová. Poslechněte si prázdninovou reprízu rozhovoru v pondělí po zprávách v 10 na vlnách Českého rozhlasu Olomouc.
1: Teď se pustíme konečně do práce, po tom, co jsme si s Vojtou Vrtěžkou popovídali v našem narozeninovém dílu pochůdkového roku. Je to ten 10. ročník, kde předěláváme všech 630 výherních receptů z předchozích 9 let. Už jsme v roce 2023 a u třetího místa tuhle cenu si odnesl Jiří Pospíšil z Rudy nad Moravou za svůj piškotový zákusek s angreštem.
2: Já jsem téměř nesehnatelný angrešt vyměnil za méně nesehnatelnou rebarboru.
1: To je jediná změna, kterou jsi dělal v receptu?
2: Ne. Pistáciovou pastu budeme dávat do krému a do korpusu budeme dávat pistáciovou mouku. Takže budeme mít kombinaci rebarbora, pistáce.
1: Prozraďme posluchačům, co si mají připravit, aby udělali ten původní recept i podle tebe.
2: Takže na piškot budeme potřebovat 3 vejce, 3 lžíce cukru krupice, 3 lžíce hladké mouky, 2 lžíce pistáciové mouky a nějakou špetku soli. Na máslový krém budeme potřebovat 375 gramů plnotučného mléka, 60 gramů kukuřičného škrobu, 5 žloutků, 300 gramů másla, 45 gramů cukru krupice, 85 gramů pistáciové pasty. Pak 300 gramů rebarbory, vanilkový lusk, 75 gramů cukru krupice, takovou větší hrst. A na sněhový krém 90 gramů bílku a 180 gramů cukru krupice.
1: Budeš navrtávat čokoládu?
2: Ne.
1: Další změna. Tak začneme.
3: Pochoutkový rok.
2: Já začnu krémem, protože se ten základ musí vychladit. Vy když děláte žloutkový krém, tak můžete buď zahřát mléko spolu s cukrem, bokem si rozmíchat žloutky spolu se škrobem a pak částí toho mléka si přelejete ty žloutky. My to uděláme tak, že si všechno hodíme do jednoho hrnce, provaříme, protože máme malou gramáž, tam to úplně v pohodě jde. Opravdu za stálého míchání přivést k varu a vařit ještě ideálně 2-3 minuty, aby nebyl cítit škrob. To je strašně důležitý. Ještě 2 minuty povaříme a pak si tam hopneme tu pastu, promícháme, vylejeme si to na nějakou podložku do plochy, zachladíme.
1: Ten studený pistáciový krém dáme do mísy od robota. To znamená, teď tam dáme rovnou i to máslo.
2: Redukoval jsem ještě o 100 gramů. I tak je ho relativně dost.
1: To dáš do robota, klasicky prostě metla balónová a... Vyšleháme to?
2: Je to tak, budu šlehat.
1: A mezi tím si připravíme náplň z rebarbory. Tu nakrájíme na drobné kousky, nasypeme do pekáčku, zasypeme cukrem, přidáme vanilkový lusk a pečeme při takových 160 stupních 20-30 minut do měka. Teď asi něco, na co to usadíme, ne?
2: Přesně tak. Uděláme si korpus. Ten bude strašně jednoduchý. Bude to vlastně základní piškot, kdy si vyšleháme bílky spolu s cukrem.
1: Do jaké konzistence se to šlehá?
2: Chceme měkkou špičku, takže bílky budou držet. Když si vytáhneme metlu, tak nám ten ocásek, co nám zůstane vlastně viset, když tu metlu narovnáme, udělá takové jako očko. Rychle tam vyšleháme žloutky.
1: Ty žloutky s tím sněhem stačí promíchat jenom prostě pár tahy už v ruce?
2: Nechceme šlehat ty žloutky společně s tím sněhem už. Mohli bychom si pak dalším šleháním ten sníh schodit. Takže je dobrý tam hodit ty žloutky, rychle to promíchat, než napočítáte do 3 a máme hotovo. Teď přidávám hladkou mouku, pistáciovou mouku nebo mleté pistáce nebo mleté jakékoliv ořechy a trošku soli.
1: A zase jenom promíchat medlou v ruce.
2: Přesně tak.
1: A teď to půjde na co? Na plech s pečícím papírem?
2: Vezmu si plech, na něj si dám pečící papír, udělám si nějaké kolo okolo třeba 23 cm, protože budeme vykrajovat z něho kruh, který nám bude dělat základ toho našeho dortu. Jo, není potřeba ničím vymazávat, opravdu to jenom rozetřeme na pečící papír. Pan posluchač to tam pek na nějakých 165 stupňů, my si to dáme na nějakých 180. Když to dáte na 200, taky se nic nestane.
1: Ten náš piškot pistáciový, jak poznáme, že je upečený, kdy ho vytahujeme vlastně z té trouby?
2: Chceme, aby byl ten piškot hezky růžový, píchneme si špejlí, když máme suchou špejli, máme upečeno.
1: Teď co?
2: Teď si ho stáhnu z pečícího papíru a vykrojím si kolečko o velikosti rávku na můj dort. Vezmu kulatou formu, vykrojím si kolo. Teď si vezmu nějaký podnos, na kterým budu servírovat ten dort, využiju ten náš ráfek, ten si vyložím acetátovou folií.
1: Čím?
2: No, acetátová folie je folie, která se používá na vyložení vlastně forem na dorty, aby se vám pak dobře vyndal ten dort z té formy.
1: To jsou takové ty folie, co v cukrárně občas mají na těch výkrojcích dortu a zapomenou to sundat, když to servírujou?
2: Jo, to je přesně ono. A nebo když si dojdete do papírnictví a sahnete si na takový ty levný obaly na sešity, tak je to stejný materiál. Ale klidně si můžete utrhnout...
1: Tak to už někdy střihat obaly na sešity.
2: Klidně si můžete ustřihnout pruh pečícího papíru. Ten efekt bude stejný.
1: Tím vyložíme tedy stěny toho rávku dortového?
2: Přesně tak, aby jsme se nepřilepili s krémem. A posadíme si tam náš piškot.
1: Ten krém naneseš na ten piškot pomocí cukrářského sáčku, jenom prostě to vytlačíš?
2: Klidně to můžete rozetřít pomocí paletky, lžíce, čehokoliv.
1: Na to naneseš tu rebarboru nějak?
2: Ještě se to roztáhnu trošku do krajů té formy. Potřebuju relativně rovný vršek. Mám tady vychladlou rebarboru, ona nám pustí i trochu šťávy, tak ji tam celou takhle mrsknu, můžu tam dát i mezi to čerstvé jahody, záleží čistě jenom na mě.
1: Myslím vás mrsknu, znamená opatrně položíme, jo?
2: Opatrně mrsknu. Máme naplněno, dáme do ledničky zachladit, ideálně přes noc a myslím si, že nám bude stačit i taková hoďka dvě. A na to pak pohačáme sněhovou čepici.
1: Na plotnu rendlík, do rendlíku pak ještě takový kotlík, v tom je voda v rendlíku?
2: Děláme si vodní lázeň. Dáme si tam bílky a cukr, zahřejeme to na nějakých 63-65 stupňů Celsia. Buď si to změříte teploměrem, anebo když nemáte teploměr, tak si sáhnete do té směsi a jakmile necítíte mezi prstama zrnka cukru, tak máte zahřáto a pak to dáme do robota, vyšleháme. Máme zachlazený tady náš základ s piškotem, krémem, rebarborou. Máme i vyšlehaný sníh, tak ten si navršíme nahoru a oflambujeme ho pomocí pistole.
1: Já se omlouvám za ten výraz, jo, ale pan Pospíšil bude čumět. Opravdu královský pohled na tenhle klenot, který by měl být schován někde v trezoru, ale tam by asi nevydržel.
2: Je to tak. Já jsem na výsost spokojen.
1: Ten piškot je tam jenom jako pro formu někde si dole.
2: Aby
1: je tam...
2: to šlo odlepit.
1: Ten pistáciový krém je tak... Mazlavý pohladí a je to máslo s pistácií na půl a pak tam vystřelí okyselí to ta rebarbora krásně upečená předem v té troubě, že skoro tu sněhovou čepici, která je taky taková jako pěnování, nevnímám, jak je lehká.
2: Takový marshmallow vlastně.
1: Krásný, výborný a hodně vysoký, teda oproti tomu, co měl pan Pospíšil tehdy.
2: Opravdu?
1: No tak on to měl na plech z toho množství. Pane Pospíšile, můžete se inspirovat, zkuste to udělat jako Vojta Vrtiška i vy ostatní. Všechno to najdete, oba ty recepty i ve srovnání vedle sebe na webu pochoutkovirok.cz. Krásná práce. Chceš panu Pospíšilovi něco vzkázat?
2: Já bych mu chtěl moc poděkovat za tenhle ten recept, protože to pro mě byla obrovská inspirace. Zase jsem si mohl sáhnout na něco trošku jiného, než dělám.
1: Moc děkujeme všem, co nám fandíte, co nás posloucháte. Vy, co jste vyhráli, ještě se na vás nedostalo, tak postupně odvysíláme všech těch 36 receptů. Příště se z tohoto třetího místa roku 2023 dostaneme ke druhému místu, které získala za záhorácký závitek s chlupatými knedlíky Jana Černá. Její recept bude příště dělat Jaroslav Sapík. Už teď se na to těší Patrik Rozehnal a na Vojtu zase někdy příště. Ať se daří, Vojto.
2: Děkuju, taky bych se těšil na záhorácký závitek.
1: Poslechni si.
3: Pochoutkový rok slaví 10. narozeniny. Dnes s Vojtěchem Vrtiškou.

0: Stále je s vámi pochoutkový rok. Je to už 10. ročník téhle kulinární rozhlasové soutěže. A jsem rád, že nám fandíte dál. Mluvit teď budeme o obalovém skle. Pomalu se vrací tam, kde kdysi bývalo, než ho začaly nahrazovat lahve z plastu. Výroba skleněných obalů v Evropě opět roste. O nápojích ve skle natáčela naše kolegyně z pochoutkového roku Jolana Nováková.
1: Jaké nápoje ve skle kupujete vy? Zeptala jsem se kolegů.
2: Ve skle pivo, víno, minerálky, mléko, pokud je.
3: Jo, pivo, ano. Víno.
4: Víno.
5: Pivo, vodku.
1: Ano, lihoviny a destiláty kupujeme téměř vždy ve skle. Sklo je bez chuti a bez zápachu a nemění chuť nápojů. Ve skleněné lahvi se snoubí funkčnost a estetika. Ve spolupráci s výrobci nápojů je navrhují slavní designéři nebo klidně čerství absolventi sklářských škol. Sklo je 100% recyklovatelné a může být recyklováno opakovaně. Odevzdáváme ho do bílých nebo zelených kontejnerů. S vratnými lahvemi pravidelně chodíme k lahvomatům. Jak fungují? To v jedné z pražských prodejen ukazuje Jiří Mareček, tiskový mluvčí prodejen Albert.
6: V tom automatu je čidlo nebo inspektor, který rozezná, o jakou lahev jde a jaká je za ní poskytovaná záloha. Ty lahve na posuvníkovém páse přijedou tady do zázemí a tady už je to manuální práce. Tady už kolegové musí vytřídit lahve a rozpoznat jednotlivé značky a dát je do správných přepravek, tak aby do pivovaru, protože převážně tady máme pivní lahve, tak aby do pivovaru přišly ty správné lahve. Čím více druhů lahví, tím více práce s tříděním a větší náklady na logistiku, ale jak se jednotlivé pivovary chtějí marketingově odlišit a nabídnout zákazníkovi unikátnější zážitek a být viditelnější na prodejním regále, tak zavádí vlastní druhy lahví. Takže v tuto chvíli máme přibližně 20 druhů pivních lahví.
1: Pivní lahev obíhá asi 8 až 12 krát, dříve to bylo asi 20 krát. Pivovary chtějí, aby jejich mok byl v pěkných lahvích. Jakmile se na takové lahvi objeví ošoupaný proužek, vyřadí se, koupí se nová, stará lahev se rozstaví a použije na výrobu lahví nových. Vrací se také lahve od nealkonápojů, ale těch je jen nepatrné množství, používají se spíš v restauracích a hotelech.
6: V našich obchodech přijmeme každý týden přibližně 3 miliony pivních lahví, které nám lidi vrací, pivaři nám je vrací, aby se mohli znovu naplnit v pivovarech a znovu vrátit na regály našich obchodů.
1: A je tu otázka, zelená nebo hnědá pivní lahev?
6: Ale víme, že dřív za minulého režimu všichni vybírali zelené lahve, protože těch bylo méně. A když někdo ulovil zelenou lahev, ještě se podíval, jestli tam není ten zákal u toho piva. A dneska z marketingových důvodů výrobci volí různé barvy, tedy různé zelené anebo hnědé. A pravděpodobně ta hnědá, protože je tmavší a lépe chrání pivo před světlem. Nicméně některé ikonické značky jsou v zelených lahvích a proto další pivovary se k tomu chtějí také přiblížit.
1: Navíc pivo je rychloobrátkové zboží, zvlášť u nás v České republice.
0: Nápojové sklo najdete i ve fotografiích a v článku spolu s tímto příspěvkem, který jste slyšeli, na webu pochoutkovýrok.cz. A naším hostem u mikrofonu v pořadu bude už za chvíli herečka Pavla Tomicová. Spovídat ji budu společně s Naďou Konvalinkovou.
7: Pochoutkový rok. Kulinární magazín pro všechny milovníky dobrého jídla. Slaví 10. narozeniny.

0: připraveni, zapnuté mikrofony, jsme tu teď tři. Patrik Rozehnal.
1: Naďa Konvalinková a Pavla Tomicová.
0: Herečka, náš host, dobrý den.
2: Dobrý den.
0: Na co míváte neodolatelnou a nezřízenou chuť?
2: No to je právě jak kdy. Já mám pocit, že celý život mám těhotenský chutě, protože občas dostaneš chuť, tak neodolatelnou. Jo. Ale co miluju fakt hodně, pro mě strašně moc, rybí potvory. Je teda pravda, že jednou se mi stalo a to jsem fakt jako nemohla překonat tu neodolatelnou touhu, která se kryla s tím neodolatelným odporem. Já jsem se v jedné francouzské restauraci. Měla jsem ten den narozeniny a přítel mi objednal jakože nějakou speciální toho podniku, ale oba dva se neuměli francouzsky, v té restauraci odmítali mluvit anglicky a on, ten pán, několikrát se jim jako ujišťoval, jestli opravdu jako to chceme. A já jsem řekla teda, že jo, že tu specialitu si dám a tam vám přinesli takové jako, jak bývají na Vánoce, takový ty trojpatrový talíře, jo, jako ten na cukrový. Tak tyhle ten trojpatrový jako velký talíř byl plný mořských potvor, ale to všechno chodilo. Po tom talíři, tak to ty lidi, který jsem pozorovala, potom to tam někdo, ty to vraceli tak na ten talíř a jeli, a to jsem fakt nedala.
0: To utíkalo z talíře.
2: No mě to trošku jídlo utíkalo.
3: A čili to se jí zasyrova? Jako
2: opravdu to byly takový různé, jinak ne, že by to úplně chodilo, ale opravdu to tak různě se přelejvalo tohle. Já třeba miluji ústřice, které jsou vlastně taky, že to člověk jako těsně předtím, než to zakapne tím citronem, tak to vlastně jako žije. Trošku, tak to žije, no, pak to jako to takhle se zabije, takže si to vrtvolku, ale to mám ráda. Ale tohle to opravdu žilo hodně.
0: Vy jste někdy běžela z kuchyně do lékárničky?
2: Ne, to úplně, jakože by mi bylo z toho špatně. To úplně ne, já mám hodně dobrý a zdravý jídlo.
0: Třeba úraz nějaký.
2: Tak úplně ne, ale jako samozřejmě asi každá hospodinka se spálí. Řízne, jo. Já si teda tam tolik neřežu, já se pálím teda, protože jak to dělám tak hekticky všechno vždycky, tak...
0: V tom jste společně s Naďou.
2: To já si umím představit, že ano, s Naďou jsme ty krevní skupiny.
0: Ona zapole i šaty uvaření.
2: No to právě, že já jsem taková trošičku hyper, jak to ta natura vnitřní, to má asi Naděnka taky. Já ty si vzpomínám, že jeden můj kamarád říká, že jsem taková maniodepresivní s tím, že se deprese zatím nedostavila. Uvaření ještě vám ráda, protože já teda mám ten problém, já jsem se právě bála, abych tady nemusela vařit, protože to já vždycky, když mě zvou do nějakého pořadu uvaření, tak říkám, proboha, ale já buď to vám budu povídat, anebo budu vařit, protože já fakt v tomhle jsem chlap, já neumím dělat ty dvě věci najednou, jo, úplně zásadně, protože když jako si povídám, a jedna moje kamarádka, její manžel, ještě do nedávna byl šéf kuchařem v takový vyhlášený hospodce v Hradci, výborný kuchař, a jeho žena, je moje kamarádka, přišla ke mně na návštěvu a říkala mi, děti, jako vaš si, budeme si povídat, děti si klidně dělej. A já říkám, no to nemůžu, víš, to by si dí vedle, číst časopis, nemám. A říkám, tak půjdu vedle, když jsem u tebe na návštěvě, jako. A říkám, já fakt nemůžu, já to všechno připálím a tak. A ona mi tak chvilku pozorovala a pak říká, člověče, ale ty vaříš jak šéf, kuchař. A já jsem říkala, děti si to ani ještě nebo chutnala. A ona říká, ne, jako to nevím, jestli to máš dobrý, ale že je kolem tebe takový bordel.
0: Tak děkujeme, pro dnešek se loučíme s herečkou a Pavlou Tomicovou.
2: Zdravím, nashledanou.
4: Příběhy našich sousedů, nevšední osudy lidí z našeho kraje, pohledem mladé generace. Poslouchejte každou prázdninovou neděli po 11. hodině na vlnách Českého rozhlasu Olomouc.
5: Rozhlas, to je výhra!
6: Český rozhlas Olomouc pro vás připravil na první prázdninový měsíc 33 cen, o kterou si stačí prostě jen zavolat. Jakmile v našem vysílání uslyšíte signál...
5: Rozhlas, to je výhra!
6: Volejte 221 555 444. Stačí správně vybrat číslo od 1 do 33, které nikdo jiný před vámi nevolil a výhra je vaše. Více informací najdete na našich webových stránkách olomouc.rozhlas.cz a nezapomeňte...
5: Rozhlas, to je výhra!
7: Český rozhlas Olomouc

0: Je tu léto a určitě každý z vás si rád dopřeje třeba i dobré víno. Ať už bude červené, bílé, růžové, šumivé, jakékoliv, je důležité, aby mělo správnou teplotu. A na to se chci dnes ptát v radě z etikety odborníka na bonton Ladislava Špačka.
1: Víno je kultovní nápoj. Víno v podstatě už známe ze starověku Sumeru. Pivaři se přejou z vinaři, který nápoj je starší. A proto si víno také zaslouží důstojného zacházení. Měli bychom dbát o čistotu skla, měli bychom dbát o kultivované servírování vína a samozřejmě také o jeho předepsané temperování. Červená vína jsou nejteplejší, to znamená mezi 15 až 19 stupni. Ono se někdy říká pokojová teplota, ovšem máme-li v pokoji 23, tak to neznamená, že to víno bude mít také 23, ne. Bílá vína jsou chladnější, to znamená třeba mezi 8 a 12 stupni. A sekty a šampaňské, ty mají kolem 6 stupňů a vlastně podle toho se také řídíme při držení sklenice. Červená vína můžeme držet vysoko, protože vyzařování teploty lidské ruky jim tolik nevadí, kdežto bílá vína musíme držet minimálně uprostřed a sekty a šampaňské, ty nesmějí o teplotě lidské ruky vědět vůbec nic a proto ty vysoké číše s dlouhou stopkou držíme úplně dole u té kolaté podstavy, jak říkají skláři, u toho dýnka. To vám radí Ladislav Špaček.
2: Pochoutkový rok. Kulinární magazín pro všechny milovníky dobrého jídla. Slaví 10. narozeniny.

0: Pochoutkový rok nazbíral za celá ta léta, kdy jsme pro vás vysílali a vysíláme dál spoustu krásných receptů. Dohromady už 170 sladkých věcí. A my jsme se rozhodli, že je všechny, i ty dosud nevydané, dáme do jedné kuchařky a vám nabídneme, ať je máte pěkně pohromadě. S fotografiemi, s přesným postupem, ať si to prostě doma můžete v klidu zkusit. Takovouhle kuchařku, nazvanou Sladké Česko, se 170 soutěžními i porodcovskými recepty najdete na stránce www.pochoutkovirok.cz, kde si ji můžete objednat, anebo můžete využít telefonu, ale pozor, jen ve všední dny a v pracovní době. Dopředu si ho ale napište. To objednávkové číslo je 724 819 319. Kuchařku Sladké Česko vydal Radioservis vydavatelství Českého rozhlasu. A ještě jednou opakuji, objednávkové číslo do e-shopu 724 819 319. O tyhle kuchařky i soutěžíme. Minulý týden jsem se vás ptal, jaké kysané zelí zvolila Naďa Konvalinková do náplně houbových kroket. Udělala to s červeným zelím. A věděli to. Daniela Torandová z Mikulova, Eva Pavlovicová z Brocna a Monika Fojtů z Horní Lidče. Tihle tři jsou teď od této chvíle čerstvými majiteli i podepsané kuchařky Sladké Česko. Pošleme ji poštou, ať vám udělá radost. A mám už přichystané další tři kuchařky do dalšího kola soutěže. Pozor, soutěžní otázka zní, jaké ovoce bylo v původním receptu na piškotový zákusek od Jiřího Pospíšila, který jsme dnes dělali. Za A angrešt, anebo za B banány. Jaké ovoce bylo v původním receptu na piškotový zákusek od Jiřího Pospíšila? Pokud si myslíte, že to byl angrešt, pošlete SMS-ku pochoutky mezera A, mezera, jméno, příjmení, adresa a to všechno na číslo 90 01 04. Pokud si myslíte, že původně byl v receptu na piškotový zákusek banán, napište pochoutky mezera B, mezera, vaše jméno, příjmení, adresa a pošlete to na stejné číslo 90 01 04. Psát můžete až do půlnoci z úterý na středu. Otázku si spolu s pravidly připomenete na webu pochoutkovirok.cz a výsledky tohoto kola, tedy kdo vyhrál, se dozvíte za týden.
1: Pochoutkový rok slaví 10. narozeniny.
0: A dopředu bych vám chtěl také připomenout, že byste si pomalu měli plánovat čas na 29. srpna, což je sobota, kdy společně oslavíme krásné pochoutkové 10. narozeniny v Kostelci nad Orlicí na food pikniku mezi 11. a 17. hodinou. S bohatým programem, s řadou osobností, s ochutnávkou a prezentací nové kuchařky. Ale o všem se ještě zavčasu dozvíte. Zatím se mějte krásně a žijte prázdninově, letně a s chutí.
2: Tvůj krok je lehký jako den.

0: 11 hodin.
1: Český rozhlas Olomouc. Zprávy.
0: Podvodníci zneužívají jméno České televize a rozhlasu pro vylákání citlivých údajů. V Jesenických lázních pokračují promenádní koncerty. Fotbalisté Sigmy Olomouc dnes vstoupí do nového ročníku šance ligy na hřišti Jablonce. Dnes čekejte slunečno, odpoledne potom oblačno, místy s deštěm a teploty do 31 stupňů. Pěkné dopoledne u zpráv Českého rozhlasu Olomouc přeje Igor Polák. Česká televize a Český rozhlas varují před falešnými SMS zprávami o údajném dluhu na televizních a rozhlasových poplatcích. Podvodníci v nich hrozí přirážkou 10 000 korun. Přitom se z lidí snaží vylákat osobní a platební údaje. Obě instituce upozorňují, že podobné výzvy prostřednictvím SMS neposílají. Varováním můžou být také gramatické chyby nebo podezřelá webová adresa s koncovkou třeba tečka. Top. Místo běžné .cz, říká mluvčí Českého rozhlasu Lidia Erlebachová.
2: Na podezřelé odkazy by neměli klikat ani zadávat své údaje. Pokud už bankovní údaje vyplnili nebo provedli platbu, měli by okamžitě kontaktovat svou banku a policii České republiky.
0: Zájem lidí o darování kostní dřeně se postupně vrací na úroveň před rokem 2025. Loni byla čísla díky příběhu malé Madlenky rekordní a přihlásilo se přes 30 000 dobrovolníků. Letos se zatím do dvou českých registrů přihlásilo téměř 10 000 potenciálních darců. Celkem je v českých registrech přes 200 000 lidí. Na další ze série tradičních promenádních koncertů můžou zájemci zavítat dnes na promenádu v Jesenických lázních. Koncert začíná ve 3 hodiny odpoledne a vystoupí na něm Oškerova dechovka, řekla kulturní referentka lázní Věra Regnerová.
3: Která je známá tím, že na Jesenicku působí už od roku 1945. A je to opravdu krásné spojení muziky a vzpomínek, protože vlastně má takový i rodinný charakter, ta Oškerova dechovka. V případě nepříznivého počasí se bude koncert konat na hale Sanatoria Prizny.
0: Oprava historické Knovské sokolovny je téměř hotová. Památka ze 30. let byla opravována už od roku 2023. Vnitřek i venkovní plášť budovy je hotový. Chybí dodělat prostranství kolem tělocvičny, město potom sokolovnu otevře 31. srpna. Rekonstrukci provázely komplikace a podle nezávislého starosty Krnova Tomáše Hradila se proto prodražila. Sport. Fotbalová Sigma Olomouc dnes zahájí nový ročník nejvyšší soutěže. O 17:30 rozehraje utkání prvního kola šance ligy na půdě Jablonce. Trenér Pavel Hapal by s týmem rád navázal na práci v defenzivě z přípravy, ve které Olomouc inkasovala jen 3x v 6 duelech. Naopak je podle něj nutné přidat v ofenzivě.
4: Víme, že bychom těch branek střílet mohli víc. Jsme měli ještě daleko více situací nebo takových těch předfinálních věcí, které bychom měli vyřešit a těch gólů střílet víc. Spokojený jsem samozřejmě s tou defenzivní činností, protože jsme vážně soupeřem moc do moc gólových příležitostí nepustili, takže ještě by to chtělo si vytvářet víc těch situací a možná střílet víc branek. Počasí.
0: Dnes čekejte na střední Moravě slunečno, odpoledne oblačno, místy s přeháňkami a nebo bouřkami. Teploty 27 až 31 stupeň, v Jeseníkách okolo 22 a mírný jižní až jihozápadní vítr.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Olomouc.
0: Kvůli opravám vodovodu je v Přerově uzavřena Komenského ulice. Omezení potrvá do konce července.
1: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
5: Dopolední víkendové a prázdninové vysílání Českého rozhlasu Olomouc. A vidím děvčata Jiřinka s Alenkou, ke kterým můžeme zamířit předpolednem na návštěvu, tradičně také o prázdninách. Už se vracejí, ráno jsme je vyslali nikoli v domra.

Ale přece jenom ještě do takových osvěžujících teplot do lesa, na borůvky, takzvaně na trh borůvek, ale jestli je přinesou a utrhli je v lese, jestli je dezinfikovali od zvířátek z lesa, a nebo jestli je přinesou opravdu z trhu, a nebo z nejmenovaného supermarketu, o tom se přesvědčíme předpolednem. Borůvčí bude asi ústředním tématem prázdninového navštívení u děvčat. No a teď budeme hrát básnicky, tedy z toho filmu s Pavlem Křížem Vítě Vávra, anebo za chvilku Radek Tomášek.

0: Posloucháte nedělní dopolední vysílání Českého rozhlasu Olomouc a to navíc prázdninové. A my vám také letos o prázdninách v nedělním dopoledním programu přinášíme zajímavé, nevšední, často mnohdy silné osudy a paměti našich sousedů, pamětníků z našeho regionu, tak jak je zaznamenali žáci, případně žákyně základních škol a studenti, studentky gymnázií v Olomouckém kraji. Dnes nás z příběhu našich vašich sousedů čeká příběh pamětnice druhé světové války paní Emilie Tomaníkové.
1: Oni všechny pozabírali, všechny pochytali a všichni měli kolem 10 roku dostali. Když se vrátili, žádný, ani jeden si nedovolil říct, jak se tam s nima zacházelo. Tak se báli.
2: Když v Evropě začala druhá světová válka, byly paní Emílii Tomaníkové z Hrušky 4 roky. Její rodiče provozovali v obci pohostinství. V říjnu 41. roku si však pro tatínka přišla německá tajná policie a odvlekla ho do koncentračního tábora v Mauthausenu. Toho dne viděla paní Emílie svého tatínka naposledy. Místo něj totiž vojáci přivezli zpět jen oznámení brněnského gestapa, že tatínek pobyt v koncentračním táboře nepřežil.
1: Oni, když přišli říct, že teda ten tatínek zemřel, tak dovezli i jeho oblečení. V té Mauthausenu byla taková rokla a oni tam ze spodu tahali ten materiál navrch, měli na zádech desku a na popruhách a to tak tahali. No samozřejmě, tatínek to vydržel jenom 3 měsíce.
3: I bez tatínka musela rodina těžké časy nějak přečkat. Jako děvčátko předškolního věku přihlížela malá Emílie, jak během války prochází její rodnou vesnici jedna armáda za druhou.
1: Prošli tam všetci ti vojáci. Prošli tam Rumuni, Maďaři, prošli tam Němci samozřejmě, ale ti teda přijeli jenom... Mělo být 10 nebo 11 aut velkých, skovali se do stavení. Akorát ty letadla, když třeba bombardovali tady cukrovar, jinak v Hrušce nebombardovali nebo něco takového, to ne.
3: Když se s koncem války začala karta obracet, po Němcích přišli v 45. Rusové. Skrývali se v kopcích mezi Klenovicemi, Skalkou a Čelčicemi. Paní Tomaníková se svojí rodinou musela strávit 3 dny zavřená ve sklepě.
1: A myslíte, že jsme mohli vylízat i cílehno do postele? No vůbec. To tam spal ten šéf jejich, generál, dlužníci naši, ten mu ještě oblíkl čistý periny, všecko.
3: Sotva se lidé v Československu otřepali z hrůz druhé světové války. Přišel 48. rok a komunistický převrat. Represe, zatýkání, politické procesy. Byl zaveden přídělový systém. Jídlo bylo k dostání jen na potravinové lístky. Všeho byl nedostatek. Často nebylo ani čím topit.
1: Protože za těch komunistů, a i když bylo na lístky, myslím, do 48. roku taky všecko, tak nebylo všecko tak růžový. Protože na všecko jsme stáli frontu, ať bylo co chtělo. Jestli maso, jestli prášek na praní, no neexistovalo, to byla katastrofa někdy. Dokonce jsme třeba neměli vůbec čím topit. No vůbec uhlí nám nechtěli dát za ty komunistů, když prostě to máte vybraný.
3: Politické uvolnění mohlo přinést pražské jaro v 68. roce, jenomže přišel 21. srpen a naděje na svobodný život vzali za své. 2 nejstarší děti paní Tomaníkové byly právě na táboře v Čekyni. Poté, co zjistila, že tanky najíždí do Prahy, usoudila, že pro děti dojede i se svou nejmladší dcerkou. Když dorazili do Přerova, zjistili, že do Čekyně žádný autobus nejede, a tak se tam vydali pěšky. Po chvíli se proti nim rozjeli tanky.
1: Začal vyjíždět tank, ježišmarja, tady s dětskem na tým. No tak ty 4 tanky odjeli, já jsem teda šla do té Čekyně, už to bylo venku z Přerova. No a naštěstí manžel už ty děcka vezl v autě a... Tak jsme se tam jeli.
3: Svobody se paní Tomaníková dočkala v roce 1989, kdy po pádu železné opony mohli lidé začít zase volně cestovat. Celá její rodina se tak mohla vydat na místo, kde zemřel jejich tatínek, do rakouského Mauthausenu. Přes všechny peripetie prožila paní Emílie plnohodnotný život. S manželem společně vychovali 3 děti. Dnes se ve svém požehnaném věku těší z vnoučat a má už jen jedno jediné přání.
1: aby byl mír, aby prostě se neválčilo, protože ta válka je strašná. Tak nehledí nikdo na nikého. Udávají a zabírá se, to je to na ten, kdo nejhorší, opravdu. Abyste se měli dobře, tak jak se máte teď, opravdu se máte dobře. A nemůžu říct, že bychom se tak dobře měli.
0: Příběh našich sousedů, pamětnice Emilie Tomaníkové dnes v dopoledním vysílání Českého rozhlasu Olomouc. Pro projekt Příběhy našich sousedů její vyprávění zpracovali Liliana Kotulová, Zuzana Oulehlová, Daniela Vlčková a Soňa Vránová ze základní školy Němčice nad Hanou.

0: Na vlnách Českého rozhlasu Olomouc bude znít folková muzika z loňského Mohelnického folkfestu. A bude to v pořadu Na cestě už po 14. Poslouchat budeme tentokrát přerovskou kapelu Korky, taky Neres a Lucí a Spiritual Quartet. Nebude chybět ani druhá tráva s Robertem Křesťanem. Na folkfest se můžete společně se mnou vrátit v neděli 26. července po 15. hodině. K poslechu vás zve Jarka Nosková.
1: Do vysílání Českého rozhlasu Olomouc se vrací starý známý, detektiv ve výslužbě Viktor Palec.
2: Paní doktorko, kdybych náhodou, čistě teoreticky, udělal nějaký průser, obhajovala byste mě? Pokud byste přece jen šlápl vedle a potřeboval mě, můžete se mnou počítat.
1: Pomůže s vyšetřováním vraždy mladého muže v horské osadě Javoří? Poslouchejte v premiéře osmidílné Četby na pokračování z detektivního příběhu Jarmily Pospíšilové Palec ve stínu v podání Olgy Kaštické a v režii Michala Bureše v počteníčku Českého rozhlasu Olomouc v červnu a červenci každou neděli od 18 hodin.
3: Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje.

železa, jsem spíš dřevo. A proto už z podstaty nerezavý mý básnický střevo. Nepatřím do starého železa, jen jedu na lehčí převod.

0: Pak klid, to jenom Xindl X, písničce Dřevo, deklaruje, ale taky je samozřejmě neustále na nějakých kšeftech, na koncertech, na festivalech, no možná ještě na nějaký festival, na nějaký koncert. Pro vás budeme mít nabídku, možná bude i poptávka. No a teď ti, kteří jsou taky vlastně také neustále v pohotovosti, jednak hodovníci, jednak SDH. Hasiči od pátku probíhají například v Senici na Hané hody. Včera se tu konaly soutěže malých hasičů, možná i hasiček, tak jsme to byli všechno zkontrolovat, jednak natočit, jednak fotodokumentovat. Fotky najdete jako vždy v rubrice Regionální stopař na webu Českého rozhlasu Olomouc. olomouc.rozhlas.cz.
1: Takže všechno máme připraveno, všechno máme nachystáno. První princezna v rámci dnešního téváčka.
2: Přijeli jsme z Nové Hradečna.
3: Kolik tě?
4: 5.
3: Jak dlouho chodíš do hasičů?
4: 3.
2: 2. Od 3 let můžou děti chodit.
3: Co tě na tom baví?
4: Jak to zapojeme.
3: Kolik toho máte celkem?
2: Děti u nás v kroužku je 32. U nás teda zájem je o hasičský sport.
3: Kolik těch soutěží absolvujete za sezónu?
2: Tak 12-15 soutěží, záleží jak kdy.
3: Největší úspěchy?
2: Vyhráli jsme asi dvakrát ligu a dvakrát postup na kraj.
3: A vy jste jak dlouho u hasičů?
2: 20 let. My jsme jenom rodiče dětí, kteří navštěvují hasiče.
3: Přišli jste fandit?
2: Přišli jsme fandit našim dětem.
3: Kolik těch akcí absolvujete?
5: S dětskama závody, plus tady v Sednici, ty hody, plesy, potom nějaký zábavy ještě zvlášť.
3: Kolik je vašim dětem?
6: 5 a 10 let. Pradědeček byl hasič, dědeček je hasič. I kluci jsou taky.
3: Co jim to dává?
6: Zábavu, dobrodružství, spoustu kamarádství, disciplínu, odvahu.
3: Z újezdu u Uničova jste přijeli?
7: Ano.
3: Vy trénujete děti v července?
8: Jo, jsem jeden z mála trenérů, co máme.
3: Kolik vám je?
8: 19.
3: A jak dlouho už to děláte?
8: Od 6 let.
3: A co taková soutěž, co to obnáší?
8: Hodně starostí a hodně nervů.
3: Jak dlouho trvá ta příprava na takovou soutěž?
8: Nám to trvalo klidně i 2 měsíce, než jsme se dohodli, co a jak, pravidla si určili.
7: Záleží potom ještě třeba, když se pořádají ty závody, tak zehnat kvalitní sponzory, kteří chcou pomoct vlastně hasičům.
3: Co to tam prosím vás dělají? To jsou zrovna vaši svěřenci a tam nebylo slyšet slova. Vypadá to jako stolek s policií uprostřed a nahoře bečka.
7: Nazývá se to hammerbox, je to vlastně disciplína TFA, kdy musí bouchat kladivem mezi dvěma deskama určitý počet úderů. Až má naboucháno, odloží kladivo a běží na další disciplínu.
3: Takže to je na sílu?
7: Toto je spíš na rychlost a vytrvalost. Samozřejmě některé disciplíny jsou na sílu, některé na rychlost, některé na zručnost. A většinou se to kombinuje dohromady.
8: Máme to TFA, pak máme jakože jednotlivce, štafety různý s překážkami, požární útok a potom jsou takové jako plamínky pro malé děti.
7: Je tam ještě jedna disciplína, to je všestrannost a tam je trošku zaměřený i na topografii, na zdravovědu, na střelbu ze vzduchovky. Dřív byli pionýři, skauti, tak teďka vlastně tohle se dá obnovit a dělají to hasiči.
3: Budete pořádat taky nějakou akci, na kterou bychom se případně mohli přijít podívat?
2: Z 6. září Olomouckou ligu mladých hasičů. Této soutěži se zúčastňuje přibližně 85 družstev.
9: Suzana Hlavinková, náměstek starosty. Právě probíhají Senický hody od pátku do neděle. V pátek byla tradiční zábava hodová, dnes soutěž požárním útoku, Osenický pohár. Teďkon právě začíná dětské TFA, což je soutěž o dětského nejtvrdšího hasiče.
3: Jak si stojí Senice?
9: Přípravka jako vždy úplně skvělá, mladšáci druzí, což úplně bájo, a ve starších žácích byli 3. a Senice B byla 8. Máme skoro 40 mladých hasičů a myslím si, že pěkně budujeme další novou základnu.
3: Máte i příjemný areál, kromě toho, že tu vidíme pódium, před ním ten betonový plácek, na němž děti soutěží, stany jsou pod vzrostlými lipami. Něco se vám chybí?
9: Chybí nám areál pro tréninky, takže tak nějak jako bylátáme, snažíme se, ale je to náročné na přípravu. Máme v plánu něco, uvidíme, jaký budeme mít příležitosti.
3: Původně jsme plánovali živý vstup v 11.30 a vy jste mi říkala, že nebudete mít čas, že půjdete z kostela zemše a budete připravovat oběd, takže to je asi docela náročné.
9: Určitě, tak hody jsou každoročně náročné, ať už pro nás nebo pro další spolky, které je pořádají. Je to takový třídenní maraton, kdy se snažíme nejenom našim obyvatelům obce, ale i obyvatelům ostatních obcí okolních připravit ten nejlepší program. Zítra nás čeká vlastně slavnostní průvod, potom jdeme na mši do kostela, pokračujeme na oběd, bude určitě hrát Hněvanka a potom vlastně jsou nachystané prohlídky na kostelní věž, zvony, dále budeme mít středověkou vesničku, přijede koník, takže děti se můžou povozit, máme žongléra, skákací hra.
3: Tímto programem tedy Hody pokračují v neděli. Ze Senice na Hané, Aleš Spurný, Český rozhlas.
4: Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje.

0: Nedělní prázdninové dopolední vysílání Českého rozhlasu Olomouc. Dneska je 26. Aničkám průběžně. Samozřejmě rádi hrajeme, možná i třeba něco nabídneme. Pro všechny informace dobře, že posloucháte teď v 11.33 Český rozhlas Olomouc. Dobře, že posloucháte. Jestli pak jste někdy slyšeli dámy, posluchačky, faninky.
1: Prázdnej byt je jako pas.
0: Janka naživo. A docela nablízko už jsme tady měli vlastně o víkendu zajímavé dárečky do slámové arény ve Štemberku u dráhy. Ve Štemberku mají slám arénu, tak se to píše a tentokrát i čte nikoli v slém, ale slámová aréna. A Janek tam vystoupí v sobotu 15. srpna. No, tuhle nevím, jestli naživo uslyšíme. Mohl by osvěžit. To jsou sliby, co se mají plnit o Vánocích, ale určitě zahraje ty krásné písničky typu Proklínám a tak dále. Kdy 15. srpna, možná v parném létě, možná bude zima, těžko říct, ale můžete si rozplánovat návštěvu Janka Ledeckého, jeho koncertu ve Slámové aréně ve Štemberku. Chtěli byste?
2: Zavolejte nám 221 555 444. Český rozhlas Olomouc, žijeme tu s vámi.
0: A už tu byli zájemci, tak by byla škoda, kdyby toho nevyužili. Tak využijte. Na Janka Ledeckého zveme a vstupenky obstaráváme na sobotu 15. srpna ve 20 hodin do Slámové Slám Arény ve Štemberku. Linka 221 555 444 a Janek Ledecký na vás bude čekat. A bude to opravdu na dosah, bude to v hodně zajímavém prostředí v takové pěkné aréně Slámové. A bude to možná i s vámi v publiku. Dobrý den.
3: Dobrý den.
0: Dobrý den, komu kam?
3: Tady je Jana Změníka.
0: Tak a to je všechno, co jsme zatím potřebovali informaci pro další posluchače, že je vyhráno. Paní Jana Změníka má vyhráno. A pro všechny posluchačky a posluchače bude hrát Janek Ledecký, ale se vstupenkami od Českého rozhlasu Olomouc. Dobře, že poslouchala nejenom paní Jana. Tak nám prosím vydržte na linkách. A Janka pozdravujte.

0: Milí krajani, v nedělo po obědě je čas ovařit si kafé, natáhnout se na divan, naladit Český rozhlas Olomouc a otevřít dušo ošlechtilým myšlenkám. O 14:30 hodině si pak můžete poslechnout krátký vyprávění v hanáčtěně, jak to bývalo za starých časov, co nám chybí, čeho máme hromady a ještě hase to, co nás nepálí. Tož si nalaďte plk na nedělo, které vám povykládá váš stareček Křoupal z Břochovanu.
1: Český rozhlas Olomouc jede za vámi. Přijďte strávit příjemné prázdninové odpoledne a večer na naší veselici v Dubicku. Čeká na vás zábavný program nejen pro děti a sportovní den. Zahrají a zaspívají Vonta Linhardt, skupiny Wilsne s redaktorem Mirkem Kobzou a Atom Rock ze Zábřehu. Bohaté občerstvení je samozřejmostí. Těšíme se na vás v sobotu 1. srpna od 15 hodin na veselici Českého rozhlasu Olomouc v Dubicku.
2: Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje.

0: ještě solo pro vás, Miroš Birka z 80. nebo za chvilku kapela Pink Floyd i Helenka Vondráčková a letní písnička nebo jedno klasické kladivo Valdy Matušky. No a teď naše klasika před polednem.
1: Český rozhlas Olomouc na návštěvě u Jiřinky s Alenkou.
2: Haló, ahoj, Ali, seš to ty?
3: Ano, Jiříko, jsem to já. Ahoj, co děláš, můžu dál?
2: No, nedělám nic, ale jestli mě chceš pomoct, tak pojď.
3: No to já ráda.
2: Tak pojď nahoru.
4: V rámci dne vezmi pokojovou rostlinu na procházku. Jsem ti, Jiřinko, donesla tuto zajímavou rostlinku.
5: Ten den jsi vymyslela, nebo fakt existuje?
4: Nemusíš mě podezírat, že si všecko vymýšlím. Existuje. Teď víš, kolik zajímavých národních dnů a svátků se vyrojilo v létě. Podívej se, ale to je opravdu zajímavá rostlinka.
5: No je, díky za dárek, ale bylo by dobré, kdyby jsi mě ji představila, Alenko. Ještě jsem takovou rostlinku neviděla a vůbec nevím, kam ji zařadit.
4: Dobře, já vás představím. Toto je jiřinka a toto je peperomia.
5: Těší mě.
4: Česky se jí říká pepřinec a pochází z pralesu Jižní Ameriky. A je jich XXX druhů strašně moc a jsou teda docela odolné a měly by vydržet i naši péči.
5: No když by vydržela tvoji, tak vydrží všechno.
4: No to jo.
5: Doufám, že z té chundalaté rostlinky nevyroste keř až do stropu. Víš, že tady už mám celou botanickou zahradu.
4: To nevím, no některé druhy určitě rostou do výšky, některé jsou převislé. Ale co je hlavně, Jiřinko, umí odfiltrovat škodlivé látky z ovzduší.
5: Tak ti moc děkuji, Alenko, určitě se Kytka diví, na jakou si vzala procházku. Ještě mě prozrad, jak je moc žiznivá, to víš, vody je málo.
4: Jo, vody je málo, ale ona nepotřebuje až tak moc vody, můžeš ji zalévat zhruba jednou za týden až dva a v zimě dokonce až za 3 týdny a přihnovávat ji taky nemusíš. A přesadit ji stačí až tak za 4 roky.
5: Chápu, chápu, takže je asi nejhorší, kdybych ji přelila, že vyzkouším zeminu prstíkem, když je suchá, tak zaliju, když nebude suchá, nezalívám.
4: Tak, tak, přesně si to pochopila. Ona, ta rostlinka, je vlastně takový sukulent a je to opravdu taková kytka do nepohody. No, uvidíme, výsledek je, nemusíš se o ní příliš starat.
5: Tak, zatímco jsi všimla toho hezkého dne, vezměte pokojové rostliny na procházku. Měsíc červenec nás zase zve přímo na výlet, a to za borůvkami.
4: Ale ta dřina, než jich trochu natrháš, nebo myslíš, že bychom se měli vydat na nějaké borůvkobraní?
5: Nemuselo by to být marné. Jako děti jsme chodili trhat borůvky do lesu kolem svatého kopečka. Maminka vždycky zavelela. Berte hrnečky, jdeme na to. Kdo nazbírá nejvíc, dostane u stánku tu největší zmrzlinu. Tak tu tedy tatínek nikdy nevyhrál. Vždycky, když měl hrneček plný, obvykle o něho zakopnul.
4: Když už se nedostaneme do toho lesa, no tak si ty borůvky koupíme v obchodě. Tak by bylo asi dobré vymyslet nějaký recept, co bychom si s těmi borůvkami mohli k obědu připravit, ne?
5: Tak popřemýšlejme přes písničku.
1: Posloucháte Dopoledne s Českým rozhlasem Olomouc.

0: Už sme dneska oslavili deň Vezmi pokojovou rostlinu na procházku, Jiřinko.
1: Ano.
0: A v rámci národního měsíce borůvek se taky koná spousta slavností spojených s tímto zdravým lesním ovocem, kde nás lákají na borůvkové koláče, knedlíky a jiné speciality. No, ale teď je na tobě, co jsi vymyslela, na co nás nebo mě nalákáš dnes?
1: Tak nalákám tě, no podívej, mám velkou krabici borůvek a tak bychom mohli udělat kynutý borůvkový koláč.
0: To dá ale docela dost práce a kynutému bychom se asi měli spíš vyhnout, ne?
1: Jo, měli. Tak dobře, tak třeba palačinky a polít je horkými borůvkami. No, ale to je zase spíš dobrý ke snídaní, že?
0: No, není to špatné, ale něco rychlejšího by nebylo.
1: No, tak nejrychlejší je toto. Tak já si dělám k snídaní krajíc chleba, potřený bílým jogurtem, zasypu to vše borůvkami. Ty si na tom jogurtu hezky ustelou, nepadají a chutnají báječně. No, ale co teda k obědu? Co tak třeba tvarohové knedlíky?
0: Tvarohové těsto asi umí každý a v tom vedru bychom se asi těm kamnům měli radši vyhnout. Co kdybychom si ty borůvky dali jen tak k vanilkové zmrzlině? To jsem dneska donesla.
1: A to je úplně nejlepší nápad. Nakonec komu by se chtělo v létě vařit? To bychom měli raději pár borůvek zavařit na zimu. Tam se budou hodit.
0: No jo, a to zavaření je docela jednoduché, stačí nasypat do skleničky s trochou cukru a sterilizovat.
1: Komu se podařilo nazbírat víc borůvek, dejme tomu, může je zamrazit borůvky, rozložit na plech, nechat zmrznout a teprve poté sesypat do sáčku. Tím se zabrání tvoření velké zmrzlé hroudy.
0: Myslet na zimu se v každém případě vyplatí. Ale na co máme myslet, Jiřinko, při úplňku, který je za 3 dny? Mohla bys prozradit, ne? Ty se přece v tom vesmíru vyznáš.
1: No, já teda zrovna moc ne, ale astrologové říkají, že bude ve znamení vodnáře a že se mu říká také bouřkový nebo jelení měsíc. Máme si dávat pozor na lítka, kotníky i achilovu patu. Vodnářská energie podporuje kreativitu, svobodu a týmovou spolupráci.
2: Ani to je hodin, já už musím letět, Jiří.
3: Tak frčno, díky za pomoc.
2: Tak dík, tak zase příště. Ahoj.
3: Ahoj.
4: Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje.

0: Radioservis představuje
1: knihu 100 plus 25 brněnských kuriozit, absurdit a bizarností. Druhá výprava pánů Šenkýře a Kremra za příběhy, které by jinak zůstaly v temnu archivů. Přiblíží tragédii Brna u syrského Damašku, připomenou osudy ztracené věže nebo brněnskou sochu, kterou v Praze nechtěli.

0: odpoledne ohlásil souzvuk zvonu z poutního chrámu svaté Anny a svatého Jakuba Většího ve Staré Vodě u Libavé.
1: Český rozhlas Olomouc. Zprávy.
0: V nemocnici ve Šternberku bude nově možné darovat plazmu. Ve věku 86 let zemřel výtvarník a hudebník Milan Knížák. Fotbalisté Bečka Sigmy Olomouc v přípravě prohráli s B týmem Artisu Brno. Zítra čekejte na střední Moravě oblačno, místy přeháňky i bouřky, teploty do 25 stupňů a čerstvý vítr. Dobré poledne vám u zpráv Českého rozhlasu Olomouc přeje Jiří Kořínek. V nemocnici ve Šternberku budou moct lidé nově kromě krve darovat i plazmu. Mobilní odběrový tým rozšíří služby od září. Zájemci se musí předem registrovat. Podrobnější informace najdete na webových stránkách, říká mluvčí nemocnice Radka Miloševská.
2: Odběrové místo zůstává zachováno na osvědčeném místě, a to v areálu nemocnice Agel Šternberg v budově F v prvním podlaží v prostorách onkologické ambulance. Právě zde bude nově probíhat i bezpečný a šetrný odběr plazmy.
0: Zemřel výtvarník a hudebník Milan Knížák. Bylo mu 86 let. Českému rozhlasu to potvrdil ministr zahraničí Petr Macinka z Motoristů. Bývalý ředitel Národní galerie a někdejší rektor Akademie výtvarných umění v Praze byl u zrodu českého undergroundu. Kromě hudby a výtvarného umění se Knížák věnoval taky architektuře, módě, fotografii i poezii. Narodil se 19. dubna roku 1940 v Plzni. V letech 1968 až 69 přednášel na dvou univerzitách ve Spojených státech amerických. Přerovské muzeum Komenského vydává novou knihu. Představuje 77 významných osobností města z přelomu 19. a 20. století. Vychází u příležitosti letošního 770. výročí povýšení Přerova na královské město. Autorkou je Šárka Krákorová-Pajurková.
3: Jedná se o osobnosti, které kdysi sehrály významnou roli při vlastně propagaci a při rozvoji města Přerova. Byly velice známé a dnes v podstatě už jde svým způsobem o neznámé osobnosti. Někteří z nich se podíleli na rozvoji přerovského školství, díky nim vznikly zdejší významné budovy.
0: Slavnostní křest knihy bude 6. srpna. V Křelovské ulici v olomoucké městské části Řepčín řemeslníci dokončili opravu zděných božích muk. Obnova podle informací na webu města zahrnovala očištění památky, renovaci omítek a taky úpravu okolí. Investice stála Olomouc symbolickou korunu. Náklady uhradil jeden z manželských párů z městské čtvrti. Sport. Fotbalisté rezervy Sigmy Olomouc v posledním přípravném zápase prohráli ve velkém Týnci s B týmem Artisu Brno 2-4. Za Sigmu nejprve vyrovnával na 1-1 Adam Uriča, ve druhé půli pouze snižoval na 2-3 Vít Beneš. Hanáci často chybovali v defenzivě. Dále utkání hodnotí trenér Tomáš Palinek.
4: Mrzí nás samozřejmě výsledek, dostali jsme spoustu gólů, to je jako velký negativum. Nastavilo nám to trošku takový jako obrázek i vzhledem do té sezóny. Jsme tam měli jako zbytečně individuální nějaké chyby a na posledních 30 metrech jsme měli spoustu šancí a nedokázali jsme je proměnit, takže to nás tíží celou přípravu a musíme se tomu vyvarovat a zlepšit to.
0: B-team Sigmy vstoupí do třetí ligy v neděli 2. srpna na hřišti Vsetína. Ambicí klubu je postup do druhé ligy. Počasí. Odpoledne bude oblačno, místy s přeháňkami a bouřkami. Teploty 27 až 31 stupeň Celsia. V jeseníkách okolo 22 stupňů, fouká mírný jižní vítr. Zítra čekejte na střední Moravě oblačno, občasný déšť, přeháňky, místy i bouřky. Teploty 21 až 25 stupňů Celsia. V jeseníkách okolo 17, slabý jihozápadní vítr. Místy čerstvý, západní, v nárazech může mít až 55 km rychlost.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu irozhlas.cz. Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Olomouc.
0: Kvůli práci na vozovce je částečně omezen provoz na D1 mezi Bělotínem a Mankovicemi. V obou směrech se mezi 312. a 320. kilometrem jezdí jen dvěma pruhy.
1: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
5: Července 26. v kalendáři jedno z nejoblíbenějších a nejčastějších jmen Anna. Písničky na přání Českého rozhlasu Olomouc budou dnes určitě nabité, ale přesto zkuste se dovolat, rozhodně nám napište SMSku. Tak nejprve číslo do vysílání 221 555 444, SMSková linka 723 70 33 51 a vám dobré odpoledne přeje.

0: písničky na přání Českého rozhlasu Olomouc otevírá paní Beatka z Pňovic. Dobrý den.
1: Dobrý den, tady Beatka z Pňovic. Chtěla bych si nechat na dnešnímu svátku paní Aničce Vaňkové z Litovle, paní Aničce Notáněvé z Žerotína a do domova duchovců na Červenku paní Aničce Dubové. Všem třem oslavencům hodně zdraví, štěstí přeje Beatka s babičkou. Děkuji moc.
0: Zdravíme a zdravíme teď také do štítu pana Břeťu. Dobrý den.
2: Dobrý den, tak já teda tady zdejší Anice Kulhánkové poslám tuto písničku, protože málo kdo i to může jako já prostředkovat. No a taky všem známým, co mi posílali, to znamená Roštění, zdravím Bílovice a zdraví Rapotín a tak dále, no Předmostí, takže moc krát děkuju a tím pádem všechno nejlepší tady té Anice a ostatním děkuju za přízeň a za její písničky. A vám taky děkuju, naslyšenou.
0: Naslyšenou. Přidávám paní Aničku Vučkovou ze Šumperka, hodně zdraví, štěstí přeje dcera Lenka a zeď Míra. Věnování naší babičce Aničce z Budišova k dnešnímu svátku. Hodně zdraví, štěstí a pusu posílají Hanička, Kájíček a Nelinka. Naší mamince Aničce do Hranic přejeme ti k svátku zdraví, lásku a děkujeme za včerejší krásný den strávený s tebou. Máme tě moc rádi, píšou vnoučata, pravnučka a dcera s rodinou. Věnování také všem Aničkám z klubu seniorů Břidličná, hodně zdraví, štěstí, lásky a dobré pohody a ještě pro paní Aničku Kuchaříkovou z Choliny, hodně zdraví, štěstí a pohody přejí Havlíčkovi.

0: Na telefonu Českého rozhlasu Olomouc pan Antonín ze Štemberka. Dobrý den.
1: Dobrý den, pane detektore. Prosil bych zahrát manželce k dnešnímu svátku Aničce Lozrtové. Aničko, chtěl bych ti popřát všechno nejlepší k tomu svátku, hodně zdraví, štěstí, hodně kilometrů při turistice a aby jsme spolu odchodili ještě hodně, hodně kilometrů. Tak toto děkuji.
0: My děkujeme také, přání zaznělo a přidáváme ještě paní Vlastu z Krnova. Dobrý den.
2: Dobrý den, Tomášku, děkuji za výběr písničky. Jsem moc hodnej a přeju všem Aničkám a hlavně do Ježišmara, teď nevím, Anice Bartošové, vše nejlepší, hodně zdravíčka všem. Zdravíčko, to se nedá koupit, tak to zdravíčko přeju. A všem Aničkám, to jsem zapomněla říct. A přeju Sedláčkovi, Nožince a Fanouškovi, Jiřímu z Litovle, poslám písničku a z Jeseníku Jiřímu, Honzinkovi, Čiškovi, a Lidušce z Vraslávy. Děkuji vám, Tomášku, jste moc hodnej. Děkuji vám moc krát.
0: Tak my zdravíme, děkujeme za věnování. Písnička paní Aničce Bártové z Olešnice k svátku zdraví, štěstí, spokojenosti, radosti z vnoučat i pravnučky, píšou kamarádky z Červenky. Paní Aničce do Bělé pod Pradědem jí pěkný meninový den, spokojenost a dobrou náladu přeje paní Eliška. Aničce Kořenkové do Bruntálu zdraví, štěstí, radosti a boží požehnání přeje Eliška z Břidličné. Potom věnování naší sestře Aničce Šubové a neteři Aničce Mlčákové z Velké Štáhle. Vše nejlepší, zdraví, štěstí, pohodu, lásku přeje sestra a teta Marie a ještě paní Aničce Orálkové z Moravského Kočova. Vše nejlepší, hodně zdraví, lásky, štěstí, všeho dobrého přeje tvůj Zdeněk, dcery s rodinami a vnoučátka.

0: oblíbená písnička v Českém rozhlase Olomouc v podání Zdeňka Krásného. Zdravíme teď nejprve paní Danu z Valšova. Dobré odpoledne.
1: Dobré odpoledne, já bych prosím chtěla nechat zahrát jen tak pro radost a pro dobrou chuť k obědu třem chlapům do chaloupky, do široké nivy. Ať už jeho pěknou neděli a ať se mají dobře.
0: Děkujeme a na telefonu je také paní Jiřinka ze Sudkova. Dobré odpoledne.
2: Dobré odpoledne, zdravím Český rozhlas Olomouc, příjemný moderátor Tomáška Kenziora a chtěla bych popřát dnešnímu dni Aničkám. Je to Anička z Bludova, Anička ze Zábřeha, Anička z Postřelmova a moje sestra Anička z Mohelnice. V rybníce je zlatá rybička, aby vám splnila vaše přáníčka. A Tomášku, já bych chtěla stříbro ve vlasech.
0: Hezky zdravíme, stříbro ve vlasech si necháme na příště, no a věnování máme také paní Aničce Jarošové, dodatečně k narozeninám a zároveň i k dnešním jmeninám zdraví, lásky a pohodové dny přejí Hela, Blaženka, Jaruška, Madlenka, Lída a Bětuška. Paní Aničce Uhlíkové z Loštic k dnešnímu svátku hodně zdraví a pohody přeje Nela. Věnování Aničkám hodně pohody a krásný dnešní den přeje taktéž oslavenkyně paní Anička ze Zábřeha, pak věnování paní Aničce Papákové z Bernardic nad Odrou, Aničko k svátku. Vše to jen to nejlepší, zdraví a boží požehnání přeje Liborka z Nového Jičína a hrajeme také do Bludova paní Aničce Snášilové. K svátku blahopřejí Maruš a Sláva.

0: Zámecké léto. Příběhy zámků a jejich majitelů. Jak se žije na šlechtických sídlech dnes, zjistíte s Františkem Kinským každou sobotu a neděli po 13. a 20. hodině v našem vysílání.
1: V sobotu nás pozve do zahrad u svého rokokového zámku Nové Hrady jeho majitel Petr Kučera. V neděli nás zámkem Světlá nad Sázavou, kde mají dokonce zlaté bažanty, provedou manželé Marta a Jiří Mariánovi.
0: Zámecké léto. Příběhy zámků a jejich majitelů. Během prázdnin každý víkend od 13 a 20 hodin. Více informací na webu zámeckéléto.cz.
2: Jak zní pravé lidové léto u našich východních sousedů, které melodie vás zaručeně přenesou přímo do víru těch největších letních slavností? Nová epizoda z cyklu Cymbál a husle vás tentokrát pozve na hudební výlet po velkých slovenských folklorních festivalech, abychom se společně cítili na Slovensku jako doma. V úterý po 19. hodině s Honzou Žůrkem.
0: Zavolejte nám 221 555 444. Český rozhlas Olomouc, žijeme tu s vámi.
3: Svátek mají Aničky, je to také paní Anička z Kunic, která volá. Hezké odpoledne.
4: Hezké odpoledne, zdravím vás do studia a chtěla bych písničku O živé vodě od Marcela z Moška poslat všem Aničkám a Aničce Krňávkový, která dneska slaví i zároveň narozeniny, takže bych jí chtěla popřát všechno nejlepší, hlavně hodně zdravíčka, štěstí, pohody a hlavně hodně radosti z noučátek. Moc děkuji za zahrání a přeji vám hezké odpoledne.
3: Zdravíme pěkně, pan Michal z Petrova nad Desnou na telefonu, dobrý den.
5: Dobrý den, já bych chtěl popřát Aničce Novotné, teda Aničce Novotné. Anice Novákové, no, jo, Anice Novotné z Rapoťu, ježiště, moc dobře, a Anice Pavelkové z Petrova nad Desnou k jejím meninám, od Čmeláka.
3: Takže slyšeli jsme, nakonec jsme to dali dohromady. Věnování patří také k dnešním narozeninám panu Joškovi Brenkusovi z Vidličné. Hodně zdraví, štěstí, lásky a pohody přejí Zdeněk a Anička a přidávají se také posluchači Jolanka, Jirka a další. Jsou to 72. Paní Aničce Orálkové do Moravského Kočova k svátku štěstí, zdraví a pohodu přeje Jolanka s rodinou. Paní Aničce Kalerové z Troubelic k svátku hodně zdraví a moře lásky přeje babička s celou rodinou a třem Aničkám a milé paní Kubi do Uničova s přáním všeho dobrého a božího požehnání do každého dne přeje paní Naďa z Litovle.

0: Marcel Zmožek zpíval v Českém rozhlase Olomouc. Zdravíme teď nejprve pana Karla z Moravského Kočova. Dobré odpoledne.
1: Dobré odpoledne, zdravím Český rozhlas Olomouc. A prosím, kdybyste zahráli Ani jste Orálkové, to je moje sestra, krásnou písničku a přejeme ji s manželkou a celá naše Brenkusová rodina jí přejeme hodně zdraví a co jim daří se Zdenkem. A také si bych chtěl popřát Denise Beranové do Meziny, Aničce Koritárové a všem Aničkám, co jsou jako takhle hlavně hodně zdraví a to zdraví. Děkuju pěkně a shledanou.
0: Děkujeme a vítáme také paní Ivanu ze Sutkova. Dobré odpoledne.
2: Dobré odpoledne. Já bych chtěla dneska nechat zahrát paní Aničce Minářové ze Sutkova k dnešnímu svátku. Hodně zdraví, to je nejdůležitější. A přejou jí to Šamšulovi, paní Fantová a Milan. Děkuji moc.
0: Tak zdravíme, Sutkov.
2: A všechny paníčkám, který poslouchají taky ještě.
0: Děkujeme i za ně. Písnička panu Oldovi do Mohelnice Je tvůj den, tak ho oslav s úsměvem. Štěstí a zdraví přeje paní Anička, taktéž oslavenkyně. Do Bělé pod Pradědem dobrovolným hasičkám Aničce Vencálkové a Machalcové k svátku. Hasiči z Bělé přejí vše nejlepší. Paní Aničce Maturové do Chromče má svátek, my přejeme vše nejlepší. Zdraví, štěstí, lásky a radosti píšou Zdeňka a Jitka Mlčůchovi. Do Mohelnice k svátku paní Aničce Ryšovi. Zdraví, štěstí, pohodu, hodně radosti přejí sedláčkovi z Křemačova. Také paní Aničce Horákové z Písečné k svátku štěstí, zdraví a spokojenost přejí Lidka a Honza. A ještě paní Aničce Divišové z Brníčka a Aničce Helekalové z Leštiny. Hodně zdraví, štěstí a pohody společně přejí Milada a Monika z Dlouhomilova.

0: Posloucháte Český rozhlas Olomouc, hrajeme na vaše přání hlavně Aničkám. Zdravíme nejprve paní Majku Dojedlí. Dobrý den.
1: Dobrý den vám přeju a zdravím všechny věrné posluchače Českého rozhlasu Olomouc. Tuto písničku posílám všem Aničkám, Andulkám a nám. A hlavně mojí švagrové Aně Krňávkové z Jedlí, Aničce Kulhánkové ze Zábřeha. Děvčata, přeju vám hodně zdraví, pohody a co vám v životě daří. A mějte se krásně. A vám, pane Tomáši, děkuji za vybrání písničky a přeju vám hezkou neděli.
0: Tak,
1: děkuji
0: a nashledanou. Dojedlí a vítáme také paní Pavlu z Chropině. Dobré poledne.
2: Dobrý den. Já bych prosila, prosím vás moc, popřát naší mojí paní mamince, paní Aničce Uhlové do Chropině a chtěla bych popřát všechno nejlepší, hodně zdraví a ať je ještě dlouho s náma a je spokojená a přejeme jí to tady všichni z domu.
0: Zdravíme do Chropině a přejeme hezké poledne. Přidávám písničku Aničce Chladničkové do náměště na Hané. Krásný den plný lásky a pohody přejí Míla a František. Aničce Andrýsové z Břidličné a Orálkové z Kočova. Vše nejlepší, zdraví a štěstí přejí Eva a Pavel. Aničce Jurenkové z Rašková hodně zdraví, štěstí a pohody přejí Beranovi ze Štítu. Sokolkám Aničkám zdraví a radost z pohybu přejí sestry. Paní Aničce Tomanové z Hranic vše nejlepší, pevné zdraví a štěstí přeje bratr Bruno s rodinou, je to přání z Vrbna pod Pradědem, a ke kulatým narozeninám bráchovi Joškovi Brenkusovi do Břidličné přejeme hodně štěstí, zdraví a lásky. A ještě jednou toho zdravíčka píšou Pavel a Eva.

0: Tak to bylo něco i pro Kristýnku. Dnes ale hrajeme zejména Aničkám. Zdravíme teď nejprve pana Milana z Vilémova. Dobrý den.
1: Ano, dobrý den. Takže já bych chtěl nechat zahrát Aničce Vťahelové. Ona je v této době zrovna v nemocnici chudina a už je tam 3 týdny a nemáme o ní žádné zprávy, takže přejeme s Máňou hlavně zdraví, zdraví, zdraví a ať se brzy vrátí domů. A já vám děkuju, pane redaktore.
0: My zdravíme do Vilémova a také paní Anička z Bludova má svátek, takže vše nejlepší a dobrý den.
2: Děkuju, děkuju, zdravím Český rozhlas Olomouc, příjemné moderátory, zvláště toho dnešního. Písničku posílám Marusce a Frantovi Skálovým do Hrabové, Jiřice do Sudkova, Marusce do Bludova, paní Marci do Žilové, Marusce do Kolšova, Ivanovi od Opavy, jeho paní, a do Malé Morávky, Jarušce a Pipovi a všem Aničkám do Bludova a přeji zdraví, štěstí, pohodu a lásku. Děkuju.
0: Také děkujeme. Přidáváme písničku do Postřelmova paní Aně Sontágové k dnešnímu svátku. Zdraví a rodinnou pohodu a vše nej přeje Magda Stejskalová s Natálkou. Aničce Tylové do Lipové Lázní hodně zdraví, štěstí a osobní pohody přejí Líšňáci. Věnování Aničce Minářové ze Sudkova vše nejlepší přeje paní Fantová, Milan a Šamšulovi. K svátku paní Aně Frankové i její mamince Aničce pevné zdravíčko přeje Františka s rodinou z Vrbna pod Pradědem. Paní Aničce Voskové, naší babičce do Kujetína na zahrádku, blahopřejí dcera Iveta, Honza, Jenda a Alžběta a ještě věnování naší babičce Aničce Koreníkové z Bruntálu k dnešnímu svátku. Jen to nejlepší, hodně štěstí, zdraví a osobní pohody přejí posluchači Hublíkovi, Ilča a Jirka Koreníkovi a další.

Vítě Troníček a Marien vstoupili do třetí dekády svého úspěšného působení na domácí folkové scéně. Trojnásobní držitelé Porty stále rozdávají radost svými písničkami, což dokázali i na loňském folkfestu. V neděli po 6:30 večer budete s Českým rozhlasem Olomouc na koncertě Víti Troníčka a Marien.

0: Dobrá rada Českého rozhlasu Olomouc.
1: Zneužívání psychoaktivních látek je celospolečenský problém. Mórní záležitostí se stal kratom. Jaké účinky skrývají listy stromu rostoucího v Indočíně? Proč je tak vyhledávaný studenty a jak je to s jeho volným prodejem? Hosty Dobré rady Českého rozhlasu Olomouc byly kapitánka Zuzana Slabá z Krajského ředitelství policie České republiky a Libor Cinegre, režisér filmu Sběratele kratomu. Poslouchejte reprízu Dobré rady Českého rozhlasu Olomouc v úterý v 10 dopoledne.
0: Zavolejte nám 221 555 444. Český rozhlas Olomouc, žijeme tu s vámi.
2: Jsou tu písničky na přání a další dvojice posluchačů. Nejprve paní Monika z Litovle, dobrý den.
3: Dobrý den.
2: Moniko, posloucháme.
3: My bychom chtěli zahrát našemu tatínkovi k blížícímu 80. narozeninám nějakou pěknou písničku. Bylo by to od dcery, od zetě a od vlastně snachy jejich a vnuků Lukáše a Tomáše.
2: Takže tatínka pěkně zdravíme a písničku přidává také paní Staňka z Lomnice u Rýmařova. Dobrý den.
4: Dobrý den. Zdravím Český rozhlas Olomouc a všechny posluchače. A Aničkám přeji hodně, hodně zdraví všem celé republiky. Tuhle písničku nechávám zahrát. Hodně zdraví a štěstí Ludmily Schneidrové Vrahovice, která má v pondělí narozeniny. Dále bych to prosila pro Lidušku z Jeseníku, Lidušku z Olomouce, Zdeničku z Rochova, Zdeničku z Holubic a Janu a Jiří z Roštění. A prosím ještě Ladičko Vystovačová a jeho sestře. Děkuji vám a naslyšenou.
2: Naslyšenou a věnování přidáváme také k dnešnímu svátku Aničce Sitové a Aničce Markové z Rapotína. Hodně zdraví, štěstí a pohody přejí posluchači Srovnalovi. Dále Aničkám Jemelkové z Hodolán i dalším hodně štěstí, zdraví a lásky přeje Helča z Nové ulice. Věnování k svátku Aničce Látalové do Libiny. Hodně štěstí, zdraví a božího požehnání přeje sestra. Do Vidnavy paní Aničce Paličkové k svátku. Hodně zdraví a pohody přeje sestra Lidka. Zdravíme paní Aničku Černou do Nového Malína, je to i pro další Aničky, píše Boženka. Aničku Zimčákovou do Žulové k svátku. Zdraví a štěstí přejí Šarmanovi z Kunětic. A svátek má také paní Anička Nerušilová z Litovle. Hodně zdraví, štěstí a paní Venušové do Litovle. Hodně zdraví a štěstí přeje paní Přidalová.
5: Jedu vám takhle stezkou dát koňům křece být.

0: stále hrajeme na vaše přání v Českém rozhlase Olomouc. Teď paní Ludmila z Doubravice. Dobrý den.
1: Dobrý den, zdravím Český rozhlas Olomouc a chtěla bych nechat zahrát a popřát dnešnímu svátku paní Aničce Valouchové do Pavlova, paní Aničce Bártové na Olešnice, paní Aničce Kalabisové do Palonína, paní Aničce Šafářové a Aničce Hanzelkové do Doubravice a paní Aničce Pokorné do Moravičan a paní Aničce Dološtěc. A přejeme jim hodně zdraví, štěstí a božího požehnání. Je to i pro vás, pane redaktore, a pro všechny, co poslouchají Český rozhlas Olomouc. Děkuji pěkně, mějte se hezka, někde naschledanou.
0: Tak zdravíme Doubravici a paní Julie z Moravičan je jenom kousek. Hezky také zdravíme, dobrý den.
2: Dobrý den, já bych chtěla popřát paní Anice Stupkové z Vranové Lhoty. Všechno nejlepší. Ať je taková, jaká je, je to hodná babička, je to hodná tetička, je to hodná kamarádka, vždycky udělá nám radost, no to jí přeje všechno nejlepší, maminka a celá velká rodina. Děkuju moc.
0: Takže zdravíme tuto Aničku a zároveň je tu ještě věnování do Petrova nad Desnou, Aničce Rakové k dnešnímu svátku. Blahopřeji Rumpíkovi, Aničkám Frankové, Drugdové, Buchlovské, hodně zdraví a štěstí z Vidnavy přejí Jenda a Franěk. Ještě věnování naší babičce Aničce Navrátilové z Nemrlova. Jen to nejlepší zdravíčko přeje vnučka Dianka s rodinou, paní Aničce Králové, Dřímalové a další paní Aničce Dovápené. Hodně zdraví a štěstí v životě přeje Standa. Potom paní Aničce Jořenkové do Raškova, jen to nejlepší a hlavně zdraví přejí Štěpánkovi, Beránkovi, Beranovi a vnučka Viktorka. Věnování Aničce Urbánkové do Podolí k svátku. Štěstí, zdraví a radosti přeje ze srdce Janka. Zdravíme naší babičku Aničku Bartoševou z Prusinovic a k dnešnímu svátku i narozeninám přejeme hodně zdraví a životního optimismu. Za celou rodinu píšou vnoučata Štefíček a Monička. Do Dubicka hrajeme paní Millerové, Aničce s přání pevného zdraví, píšou spolužáci a paní Svobodová. Aničce Bártové do Olešnice hodně zdraví a radosti z rodiny přeje Květa. Ještě věnování kamarádce Aničce Havránkové z Malé Kraše. Písnička Aničko hodně zdraví, štěstí a lásky přeji Jarmila a Jirka Kyselovi z Vidnavy. Naší tetě Aničce Urbánkové do Podolí a Aně Řezáčové ze Šumperka. Pozdrav také tetě Janě do Zvole, to píšou Miluška, Vlačka, Matyáš a Samík. A úplně poslední SMSka pro tuto chvíli je paní Aničce Pokorné do Moravičan. Hodně dobrého zdraví, radosti, pohody a božího požehnání přejí posluchači Kašparovi. No a SMSky, na které se nedostalo, protože jich bylo dnes opravdu hodně, přečteme v písničkách na přání zase po 17. hodině, kdy budeme hrát dechovou a lidovou muziku s Českým rozhlasem Olomouc.

0: 13 hodin.
1: Český rozhlas Olomouc. Zprávy.
0: Na Šumpersku v noci podlehla zranění cyklistka. Zemřel výtvarník a hudebník Milan Knížák. V Jesenických lázních pokračují promenádní koncerty. Oblačno, přeháňky, místy i bouřky. Teploty do 25 stupňů Celsia. Slabý vítr, to je zítřejší předpověď počasí. Dobré odpoledne vám u zpráv Českého rozhlasu Olomouc přeje Jiří Kořínek. Na Šumpersku zemřela v noci na dnešek 65letá cyklistka na silnici.

0: Přerova z přelomu 19. a 20. století vychází u příležitosti letošního 7. 70. výročí povýšení Přerova na Královské město. Čtenáři v ní najdou medailonky významných osobností, které sehrály důležitou roli ve vývoji města i regionu, ale dnes už veřejnosti nejsou příliš známé.
1: Můžu vzpomenout například Jakuba Škodu, po něm je dnešní gymnázium, nebo Františka Slaměníka, zakladatele Přerovského muzea, ale jsou tam i osobnosti, které se vytratily z paměti Přerovanů. Z nich mohou jmenovat například Floriana Oščádala, což byl první propagátor hanácké kyselky, nebo Jana Adamce, což je druhý ředitel zemědělské školy, a takových osobností je tam několik.
2: Vysvětluje autorka knihy Šárka Krákorová-Pajůrková. Poprvé ji veřejnosti představí na slavnostním křtu 6. srpna. Z Přerova Lenka Kratochvílová, Český rozhlas.
0: Na další ze série tradičních promenádních koncertů můžete vyrazit dnes na Reprovu promenádu v Jesenických lázních. Koncert začne v 15 hodin, vystoupí Oškerova dechovka. Pokračuje kulturní referentka lázní Věra Regnerová,
3: která je známá tím, že na Jesenicku působí už od roku 1945. A je to opravdu krásné spojení muziky a vzpomínek, protože vlastně má takový i rodinný charakter, ta Oškerova dechovka. V případě nepříznivého počasí se bude koncert konat na hale Sanatoria Prýznic.
0: Sport. České beach volejbalistky Markéta Svozilová a Marie Sára Štochlová ovládly turnaj v Číně. Ve finále Pro Tour Challenge v Shangluu porazili Ukrajinky Davidovovou a Chmilovou 2-1.
4: Počasí.
0: Zítra čekejte na střední Moravě oblačno, občasný déšť, přeháňky, místy i bouřky. Teploty 21 až 25 stupňů Celsia, v Jeseníkách okolo 17 stupňů, slabý jihozápadní vítr, místy čerstvý západní, v nárazech může mít 55-kilometrovou rychlost.
4: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Olomouc.
0: Dvě osobní auta se nabourala v Olomouci, v Pražské ulici nehoda skončila bez zranění a dvě osobní auta se srazila v Olomouci v ulici Na Loučkách.
4: Zelená vlna, známe lepší cestu. Zámecké léto.
5: Zvu vás na výlet do Posázaví, do malebné krajiny lesů, říček a krásných památek. Uprostřed městečka Světla nad Sázavou se rozkládá kolem čtvercového nádvoří nádherný zámek. Nejvýznamnějším rodem, který ho obýval, byly Trčkové z Lípy. Pozdější majitelé panství ho mnohokrát přestavovali a zkrášlovali. Dnes ho vlastní a žijí v něm manželé Marta a Jiří Mariánovi a já vás zvu k ním na návštěvu.
4: Zámecké léto s Františkem Kinským.

0: Rád vás beru na místa, kde žili známé šlechtické rody. Na zámky, o které se také dnes jejich majitelé s láskou starají. Dnes zamíříme na zámek Světlá nad Sázavou. Patrik Rozehnal si dal schůzku se současnými majiteli, původní hoteliéry z Prahy a Jižní Moravy. Už na nás čekají Marta a Jiří Mariánovi.
1: Zámecké léto.
2: Jaké je celé vaše jméno, pokud by tam bylo i třeba s křestním a tak?
3: Já mám jediné křestní jméno, Jiří Marián. Mám dvě příjmení, teda, nebo dvě křestní jména, jak chcete, spíš dvě křestní jména. A nemám žádné další přídomky, ani zděděné, nic mi po šlechtické krvi, ani stopa. My jsme, nebo naše rodina pochází z malých rolnických, kovorolnických rodin z pohraničí Šumavy. Žádné bohatství, žádná moc, žádné statky, žádné tituly.
2: Kde jste se potkal se svou zámeckou paní?
3: No zrovna v tom šumavském podhoří na Domažlicku. Začali jsme chodit spolu ve třetím ročníku na gymnáziu. Na stejném patře jsme měli dvě třídy. Tam to začalo. Takže od 17 letech jsem poznal svoji ženu ve škole v Domažlicích.
4: Vystudovala jsem nejdřív v Domažlicích, pak v Plzni, pak v Praze a skončila jsem v Praze a mezi tím jsme pracovali na Jižní Moravě a teď jsme skončili ve Světle nad Sázavou.
1: Zámecké léto. Jak se žije na šlechtických sídlech dnes?
0: Oba se brali v roce 1971 v Praze, postavili si tam dům, který ještě v dobách socialismu pronajímali přes Čedok zahraničním hostům. Tehdy se začala rodit jejich láska k cestovnímu ruchu. Svůj potenciál rozvinuli naplno po sametové revoluci.
4: Tak hned po roce 1989 jsme s manželem věděli, že budeme nebo chceme podnikat. Já jsem tehdy byla středoškolskou profesorkou a manžel je strojař a pracoval 11 let v televizi, měl na starosti ekonomické zpravodajství. A tak věděli jsme, že s tím chceme skončit a začali jsme podnikat. Nejdřív malý hotel tady v Praze, pak větší, pak jsme už se nemohli kde rozpínat, tak jsme odešli na Jižní Moravu, tam jsme vybudovali hotel, který má dneska 200 pokojů a konferenční zázemí pro 1000 hostů. K tomu jsme přikoupili ještě další, protože byl malý, tak jsme přikoupili další hotel v Lednici, takže dneska tam disponujeme 250 pokoji a celým zázemím.
3: Já jsem sliboval své ženě, že budeme pracovat opravdu usilovně, což jsme dělali, do 50 let. A v 50 letech skončíme a začneme žít z toho, co jsme vybudovali do těch 50 let. Začali jsme podnikat ve 40. Pak jsem slíbil 60 a když to bylo 65 a už jsme oficiálně byli důchodci, tak jsem slíbil, že za každou cenu.
4: No a naštěstí jsme měli možnost, nebo měli jsme komu to předat. Té práce se ujal starší syn, který tam převzal práci a pracuje tam. A to je štěstí i trošku neštěstí zároveň, protože jakmile jsme byli bez práce, tak manžel začal vymýšlet, že bychom měli něco začít dělat. A to byl začátek konce.

0: Pak přišel covid a s ním náhlá starost o své zaměstnance. Bylo nutné jim zaplatit mzdy. Manželé Mariánovi proto prodali jeden ze svých činžovních domů v Praze. A rázem bylo dost peněz a mnoho milionů jim zbylo.
1: Tak co s tím? Tak jsem začal hledat příležitosti investiční. A taky plnění mých snů a touhy. Tak první byla, koupíme si farmu. To se doma nesetkalo se žádným pochopením. Tak pak jsem říkal, koupíme si farmu teda v jižní Africe. A našel jsem krásnou farmu, velkou jak tři okresy, dvě přehrady, zebry, žirafy, všecko tam běhalo, lvi nevím. A no a tak to mě všichni řekli, no tak jo, ale kupujte, naše účetníně řekla, ale kupte si jenom jednosměnnou letenku, jenom tam, tu zpátky už nebudete potřebovat. No takže... To taky nedopadlo. No tak jsem hledala jsem nějaký fabriky, továrny, kde něco, zase si vzpomenu na to, že jsem strojař a že něco budeme už tvořit, aby to nebyly jenom ty služby. Všemu, čemu jsme se už chtěli vyhnout, byla gastronomie, protože tu my máme odslouženou. To je těžká řehole, tvrdá řehole. Takže obtížná dneska na podnikání je gastronomie. Nic šikovného jsme nenašli. Tak nakonec, když to mělo být bez gastronomie, tak tam už moc toho není. Zámek, hrad, no. A teď já jsem hledal samozřejmě, jak jsem byl zvyklý, ruiny, zbořeniny. A ty jsem začal nabízet, že tohle by šlo. A možná vždycky řekla, podívej se ráno do zrcadle, pak se podívej do občanky a pak se znova zamysli nad tím, jestli opravdu chceš kupovat takovouhle ruinu. Já už tam dělat nemůžu a nebudu. To jí bylo jenom 65 mladá holka. Dobře, takže to taky padlo, tak už zbývaly. V podstatě jenom výběr nebyl moc veliký. Jo. Byty už se nevyplatily kupovat v té době, protože já už jsem potom všechno přepočítal a protože umím jenom kupovat ty nemovitosti, no tak jsem to měl dobře spočítaný, ono to je jednoduché počítání. Já už jsem potom šel po metr čtvereční. Já jsem říkal, musíme uložit peníze aspoň do něčeho, co nepodléhá inflaci a zámek inflaci nepodléhá. Takže koupíme zámek, aby jsme do něho uložili peníze, který nám pak vždycky kdokoliv vrátí. Protože v době, kdy se paneláky ve světle prodávaly už za 35 tisíc korun metr čtvereční byt v paneláku, tak my jsme si tu nádheru, kterou jste tady z většiny viděl, i když z polovinu nerekonstruovanou, tak když jsme si viděli 100 milionů 5000 metry čtverečními, tak dostanete číslo 20 tisíc korun za metr čtvereční. Podlahové parkety, štukové stropy, funkce, zámek a najednou mě to začalo vycházet prostě ekonomicky. Že není možné, aby zámek ztratil během inflace na hodnotě proti panelákům, který jsou vedle. Zvlášť, když do toho zámku vdechneme život.
2: A bohužel tím, že jsem až tak nepeskovala, no tak manžel to vzal jako pochvalu a začal se tomu věnovat. A stalo se, že 23. června jsme jeli poprvé se na zámek podívat. Já jsem byla ve světle úplně poprvé v životě, já jsem tam nikdy předtím nebyla. A když jsme tam vešli na to nádvoří a vůbec tak najednou mě úplně zahalil pocit nádhery, něčeho jako krásného, něco úplně nehmatatelného a se říká, a je, tak tady bych chtěla být.
3: No. A myslíte si, že to bylo zámkem jako takovým, že kdybyste přijela i na Hlubokou, kdyby se prodávala, že by to bylo stejné?
2: Tak Hlubokou bych určitě, tam bychom nejeli a tam by se neprodávala. Ale každý, kdo přijde na zámek, tak ten zámek je tak akorát veliký, tak akorát romantický a tak akorát krásný.
3: Co to znamená tak akorát romantický?
2: No, protože vás to prostě vezme za srdce a všechno, co tam je, tak nějak hraje dohromady. A tím, že to bylo ještě v polovině června a svítilo sluníčko a všechno bylo rozkvetlé, zelené a nádherné. A teď ty kulisy, to bylo opravdu jak divadelní kulisy. A tak to už byla první myšlenka toho, že tady bych chtěla být.
0: Oba k zámku našli blízký vztah a začali přemýšlet, jak mu pomoci, jako ještě více otevřít lidem. Objevili v sobě touhu vrátit společnosti to, co jim dala.
2: A najednou se z toho stal takový až skoro megaprojekt, že jsme za 4 roky, teď tomu bude v září přesně 4 roky, když jsme teda se stali majiteli zámku, že jsme zvelebili asi 3000 m² podlahových krytin a zároveň teda tím prostor, že když jsme koupili zámek, tak tam byly 2 expozice, jedna se týkala historických hodin a historie zámku a jedna byla sbírka historických evropského skla. Mimo jiné je to asi 3. největší sbírka v Evropě, která shromažďuje tyto historické skleněné exponáty. No a viděli jsme, že tam ještě tolik prostoru, takže jsme postupně to začali zvelebovat a dneska tam máme 7 stálých expozic a kromě toho máme ještě během roku vždycky tak 2 až 3 sezónní výstavy, tak se nenudíme. A když jste se zmínil o tom hotelnictví, tak bylo cítit, že hosté, návštěvníci, kteří k nám chodili, tak chtěli se napít, chtěli kávu, pak chtěli polívku, pak chtěli oběd.
3: Pak se někde natáhnout.
2: A pak se někde vyspat. No a to jsme si říkali, ajajaj, my jsme přece už hotel nechtěli, protože hotelu máme dost. No nicméně ve snaze vyhovět návštěvníkům a vlastně má to i určitou logiku. Na zámku to je vlastně velká chalupa, tam je to krásno, ale tam se taky bydlí, tam se žije, tam se jí a tam prostě je život. No takže nejdřív jsme představili kavárnu, kterou jsme zvětšili a představili jsme ze starých takových skladů, které tam byly už úplně k ničemu, tak jsme z toho udělali restauraci, takže přibylo dalších asi 100 míst. Pak jsme ze starých prostor, kde byla kotelna, protože zámek byl vytápěn koksem, tak jsme tam udělali moderní gastronomický provoz a zázemí pro zaměstnance. No a kromě toho, když už teda máme gastronomii, tak plno hostů, kteří chtěli mít u nás svatbu, se neměli kde vyspat, no tak jsme vlastně postavili i nové pokoje a dneska máme 10, řekla bych, luxusních ubytovacích jednotek s tím, že 4 jsou v historickém designu a 6 ubytovacích jednotek jsou v takovém ultramoderním nadčasovém designu.
4: Zámecké léto. Příběhy zámků.

0: Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje. Posloucháte pořad Zámecké léto. Příběhy zámků a jejich majitelů s Františkem Kinským. Každou sobotu a neděli po 13. a 20. hodině ve vysílání regionálních stanic Českého rozhlasu a na webu zámeckéléto.cz.
1: Ocitáme se spolu díky zámeckému létu na krásně opraveném zámku Světlá nad Sázavou. V jádru renesanční tvrz, přestavěná v raně barokní zámek, získala současnou podobu rozsáhlou novorenesanční úpravou. V roce 2022 ho koupili manželé Marta a Jiří Mariánovi a rozhodli se v něm žít. Kde spali první noc?
2: Poprvé jsme tady spali v apartmánu, který paní majitelka předcházející tady zrekonstruovala 4 apartmány. A když jsme sem přijeli na návštěvu, nebo když jsme sem přijeli bydlet, tak nám poskytla jeden z těch pokojů. A to i v době, kdy už jsme byli majitelé my, tak pořád ona rozhodovala, kde budeme spát. A od čeho budeme mít klíče.
3: Jak je to možný?
2: No, stalo se.
3: Kde teď bydlíte na zámku?
2: Teď bydlíme na zámku v přízemí, v bytě, který vždycky sloužil k bydlení. Je to byt o velikosti 2+KK, asi nějakých 45 metrů čtverečních. Poměrně malá okna, takže je tam tma, téměř trvalé. My se tam poměrně, nechci říct, bojíme to, ne, to je špatné slovo, ale necítíme se tam jako vel, když venku je nádherně všude. My jsme zvyklí vždycky bydlet v posledním patře a bydlíme vždycky v posledním patře, aby jsme měli nějaký jako lepší výhled.
3: Je pravda v Praze i v 18.
2: Ano, ano, v Praze v 18. patře.
3: Nelitujete to, že jste se přestěhovali sem? Ale možná by se stálo za to vypravit na půdu a udělat si tam třeba, když už v tom nejvyšším patře, tak nějaký hezký velký podkrovní byt.
2: Nemá balkon. My musíme...
3: A dole ho máte?
2: My potřebujeme balkon. Ne, proto jsme tam tak nespokojeni.
3: Myslíte si, že by vám nepovolili udělat balkon jako váš vklad do toho zámku?
2: Ne, ne, ne. Ale teď zkouším bojovat o povolení a možná v tom budu zatím držet primát, pokud se mě to povede, protože poprvé jsem zaregistroval ne absolutně negativní odpověď. Nemáme energie, to všichni víme, že... Zámek nikdy nesmí použít fotovoltaickou elektrárnu na střechu, takže my nemáme moc variant, jak věci řešit. Ale máme tady takový kousek střechy, docela hezký, významný, ten by nám stačil, který není opravdu od nikud vidět, ale opravdu, kromě dronu, není vůbec od nikud vidět. A protože my máme nejvyšší věžičku, tak jenom ani z naší věžičky, protože je na odvrácení straně, tak není vidět. A tak jsem to sdělil památkářům, A ta reakce nebyla úplně negativní, takže já doufám, že budeme první, který budeme mít fotovoltaickou elektrárnu na střeše a bude nám líp. Ale balkon, že bychom tady někde vybudovali, to ne, to nejde.
1: Téměř každý z majitelů zámku něco přidal, přistavěl, něčím areál zkrášlil. Z původní renesanční tvrze se stal nejdřív barokní skvost, později přestavěný empírově a nakonec doplněn o novorenesanční prvky. Když se projdete krytými spojovacími chodbami, jako byste byli v Itálii.
2: Ano, původně ta poslední přístavba zámku byla právě tato chodba. Ta chodba byla udělaná uvnitř toho zámeckého, tenkrát to ještě nebylo nádvoří, protože ten zámek neměl ucelené ze všech 4 stran uzavřené nádvoří, ale rozšířili si ten svůj prostor, životní si rozšířili právě o tyto chodby. A ty byly původně otevřené, až pak zjistili, že Vysočina není tak úplně...
3: Toskánsko.
2: A když jim tady byla zima, velikánská zima, tak pan architekt Svatoš někde před 230 lety při poslední rekonstrukci za Salmu Reifferscheidtů tady udělali velkou stavební rekonstrukci, uzavřeli ty ambity a tím si vylepšili podstatně celé to prostředí zámecké a pak to, takhle to zůstalo až do dnešních časů.
3: A vám je tu teplo nebo zima?
2: Na zámku nikdy není teplo. Nemůžu říct, že by nám pořád byla zima, někdy v létě, v červenci je tady příjemně, ale jinak je tady zima, takže máme to tak o level posunuté směrem dolů.
3: Už jste si zvykl?
2: Ne.
3: Vaše oblíbené místo na zámku?
4: Možná asi nádvoří. Velmi ráda, zvlášť v létě, když se tam všechno rozkvetle, kašna tam tryská, okolo jsou nádherné hortenzie a ta taková ta romantika. Nerada používám genius loci, ale tam skutečně ta síla je. Tak úplně večer, když je leto a ještě dlouho vidět, tak mám nejraději sklenku sektu, sednu si na nádvoří a kochám se.
3: Vy to budete vědět. Jaké je nádvoří třeba o půlnoci v létě?
4: O půlnoci je tiché, všechno spí, pávy, slepice, které slepičky, které tam máme, ty taky spí a tak je tam absolutně ticho, absolutně ticho.
3: Čím vším nově jste se museli oba stát kvůli zámku? Jakou roli si vyzkoušet? Jakou dovednost?
2: No, pro mě největším překvapením na zámku byla ten styk s historií. Najednou jsem se potkal s historií. Nepotkal jsem se s tím, co jsem až doposud pořád dělal. Ráno, stavba, nějaká jiná stavba, nikdo mě do těch staveb nemluvil. Když už jsem se rozhodl, do podnikání mě nikdo nemluvil. Tady najednou to začalo být trošku složitější, protože ne, že nás někdo nutil, nebo že bychom museli něco, ale na nás padla tíha odpovědnosti za tu historii, za tu budovu. To bylo takový nejtěžší pro mě smíření se s tím, že jsem majitelem zámku.
3: Kdo si myslíte z vás dvou, že manželský pár miluje zámek víc, přirostl mu víc k srdci?
4: To bych ani neuměla říct, já myslím, že jsme na tom asi tak stejně. Mám ho hodně ráda.
3: Co byste poradila těm, kteří třeba taky jako vy před lety uvaží o tom, že by si pořídili zámek?
4: To je velmi těžká otázka. Je to, pokud si někdo o tom přemýšlí, tak je to horší, než si koupit třeba zvíře na 15 let. Toto je opravdu daleko větší břemeno, větší koule na noze a když se rozhodne, že to zkusí a nebude to úplně tu práci milovat, tu zodpovědnost a ty starosti, někdy to teda opravdu bolí a je strašně moc i bezvýchodných situací, které se nakonec stejně musí vyřešit. Tak ten, kdo není připravený na život v nepohodě, tak radši to toho nejde. Ale pak, když se to zase podaří, tak ta radost, když hosté píšou maily, když vzkazují, nebo když přijdou poděkovat, a tak to je tak strašně velký motiv pro tu další práci dopředu, že to nejde jinak. Ten člověk musí mít ten zámek opravdu rád.
3: Jak ho máte ráda vy?
4: Mám ho hodně ráda. Vlastně vůbec, samozřejmě máme rodiny, máme děti s rodinami, máme vnoučata, to je zase úplně jiná láska, ale každý si žije, každá rodina žije také svým vlastním životem, ale naší hlavní náplní je ta naše práce a starost o zámek.
0: Zámecké léto s Františkem Kinským. Příběhy zámků a jejich majitelů.

0: Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje.
1: Zámecké léto vám nabízí příběhy slavných zámků a jejich majitelů. Těmi jsou dnes Marta a Jiří Mariánovi. Nejznámějšími historickými majiteli Světlé nad Sázavou byly Trčkové z Lípy. Šlo o mimořádně majetný český šlechtický rod s rozsáhlou pozemkovou držbou, která v průběhu 15. až 17. století zahrnovala oblasti od Pelhřimova až po Podkrkonoší. Jeho představitelé zastávali vysoké zemské úřady. Zvlášť významnou stopu zanechal ve Světle v 16. století Burian III. Trčka z Lípy, který z gotické tvrze udělal lovecký zámeček v renesančním stylu, jak nám potvrdila i hlavní průvodkyně na zámku Eliška Drápalová.
2: A teď vám ještě představím důležité osobnosti světelského zámku, to je naše Máří Magdaléna, ta, co si dostala tu přezdívku Zlá Magda, která tady vlastně...
3: Proč Zlá Magda?
2: No, protože ona tady neudělala, ona vlastně Trčkové byly hodně hodní, dozdávali chudým dětem kaši zdarma, Máří Magdaléna sem přišla, hned to zakázala. Ona skupovala, že jo, zkonfiskované majetky, no a ona začala lidem půjčovat peníze, no a pochopitelně, když vy jste neměl, okamžitě to nesplatil, tak jedno ucho, druhý ucho, špička nosu. Proto se říká, že na Světelsku bylo hodně příjmení bez ouška, bez noska.
3: No někoho pěkně, nechtěl bych to dověžit.
2: A navíc ona to byla matkou, ona zemřela 8. ledna roku 1633, takže se nedožila smrti svého syna. A tady vám představuju Adama Erdmana Trčku, který vlastně byl švagr Albrechta z Valdštejna. Toho vám nemusím představovat, vojevůdce, velký oblíbenec císaře. A 25. února roku 1634 došlo k přepadení se souhlasem císařovým a vlastně tito dva pánové oba dva padly, nebudu říkat jak, no a vlastně světelské panství bylo po 207 letech majetku Trčku zkonfiskováno a v čím veškerý ten jejich majetek.
3: Kdo ho pak dostal?
2: Koupil? Dostala ho koruna, král. Jo, to nebyl skoupený, to se stalo majetkem krále.
4: Ale ten ho zase přidělil dalším rodům, které ho získali ne jako konfiskát, ale jako odměnu za dluhy, protože půjčovali panu císaři, půjčovali hodně peněz a on neměl peníze na splácení, protože všechny spotřeboval v těch válkách, takže tak toto běhalo dějinami.
3: Škoda, no. Že to tak není dneska, co?
4: No, škoda. Ale on se vždycky důvod najde, vždycky. To je jedno, jestli, vždycky jde o peníze, o nic jiného nejde, nikdy v té historii. Ale ono zase Trčkové, co? No tak Trčkové se stali nejbohatším moravským rodem jen proto, že se skamarádili z Husity, Hus podporovali je, platili jim a Husité chodili a vypalovali kláštery. Když vypálili klášter, no tak Husité zaplatili panu Trčkovi zase za ty peníze, které oni utratili, tak zase a takhle pan Trčka získal velikánské panství v době husitů, no tak logicky pan císař mu to zase za těch 200 let vrátil a takhle to jde těmi dějinami úplně naprosto pravidelně.
1: Poté se na zámku vystřídalo několik šlechtických rodů. Nejdřív Jan Bartoloměj hrabě z Vernieru, který v barokním slohu zahájil výstavbu východního křídla, pak pokračoval rod Černínů z Chudenic a rod hraběte Kolovrat krakovského. Empírové prvky získal zámek díky hraběti Františku Josefu Sichimu na začátku 19. století. Upravil i největší místnost na zámku.
3: Rytířský sál?
4: Ano, reprezentační část zámku.
3: Zdobný strop, opravdu štuková výzdoba, velká zrcadla, krbové římsy, velký prostor. Co se tu konávalo tak historicky? Bály, audience, co?
4: Ano, přesně. My to tedy nevíme, ale z pohádek už jsem to viděl na zámku. V největších místnostech se pořádaly bály, plesy a společenská setkání. Ale jinak my úplně nevíme, která místnost jak byla určená, protože poté, co posledním majitelem byla škola a ta škola předělala úplně všecko,
3: tělocvičná,
4: tak tělocvičná si tady nebyla nikdy, ale úplně jak ty jednotlivé místnosti sloužily, to víme víc od bývalých studentů této školy, který sem často chodí na prohlídky a říkají, tady jsem studoval, tady byla ředitelna, tady byl kabinet a tak, takže od nich se dozvídáme, co tady bylo. Nevíme, kde byla ložnice panstva, nevíme, kde byla jídelna, nevíme, kde byla kuchyně, můžeme se domnívat, ale...
3: Některé zámky mývaly obrázky, grafiky, zákresy se ve své době dělali, když ještě nebyly fotografie, jak to tam vypadalo, nic takového tady nezůstalo.
4: Nemáme, nikde jsme se, my jsme zatím nepátrali úplně hluboce v historii, protože na to jsme neměli čas. My raději stavíme, protože víme zatím, co máme dělat, ale až jednou budeme hotovi, tak určitě začneme pátrat, jak to tady vypadalo.
1: Významně se do historie zámku zapsal rod Sam Reifenscheidů, který nechal ve druhé polovině 19. století přestavět zámek vídeňským architektem Svatošem do podoby, jak ho známe dnes. V roce 1914 koupil světelský zámek nešlechtic továrník židovského původu Richard Moravec, přítel prezidenta Tomáše Garrigua Masaryka. Jeho rodina vlastnila v Úpici v Podkrkonoší továrny na zpracování lnu a juty. Do Světle jezdil pouze na léto. Vinou události roku 1948 Moravecové přišli o své podniky. Dokdy ještě pobývali na zámku?
4: Byl to rok někdy 1957, možná ještě o něco dříve, ale už tady buď byla škola, nebo teprve začínala škola, a protože soudruhům bylo úplně tak jako nepříjemné, aby do majetku, který stále patřil Moravecům, protože oni uprchli na základě Benešových ani jiných dekretů, nepřišli o majetek, zůstalo jim v podstatě celé panství, všechny nemovitosti, tak oni cítili potřebu nabídnout Moravecovým, že si zámek a park odkoupí. A Moravecové samozřejmě tehdy nevěřili, že by mohla nastat tak revoluční změna, že by se mohli někdy vrátit, rok 1957, takže souhlasili s prodejem. A myslím, že ta kupní cena byla někde 200 tisíc dolarů, který dostali od československého státu. A zámek si stát koupil. Posléze ho převedl na kraj, když tady byla škola. Posléze kraj ho prodal městu, když už neměli pro školu využití. A město nemělo finance na údržbu, ani na spravování, ani na provozování, tak to nabídlo soukromým vlastníkům. A my jsme druzí soukromí vlastníci v této nové éře, kdy jsme ten zámek koupili před 4 lety.
1: Jak se tedy žije na takovém zámku? Jak ho za ty 4 roky poznali? Na to se zeptal Patrik Rozehnal každého z manželů zvlášť, aby se neslyšeli.
3: Která místnost je nejhůře uklidnitelná?
4: 100% půda, pokud se půda považuje za místnost.
5: Asi kuchyně.
3: Kolik má zámek komínů?
4: 27.
5: 24.
4: Ne, teď už 23.
3: Fakt.
5: Ano, ale bohužel teda dneska jsou ty komíny využívané částečně pro klimatizaci, pro vzduchotechniku a částečně jsou zaslepené a jsou jenom ozdobou střech, ale sám vidíte, že ty komíny, to je samo o sobě architektonické dílo, jsou to nádherné komíny, ale bohužel se stalo, že když nastoupila do zámku škola v 50. letech, tak ty kachlová kamna byla označována jako takový přežitek buržoázie, takže se všechna kachlová kamna rozbila, kachle se vyházely na nádvoří, to se ta suť se odvezla, takže nám nezbyla ani jedna kachlová kamna. Takže to je velká škoda.
3: Kdo luxuje koberce?
5: Pokojská.
6: Já.
3: U čeho se nejvíc lidé zastavují?
4: U slepic.
5: Pávů, kteří se tam pyšně procházejí.
3: Kolik jich máte?
5: Teď máme jednoho strakatého páva a tři pávice.
3: Když usínáte, na co myslíte?
5: Co budu dělat zítra?
4: Na to, co jsem neudělal. Na zámku.
3: Už jste se tu někdy bál?
4: Ne.
5: Ani ne.
3: Byl nebo bude tu někdy bál?
5: Ples nebyl nikdy.
4: Sním o velkém plese na nádvoří.
3: Umí tento dům mluvit?
5: Těžko říct.
4: Na půdě. Na půdě mluví. On mluví i v těch patrech tady, ale musí být fakt velké ticho. On si tak jako praská, on si tak jako pedne, tak jako prask něco. A pak dlouho nic nevíte co, a pak zas něco. To ano, zvuky jsou tady pořád, jsou časté, ale nejsou teda strašidelné v žádném případě.
3: Kam chodíte pro víno, na víno, na skleničku?
4: Domů na svoji, v práci taky na svoji, a takže nechodím, já je mám pořád po ruce.
5: Mám ráda bílé, suché víno a sekt, buď bohemku nebo prosecco a víno. Je zajímavé, že teda můžu zmínit, že dovážíme si z hotelu Galant z Mikulova, kde máme vybraná vinařství, která preferujeme, a ta stejná vína pijeme i my tady na zámku.
3: Kdybyste mohla zavést nějaké bláznivé pravidlo na zámku, které by to bylo?
5: No tak to jste mě zaskočil. Ani nevím, co bych tam zavedla.
3: Může to být cokoliv, já nevím, v vašem případě ráno vždycky se skleničkou sektu.
5: Těžko říct, tak skleničku sektu bych přijala ráda, ale to bych potom udělala ze sebe i ze všech zaměstnanců alkoholiky, a to si nemůžeme dovolit. Sklenička sektu ano, ale až večer.
4: Bláznivé pravidlo na zámku. Pro mě bláznivé pravidlo na zámku, že budu pravidelně vstávat hodinu poté, co mě moje žena vyžene z postele.
3: Staníš se.

0: Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje. Posloucháte pořad Zámecké léto. Příběhy zámků a jejich majitelů s Františkem Kinským. Každou sobotu a neděli po 13. a 20. hodině ve vysílání regionálních stanic Českého rozhlasu a na webu zámeckéléto.cz.
1: Vydejte se s námi na zámek Světlá nad Sázavou, který je jakousi městskou oázou na okraji nádherného parku. Posedět můžete na nádvoří, v kavárně nebo v zahradě. Můžete si prohlédnout 7 vnitřních expozic. Na jedné z prohlídek budete překvapeni.
2: V jednom z křídel zámku tedy končí ta budova a navazuje na to oranžerie, skleník, nevím, jak to oficiálně pojmenováváte.
3: Oranžerie nebo skleník.
2: No ale obrovský skleník, to je, kdybychom byli v pražské botanické zahradě nebo v Lednici.
3: Na něm je zajímavá konstrukce, to je litinová konstrukce od Levana, která je z roku 1860-70. A protože majitelé, kteří ten zámek tehdy vlastnili, Salm Reifershajtové, měli hutní výrobny u Brna na Blanensku, kde měli hlavní sídlo výrobní a tedy ten zámek používali pro reprezentaci svojí, takže samozřejmě jsou tady prvky nejenom v tom skleníku, ale jsou prvky i na plotech, na vstupních branách, všude je litina, litinové zábradlí původem z jejich vlastních továren.
2: Mimochodem tušíme, kolik takových podobných skleníků je u nás?
3: No, skleníků jsou stovky, takhle velkých skleníků desítky, ale skleníky přímo zabudované do obytné části zámku, těch jsou jednotky. Lednice má, my máme hezčí výhled do toho skleníku z obytných prostor, ale oni zas mají větší skleník a můžou si dovolit ho vytápět.
2: Vy tu máte i grotu, takovou improvizovanou jeskyni, kterou se dá projít skrz nad jezírkem, které tady je. Tady nic nechybí. To je romantické prostředí.
3: Je. A už přemýšlíme o tom, že uděláme tady romantický koutek pro dva lidi, kteří tady budou chtít strávit čas v zeleném, v zimě. To je docela hezké.
2: Vy tu máte zlatého bažanta, to je tak nádherný bažant, to je jak kraslice mezi ptactvem. A jaké tu máte papoušky?
3: Jenom ty nejzákladnější, které existují. Jsou tady andulky, jsou tady kanárci, jsou tady zebřičky, korely, australský zpěvavý je tady v páru. Tam, kde hnízdí, tak tam to máme trošku pokálené, no.
2: Třeba to těm dotyčným přinese štěstí.
3: Když to chytnou zrovna na hlavu nebo na límec, tak musíme doufat, že jim to přinese štěstí a hlavně jim to takhle vysvětlit.

Zámek Světlá nad Sázavou můžete přes léto navštívit každý den od 10 do 17 hodin. Rádi vás provedou i majitelé Marta a Jiří Mariánovi, kteří navazují na předešlé vlastníky a také oni budují nové prostory a nechávají ve zdech zámku svůj otisk.

0: Už máte vlastní ERP?
1: ERP nemáme, protože my nemáme ani modrou krev. My nevíme, jakou barvou bychom ho měli namalovat. Červený určitě nechcem a modrej, no, modrej by šel, jako teď mluvím šlechticky a nešlechticky. No, ale já nevím, jestli ERP je pro nás to správný. Správnější možná je mě přemýšlet o našem rodovém heslu. To, co slýcháme z modré krve, že každý ten rod měl svoje heslo, kterého se držel, který by vyjadřoval ten náš život.
0: A co by v něm bylo?
1: Teď budu mluvit samozřejmě především za moji ženu, protože ona je větší půlkou toho erbu, nebo toho sloganu. Takže určitě píle a skromnost a spravedlnost. Já nevím, jak jinak bych vyjádřil to naše úsilí. Jehož vyvrcholením je tento zámek.
0: Myslíte si, že jsou Češi milovníci historie a proto dávají žít i zámkům tak, jak žijí dnes?
2: Já jsem o tom přesvědčena.
0: Jsou nějaké tři vlastnosti, na které by Češi mohli být hrdí a za které byste je pochválila?
2: Tady bych chtěla vyzdvihnout opravdu ten vřelý vztah k historii a to bych řekla, že u většiny návštěvníků registruji. Tak to určitě je jedna věc. Druhá věc je, že samozřejmě, že hosté návštěvníci zvyšují logicky svoji náročnost a jsem ráda, že jsou nároční, jsem ráda, že se můžu s nimi o tom bavit a ráda vyslechnu i jejich negativní postřehy a pro mě to je zase někdy i pro tu každodenní zaslepenost velmi důležité, abychom věděli, co máme dělat.
0: Vy sama jste tedy milovnicí Světlé nad Sázavou?
2: Já ji miluju. Kdybych to nemiloval, tak my máme byt v Praze, kde se nám velmi dobře žije, máme ho tady pořád, ale nakonec my využíváme ten byt jenom, když musíme na návštěvu za lékařem a když to řeknu zprůměrovaně, tak žijeme, spíme 12 dní na zámku a 2 dny v Praze. Tak ten byt je absolutně jenom sváteční výletní místo.
0: Co byste přál Čechům, naší zemi?
1: Aby byli Češi. Aby byli Češi ve svrchovaném státě Česká republika. Aby aspoň většina byla hrdá na to, že jsme právě Češi a aby si uvědomili, co tady všecko máme. Ať si projdou po Sázaví. Když projdou po Sázaví, tak zjistí, že každých 5 kilometrů narazí na zámek, hrad, na historii, která má 700 let zpátky. Ani ne 40 let budování komunismu. Všichni víme, jak dlouho to trvalo k tomu konci, který pak přišel jako šup šup a bylo všechno zbořeno a začali jsme novou éru. A nikdo nevěřil, že to takhle rychle a takhle snadno půjde. Tak já bych přál, aby ten další zlom byl ve prospěch Čechů, aby byl ve prospěch České republiky a aby to byl zlom stejně klidný a pokojný, jako byl ten v roce 1989. Ale na nějaký takový se musíme připravit.

Jen víc takových nadšenců, zachránců památek a lidí, kteří svůj um, bohatství a čas věnují celé společnosti. Ať na jejich snahy ochranitelsky dohlíží svatý Martin z Tours. Vedle hoteliérů je totiž také ochráncem hostinských, vinařů a lidí na cestách. Musíme si vážit nejen naší krajiny, staveb, ale také lidí, kteří o to vše pečují. Takové hrdiny najdete i vedle sebe. Velké díky jim posílá František Jinský.

0: Chcete jezdit bezpečně a zároveň šetřit? Objevte Tomcat Sport, moderní pneumatiku, která nabízí spolehlivost, dlouhou životnost a výborné jízdní vlastnosti díky jedinečnému zpracování. Mohutné designové bloky s lamelami zaručují maximální stabilitu a bezpečnost ve vysokých rychlostech i při náhlých změnách směru jízdy na suché i mokré vozovce. Tomcat Sport je pneumatika vyvíjená s důrazem na kvalitu a výkon.
1: Objednávejte teď hned na telefonu 245 009 925 nebo na www.nejlevnějšípneu.cz.
0: Pneu Tomcat Sport v rozměru 205/55R16 již od skvělých 4396 korun za sadu a k tomu dostanete tričko Tomcat jako dárek. Dopravu od nás máte také zdarma. Tomcat je značka, na kterou se můžete spolehnout. Pospěšte si, nabídka platí na osobní pneumatiky Tomcat Sport pouze do konce srpna 2026. www.nejlevnějšípneu.cz. Český rozhlas Olomouc. Zprávy.
2: Podvodníci zneužívají jméno České televize a Českého rozhlasu pro vylákání citlivých údajů. Výstaviště Flora získalo dotace na obnovu sbírkových skleníků. Fotbalisté Sigby Olomouc dnes vstoupí do nového ročníku šance ligy na hřišti Jablonce. Oblačno, přeháňky, místy bouřky, teploty do 25 stupňů Celsia a slabý vítr, to je zítřejší předpověď počasí. Dobré odpoledne vám u zpráv Českého rozhlasu Olomouc přeje Jiří Kořínek. Česká televize a Český rozhlas varují před falešnými SMS zprávami o údajném dluhu na televizních a rozhlasových poplatcích. Podvodníci v nich hrozí přirážkou 10 000 korun, přitom se z lidí snaží vylákat osobní a platební údaje. Obě instituce upozorňují, že podobné výzvy prostřednictvím SMS neposílají. Varování můžou být také gramatické chyby nebo podezřelá webová adresa s koncovkou třeba top místo běžné CZ, říká mluvčí Českého rozhlasu Lidia Erl. Bachová.
3: Na podezřelé odkazy by neměli klikat ani zadávat své údaje. Pokud už bankovní údaje vyplnili nebo provedli platbu, měli by okamžitě kontaktovat svou banku a policii České republiky.

0: Knížák byl příznivcem bývalého prezidenta Václava Klause. Jak o sobě on sám Českému rozhlasu v roce 2017 řekl, celý život vyčníval z davu.
1: Když člověk má nějaký názor, je o něm přesvědčen, tak za ním musí stát. Jako není jiné zbytí. Já si to aspoň tak představuju.
0: Milan Knížák se narodil 19. dubna 1940 v Plzni. V letech 1968 až 1969 přednášel na dvou univerzitách v USA. Jan Duchoslav, Český rozhlas.
2: Olomoucké výstaviště získalo dotaci na rozsáhlou obnovu sbírkových skleníků ve Smetanových sadech. Skleníky patří k historicky cenným stavbám, jsou častým cílem turistů i obyvatel města. Pokračuje mluvčí olomoucké radnice Jan Horejš.
3: Rekonstrukce skleníků si v příštích letech vyžádá zhruba 230 milionů korun a je rozdělena do dvou etap. Opravu zajistí město, které na projekt získalo dotaci. Mezi hlavní závady palmového skleníku, který je kulturní památkou, i dalších sbírkových skleníků patří skorodovaná nosná konstrukce a nefunkční vytápění či větrání. Technický stav dvou sbírkových skleníků experti považují za havarijní.
2: Sport. Fotbalová Sigma Olomouc dnes zahájí nový ročník nejvyšší soutěže. V 17.30 rozehraje utkání prvního kola šance ligy na půdě Jablonce. Trenér Pavel Hapal by s týmem rád navázal na práci v defenzivě z přípravy, ve které Olomouc inkasovala jen třikrát v šesti duelech. Naopak je podle něj nutné přidat v ofenzivě, pokračuje trenér Pavel Hapal.
4: Víme, že bychom těch branek střílet mohli víc. Jsme měli ještě daleko více situací nebo takových těch předfinálních věcí, které bychom měli vyřešit a těch gólů střílet víc. Spokojený jsem samozřejmě s tou defenzivní činností, protože jsme vážně soupeřem moc do moc gólových příležitostí nepustili, takže ještě by to chtělo si vytvářet víc těch situací a možná střílet víc branek.
2: Počasí. Zítra čekejte na střední Moravě oblačno, občasný déšť, přeháňky, místy bouřky, teploty 21 až 25 stupňů Celsia, v jeseníkách okolo 17, slabý jihozápadní vítr, místy čerstvý, západní, v nárazech může mít 55 km rychlost.
5: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Olomouc.
2: Cyklista havaroval a vážně se zranil na Šumpersku na silnici 11 u Klepáčova. Na místě zasahují policisté, pro zraněného letí vrtulník záchranářů. Pokud tam míříte, projíždějte kolem velmi opatrně.
5: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
6: Soutěžní čas ve vysílání Českého rozhlasu Olomouc je každý den po 14. hodině, kdy se rozjíždějí hřebíky. Za 5 minut startuje nedělní vydání s otázkami i cenami. Pořad Na cestě je věnovaný folkové, country, tramské a podobné muzice. Vydáme se na loňský Muhelnický folkfest a bude to už po 14. No a v 16.05 startují Hvězdné návraty. Oslavíme, pravdu už zanedlouho, 80. narozeniny Saskie Burešové. Ty narozeniny budou za pár dnů, ale slavit je budeme už dnes ve Hvězdných návratech v 16.05. U mikrofonu je Tomáš Kedzior. Přeji dobré nedělní odpoledne.

0: Polední soutěž Českého rozhlasu Olomouc právě startuje. Náš telefon je 221 555 444. Vydejte se za námi a zkuste odpovědět na soutěžní otázky a získejte skvělé ceny. Máme je tady pro vás právě teď.
1: Uhoďte hřebík na hlavičku.
2: A ještě jeden.
1: A ještě.
2: A výhra je vaše.
1: Každé odpoledne od 14 hodin na vás čekají
2: hřebíky.
1: Bavte se s Českým rozhlasem Olomouc.
0: A ty ceny jsou například krásná kniha s názvem Lesní škola od vydavatelství Kazda. Je to taková přírodní učebnice. Máme tady také narozeninové bonbonky Českého rozhlasu Olomouc v podání Ladislava Lakomého a třeba plátěná taška černá Českého rozhlasu je také mezi cenami. Připomínám pravidla, že na soutěžní otázku je odpověď limitována 10 vteřinami a že cenu dostanete za 3 správné odpovědi. No a toho prvního už můžeme přivítat. Hezký dobrý den, kdo se k nám dovolal?
3: Dobrý den, tady Robert Orlové.
0: Tak pane Roberte, zdravíme, těch otázek je dneska 10 a některé jsou docela těžké a některé naopak velmi jednoduché. Takže Roberte, začněte.
3: Přijme jedničku.
0: Berete jedničku. Roberte, který druh těstovin má tvar malých lasturek a často se používá v pokrmech s omáčkami nebo jako součást salátu? Určitě si to umíte představit. Těmhletěm lasturkám se říká konkilie nebo penne nebo fusilli.
3: Konkilie.
0: Jo, je to první. Ideální pro zachycení omáček. Roberte, druhá otázka.
3: Ano, dejte dvojku.
0: Teď jsme to slyšeli ve zprávách. Sigma Olomouc dnes vstupuje do nového ročníku šance ligy. S kým Olomoučané budou hrát? Za A s Jabloncem, za B se Slováckem, za C se Spartou.
3: Já myslím, že s Jabloncem.
0: Je to tak, v 17.30 na jeho hřišti je úvodní výkop. A Roberte, další otázka. Berete osmičku. Podíváme se na Karlův most. Socha kterého světce má reliéfy na podstavci vyleštěné od dotyků turistů, kteří věří, že jim to přinese štěstí, tedy dotknout se sochy tohoto světce. Tak kterého? Svatého Václava, svatého Jana Nepomuckého nebo svatého Krištofa?
3: Já myslím, že svatého Jana Nepomuckého.
0: Je to správně, byl podle legendy svržen z Karlova mostu do Vltavy a tím pádem je to vše jasné. Roberte, vy jste vyhrál, já vám blahopřeju. Pan Robert už si vybírá výhru a my v soutěži můžeme pokračovat. Pěkné dobré odpoledne.
4: Dobré odpoledne, Standa z Hraškovic.
0: Stando, pro vás otázky všechny kromě jedničky, dvojky a osmičky.
4: Ano, slyšel jsem, zkusím trojku.
0: Berete trojku. Jedna z nejnovějších rozhleden Olomouckého kraje je postavena ve stylu římské strážní věže a stojí nad obcí Tučín, Mikulovice a nebo Mrsklesy.
4: No nejsem z Olomouce, ale zkusím to první.
0: Dáte to první a je to dobře, je to opravdu nad Tučínem a máme radost, že jste to trefili, když jste zdaleka. Stan do další otázka.
4: Takže zkusím pětku.
0: Pětku. Bílý dům, myslím tím ten americký, sídlo prezidentů. Řekněte mi, co se s tímto domem stalo během funkčního období čtvrtého prezidenta USA Jamese Madisona. Za A dům byl zapálen, za B byl vyplaven, anebo za C byl teprve postaven.
4: No já myslím, že Cčko zkusím.
0: Cčko dáte. Tohle bylo hodně těžké, byl zapálen a já vám k tomu řeknu více, Stando, zatím se rozloučím a řeknu, že během takzvané druhé americké války za nezávislost, říká se jí taky britsko-americká válka, Britové Bílý dům zapálili a bylo to pozor právě v srpnu roku 1814, takže máme určitým způsobem výročí. Kdo s námi teď soutěží? Hezký dobrý den.
5: Pěkné odpoledne, Jarda Rýmařov.
0: Takže Jardo, do Rýmařova zdravíme. Máme tady čtverku, šestku, sedmičku, taky devítku, taky desítku.
5: Tak já zkusím čtverku.
0: Berete čtverku. Jardo, nedávno byly dva svátky, 5. a 6. července. Byly velké obchody zavřené, anebo ne? Za A?
5: Nebyly.
0: Nebyly, máte pravdu, tak nebudu číst další možnosti. Dal jste to správně. 6, 7, 9 a 10.
5: Tak bude pořádně šestku.
0: Pendolínem se za dobu jeho provozu svezl prakticky každý. Vy taky, že jo, Jardo?
5: Já ne.
0: Vy vážně ne? No teda. Tak...
5: Já ne.
0: A jak to?
5: Naposledy jsem měl vlakem z vojny.
0: Jo, z vojny. No, tak prostě necestujete vlakem. Nevadí. Tipněte si, jak dlouho už v Česku jezdíme pendolínem. 12 let, 22 let nebo 32 let?
5: No, já si myslím, že 22.
0: 22, je to správně. Poprvé jelo Pendolino s cestujícími v prosinci 2004 na trati Praha-Děčín. A asi tím Pendolinem ještě budeme jezdit, protože předpokládaná životnost těch vlaků je 40 let, to tedy není úplně málo. Tak Jardo, a vaše finálová otázka, sedmička, devítka nebo desítka?
5: Tak zkusím sedmičku.
0: Sedmičku. Za který tým německé Bundesligy hraje kanonýr Patrik Schick? Borussia Dortmund, Bayer Leverkusen anebo Werder Brémy?
5: Toto je úplně mimo mě, kdyby tady byl Sinovec, tak mi to řekne. Já zkusím tu střední cestu.
0: Střední cestu a dobře jste udělal, protože Patrik Schick je v Bayeru.
5: Tak už, to bylo štěstí.
0: No to bylo, už od roku 2020. Samozřejmě se mu tam skvěle daří. Jardo, tak vy jste nás překvapil tak s tím Pendolinem, ale... Blahopřeju k té výhře, co jiného, a dodám, že ta otázka skutečně vlastně její zadání znělo dobře, protože já jsem řekl, že Pendolinem se za dobu jeho provozu svezl skoro každý. No a to skoro se týkalo také pana Jardy, který nám volal, tuším, že z Rýmařova. Takže vidíte, jsou lidé, kteří Pendolinem ještě nejeli, ale třeba si to někdy vyzkouší. Soutěžní otázky zbývají už jenom dvě, necháváme si je na příště. A to bude zase zítra touto dobou, kdy pro vás chystáme hřebíky.

0: Zlatá láska. Zlatá manželství, která prověřil čas. Na četná posluchačská přání je tady letní speciál pořadu Zlatá láska. Poslechněte si s námi příběhy těch, kteří už oslavili zlatou svatbu a znají recept na spokojený život. Letní speciál pořadu Zlatá láska. Během prázdnin od pondělí do pátku večer po 21. hodině v našem vysílání nebo na webu zlatalaska.cz.
1: Těší se na vás průvodci pořadem Zlatá láska. Carmen Majerová
2: a Petr Kostka.
3: Šesté studiové album A New World Record skupiny Electric Light Orchestra se stalo zaslouženým průlomem. Po obou stranách Atlantiku platina, umístění v první desítce hitparády, čtyři úspěšné singly, co víc si mohl Javelin přát. Více ve středu po 19. hodině v legendách Českého rozhlasu Olomouc s kapelou Electric Light Orchestra.
0: Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje.

Český rozhlas Olomouc. Poslouchejte na frekvenci 106,8 FM. Naladit si nás můžete také na frekvencích 88,7 Lipník nad Bečvou, 101,6 Hulín Holý Kopec a 92,8 Radíkov.

0: Každou neděli v půl třetí je na vlnách Českého rozhlasu Olomouc připravená rubrika se Stréčkem Křoupalem.
1: Když přišli žňa, tož to bylo všady kolem dokola, práce jak na kosteli. Žňa začínali podlívá počasí, kolevá svatých Cyrilka a Metoda. Stres Jarda se starším bratrem Karlíkem obsíkali loňákem, me děcka jsme prostírali obřísla, ženský srpama odbírali posečený obilí a dělali pokládky. Na co rád vzpomínám, jak decké hlavně z rána, vysoko nad našema hlavama zpíval skřivan, jak takové malé fógl vydržel celý hodiny radostně prospěvovat. Když bylo pole obsečený, tož přešil na řadu moderní stroj, vyrobené v továrně vychtrali kovářík v Prostějově lopaťák. Tatínek do lopaťáku zapříhle frkající koně a tevčel muhle okázat, jako majo selo. Panečko, koně zabrale, lopaťák se rozjel a dřevěný lopate dělali pokládky obilí jedno jak droho. Když slonko jož vylezlo hodně vysoko, přešíl čas na svačeno. My děcka jsme se na svačeno těšili, jož od božího rána. Maminka rozložila na mezi pod střešňo veliké lajntoch, vytahle z koša štryclo čerstvýho chleba. Tatínek chlíb krájeli, maminka mazali máslem a na každé krajíc přešíl jeden a pro chlape dva olomoucký tvarušky. Stres Jarda nám dětskám říkávali, chlapci, jeste tvarušky, to je lepší jak kaviár. Tvarušky jedl aj Gustav Frištenské a jako ten měl selo. My jsme nikdy kaviár neokoštovali, ale věřili jsme Strecovi, že to tak je. Lidi milí, tvarušky, to bylo jídlo, bez kterého by se žňa neobešli, který nemohlo ve žňa chebět. Maminka kopovala tvarušky v obchodě ok mocháčka pantáte hloška. Decké celo dřevěno bedínko olomoucké sirečko za pár korun. Tvarušky se nikdy neskazily. Čem byly starší, tém byly lepší. Za starých času jich dělali ve vybraných mlíkárňách po celé Hané, podlívá recepto rodinné tvaruškárně v Loštěcích. A tady jich dělají dodnes. Dokonce mají v Loštěcích aj tvaruškovo cokrárňo. Tvarušky podlívá mě. Dnes kaviár předčího a to nejenom choťo. Kde jsou ty čase, když byly tvarušky pochodko obečené hledí? Já když osleším holomoucky tvarušky, to mě vám začnou týt slené jak Bernardinovi. To bude, myslím, ledí milí, reflex z mládí.
2: Český rozhlas Olomouc, rádio vaše.

0: Na vlnách Českého rozhlasu Olomouc bude znít folková muzika z loňského Mohelnického folkfestu. A bude to v pořadu Na cestě už po 14. Poslouchat budeme tentokrát přerovskou kapelu Korky, taky Neres a Lucii a Spiritual Quartet. Nebude chybět ani druhá tráva s Robertem Křesťanem. Na folkfest se můžete společně se mnou vrátit v neděli 26. července po 15. hodině. K poslechu vás zve Jarka Nosková.
1: Profesor dr. František Kopřiva z dětské kliniky Olomoucké fakultní nemocnice, který se zaměřuje na diagnostiku a léčbu dětí s alergickými chorobami, poruchami imunitního systému a nemocemi dýchacího ústrojí, obdržel v říjnu loňského roku z rukou prezidenta České republiky medaili za zásluhy o stát v oblasti vědy a zdravotnictví. K mikrofonu si ho pozvala Dita Vojnarová. Poslechněte si prázdninovou reprízu rozhovoru v pondělí po zprávách v 10 na vlnách Českého rozhlasu Olomouc.
2: Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje.

0: Signál naší soutěže Rozhlas to je výhra možná překvapil. Někteří posluchači čekali, jiní si řekli, třeba už to dneska bylo. Kdepak právě ve 3:15 zazněl signál a vyburcoval spoustu posluchačů k tomu, aby volali do našeho vysílání. Paní Lenka se nám dovolala až z Vidnavy. Hezký dobrý den.
1: Dobrý den.
0: Tak jaké máte počasí teď o víkendu ve Vidnavě? Je to přece jenom daleko.
1: Úplně krásný, horko na koupání, perfektní.
0: Horko na koupání. Máte se tam kde koupat vůbec, nebo jezdíte do Polska?
1: Máme koupaliště ve Velké Kraši, potom máme tady zatopený lom Šachlovice.
0: Takže zkrátka. Ty možnosti jsou, pravda je, že ten váš kout neznáme tak úplně dobře, ne každý, protože je to hodně daleko, ale i tam jsou posluchači a i tam mají možnost tipovat. Lenko, těch výher už opravdu padlo hodně a těch čísel, která zbývají, je málo, protože počítáme do 31. července, takže abyste to trefila, musíte být připravená, já doufám, že jste, takže Lenko, je to na vás. Kolikátku dáte?
1: Tak řekla bych 32.
0: Dáváte 32, vy jste se vešla do čísel mezi jedničkou a 33, která jsou ještě volná. Tam ke konci je toho volného mimochodem docela dost, to je taková inspirace. Pod 32 jsou dvě krásné věci. Je tam výroční kufřík firmy Kazeto, která mimochodem už skončila. Pamatujete si takový ty krtečky, ty kufříčky?
1: Určitě,
0: no,
1: to víte, že jo.
0: Tak to je Kazeto. Nevím přesně, ale jaký je ten váš a co v něm bude, možná i nějaké překvapení. A k tomu dáváme ještě audioknihu Pověsti z Olomouckého kraje s Igorem Barešem, které vysíláme teď o prázdninách.
1: No, tak to je nádhera. To
0: Takže
1: je krásný,
0: to je cena číslo 32, která putuje do Vidnavy. Blaho přejeme, Lenko.
1: Děkuji moc a hezký den.
0: A pokračovat budeme zase zítra.
2: Posloucháte Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje.

odpoledne Českého rozhlasu Olomouc, tak to je za chvilku také pořad Na cestě. Opět bude znít folková, trampská, country muzika. Opět se vydáme na festival Mohelnický Folkfest. Po 16. hodině budeme slavit 80. narozeniny hlasatelky Sasky Burešové. Nestárne, no a to se o tom přesvědčíme také ve Hvězdných návratech, takže těšíme se na hodinku mezi 16. a 17.

0: 15 hodin.
1: Český rozhlas Olomouc. Zprávy.
0: V nemocnici ve Šternberku bude nově možné darovat plazmu. Ve věku 86 let zemřel výtvarník a hudebník Milan Knížák. Muzeum Komenského v Přerově představí v nové publikaci osobnosti města z přelomu 19. a 20. století. Oblačno, přeháňky, místy bouřky, teploty do 25 stupňů Celsia, slabý vítr, to je zítřejší předpověď počasí. Dobré odpoledne vám u zpráv Českého rozhlasu Olomouc přeje Jiří Kořínek. Darovat plazmu budete moct nově v nemocnici ve Šternberku. Mobilní odběrový tým rozšíří služby od září. Zájemci se musí předem registrovat. Podrobnější informace jsou na webových stránkách zdravotnického zařízení, pokračuje mluvčí Radka Miloševská.
2: Odběrové místo zůstává zachováno na osvědčeném místě, a to v areálu nemocnice Agel Šternberg v budově F v prvním podlaží v prostorách onkologické ambulance. Právě zde bude nově probíhat i bezpečný a šetrný odběr plazmy.
0: V Česku se zatím letos přihlásilo skoro 10 000 nových možných dárců kostní dřeně. Vyplývá to z dat obou českých registrů. Oproti rekordnímu loňsku, kdy se po zveřejnění příběhu vážně nemocné Madlenky přihlásilo přes 30 000 dobrovolníků, je to pokles. Přesto jsou pracovníci registrů s letošními čísly spokojeni.
3: Pro nás vlastně každá ta schoda je úspěch, protože najít toho dárce mezi nepříbuznými je opravdu promile.
4: Říká vedoucí registru v pražském IKEMu Marie Kuříková. Proto je důležité, aby registry měly lidí co nejvíc. Na celém světě je jich 80 a vzájemně spolupracují.
5: Jediné, co by se nám hodilo, aby se třeba etnické menšiny více registrovaly a dalo se z nich více vybírat pro pacienty.
4: Dodává Klára Conková, mluvčí Národního registru dárců dřeně v Plzni. Lidé pracovníky obou registrů můžou přes léto potkat i na různých kulturních akcích a rovnou se k ním zapsat. Na podzim pak plánují nábory ve firmách nebo na vysokých školách.

0: 70. výročí povýšení Přerova na královské město. Autorkou je Šárka Krákorová-Pajurková.
1: Jedná se o osobnosti, které kdysi sehrály významnou roli při vlastně propagaci a při rozvoji města Přerova. Byly velice známé a dnes v podstatě už jde svým způsobem o neznámé osobnosti. Někteří z nich se podíleli na rozvoji přerovského školství, díky nim vznikly zdejší významné budovy.
0: Slavnostní křest knihy bude 6. srpna. Sport. Vodní slalomář Vít Přindiš se stal mistrem světa v kontaktní disciplíně kajak cross. Zvítězil na šampionátu v americké Oklahomě, kde ze všech vyřazovacích jízd postoupil bez větších problémů a ve finále se dostal do čela v závěru trati.
2: Před finále už jsem si s trenérem dělal srandičky, on hrozně chtěl, abych byl koncentrovaný, abych jako myslel na tu jízdu. Já jsem si s něj dělal srandu, kam pojedu na dovolenou, a on byl hrozně takovej nervózní a nerudný, tak jsem si ho dobíral, ale říkal jsem mu, nebo já to tam rozbalím a ukážu a nenechám nikomu nic, prostě ani jeden záběr.
0: Mezi ženami skončila Olga Samková 6. Češi na mistrovství světa získali 7 medailí a ovládli pořadí národů. Počasí. Zítra čekejte na střední Moravě oblačno, občasný déšť, přeháňky, místy bouřky, teploty 21 až 25 stupňů Celsia, v Jeseníkách okolo 17 a slabý jihozápadní vítr. Místy čerstvý západní, v nárazech může mít 55 km rychlost.
3: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Olomouc.
0: Dvě osobní auta se nabourala na silnici z Jeseníku do Zlatých hor. Nehoda se stala před Rejvízem. Příčinu na místě vyšetřují policisté, zasahují tam záchranáři. Kolem projíždějte opatrně.
3: Zelená vlna, známe lepší cestu.

Poslední záznam z loňského 6. ročníku Mohelnického folkfestu budeme dnes poslouchat na vlnách Českého rozhlasu Olomouc. Vypravíme se opět na obě festivalové scény. Nejprve to bude velká scéna, ze které uslyšíme Roberta Křesťana a druhou trávu. Potom se přesuneme na Morava scénu, kde program zakončovala kapela Korky. A závěr bude patřit scéně velké. Odtud si poslechneme Nerez s Luciou a taky koncert Spiritual kvartetu, který celý folkfest uzavřel. Klidný poslech pořadu Na cestě přeje Jarka Nosková.

Ještě není tma, Robert Křesťan a druhá tráva v záznamu Českého rozhlasu Olomouc na loňském folkfestu. V Mohelnici se právě stmívalo, nebyla ještě úplně tma, když zazněla z pódia velké scény tato písnička. Druhá tráva nesklamala, koncert patřil k vrcholům loňského 6. ročníku folkfestu. Vím, že si písničky Roberta Křesťana můžeme poslechnout z CDček, ale atmosféra živého vystoupení je výjimečná. Proto jsem dnes zařadila jenom tuto jednu skladbu. Ale můžete se společně se mnou těšit na záznam celého koncertu a poslechneme si ho v pořadu Na cestě příště. Teď pojďme na Moravascénu.

Písničku Moře zahrála kapela Korky z Přerova. Ta vystoupila na Mohelnickém folkfestu na Morava scéně v sobotu jako poslední vystupující. Morava scéna je v kempu, je volně přístupná divákům a možná i toto je jeden z důvodů, proč tady diváci nechybí, i když na velké scéně hraje třeba druhá tráva.

Možná se pamětníkům zdá zvuk kapely Korky psáno s měkkým i povědomí. Původně se tato přerovská kapela jmenovala Špunt a jejich repertoár tvořily písničky folkové a trampské. Kapela se přejmenovala, oslavila čtyřicítku a přitvrdila k folk roku. Na folkfestu zahráli Korky ve složení kapelník Miloš Dohnal, zpěvák a kytarista, a Jarka Ludvová, autorka textu a zpěvačka. Oba jsou základem kapely. Dlouhou řádku let je provází další zpěvačka a flétnistka Martina Trojková. Kytaristou je taky Honza Drabina a na baskytaru hraje Luděk Kadák a za bicími Jirka Vy.

Při recitálu kapely Korky, kterou právě posloucháme v pořadu Na cestě, nezapomněl moderátor Gustík Skládal poděkovat organizátorům Folkfestu, kterými jsou kapela Madalen s Honzou Štajglem, dramaturgem, který všechny účinkující poskládal tak, že všechno bezchybně fungovalo. Díky patřili i spoustě pořadatelů, zvukařů, osvětlovačům, prostě všem, kteří se zasloužili o šestý ročník Folkfestu.

0: Písnička Tančím kapely Korky zazněla jako úplně poslední na Morava scéně loňského folkfestu, ale na scéně Velké, kam se teď společně vrátíme, oficiální program ještě pokračoval. Hrálo se skupení s názvem Neres a Lucia a byli skvělí, pojďme si je teď poslechnout.
1: Je třeba chodit bos, i když máš nohy ploský, někdy si natlučeš nos. Přesto je krásný jít bosky, je třeba chodit ven, brouzdat se v zelený trávě, vždyť přece každý tvůj den může být poslední právě. Ty nikdy nemůžeš říct, blížím se teprve k půlce, život je všechno a nic. Stačí dát správnej směr kulce

0: Pos. Osobnosti Česka. Představujeme vám významné a inspirativní osobnosti, které ve svém životě něco dokázaly. Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. Každé pondělí po 13. hodině v našem vysílání.
1: Tentokrát bude mým hostem autor, psycholog a diplomat Michal Žantovský.
0: Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. V pondělí po 13. hodině v našem vysílání.
2: Jak zní pravé lidové léto u našich východních sousedů, které melodie vás zaručeně přenesou přímo do víru těch největších letních slavností? Nová epizoda z cyklu Cymbál a husle vás tentokrát pozve na hudební výlet po velkých slovenských folklorních festivalech, abychom se společně cítili na Slovensku jako doma. V úterý po 19. hodině s Honzou Žůrkem.
0: Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje.

Na vlnách Českého rozhlasu Olomouc pokračujeme v poslechu záznamu koncertu kapely Neres, která na loňském Mohelnickém folkfestu vystoupila s Lucí Šoralovou. A hráli samozřejmě i písničky Zuzany Navarové, které si, jak je v Mohelnici zvykem, publikum zpívalo společně s muzikanty.

Před půlnocí nastoupila na velkou scénu kapela Spiritual Quartet, která zakončila úplně celý mohelnický folkfest a opět se zpívajícím publikem a za drobného deště. A bude hrát i nám v pořadu Na cestě.

Veronika Součková je výborná zpěvačka. Spolu s Jirkou Holoubkem dlouholetá členka legendárního Spiritual Quintetu, na který Spiritual Quartet navazuje. Jeho dalšími členy jsou multiinstrumentalista Zbyněk Bureš a Janu Jandovi patří ten podmanivý bas.

Spiritual Quartet zakončil loňský šestý ročník mohelnického folkfestu až po půlnoci, ale hrálo se do rána na mnoha místech a to je pro tento festival typické, stejně jako pohodová atmosféra i pestrý výběr vystupujících a doprovodný program. Jde totiž o festival lidí, léta a muziky. I vy se můžete letošního mohelnického folkfestu zúčastnit, stejně jako Český rozhlas Olomouc, který opět všechno zaznamená. Termín je tradiční, poslední prázdninový víkend a pozvánku v pořadu Na cestě ještě uslyšíte. Stejně jako slíbený koncert Druhé trávy. Od mikrofonu se teď loučí Jarka Nosková a Spiritual Quartet.

0: ale ještě předtím za rok na Mohelnickém folkfestu. Mějte se hezky.
1: Vítě Troníček a Marien vstoupili do třetí dekády svého úspěšného působení na domácí folkové scéně. Trojnásobní držitelé Porty stále rozdávají radost svými písničkami, což dokázali i na loňském folkfestu. V neděli po 6:30 večer budete s Českým rozhlasem Olomouc na koncertě Víti Troníčka a Marien.

0: Rada Českého rozhlasu Olomouc.
1: Zneužívání psychoaktivních látek je celospolečenský problém. Mórní záležitostí se stal kratom. Jaké účinky skrývají listy stromu rostoucího v Indočíně? Proč je tak vyhledávaný studenty a jak je to s jeho volným prodejem? Hosty Dobré rady Českého rozhlasu Olomouc byly kapitánka Zuzana Slabá z Krajského ředitelství policie České republiky a Libor Cinegre, režisér filmu Sběratele kratomu. Poslouchejte reprízu Dobré rady Českého rozhlasu Olomouc v úterý v 10 dopoledne.
0: Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje.

starý mužem budu staré knihy číst a mladé víno lisovat, až budu starý mužem budu si konečně jist tím, koho chci milovat. Koupím si pergamen a štětec a tuša jako čínský mudrc, sednu na břeh řeky a

starý mužem, pořídím si starý byt a jedno staré rádio. Až budu starý mužem, budu svoje místo mít u okna, kavárny, avion. Koupím si pergamen na štěpec a tuš a budu pozorovat lidi, kam jdou asi, a budu starý muž.

kožem budu černý oblek mít a šedou vázanku, až budu starý mužem, budu místo vody pít. Lahodné víno ze čbánku, koupím si pergamen a štětec a tuša, budu mlčet jako mlčí ti, kdo vědí už.

0: 16 hodin.
1: Český rozhlas Olomouc. Zprávy.
0: Na Šumpersku podlehla zranění v noci cyklistka. Zemřel výtvarník a hudebník Milan Knížák. Nová publikace Přerovského muzea představuje osobnosti města. Oblačno, přehánky, místy bouřky, teploty do 25 stupňů Celsia a slabý vítr. To je zítřejší předpověď počasí. Dobré odpoledne vám u zpráv Českého rozhlasu Olomouc přeje Jiří Kořínek. Na Šumpersku zemřela v noci na dnešek 65-letá cyklistka na silnici mezi obcemi Brníčko a Strupšín. Žena bez přilby přijela do protisměru a z dosud nezjištěných příčin upadla na komunikaci. Přitom utrpěla naraz do hlavy, na místě zemřela. Uvedl policejní mluvčí Libor Hejtman. Okolnosti a příčiny nehody dál vyšetřují. Ve věku 86 let zemřel výtvarník a hudebník Milan Knížák. Českému rozhlasu to potvrdil ministr zahraničí Petr Macinka z motoristů. Knížák stál u zrodu českého undergroundu. Po změně režimu byl rektorem Akademie výtvarných umění v Praze a několik let vedl Národní galerii. Kromě výtvarného umění a hudby se věnoval taky architektuře, módě, fotografii a poezii. Muzeum Komenského v Přerově vydává novou publikaci s názvem 77 osobností Přerova z přelomu 19. a 20. století. Vychází u příležitosti letošního 770. výročí povýšení Přerova na Královské město. Čtenáři v ní najdou medailonky významných osobností, které sehrály důležitou roli ve vývoji města i regionu, ale dnes už veřejnosti nejsou příliš známé.
2: Můžu vzpomenout například Jakuba Škodu, po něm je dnešní gymnázium, nebo Františka Slaměníka, zakladatele Přerovského muzea, ale jsou tam i osobnosti, které se vytratily z paměti Přerovanů. Z nich mohou jmenovat například Floriana Oščádala, což byl první propagátor hanácké kyselky, nebo Jana Adamce, což je druhý ředitel zemědělské školy. A takových osobností je tam několik.
3: Vysvětluje autorka knihy Šárka Krákorová-Pajůrková. Poprvé ji veřejnosti představí na slavnostním křtu 6. srpna. Z Přerova Lenka Kratochvílová, Český rozhlas.
0: Opravu zděných božích muk dokončili dělníci v Křelovské ulici v olomoucké městské části Řepčín. Obnova zahrnovala očištění památky, renovaci omítek a taky úpravu okolí, píše se na webu města. Olomouc za práce zaplatila symbolickou korunu. Náklady uhradil manželský pár z městské čtvrti. Sport. Kanoista Ondřej Procházka získal titul juniorského mistra Evropy na 500 metrů. Čerstvý mistr světa do 23 let na této trati Adam Rudolf se tentokrát na pětistovce musel spokojit s bronzovým.

0: Zelená vlna Českého rozhlasu Olomouc.
1: Dvě osobní auta se nabourala na dálnici D35 z Lipníku nad Bečvou do Olomouce u exitu Přáslavice za 281. kilometrem, proto neprojedete pravým pruhem. Pozor na odstavené auto na D1 do Ostravy u Přerova u exitu Horní Moštěnice na 275. kilometru a další odstavené auto budete ho mít na D1 do Ostravy u Bělotína za 314.5 kilometrem.
0: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553. Hvězdné návraty.
2: Legrace a dobrá nálada, jak se říká, léčí, otevírá dveře, získává přátele, potěší, zažene chmury, nic nestojí a všichni po ní touží. Proto vám je nabídneme i dnes a protkáme to vzpomínkami jedné dámy, doajenky České televize. Představí vám ji Patrik Rozehnal. Ta dáma se narodila 29. července roku 1946 na Slovensku, takže mluvila i slovensky.
3: Velmi málo, ale občas ano.
2: Je to Češka. Hlasatelka, moderátorka, autorka jednoho z nejdéle vysílaných vzdělávacích pořadů a mohla být herečkou.
3: Asi.
2: Na to všechno budeme společně vzpomínat.
3: Ty mozkový buňky už jsou opotřebovanější.
2: Pustíme si ukázky z televize, rozhlasu a různých vystoupení.
3: Dělali jsme si prostě takový pořad, kde vzpomínáme jednak tedy na svoji práci v televizi, ale také dáváme posluchačům možnost nahlédnout do zákulisí.
2: Bavit vás prostě bude Saskia Burešová. A čeká vás i trochu legrace.
3: Veselé historky z natáčení se tomu pejorativně říká.
0: Hvězdné návraty. Příběhy českých herců a

0: Hvězdné návraty.
1: Ten dnešní příběh o Saskii Burešové začneme 29. července roku 1946 na Slovensku ve městě Tornala. Tam se totiž Saskia narodila během služebního pobytu svých rodičů. Své mamince vděčí za mnohé, třeba i za to své atypické jméno. Maminka se totiž chtěla věnovat malířství a inspirací byla Rembrandtova manželka, která se jmenovala právě Saskia.
2: No, maminka byla trošičku prchlivá, ale jinak měla takovou tu otevřenou, vřelou, prostě jižanskou povahu, to bylo báje.

0: slušný, ale velí tady tam talíře, to zase ne, ale jako dovedla se rozčílit a to já naštěstí nemám, protože můj tatínek byl spíš takový stoik, takže po něm jsem zdědila povahu a po mamince možná vizáž. Já jsem zrozená ve znamení lva. A ten lev, že jo, ten má rád sluníčko a pohodu a společnost. I když na druhou stranu já jsem zase v ascendentu Panny, tatínek byl Panna, tedy ne proto, ale shodou okolností tedy lev v ascendentu Panny je strašný spojení, protože lev by si rád vyskakoval, ale ta Panna ta ho zase táhne dolů, jo. Takže se to ve mně prostě takhle trošičku tluče.
1: Saskia Burešová se také přiznala, že maminka byla opravdu úžasná. Ve všem ji podporovala. Měla obrovskou vitalitu a elán, takový ten zdravý temperament i názor na život. Byla optimistická a nebrala se moc vážně. Vždycky chtěla být slušným člověkem a takhle vychovala i svou dceru. Kde se vlastně její rodiče potkali?
0: Někde se potkali na Moravě a upřímně řečeno, jak si přesně nevím, jak to bylo. Nikdy se mi v tomto směru nesvěřili, ale výborně jim to vycházelo. Neměla jsem rozvedené rodiče.
2: Tatínek byl překladatel a tlumočník, ano. A někde jsem četla, že měl státnice snad z 8 jazyků.
0: Ano, ano. Bohužel to jsem nezdědila. Já jsem zdědila schopnost nasát vždycky jaksi tu zvukovou stránku té které řeči. Takže když jsem uváděla filmový festival v Karlových Varech, tak jsem samozřejmě musela to uvádět v několika jazycích. Ta angličtina ještě prosím a němčina, ale z francouzštiny jsem neovládala jediné slovo, ale já jsem si to prostě naučila foneticky s tím správným přízvukem. A pikantní bylo, že ta francouzská filmová delegace poté za mnou přišla, vysekli mě obrovskou poklonu, jak báječně mluvím francouzsky a nechtěli věřit mu, že vůbec tu řeč neovládám.
1: Mimochodem své znalosti nejenom cizích jazyků, ale ve všeobecném přehledu předvedla Saskia Burešová už kdysi v 80. letech ve slavné televizní soutěži Šest stran do klobouku. Soutěžili tam s ní třeba Zdeněk Podskalský, Jitka Zelenková a další.
3: Prosím dvojici. Saskia Burešová a Felix Slováček, aby vybrali první otázku.
4: Tak co si na ně vymyslíme, Felix?
5: Co?
4: To nejtěžší, vyber něco nejtěžšího.
3: No tak já si domnívám, že těžké jsou všechny, ale...
5: To je hrozně těžký.
6: Nedělejte si starosti, my to víme všechno.
5: Všecko víš.
4: To budou vedle, viď?
5: To jsou vedle. Jo.
4: Jaká měna se používá v republice Andorra?
3: Tak dávejte dobrý pozor. Může se tam používat francouzský frank, může se tam používat španělská peseta, ale také se tam může používat obojí, to znamená francouzský frank i španělská peseta. Tak co říkáte?
7: No, ono je to tam na hranici. No. Tam
3: teď ještě otázka, která se tam používá.
7: Prosím?
2: Buď franka nebo obojí.
7: Já bych řekl, že obojí, ale potom vy se na mě budete zlobit, když to budeš.
2: Ne, to jsme dvojice prostě. To...
3: Tak co říkáte? No, žena má pravdu, pokud se nedohodnete.
7: Ale... Zkusíme to obojí.
3: A máte pravdu. První míčky a první otázka od vás, kterou vyberete.
7: My jsme se asi...
2: No ano, ano, tak.
7: Jak jsme předtím už uvažovali, že my jsme takhle mohli...
2: No, tak, ano, tak my jsme se dohodli, že vám položím otázku číslo 1. Co je to prampouch?
3: Co je to prampouch? To je velmi jednoduchá otázka. Buď je to typ krápníku z ledových jeskyní,
2: to není.
3: Nebo je to zděný rozpěrný oblouk, a nebo je to zvláštní grafický tisk.
5: No. To je výborný.
3: Jednoduchá otázka.
4: To není, to je jasný, je tam plná věc. To je jasný.
5: To by já ti nevím, ale
4: mě ti říká vnitřní hlas, mě pořád říká, řekni, že je to tisk.
5: Já
4: nevím, ne, ne. Nevím, jestli ho mám poslechnout.
5: Tak.
4: Co?
5: Já ho poslechnu.
4: Jo?
5: Jo?
3: Posloucháte?
4: Nevynadáš mi potom.
5: Ne, no prosím, to se bych ti nedával.
3: To znamená, říkáte to zvláštní grafický
5: řekni to,
3: tisk.
5: Řekni to.
3: Říkáte to, ano? Není to zvláštní grafický tisk. Je to zděný rozpěrný oblouk a tady je druhý míček.
5: To má vědět, jaký oblouk
7: je. Nejnebezpečnější jsou ženský vnitřní hlasy.
5: Teď jsem se o tom přesvědčil, Zdaňku.
1: Rodiče Saskie Burešové by jistě potvrdili, že mladá Saskia byla takové to poslušné, vychované dítko, taková ta roztomilá panenka.
0: Byla prý jsem strašně hodný dítě a vím, že když jsem byla holčička, tak jsem měla takový Tiziánový vlasy a vždycky říkali, to je taková hezká holčička, počkejte, až vyroste. A vždycky říkali, to jí neříkejte, neříkejte jí to. A já jsem se vždycky strašně styděla a říkala jsem si, proč mi to říkají. Jo, a bylo mi tak stydno, jo. Tě chválili, tato si přesně vzpomíná.
1: Útlé dětství a vlastně i to mládí prožila Saskia Burešová v kultivovaném rodinném kruhu, kde se mísil už zmíněný tatínkův klid s maminčiným jižanským temperamentem. Z části to totiž byla Italka. Možná to ji nasměrovalo k zájmu o umění a vystudování pražského gymnázia Jana Nerudy. A už tehdy, už jako malá, milovala třeba básničky.
0: Maria snad už v mateřské školce, pamatuju si, že tam byl rozhlas a už tenkrát jsem recitovala, nevím, jak jsem to zvládla, asi už jsem měla trochu číst, už si to moc nepamatuju. No a pak ve škole pod základní gymplu, já jsem chodila do Helichovky, což je taková dnes už velmi významná škola, kde absolvovali Klára Jerneková, Petr Štěpánek, Martin Štěpánek, Jaromír Hanzlík, Jirka Štěpnička, to jsou vlastně všichni moji kamarádi, my jsme hráli divadlo v takovém velmi proslulé dramatickém kroužku pana profesora Novotného. Měli jsme velké úspěchy. Tam vlastně jsem se, jak se říká, tak nějak chytla drábkem, takže původně jsem chtěla studovat herectví.
1: Nakonec se z ní stala ale jedna z nejslavnějších televizních hlasatelek. Jaká byla cesta do televize, o tom si ještě budeme vyprávět.
8: Vážení přátelé, a nyní dovolte, abych se vám v tomto krátkém vstupu představil jako rozhlasový hlasatel. Dobrý večer, vážení přátelé, nastává čas, abych vás alespoň stručně upozornil na některé dnešní večerní rozhlasové pořady. V 19.30 uvádíme první část četby na pokračování z románu Viktora Huga Iga, opravuji, Chlípníci, opravuji, Bídníci, v rozhlasové úpravě Ubožáci. Potom vás provedeme klasickou operetou Florimorda Hervé. Je to Francouz, tak asi Žervé to bude. Mám zelený touch. No, česky asi manžel nic netuší. Pořad vysíláme se sníženou kvalitou zpěvu. Pak uslyšíte rozhlasovou hru podle románu Lionela Feuchtwangera, Ošklivá vévodkyně. Je to příběh ženy toužící pomoci. Není jí pomoci. Pořad vysíláme barevně. No a na závěr jsme pro vás připravili hru z prostředí americké mládeže hippie, paní Marianka, matka pluku.
0: Já teda ten potlesk taky někdy sklízím a to, když dobře uvařím, tak třeba tleská celá rodina a nejkrásnější vyznamenání pro mě bylo, když manžel mi jednou řekl, holka, po dobrém obědě, tebe je pro tu televizi škoda. Yeah.

0: Hvězdné návraty. Příběhy českých herců a komiků.
1: Už jako malá se zajímala o divadlo, rozhlas, recitaci. Bylo to multitalentované dítě. A tak není divu, že do dramatického kroužku chodila už na gymnáziu.
2: Já jsem se už zmínila o tom, že do toho dramatického kroužku chodila taky Klára Jerneková, ona byla o 2 roky starší. A občas nám dělal supervizi její otec, což byl velice známý a proslulý divadelní režisér pan Karel Jernek. No a on mě několikrát viděl samozřejmě při představeních a jednou za mnou přišel a řekl mi, jaký máte plány do budoucna, co chcete studovat. A já jsem se tenkrát strašně styděla vlastně říct, že jsem si nebyla jistá, říct mu třeba, jak si studovat herectví a on řekl, no to nemáte, že jo, takže jsem to nechtěla prozradit, nicméně nějak mě k tomu prostě dokopal a já jsem říkala, no já mám strašně ráda divadlo. A on mi řekl, určitě jděte studovat DAMU, máte velký talent. Tak tenkrát mě strašně povzbudil a já jsem skutečně se pokusila dostat se na divadelní fakultu. Dostala jsem se až do toho nejužšího kola, ale pak nějak to nedopadlo.
1: Krátce poté se dokonce Saskia zúčastnila konkurzu na roli Barunky v připravované filmové adaptaci Babičky. Toho konkurzu se tehdy účastnili stovky dívek a Saskia v něm dokonce zvítězila. Jenže projekt byl nečekaně zrušen a žádná Barunka se netočila. Pro tehdy 18-letou dívku to mohl být konec nadějí, ale opak byl pravdou. Talentované recitátorky si totiž všimli filmaři. Maminka jeho kamaráda, hereckého kolegy Jaromíra Hanslíka, tehdy pracovala v televizi jako asistentka režie a díky této známosti se jméno Saskia objevilo v hledáčku konkurzu Československé televize.
2: A vlastně tam jsem se zachytila a už jsem začala moderovat v poštovní schránce a tak dále v těch dalších pořadech.

0: V našem cyklu 100 českých filmů ke stému výročí kinematografie dnes uvidíte první zvukový film s Vlastou Burianem, C a K polní maršálek. Tento film natočil režisér Karel Lamač v roce 1930 podle stejnojmenné divadelní hry Emila Artura Longena. No a protože film byl natočen v roce 1930, kdy záznam zvuku byl opravdu v plenkách, tak doufáme, že omluvíte i technické nedostatky.
1: Psal se rok 1967 a Československá televize tehdy hledala nové tváře pro moderování zábavných pořadů. To byl rozhodující konkurs v kariéře Saskie Burešové. Jaký byl její první den v televizi?
2: No, víte, já jsem nezačínala jako programová hlasatelka, ale vlastně jako moderátorka. Já jsem se zúčastnila konkurzu, to má taky takovou zajímavou historii, na pořad Poštovní schránka, což byl takový zábavný pořad pro vojáčky. A tenkrát ten pořad uváděl Eduard Hrubeš a k sobě hledal partnerku. A já tedy po nějakých peripetích, které jsou trošku delší, nebudu to tady rozvíjet, jsem nakonec se toho konkurzu zúčastnila, i když už byl v plném proudu. A dostala jsem se do posledního kola, kde byly 4 dívky. Každá si měla vybrat nějaký obor. Jedna vařila, jedna tančila. Já jsem si vybrala obor samozřejmě jaksi z té herecké profese a předvedla jsem tam slavný monolog Rosalindy ze Shakespeareovy hry Jak se vám líbí. Pamatuju si, že to byl takový trošku rozverný monolog, kdy teda ten ubožák Hrubeš za mnou lítal s tím mikrofonem, že ta dívka byla taková hodně temperamentní a on potom posléze po mnoha letech mi říkal, já jsem si tak strašně nepřál, abys to vyhrála, protože jsem tě v tu chvíli úplně nenáviděl, že jsi mi tam znemožnila. No ale nakonec jsme se velice samozřejmě zpřátelili. No a dostala jsem se vlastně díky tomuto konkurzu do té profese nehlasatelské, ale moderátorské. Pak si mě všimli v zábavném vysílání, takže jsem dostala možnost dělat s Mirkem Vaštou takové pořady, které se jmenovaly vždycky Novinky suprafonu, suprafon na jaře, v létě a tak dále. Pak pan režisér Paukrt mi dával mnoho možností. Ale posléze se ozvaly i jiné redakce, zábavné, dětské, publicistické. Tenkrát, víte, ten záběr toho moderátora, tenkrát se říkalo konferenciér, byl velmi široký. Dneska jsou úzce specializovaní třeba na obor hudební, na obor zábavní, publicistický a tak dále, ale my jsme mohli vlastně dělat všechno.
3: Sergel et alim o šas inen sebuf it kim sot. Ju slit otorps i tuch adžib i džak šan i nám stop co.
4: Kdo to je? Přečetla bys nám ještě, co jsi to vlastně četla?
3: Samozřejmě. Legrace té milá Sašo není vůbec nikdy dost. Svůj díl proto s chutí přidá každý náš pozvaný host.
1: Zajímavé je, že Eduard Hrubeš stojí za ikonickým vzezřením Saskie Burešové, protože ona původně do televize nastoupila s krátkými vlasy.
2: Ano, já jsem byla krátkovlasá a Eda jednou mi říkal, hele, víš co, nech si narůst dlouhý vlasy, mně by se to hrozně líbilo. A já jsem opravdu si nechala narůst dlouhé vlasy, já jsem měla dlouhé vlasy vlastně až po ramena. Teď už jsem vlastně de facto málem mikádu, jo, proti tomu, jak jsem byla dlouhovlasá. No a od té doby jsem se vlastně nebo stříhala, nebo jenom přistříhala.

0: Sašo, mě vždycky zajímalo. Televizní hlasatelství, to je disciplína, kterou dneska už vlastně nevidíme v televizi. A já jsem si nebyl nikdy jistý, vy jste to četli, nebo jste měli, jste to museli dát z koule, jak se říká lidově.
1: Ano, všechno jsme se učili z paměti.
0: Vážně.
1: No a někdy jsme texty dostávali těsně před tím vstupem, takže to bylo docela náročné, ale což to, my jsme si to někdy mohli upravit a eventuálně na svátky jsme si ty texty psali sami, ale když přišla taková plachta, kde byly červené čáry, že neměrné, že se muselo prostě to odříkat slovo od slova, tak to byl tedy mazec. Pane. Já si vzpomínám, jeden kolega, to byl takový strašný nervák a ten právě dostal tuhle tu plachtu s těma červenýma čárama, tak se to chudák držel celý odpoledne. Ovšem, on tam měl jedno kritické místo a to bylo, že ty diváky měl pozvat na Blízký východ. Všecko mu šlo, ten Blízký východ mu nešel. Aha. Takže chudák chodil jako lev v kleci před tou hlasatelnou a furt říkal, Blízký východ, jenom to nezblbnout, Blízký východ. No a když nastala jeho chvíle, rozsvítila se na kameře ta červená, nádherně odmemoroval ten složitý text, si odechnul, dostal se k tomu kritickému místu a povídá, no a teď už mě zbývá pouze jediné, pozvat vás do centra problému na dálný západ.
2: A já prozradím, že tím kolegou byl Jiří Ptáčník. Tohle byla ukázka z pořadu To byl náš hit z televize Barrandov v režii Romana Petrenka. Správná dikce, tempo, dobrá čeština, to všechno byly podmínky, které museli splnit všichni hlasatelé tehdejší československé televize. A Saskia Burešová na to byla vždycky hrdá.
3: Já jsem hrozně ráda, když jsme dělali ty programové hlasatele, tak jsme měli neustálá školení. Já jsem jednak chodila k panu profesorovi Haladovi na DAMU, kde nás učil správně mluvit, retoriku, posazovat hlas, správné dýchání a tak dále. Posléze k paní profesorce Vondrovicové, taky profesorka na DAMU. Neustále jsme nad sebou měli jistý dohled. Paní profesorka Palková se každý týden, to už jsme byli ostřílení hlasatele, psala, kde je jaká chyba, a protože samozřejmě i profesionál dělá chyby, někdy ujede a tak dále. No a to mě mrzí, že to dneska neexistuje.
4: Vážení, já tu mám dopis, který skutečně do televize došel. To je dopis, který zvedne jistě sebevědomí zejména televizním hlasatelkám, protože já cituji: omlouvám se, že se teď na televizi moc nedívám. Není mi dobře, pořád mě bolí hlava. Ale v pátek mladá paní Millerová uváděla tu anglickou detektivku. To je ale detektivka seriálového typu a na seriály já se vůbec nedívám. V sobotu uváděla paní Kopřivová film Hombre. Na ten film jsem se vůbec nedíval. Přepnul jsem na druhý program a díval jsem se na paní Vávrovou. Protože už jsem jí dlouho neviděl. Pak jsem se ještě podíval na paní Kopřivovou, jak uvedla pořad, možná přijde kouzelník, a šel jsem spát. Takže... jistě uznáte, že toto je pro televizi ideální divák. Nelíbí se mu pořad, vypne. Pokud se tito diváci dívají podle tohoto návodu na dnešní pořad, tak následují sami spokojení diváci. Spokojený divák, náš cíl.
5: Posloucháte Odpoledne s Českým rozhlasem Olomouc.

0: Jak se z mladé recitátorky, dívky, která toužila stát se herečkou a nakonec i moderátorky, stala hlasatelka? To se teď dozvíte v dokumentu o Saskii Burešové.
1: Hvězdné návraty. Příběhy českých herců a komiků.
0: Po tom, co byl po srpnových událostech roku 1968 zrušen televizní pořad, který moderovala s Eduardem Hrubešem, z televize nezmizela. V době, kdy řada známých novinářů a hlasatelů z obrazovky kvůli politickým postojům mizela, dostala Saskia Burešová nabídku stát se stálou televizní hlasatelkou. Tehdy to znamenalo číst před kamerou krátká ohlášení před a po každém pořadu, vítat a provázet diváky večerem. Televizní hlasatelé té doby byli pečlivě vybíráni pro kultivovaný projev a příjemný vzhled. Do domácností vstupovali každodenně a budovali si téměř rodinný vztah s publikem. Saskia Burešová mezi ně brzy zapadla. Dodatečně si doplňovala i vzdělání. Docházela na hodiny rétoriky k profesoru Františku Haladovi na DAMU, aby si zdokonalila techniku mluvy. Pomáhal jí ale i kolega.
2: Byl to Vladimír Dvořák, který mě velmi dobře radil. Já říkám, to byl takový můj guru. A pamatuju si na jednu památnou větu, kdy mi říkal, nikdy divák nesmí poznat, že se vám trémou potí ruce. To se mi hrozně líbilo. A pamatuju si Milan Friedl, když jsme spolu jednou něco dělali, tak já jsem se ho ptala, co děláte proti té trémě. To jsem byla opravdu takový začátečník. On říkal, správně dýchat. To se všechno upraví a ta tréma přejde. Já jsem trémista teda, i když jako to nebylo vidět, ale samozřejmě jaksi ze stářím se ta tréma zvětšuje, protože trošku se zavedete a víte, že si nemůžete dovolit prostě žádnou chybu, jo. O to větší je ta zodpovědnost. Ale vždycky si vzpomenu na toho Milana Friedla, jak říkal, správně dýchejte a ono to pomáhá.
3: Tak doufám, že jste se dobře pobavili. Pro vaše informaci ještě dodávám, že film Četník a mimozemšťané byl natočen v roce 1978. Ale nyní mám na vás jednu otázku. Také jste poslali svůj hlas do ankety o televizní rolničku a vyšlo vám to? Možná jste měli jiný tip, nebo jste třeba vůbec nehlasovali, ale přesto doufám, že naše pozvání k randevu s rolničkou neodmítnete. Tak prosím, právě začíná.
2: Já jsem se to nikdy neučila slovo od slova, já jsem šla vždycky po tom obsahu. Takže i když třeba nějaký slovíčko mi ulítlo, tak jsem věděla, o čem mluvím. Což je strašně dobře, protože vím, že třeba některé kolegyně, které měly takzvanou geniální paměť, když jim třeba potom vypadlo slovíčko, no tak to byl trapas, jo. Vlastně oni to měli naučen jako básničku. A když máte naučenou básničku a vypadne vám slovo, tak je to špatný. Ale když znáte obsah a víte, co říkáte, tak se vždycky zachráníte.
0: Saskia Burešová se tak na obrazovce střídala s mnohými kolegyněmi. Třeba s Marií Redkovou, Stáňou Lekešovou, Marií Tomsovou nebo Anou Vetlinskou.
4: Dobrý den, vážení diváci. Nedělní dopoledne má něco do sebe, nejen proto, že nemusíme vstávat podle budíku, ale možná jste se poslední týdny taky těšili na panoptikum města Pražského. Dnes se bohužel s Radou Korejsem a jeho podřízenými rozloučíme. Uvidíme příběh Laková krabička na čaj a příští neděli v tomto čase už budeme sledovat seriál Sanitka.
0: A teď ještě jedna historka od Marie Tomsové, když už mluvíme o kolegyni.
5: Jednou jsem měla opravdu radost, protože jsme poprvé v životě s malými syny letěli do Řecka na Levkádu. Dlouhá cesta z letiště o půlnoci autobusem do místa určení. Já jsem netušila, že na tom letišti, na té Levkádě si nemůžeme nic koupit ani k jídlu, ani k pití. Nebyla jsem vybavená prvně v životě letadlem s malými dětmi. Z každého pokoje vedly dveře na tu společnou terasu, která nebyla oddělená žádnou zábranou, žádnou bariérou a byla dlaždicová. Takže se všechno šíleně rozlíhalo, šíleně neslo a tam sedla parta Čechů, kteří byli trošku hluchoněmí, trošku, někteří víc, někteří míň a možná to znáte, hluchoněmí velmi nahlas negestikulují, prostě křičí. A oni se dohadovali v jednu v noci, ve dvě v noci. Na rozdíl od nás měli ty nápoje, ty becherovky a podobného druhu. A já jsem neměla ani prášek na spaní. Ve dvě jsem vylezla a říkám, prosím vás pěkně, my tady máme malé děti, my bychom potřebovali usnout, spát. Jo, jo, jo. pod vlivem. Ve tři vylezl můj slušný manžel Miloš a říkal, prosím vás pěkně, my už opravdu nemůžeme usnout. Nic, pořád se to stupňovalo. V pět jsem vylezla já a zařvala. Víte co, už jděte do... Doslova. Normálně vůbec nejsem vulgární, ale to bylo doslova. Zalezla jsem za ty dveře, strašně jsem se bála, jestli na mě tou společnou terasou nevlezou. A teď jsem šmírovala, co říkají. A tam bylo. Slyšeli jste to? Ona nás poslala někam, přímo tam. To byla ta hlasatelka, ta Redková.
0: A teď ještě nějaká historka přímo od Saskie Burešové.
2: Vzhledem k tomu, že naštěstí jich nemám tolik, když jsem se dostala do úzkých, tak ji tedy zopakuju. Pamatuju si, že to je teda před lety, kdy jsme nějak budovali byt a já jsem natáčela kalendárium a měla jsem v bytě řemesníky a pořád jsme si volali, protože se mě ptali vždycky, kam mám umístit, prosím vás, tady tu vanu a tohle, tak jsem tak nějak to koordinovala vždycky v přestávkách toho natáčení. A ti řemesníci říkali, prosím vás, a co tady s tím bidetem, tak já jsem furt jako říkala, prosím vás, leva tohle změřte, on tam sice byl manžel, ale muži jsou někdy nepraktičtí, že? No, a když pak přišla ta chvilka, kdy jsem měla divákům prozradit tu naší soutěžní otázku, jak jsem byla prostě tak ovlivněná těma všema bidetama a vanama a kohoutkama, tak říkám, no a teď už vážení diváci, je na mě, abych vám prozradila správnou odpověď na naši minulou soutěžní otázku. Ptala jsem se vás, jak se jmenoval autor velice slavné opery Carmen a vy jste správně odpověděli, že to byl Jean Bidet. Naštěstí ono se to točí. Jinak by prostě pan Bizet mě asi pronásledoval.
0: Abychom nezůstali jenom u televize, Saskia Burešová moderovala i mnoho zábavných pořadů na vlnách českého a československého rozhlasu. Tady je jeden kousek. Stolní kabaret.
2: Mé jméno je Saskia Burešová a já jsem velice ráda, že vám mohu představit také své milé kolegy kabaretiéry. A také dnes musím prozradit vlastně princip toho našeho stolního kabaretu. Bude to taková, řekla bych, zábavná, doufám, že i roztomilá, přesilovka čtyř kabaretiérů na jednoho hosta. A tím mým hostem je paní doktorka Olga Krumlovská.
6: Dobrý večer.
2: Paní doktorku Krumlovskou známe z televizní obrazovky, z pořadu Sama doma, ale samozřejmě i z mnoha dalších pořadů i konkurenčních televizí. Napsala celou spoustu knih, například Yoga prstů, myslím, že tři díly to byly, nebo dokonce více?
6: Byly tři a pak to vyšlo jako souhrné vydání, ještě doplněné. Já myslím, že těch knih už bylo... Tuhle jsem to počítala, nezbylo mi nic jiného, 32, ale řekla jsem si, že už mi to snad mají zakázat.
2: Ale já přeci jenom některé z nich připomenu, třeba Místa, která léčí pavučiny a dalších, 77 pověr a zázraků, Barvy a léčba, Šťastný domov, Věřte, nevěřte. Ještě na vás také prásknu, že připravujete horoskopy nejenom pro naši republiku, ale vůbec i pro jaksi naši populaci na každý rok, ale k tomu se samozřejmě dostaneme. Takže já bych se chtěla zeptat, že už jsem tady se zmínila o knize Yoga, která léčí. Jak jste vůbec přišla na to, že postavení prstů na ruce může nějakým způsobem ovlivňovat nejenom naše fyzično, ale také duši?
6: To byla taková zvláštní souhra náhod. Já jsem přemýšlela, jaký nový seriál vymyslet pro jeden časopis, kde jsem dělala zástupce šéfredaktora. Byl ten časopis zaměřený právě na tyhle ty různé duchovní záležitosti. A v tu dobu přijela naprostou shodou náhod do Čech minská lidová léčitelka a lékařka zároveň a ona vydala takovou malinkou brožurku, kde bylo nějakých 8, možná 10 takových pozic a shodou náhod jsme se prostě potkali a já jsem si vzpomněla, že můj dědeček, který pobýval 2 roky v Mongolsku, vlastně mě nějaké takovéhle ty pozice a cviky učil, protože já jsem musela bohužel nerada chodit hrát na housle. Tak dědeček mi právě, aby samozřejmě se ty prsty rozhýbaly, tak mi doporučil prostě různé takové ty cviky. Tak mě to přivedlo na tuhle myšlenku a odpíchla jsem se vlastně od těch základních pozic, co měla tato paní doktorka ve své knize a Odezvu to mělo neuvěřitelnou. Lidi
2: jste to vyzkoušeli
6: vědět?
2: Na sobě?
6: Ano, já jsem to měla jsem to vyzkoušený na sobě a lidé v čtenáři prostě chtěli vědět, jestli existuje nějaká pozice na tyhle zdravotní problémy, na tamty zdravotní problémy a mě nezbylo nic jiného.
2: Už jsem viděla, jak Vaškovi Čapkovi přímo blízklo v očích, ty určitě budeš chtít vědět, že nějaký neduch, ne? Že by se objevil u tebe, nebo ne? Ne, promiň, ty jsi zdravý jako
6: žít. Já tam mám různé hezké pozice i třeba na potenci.
2: No pouze tánové, ano, zbyste jako
6: každý.
7: Pardon, na potenci jakou? Všeobecnou i duševní?
6: I duševní, a na krásu a na různé, na to, aby ty vrásky se pomaleji nějak jako dělaly a takové jako záležitosti.
7: Prosím vás, paní doktor, já se vás něco chci zeptat. Já jsem, když mluvíte o těch prstech, slyšel, že mnozí lidé třeba nosí prstinky na různých prstech, že nectí to, že má třeba sumní prstem i na prostředníku, že ho nosí třeba někdy i na maličku. A mě jeden můj kolega tady to takhle mi říká, no jo, člověče, já jsem stloustnul a ten sumní už si mi nevyjde, tak já to musím dát na maliček, aby mě lidi věděli, že jsem ženatý.
2: A nebo spíš se zeptáme, proč se vlastně musí nosit na prsteníčku? Jo.
7: Na prsteníčku nebo na středníčku, no, jo? No.
6: Já si myslím, že tady to nemá nějaký jako význam z toho mého pohledu, že v podstatě je to asi...
7: Z vašeho ne, ale jako...
2: Zdeněk posíval se.
7: Zdeněk posíval.
8: Tak to náhodou vím.
6: Ano.
8: Tento prst je zbytečný.
6: Ano. Useknout, já bych navrhoval.
8: Myslím to vážně.
6: Ano.
8: Skutečně, nemá funkci.
2: Proto se tam nosí prst.
8: Tak proto se nosí prsten.
9: Pro mě
8: teda
2: má... Pozor, jo, ale to je zavádějící. Lidi, to myslíme jako, pozor, jo.
7: A co kytaristé, ty ho potřebují taky. To klavirist, teď to říkáš, no já.
1: Posloucháte Odpoledne s Českým rozhlasem Olomouc.
0: Nic neříkejte, ale navrhuju, že bychom si mohli pustit písničku, kde zpívali hlasatelky a hlasatelé.
10: Z pochopitelných důvodů nechce být... Ne, která nechce být z nepochopitelných důvodů jmenována. Tady prostě navrhuje, aby se programová hlášení zpestřila tancem a písněmi. No já nemám tu pravomoc, ale pro dnešek... My si pamatujeme, to už spousta věcí se otancovávala. Tam, kde nestačí člověk, tak začne zpívat, nebo tohleto. Povím to tancem a písní, že ano. No co, já ti můžu říct, Saskie, zkuste to.

Pri potoku šijú raky, ráno traky, večer fraky.

Šašo šuška, haluška, šup, šašovi dobruška.

0: Posloucháte Hvězdné návraty. Příběhy českých herců a komiků.
1: Náš pořad vás bere do minulosti a připomíná si okamžiky, na které vždycky rádi zavzpomínáme. Dnes hlavně u té televizní obrazovky. Díky hlasatelce Saskii Burešové. Spolehlivě sloužila celá 70. a 80. léta 20. století. Provázela televizním programem v době, kdy se vysílalo ještě jen na dvou kanálech. Měla charakteristický účes a elegantní projev, který neměnila s módními výstřelky doby. Získala si pověst profesionálky, která nikdy nechybí ve studiu, za kamerou neznervózní a neudělá přeřek. Koncem 80. let, kdy se společnost začala měnit, patřila k veřejně známým osobnostem, ale politických funkcí a gest se vyvarovala. Listopad 1989 tak pro ni neznamenal náhlý pád ani nucený odchod z Československé televize a pokračovala bez přestání dál. 90. léta pro ni naopak přinesla další úspěchy. Zavedené tváře televizního vysílání se těšily respektu diváků a popularita Saskie Burešové byla zřejmá i z anket. Jenom TT získala 5x. V té době už se kolem ní také začal šířit i jakýsi milý mýtus, že nestárne. No a v roce 1993 se rozhodla přijmout i novou výzvu. Dramatik a režisér Petr Obdržálek, který byl shodou okolností jejím manželem od roku 1972, připravil pro Českou televizi vzdělávací magazín Kalendárium. Saskia Burešová se stala jeho tváří.
2: Dobrý den, milí diváci, vítám vás u dnešního kalendária. Albert Einstein kdysi prohlásil, existují dva způsoby, jak žít život. Ten první je myslet si, že nic není zázrak. Ten druhý je myslet si, že všechno je zázrak. Chaim Weizmann, izraelský prezident a vědec, zase tvrdil, že zázraky se někdy dějí, ale je třeba pro ně tvrdě pracovat.
1: Věděli jste třeba, že kromě toho, že milovala vždycky citáty, byla taky pověrčivá?
3: Já jsem opravdu strašlivě pověrčivá nejenom vůči své vlastní osobě, ale vůči celé své rodině. Takže když náhodou něco někdo zapomene nebo se musí vracet, tak říkám, musíš se posadit, podívat se do zrcadla, pak teprve můžeš odejít. A takhle prostě oblbuju celou rodinu, chudáci. No.
1: Když v roce 1998 nastoupil do České televize nový generální ředitel, začaly se hlasatelky střídat v týdenních cyklech. To bylo už Saskii Burešové přes 50 a takový režim jí nevyhovoval. Proto se později roku 2000 rozhodla i odejít. Česká televize nakonec během pár dalších let hlasatelskou službu zrušila úplně. Definitivně skončila v roce 2005. Přišli jsme tak o jednu z legendárních profesí. Mnohé z tehdejších hlasatelek natrvalo zmizely z očí veřejnosti. Saskia Burešová se vrhla do podnikání. Spolu s manželem zkusili rozjet malý kosmetický salon. V Praze na Smíchově si ho otevřeli. Nějaký čas ho provozovali vedle svých aktivit v médiích, ale nakonec, protože podnik nevynášel, konkurence byla velká a manželé neměli příliš zkušeností s biznesem, po několika letech skončili. Saskia Burešová ale nadále připravovala Kalendárium, jezdila po štacích, vyprávěla o své hlasatelské činnosti a vzpomínala na to, co měla ráda. Přidávala k dobru vždycky svoje historky právě z té zlaté éry hlasatelství. Třeba i o dárcích od fanoušků.
3: Nejenom teda květinové dary, ale jednou mě opravdu dostal jeden divák, mimo jiné pak tady mám od něj krásný dopis, možná to dám k dobrému, protože mě volali z vrátnice a říkal, máš tady dárek, tak já jsem běžela, předpokládala jsem, že bonboniera nebo něco podobného. Představte si, on ten chudák lítal asi celý den po lese a přines mi kýbl borůvek. Ale víte, to já prostě beru, protože to je od srdce. Ta představa, jak s láskou trhá ty borůvky a říká si, to bude mít koláč. A jednou taky tam byl zabitej králík a to jsem se dost lekla, teda přiznat. Máš tady něco krvavýho ve vrátnici. Ale... Tak Takže to je od toho divák, on byl z Krkonoš, to je ten, co mi přinesl ty borůvky, byl rozkošný. To jsem ještě nevěděla, že mi přinese ty dárečky, když jsem dostala první dopis. A ten začínal takto. Milá paní Saskio, děkuji vám za zaslanou fotografii. Udělala mě velkou radost. Dokonce větší, než když od nás prchla má zlá žena. Když se tak dívám na vaši fotografii, musím konstatovat, Darwin neměl pravdu. Vy přece nemůžete pocházet z opice jako většina našich spoluobčanů. Ale druhý dopis, ten bude opravdu, ten je velmi zábavný, to bylo zase od něj. Vážená a milá paní Saskio, dovolte, abych vám napsal příhodu, která se mi s vámi stala. Moji dva synové zjistili, že se mě líbíte. V létě jsem vás asi měsíc neviděl na obrazovce, asi proto, že jste měla dovolenou. Dával jsem svou nelibost, že vás nevidím najevo tím, že jsem nadával, že odhlásím televizi a tak podobně. Moji kluci si toho všimli a vymysleli lest. Když jsem se koupal a byl jsem namydlený, přiběhl můj mladší syn s křikem: tati je tam a moc jí to sluší. Nestrácel jsem ani vteřinu. Vymrštil jsem se z vany, v chodbě jsem sebou praštil na dlaždicích, v kuchyni na linoleu a v obýváku se dívám na Alexandra Hemalu. Byl jsem tak zklamaný, že jsem je ani nezmlátil.
1: A co dělalo Saskii Burešové radost mimo její obor? Byla to zahrada.
3: V podstatě od mládí, protože moje maminka milovala květiny, milovala zahrádku a tak mě k tomu vždycky nějakým způsobem měla a já jsem už od malička prostě si sázela kytičky a byla jsem šťastná, když mi z toho semínka něco vyklíčilo. Takže postupem času, když jsme měli potom chalupu a zahrádku, že jo, tak jsem tomu úplně propadla. Dokonce bylo období, kdy jsem pěstovala naprosto všechno, protože víte, jaký byl výběr, no vy jste mladá, ale opravdu velice špatný výběr v zelenině a ovoci. Já jsem pěstovala dokonce i mák, brambory, na co si vzpomenete, prostě všechno. Ale byla jsem otrok zase, to je pravda.
1: Když v roce 2025 Petr Obdržálek, její muž, zemřel, zůstala Saskia Burešová poprvé v životě na všechno sama. Ale zvládla to dobře. Tak ať se drží. Zdraví je pevné a ještě ji dlouho slýcháme na vlnách Českého rozhlasu. To si přeje Patrik Rozehnal. A jakým citátem se rozloučit?
3: Tak jeden se mi zvlášť líbí, já bych řekla, že je pro mě jako stvořený. Stáří je zlozvyk, na který opravdu zaměstnaný člověk nemá čas.

0: Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje. Český rozhlas Olomouc, zprávy.
1: Podvodníci zneužívají jméno České televize a Českého rozhlasu pro vylákání citlivých údajů. Výstaviště Flora získalo dotaci na obnovu sbírkových skleníků. Fotbalisté Sigmy Olomouc dnes vstoupí do nového ročníku šance ligy na hřišti Jablonce. Oblačno, přeháníky, místy bouřky, teploty do 25 stupňů Celsia a slabý vítr. To je zítřejší předpověď počasí. Dobré odpoledne vám u zpráv Českého rozhlasu Olomouc přeje Jiří Kořínek. Česká televize a Český rozhlas varují před falešnými SMS zprávami o údajném dluhu na televizních a rozhlasových poplatcích. Podvodníci hrozí přirážkou 10 000 korun. Přitom se z lidí snaží vylákat osobní a platební údaje. Obě instituce upozorňují, že podobné výzvy prostřednictvím SMS neposílají. Varováním můžou být tak gramatické chyby nebo podezřelá webová adresa s koncovkou třeba .top místo běžné .cz. Říká mluvčí Českého rozhlasu Lidia Erlbachová.
2: Na podezřelé odkazy by neměli klikat ani zadávat své údaje. Pokud už bankovní údaje vyplnili nebo provedli platbu, měli by okamžitě kontaktovat svou banku a policii České republiky.
1: Informace o rozhlasovém poplatku jsou dostupné pouze na webu poplatek.rozhlas.cz. O televizních poplatcích pak informuje web tvpoplatky.cz. Více se dozvíte na našem zpravodajském serveru i rozhlas.cz. Ve věku 86 let zemřel výtvarník a hudebník Milan Knížák. Českému rozhlasu to potvrdil ministr zahraničí Petr Macinka z Motoristů. Bývalý ředitel Národní galerie a někdejší rektor Akademie výtvarných umění v Praze byl u zrodu českého undergroundu. Kromě hudby a výtvarného umění se Milan Knížák věnoval i architektuře, módě, fotografii a poezii.
3: Milan Knížák vystupoval i se svojí kapelou Aktual. V roce 2017 s ní vydal album, kde zpíval například píseň Vrátíme svět Bohu.
4: Jako pláč, láska je zášť.
3: Knížák byl příznivcem bývalého prezidenta Václava Klause. Jak o sobě on sám Českému rozhlasu v roce 2017 řekl, celý život vyčníval z davu.
5: Když člověk má nějaký názor, je o něm přesvědčen, tak za ním musí stát. Jako není jiné zbytí. Já si to aspoň tak představuju.
3: Milan Knížák se narodil 19. dubna 1940 v Plzni. V letech 1968 až 1969 přednášel na dvou univerzitách v USA. Jan Duchoslav, Český rozhlas.
1: Olomoucké výstaviště získalo dotaci na rozsáhlou obnovu sbírkových skleníků ve smetanových sadech. Skleníky patří k historicky cenným stavbám, jsou častým cílem turistů i obyvatel města. Pokračuje mluvčí olomoucké radnice Jan Horejš.
6: Rekonstrukce skleníků si v příštích letech vyžádá zhruba 230 milionů korun a je rozdělena do dvou etap. Opravu zajistí město, které na projekt získalo dotaci. Mezi hlavní závady palmového skleníku, který je kulturní památkou, i dalších sbírkových skleníků patří skorodovaná nosná konstrukce a nefunkční vytápění či větrání. Technický stav dvou sbírkových skleníků experti považují za havarijní.
0: Sport.
1: Mistr světa Lando Norris vyhrál stejně jako v loni velkou cenu Maďarska Formule 1 a připsal si první vítězství v sezóně, druhý byl Max Verstappen. Fotbalová Sigma Olomouc dnes zahájí nový ročník nejvyšší soutěže. Za necelou půl hodinu rozehraje utkání prvního kola šance ligy na půdě Jablonce. Trenér Pavel Hapal by s týmem rád navázal.

0: mrtvý západní v Rárazech může mít 55-kilometrovou rychlost.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Olomouc.
0: Trávu kolem silnice první třídy číslo 43 sečou dělníci na trase Červená voda Štíty na Šumpersku. Projítejte tam opatrně.
1: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
2: Krátce po 17. hodině hrajeme o víkendu dechovou a lidovou muziku na vaše přání. Svátek mají Aničky a proto to bude asi podobné jako v poledne. Budeme hrát hlavně jim. Už ta první dechovková písnička je věnována všem Aničkám. U mikrofonu je teď Tomáš Kedzior. Volejte do studia na 221 555 444 a SMS-ková linka Českého rozhlasu Olomouc je 723 70 33 51.

0: Českém rozhlase Olomouc pan Ivan z Opavy. Dobré odpoledne.
1: Pěkné odpoledne, pane Tomáši. Dnes je pěkný den, co potěšíme pěknou písničkou všechny Aničky, Andulky a tak podobně. A zvlášť jednu, která mě oslovila, a hrajeme si, a bude to paní Anička z Budova. Dále potěšíme paní Hanku z Lipiny, panu Marušku s Tomášem i paní Irenu v Lučině. A já tuto písničku nebo tento den to mám jako pozdrav takový vzdálený z moje mamce a tetě, které byly Aničky a bohužel už jsou jen někde jako mezi anděli. Takže všem posluchačům pěkný poslech, vám pane Tomáši děkuju a je to i pro vás. Posílíte si krásnou romantickou píseň. Děkuju.
0: Tak, rádi si ji poslechneme. Věnování posíláme ke včerejšímu svátku našemu vnoučkovi Kubíčkovi Novotnému z Rovenska. Přejeme mu pevné zdraví, štěstí a ať se mu všechno daří, píšou babička a dědeček ze Zábřeha, rodiče, sestra Eliška a všichni Krčálovi z Prahy. Hrajeme paní Aničce Bezděkové do Zábřeha. Aničko, přejeme ti, ať jsou tvé dny naplněné pohodou, zdravím a radostí, spoustu sil, dobré nálady a krásný svátek. Přejí Maruška a Radek, Radek s Martinou, Martin s Klárkou, Peťa s Ivčou a Julča s Áďou. Další věnování je paní Aničce Seminářové do Rovenska k svátku a ještě paní

0: Pěkná písnička dozněla v Českém rozhlase Olomouc. Vítáme paní Marii z Kolšova. Dobrý den.
1: Dobrý den. Já vás zdravím a děkuji vám ještě jednou za pěkné přivítání. A chtěla bych touto cestou poslat písničku pro dobrou pohodu paní Aničce Dobludova. Milá Aničko, já vám přeji hodně zdraví, štěstí k vašemu svátku. Ať se máte s Jiřinkou co nejlépe, ať vám ty tanečky vydrží co nejdéle. Přejeme Majka z Kolšova a ještě bych chtěla poslat písničku pro dobrou pohodu paní Marušce Faltýnkové Jiřímu do Hrabíšina, Zdeničce do Hrochova s Jarmilkou, Haničce a Jarkovi do Přednosti, Jarkovi a Elišce zapletala mi do Rapotína, Jardovi Benešovi do Loštic. A brácha měl narozeniny na Kristýnu, Miroslav Bezděk z Maletina, tak mu taky přeju hodně zdraví, štěstí, osobní pohody, ať se drží chlapec. To přeje Majka.
0: Děkujeme.
1: Tak vám moc děkuju.
0: Zdravíme.
1: A naslyšenou někdy.
0: Paní Aničce Divišové z Brníčka a Aničce Hlekalové z Leštiny, užijte si svůj den, přejeme vám hodně štěstí, zdraví, lásky a pohody, píšou Milada a Monika z Dlouhomilova. Věnování Aně Jílkové z Brníčka ke jmeninám, hodně štěstí, zdraví, lásky a pohody přejí kamarádi. Velké poděkování paní Evě Koníčkové do Horní Loděnice za včerejší krásný den na oslavách obce. Děkujeme za pozvání a těšíme se na další krásné setkání. Píšou Zahradníčkovi, Václavíkovi a Lukášovi. Věnování naší tetě Aničce Janečkové do Prostějova k dnešnímu svátku. Hodně lásky, zdraví a štěstí přejí sestry od Svaté vody Marta, Helenka a Marie a všichni z Mašovic. A ještě věnování paní Aničce Maturové do Chromče. Hodně zdraví, štěstí, lásky a pohody přejou Míša, Eva, Vašek a

0: Českém rozhlase Olomouc pan Jenda ze Štětovic. Dobré odpoledne.
1: Dobrý odpoledne. Zdravím Český rozhlas Olomouc a všechny věrné posluchače. Písničku posílám dnešnímu svátku Anice Zimové ze Štětovic a Anice Zapletalové z Olšan u Prostějova. Oběma přeji všechno nejlepší, hlavně hodně zdraví, štěstí, spokojenosti. To vám přeje Jenda ze Štětovic, přání se připojuje Jana Škodová z Prostějova. A pane Tomášku, vám děkuju za pěkné přivítání a někdy se budu těšit na slyšenou a moc vám děkuju.
0: Pěkně zdravíme, věnování pro paní Aničku Dokoupilovou ze Šumperka k dnešnímu svátku. Vše nejlepší, hodně štěstí, zdraví a lásky přejí Tonda a táta. Věnování do Ludmírova, Aničce Štajglové, zdraví, lásku, pohodu a boží požehnání přeje Hela s rodinou. Krásný svátek paní Aničce Mazurkové přejí Jáchymek, Berenička, Dana a Olda a všichni z Mohelnice. Našemu synovi Bobovi k dnešním nám a taky Aničkám z Václavova, své Bohova i dalším. Pevné zdraví, hodně štěstí, pohody a radosti do dalších dnů přeje paní Eliška z Václavova a Aničce Šafářové přejeme pěkný sváteční den. Věřím, že si ho, Aničko, hezky užiješ. Zdraví tě, paní Naďa z Mohelnice.

0: Do vysílání Českého rozhlasu Olomouc se vrací starý známý, detektiv ve výslužbě Viktor Palec.
1: Paní doktorko, kdybych náhodou, čistě teoreticky, udělal nějaký průser, obhajovala byste mě? Pokud byste přece jen šlápl vedle a potřeboval mě, můžete se mnou počítat.
0: Pomůže s vyšetřováním vraždy mladého muže v horské osadě Javoří? Poslouchejte v premiéře osmidílné Četby na pokračování z detektivního příběhu Jarmily Pospíšilové Palec ve stínu v podání Olgy Kaštické a v režii Michala Bureše v počteníčku Českého rozhlasu Olomouc v červnu a červenci každou neděli od 18 hodin.
2: Zámecké léto. Poznejte s námi více než 50 českých zámků a soutěžte o zámecký cestovatelský balíček obsahující sluneční brýle, piknikovou deku, termosku, letní ponožky a batoh. Na vylosované výherce navíc čeká soukromá prohlídka zámku Františka Kinského či víkendový pobyt na zámku. Zámecké léto. Od pondělí do pátku v 9.45 dopoledne a o víkendu od 13 hodin. Více informací na webu zámeckéléto.cz. Zavolejte nám 221 555 444. Český rozhlas Olomouc. Žijeme tu s vámi.
0: A vracíme se k písničkám na přání. Je tu paní Tonička z Rudoltic. Dobrý den.
3: Dobrý den. Písničku posílám Zdence a Laďovi do Sobotina Juříkovým. Písničku taky posíláme Zdenkovi Švédovi do Horní Studine, který měl včera narozeniny. Aničce Rakové, jako Rakové z Petrova k svátku, pak jsem to chtěla. Regince Fojtíkové do Sobotina a všem zahrádkářům z Petrova a Sobotina. Pane redaktore, vám moc děkuji, moc. Mějte se hezky, nashledanou.
0: A k přání paní Toničky přidáváme věnování Aničce Davidové ze Zábřeha k svátku. Hodně štěstí a zdraví přeje Líba. Aničce Havránkové k svátku blahopřejí Chromčákovi, pro naši prababičku Aničku Juřenkovou do Raškova. Vše nejlepší, zdraví a lásku přejí pravnučky Viktorka a Anetka. Do Krnova paní Pospíšilové, milá Aničko, k vašemu svátku zdraví, štěstí, hodně dobrých přátel a jen to dobré přejí Aneška, Draha a Jana. A do Bělé pod Pradědem hrajeme dobrovolným hasičkám Aničce Vencálkové a Machálcové k svátku. Blahopřejí hasiči z Bělé pod Pradědem. A ta písnička je právě hasičská.

0: Českém rozhlase Olomouc paní Ludmila z Čelčic, vítejte.
1: Dobrý odpoledne, zdravím Český rozhlas Olomouc a všechny věrné posluchače. Já bych chtěla dneska poslat písničku pro radost a pro potěšení do Čelčic manželů Kubesovým, do Prostějova Jindřise Slavikové, do Klenovic Věrušce Gibasové, do Pivína Věrušce Hélové, do Přemyslovic Jarouškovi Hyblovým, do nemocnic, do domova důchodců a všem, kterým nikdo nezahraje, do Krnova Vlastičce, od všech holek Čelčic a všem Aničkám, který dneska mají svátek. Tomáško, já vám děkuji a někdy nashledanou.
0: Naslyšenou a písnička se jmenuje Zamknuté srdéčko.

0: Svátek dneska slaví také paní Anička z Vlodova, kterou zdravíme. Dobré odpoledne.
1: Pane Tomášku, já vás taky zdravím a zdravím Český rozhlas Olomouc. Příjemné moderátory, zvláště toho dnešního. Písničku posílám Marušce Frantovi Skálovým do Hrabové, Jiřince do Cucková, Marušce do Bludova, paní Marci do Žulové, Marušce do Kolšova. Děkuji za přání, krásné. Do Malé Morávky, Jarušce a Pipovi a všem Aničkám do Bludova a milému Františkovi od Brna. Díky, díky a přeji zdraví, štěstí, pohodu a lásku blížňákovým do Rapotina, ještě jsem zapomněla. Dobrý, díky.
0: Tak děkujeme a zrovna paní Aničce do Bludova je tady několik věnování, takže k tomu svátku štěstí, zdraví a lásku přeje paní Jiřina Hásová, zdraví paní Wagnerová a paní Aničce se přidávají také manželé Pospíšilíkovi a ještě Jaruška a Pepa z Malé Morávky. Ta písnička je také pro potěšení paní Lídě do Olomouce, Zdeně do Hrochova, Věrce Halouškové, Jiřímu do Litovle a také panu Bohoušovi do Olomouce, zdraví Marie z Kroměříže.

0: moravská veselka. Další přání pro nás má pan Karel z Moravského Kočova. Dobré odpoledne.
1: Dobré odpoledne, zdravím Český rozhlas Olomouc a prosím, kdybyste zahráli mému bráchovi Josefu Renkusovi z Břeličné tu písničku, co jsme se jako domlouvali, a přejeme mu hlavně to zdraví, je na tom nějak špatně, jako takhle jednou zdravotně. No. A jenom přejeme jenom zdraví a přejeme mu to celá Renkusova rodina jako. No zkrátka je nás hodně, nebudu to tam jako roztahovat, že manželka, všichni jako ho máme rádi a hlavně zdraví. Děkuju pěkně, shledanou.
0: Písnička je připravená, zároveň hrajeme paní Aničce Jonové z Bušína, velmi šikovné švadlence, dnes má svátek i narozeniny. Pevné zdraví, hodně štěstí, radosti a pohody přeje paní Dana Pourová. Věnování kamarádům do České Vsi, příjemný víkend, zdravíme z dovolené Máchova jezera, píšou Roman, Jitka, Péťa a rodiny. A ještě věnování pro naši tetu Aničku Kolbovou ze Žulové k svátku. Srdečné pozdravy a pusu posílají Zušťa.

0: Český rozhlas Olomouc, poslouchá v Ostravě paní Gabriela. Dobré odpoledne.
1: Dobré odpoledne, moc děkuji za přivítání. Také všechny rozhlasové posluchače vítám a chtěla bych využít vaše rádio, abyste poslali písničku svojí neteřince Aničce Peregrinové, poletí ta písnička do Brna, a dále bych chtěla využít i víceméně takovou žádost, aby ta písnička letěla a i na střechu pro mého manželka, který s Honzíkem a s mojím synem Matějem opravují střechu, takže máme dovolenou na Maltě, tak aby jim ta písnička šla k ruce. Moc děkuji a všechny.
0: Jak mě zdravíme, naslyšenou, věnování k svátku i narozeninám paní Hance Hlobilové z Jeseníku. Zdraví, štěstí a vše dobré přeje paní Věra. Doroštění také paní Halouskové, Zapletalovým, přátelům Dohrochova, Rapotína i Hrabišína posílá písničku pan Břeťa Píska ze Štítu. Klukům do garáže i rodinám Badyovým a Soukupovým, věnování je také pro pana Antonína z Bedihošti pro zlepšení zdraví. Přeje a pozdravuje paní Eva z Modřic. No.

0: Profesor dr. František Kopřiva z dětské kliniky Olomoucké fakultní nemocnice, který se zaměřuje na diagnostiku a léčbu dětí s alergickými chorobami, poruchami imunitního systému a nemocemi dýchacího ústrojí, obdržel v říjnu loňského roku z rukou prezidenta České republiky medaili za zásluhy o stát v oblasti vědy a zdravotnictví. K mikrofonu si ho pozvala Dita Vojnarová. Poslechněte si prázdninovou reprízu rozhovoru v pondělí po zprávách v 10 na vlnách Českého rozhlasu Olomouc.
1: Český rozhlas Olomouc jede za vámi. Přijďte strávit příjemné prázdninové odpoledne a večer na naší veselici v Dubicku. Čeká na vás zábavný program nejen pro děti a sportovní den. Zahrají a zaspívají Vonta Linhart, skupiny Wilsne s redaktorem Mirkem Kobzou a Atom Rock ze Zábřehu. Bohaté občerstvení je samozřejmostí. Těšíme se na vás v sobotu 1. srpna od 15 hodin na veselici Českého rozhlasu Olomouc v Dubicku.
2: Zavolejte nám 221 555 444. Český rozhlas Olomouc, žijeme tu s vámi.
3: A vracíme se k písničkám na přání. Zdravíme paní Štěpánku do Čelčic. Dobrý den.
4: Dobrý den, já vás zdravím ještě jednou i všechny posluchače. Kde bychom rádi poslali poděkování Dušce Kouřilové, Jinčišce Svalíkové za pěkné písničky, které nám posílají. A písnička ať potěší Aničku Koutnou Bruntále, která dneska slaví svátky. A samozřejmě všechny Aničky, které poslouchají tady ten váš pěkný pořad. A taky všechny posluchače. Mějte se všichni hezky a zase někdy naslyšenou. Pane redaktore, vám mnohokrát děkujeme.
3: Zdravíme. Čelčice zdravíme a věnování také z Raclavic všem Aničkám, jejich moc, takže zahrajte všem, které znám, ať si svátek pěkně užijí, píše paní Lída z Raclavic.

0: Českém rozhlase Olomouc hrajeme dechovou a lidovou muziku na vaše přání. Zdravíme teď pana Pavla, který nám volá z Řepové. Dobrý den.
1: Dobrý den.
0: Tak posloucháme, Pavle.
1: Jo, chtěl bych poblahopřát manželce, má dneska Aničky a mám mu strašně rád a chtěl bych jí popřát všecko nejlepší, co se dá. Děkuju vám.
0: Tak moc krát děkujeme.
1: Písnička je vybraná.
0: Byla noc krásná, Májová.

0: 18 hodin.
1: Český rozhlas Olomouc. Zprávy.
0: V nemocnici ve Šternberku bude nově možné darovat plazmu. Ve věku 86 let zemřel výtvarník a hudebník Milan Knížák. Muzeum Komenského v Přerově představí v nové publikaci osobnosti města z přelomu 19. a 20. století. Oblačno, přeháňky, místy, bouřky, teploty do 25 stupňů Celsia, slabý vítr, to je zítřejší předpověď počasí. Dobrý podvečer vám u zpráv Českého rozhlasu Olomouc přeje Jiří Kořínek. Darovat plazmu budete moct nově v nemocnici ve Šternberku. Mobilní odběrový tým rozšíří služby od září. Zájemci se musí předem registrovat. Podrobnější informace jsou na webových stránkách zdravotnického zařízení. Pokračuje mluvčí Radka Miloševská.
2: Odběrové místo zůstává zachováno na osvědčeném místě, a to v areálu nemocnice Agel Šternberg v budově F v prvním podlaží v prostorách onkologické ambulance. Právě zde bude nově probíhat i bezpečný a šetrný odběr plazmy.
0: V Česku se zatím letos přihlásilo skoro 10 000 nových možných dárců kostní dřeně. Vyplývá to z dat obou českých registrů. Oproti rekordnímu loňsku, kdy se po zveřejnění příběhu vzácně nemocné Madlenky přihlásilo přes 30 000 dobrovolníků, je to pokles. Přesto jsou pracovníci registrů s letošními čísly spokojení.
3: Pro nás vlastně každá ta schoda je úspěch, protože najít toho dárce mezi nepříbuznými je opravdu promile.
4: Říká vedoucí registru v pražském IKEMu Marie Kuříková. Proto je důležité, aby registry měly lidí co nejvíc. Na celém světě je jich 80 a vzájemně spolupracují.
5: Jediné, co by se nám hodilo, aby se třeba etnické menšiny více registrovaly a dalo se z nich více vybírat pro pacienty.
4: Dodává Klára Conková, mluvčí Národního registru dárců dřeně v Plzni. Lidé pracovníky obou registrů můžou přes léto potkat i na různých kulturních akcích a rovnou se k ním zapsat. Na podzim pak plánují nábory ve firmách nebo na vysokých školách. Kristýna Vašíčková, Český rozhlas.
0: Zemřel výtvarník a hudebník Milan Knížák. Bylo mu 86 let. Bývalý ředitel Národní galerie a někdejší rektor Akademie výtvarných umění v Praze byl u zrodu českého undergroundu. Kromě hudby a výtvarného umění se Milan Knížák věnoval i architektuře, módě, fotografii a poezii. Narodil se 19. dubna 1940 v Plzni. Novou knihu vydává Přerovské muzeum Komenského. Představuje 77 významných osobností města z přelomu 19. a 20. století. Vychází u příležitosti letošního 770. výročí povýšení Přerova na královské město. Autorkou je Šárka Krákorová-Pajurková.
6: Jedná se o osobnosti, které kdysi sehrály významnou roli při vlastně propagaci a při rozvoji města Přerova. Byly velice známé a dnes v podstatě už jde svým způsobem o neznámé osobnosti. Někteří z nich se podíleli na rozvoji přerovského školství, díky nim vznikly zdejší významné budovy.
1: Sport.
0: Sigma Olomouc hraje v šanceli s Jabloncem, vede 1-0 v prvním poločasu. Vodní slalomář Vít Přindiš se stal mistrem světa v kontaktní disciplíně kajak cross, zvítězil na šampionátu v americké Oklahomě, kde ze všech vyřazovacích jízd postoupil bez větších problémů a ve finále se dostal do čela v závěru trati.
7: Před finále už jsem si s trenérem dělal srandičky, on hrozně chtěl, abych byl koncentrovaný, abych jako myslel na tu jízdu. Já jsem si z něj dělal srandu, kam pojedu na dovolenou, a on byl hrozně takovej nervózní a nerudný, tak jsem si ho dobíral. Ale říkal jsem mu, nebo já to tam rozbalím a ukážu a nenechám nikomu nic, prostě ani jeden záběr.
0: Mezi ženami skončila Olga Samková šestá, Češi na mistrovství světa získali 7 medailí a ovládli pořadí národů.
1: Počasí.
0: Zítra čekejte na střední Moravě oblačno, občasný déšť, přeháňky, místy, bouřky, teploty 21 až 25 stupňů Celsia, v Jeseníkách okolo 17 stupňů, slabý jihozápadní vítr, místy čerstvý západní, v nárazech může mít 55 km rychlost.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Olomouc, rádio vaše.

0: Pospíšilové nazvaného Palec ve stínu. V režii Michala Bureše účinkuje Olga Kaštická.
1: Major Stárek přijel od Anny Tarabové sklíčený. Ta žena přišla o všechno, o manžela, o domov, o syna, o toho dvakrát. Neuměl si představit, jak by sám takové trápení zvládl. Neřekla nic, co by nevěděli, ale nic nového nečekal. Po návratu s Helenou Tikalovou vyslechli Tomáše Dvořáka. K Michalovi se příliš nevyjadřoval, dokonce ani k Oldřichovi. Jenom se zmínil, že Michal mýval s otcem rozmíšky a že Oldřich zlou krev mezi těmi dvěma ještě přiživoval. Stěhování z Javoří Dvořáka mrzelo. Především kvůli manželce a dcerám. On sám dokázal v paneláku žít. Hlavně, že měl sebou rodinu. Navíc byli ve svém a nemuseli se s nikým dohadovat. Kapitánka Tikalová se zeptala, kdy se dozvěděl, že Michal žije. Teprve nedávno. Volal na manželčin mobil. Tak jsem to zvedl. Byl na štaci blízko zastávky mojí trasy. Dojel za mnou a během přestávky jsme si popovídali. Nakonec byl rád, že to nezvedla Barbora, ale já. Nechtěl, ať jí něco říkám, že si potřebuje něco zařídit. A co myslíte, že si potřeboval zařídit? Nevím. Možná chtěl jít za mámou. Říkal mi, že teď je šťastný, má ženu, pomáhá jí starat se o dítě. Michal nebyl špatný člověk. Nezmiňoval se, že by měl nějaké potíže? Vůbec. Ale vyloučit to nemůžu, že jo? To jistě, přisvědčil major Stárek. Dvořák se ošil. Měl bych prosbu. Neříkejte mé ženě, že jsem s Michalem mluvil. Já jí to nějak časem povím sám. Po výslechu řidiče linkového autobusu Tomáše Dvořáka si dali pauzu. Potřebovali si utřídit myšlenky a nabrat sílu na další pohovor. Čekal je Erik Zámostecký. Major Stárek zahájil výslech zlehka. Ale Erik zůstával ve střehu. Tušíte, proč tu jste, pane Zámostecký? To mi povězte vy. Zajímají nás vaše vztahy s Michalem Tarabou. Žádný nebyli. Podívejte, Taraba je po smrti, to jistě víte. A my vyšetřujeme jeho vraždu. S tím já nemám nic společného. Musíte být pěkně v háji, když jdete i po mně. Prověřujeme každého, kdo by mohl mít nějaký motiv, takže znovu. Jaké byly vaše vztahy s Michalem Tarabou? Erik zvedl oči ke stropu. Podívejte, já jsem Michala neviděl snad 14 let. No a od toho jejich soudu. Ale tenkrát jste Tarabovi vyhrožoval. Prý v tom klenotnictví střílel on, ne váš bratr. Stará písnička. Byl jsem rozčilený, brácha dostal nejvyšší trest z těch tří a mně to přišlo nespravedlivý. Ale časem jsem to začal vidět jinak. Do výslechu se svou typickou ironií vložila kapitánka Tikalová. A jak jinak to teď vidíte? Erik se na ní znuděně otočil. Hele, můžete si rejpat, jak chcete. Nic mi nedokážete, není co. Bavil jsem se s bráchou, sám mi řekl, že je to v pohodě. U soudu sice zapíral, ale skutečně střílel von. Pistole byla jeho. Představte si, že jsme tu pistoli našli. Michal Taraba ji schovával ve stodole. Ale to vy možná víte, ne? Jako proč bych to měl vědět? A vůbec proč se mě pořád ptáte na tu pistoli? Protože teď to vypadá, že tehdy opravdu střílel Taraba. Podle mě máte jasný motiv a žádné alibi. Hele, byl jsem doma, měl jsem virózu. Podívejte, buď to mi dokažte, že je to jinak, nebo mě pusťte. Víc vám neřeknu.

Náladu jim zvedl až příchod kapitána Čermáka. Vím, kdo je vrah, oznámil a se zadosti učiněním popsal, co zjistil o jízdě Oldřicha Taraby. Všechno sedí. Motiv, příležitost, znalost místa. Klobouk dolů o to, to alibi se zdálo být neprůstřelné, pochválil Čermáka major Stárek. No, jeď pro něho. 20 minut nechali Oldřicha Tarabu čekat ve výslechové místnosti. Pak vešli dovnitř. Chci právníka. Bez něho vám nepovím ani slovo, prohlásil. Zatím nejste z ničeho obviněný, jen podezřelý, upřesnil kapitán Čermák. Účast obhájce tedy není nutná. Pokud si ovšem právníka přejete, můžete mu zavolat. Počkáme. Taraba se zarazil. Myslel jsem, že mi někoho přidělíte. Pokud budete obviněn, můžete si obhájce zvolit, nebo vám bude přidělen. Teď na obhajobu ex offo nemáte nárok. Bez právníka mluvit nebudu. Nemusíte. Seďte a poslouchejte. Vyložím vám, jak to celé bylo. A až skončíme, půjdu sepsat usnesení o zahájení trestního stíhání a požádám soud, aby vám přidělil advokáta ex offo. Potom požádáme státního zástupce, aby podal návrh na vaši vazbu. Předpokládám, že soud návrhu vyhoví. Nic vám netajím. Férově vysvětluji, co vás čeká. Kapitán Čermák udělal pauzu. Taraba mlčel. Takže. Vaše vztahy s bratrem byly vždycky dost napjaté. Rodinu jste strašil, že kvůli němu skončí v exekuci. Potom měl bratr nehodu na motorce a zmizel. Vy jste podal návrh na prohlášení za mrtvého a po 7 letech soud Michala Tarabu skutečně za mrtvého prohlásil. Krátce na to zemřel váš otec. Majetek se dělil mezi vás, vaši sestru Barboru a matku Anu. Byl jste rozvedený a potřeboval jste peníze na byt, který si necháváte se současnou partnerkou Monikou stavět. Prodal jste podíl na rodném domě. Následně pod tlakem prodali své podíly i matka a sestra. Víme, že vás váš bratr kontaktoval na firemní e-mail. Nereagoval jste. Mail jste z firemní pošty vymazal, ale pořídil jste si předplacenou telefonní kartu a začal jste s bratrem komunikovat z anonymního čísla. V historii Michalova mobilu jsme ta volání totiž dohledali. Taky víme, odkud se volalo. Lokalita odpovídá vašemu bydlišti, centru Paškova a nákupní zóně. Jistě, můžete namítnout, že jde o frekventovaná místa. V Paškově žije 35 000 obyvatel, ale v kontextu dalších důkazů můj výklad obstojí. S bratrem Michalem jste se sešli v Javoří číslo popisné 31 za stodolou vašeho rodného domu. Přišlo vám vhod, že váš společník Ladislav Křenek potřeboval záskok. Nabízelo se vám skvělé alibi. Požádal jste Křenka, aby jel na nakládku a do kamionu jste hodil svoje zavazadlo včetně mobilu. Počítal jste s tím, že budeme váš pohyb lustrovat. To byla správná úvaha. Zatímco byl pan Křenek s vaším mobilem na nakládce a pak na cestě ke státním hranicím, vy jste jel do Javoří na schůzku s bratrem. A v sadu za stodolou jste ho zavraždil připraveným škrtidlem. Branka byla vysazená z pantu, tudy přišel Michal. Vy jste měl k dispozici klíč. Michal byl na místě první a z úkrytu v koutě vytáhl pistoli. Měl z vás totiž strach. Vyčetl vám, že jste ho nechal pohřbít a tím ho v konečném důsledku připravil o dědictví. Navíc jste zavinil, že rodina prodala dům hodně pod cenou a teď chtěl váš bratr ještě dědický podíl. Vytáhl jste škrtidlo a ve chvíli, kdy se k vám otočil zády, jste mu je přehodil přes hlavu a prudce zatáhl. Přitom Michalovi vypadla pistole z kapsy.
Sebral jste ji, strčil do kufru motorky. Autem jste pak pokračoval až na odpočívadlo před hranicemi, kde jste se vyměnil s Křenkem. Pro vaši informaci ještě dodám, že pracovník expedice v Miroplastu popřel, že byste byl na nakládce vy. Poznal pana Křenka. Mobil s předplacenou kartou byl v době vraždy lokalizován poblíž osady Javoří. Krátce před vraždou Michal Taraba přijal hovor. Seděl ve vlaku a svědci potvrdili, že někomu odpovídá, že bude na místě včas. Chcete k tomu něco říct? Nebo bez právníka nebudete mluvit?

Viktor palec zaúpěl a ohmatal si oteklý obličej. Natržené obočí měl sešité a téměř přes celou levou tvář se mu rozlila modřina. Horní řezák se podezřele kýval. Právě se chystal opustit nemocnici, do kterého včera přivezla záchranka. Chtěl podepsat revers, ale lékař namítl: tady čtu, že vás někdo napadl. Jestli podepíšete revers, nebude možné podat úplnou zprávu o vašem zranění. A vy útočníkovi zjednodušíte situaci. Otřes mozku dovede být záludný. Starosta nevěřil, že v nemocnici usne. Ale léky na bolest, únava ze všech vyšetření a také šok vykonali své. Viktor Palec spal jako dřevo. Ráno už čekal u dveří major Stárek. Včera slíbil, že ho osobně vyzvedne. Když míjeli sesternu, Viktor mávnul přes prosklenou zeď na sestřičku. Letmo se usmála, on úsměv opětoval a sykl bolestí. Už jsem starý na rvačky. Major se zasmál. Ty ses nepral, ty jsi dostal nakládačku. Bylo to tak. Včera odpoledne se na obecním úřadě v Kročíně strhla pořádná mela. Den předtím se Viktorovi podařil husarský kousek s odkoupením areálu zrušené cihelny. V euforii ještě večer obešel zastupitele, vysvětlil jim situaci a vypsal termín mimořádné schůze zastupitelstva. Bylo třeba provést rozpočtovou změnu, odkoupit pozemek od Pola Divala a probrat budoucí využití areálu a s tím související rekultivaci dobývacího prostoru. Pozdě večer mu major Stárek volal, že mají vraha, což byla další dobrá zpráva. Z rána zavolal Viktor zástupci báňského úřadu, představil se jako starosta Kročína a řekl, že obec právě kupuje dobývací prostor a jeho rekultivaci bude provádět na vlastní náklady. Současně úředníkovi oznámil, že získal indicie o nekalých praktikách, které zavánějí organizovanou trestnou činností. Ale že nebude ztrácet čas trestním oznámením. Předpokládá, že úředník o ničem neví, tak ho jen informuje pro případ, že by se ho někdo pokusil kontaktovat. Viktor měl ovšem silné podezření, že úředník ovšem ví. Odpoledne seděl Viktor v kanceláři a společně s hospodářkou Jitkou připravovali podklady pro schůzi. Už téměř končili, když do kanceláře vešel major Stárek. Otta Čermák odvedl skvělou práci. Viktor se chtěl zeptat, jestli už bylo rozhodnuto o vazbě, ale nestačil otázku položit. Do dveří se vřítil Valenič. Nebral ohled na Jitčiny protesty ani majorovu přítomnost. Začal na Viktora řvát. Co to mělo znamenat? Co jsi to u pacholíka hrál za habaďůru? Nemovitosti jsou řádně převedené a papíry už leží na katastru, informoval ho Viktor Palec suše. Valenič zuřil. Vezmu si právníka a budeš čumět. Vrazil jsem do toho fůru prachu, tohle si líbit nenechám. Nepamatuji si, že bychom se domluvili na tykání. Ale klidně nás žalujte. Ovšem, v tom případě použiju všechno, co máme k dispozici. Předpokládám, že vás pacholík informoval. A teď zmizte. Mám tady jednání. Viktor záměrně mluvil přezíravým tónem, chtěl Valeniče vyprovokovat. Mohl na sebe ještě něco prozradit a doplnit tak Viktorův arzenál důkazů. S tak prudkou reakcí ovšem nepočítal. Valenič popadl starostu jednou rukou za triko, zvedl ho ze židle a druhou rukou mu pěstí uštědřil prudkou ránu do obličeje. V zápětí ho pustil, Viktor dopadl poraněným obličejem na stůl a roztrhl si obočí. Chvíli byl ochoten věřit, že právě nastal konec světa. Později se dozvěděl, že Jitka vtrhla do kanceláře a praštila Valeniče vázou, aniž se zdržovala vytahováním kytice. Zhmoždila realitnímu agentovi rameno a zlila půlku kanceláře. Přitom vřeštěla nadávky, které od ní nikdo doposud neslyšel.
Hned poté vlétnul do místnosti Paul Dival, který právě nesl Viktorovi potvrzení o úhradě kupní ceny. Vysloužilý legionář přišpendlil Valeniče zády ke stolu v nepohodlné a bolestivé pozici. Valenič řval. Drž hubu a nehýbej se, doporučil mu Dival. Klidně tě zabiju a všichni tady mi dosvědčí, že to bylo v sebeobraně. Major Stárek byl v nevýhodném postavení a než stačil přivolat pomoc, kapitánka Tikalová už mířila na Valeniče pistolí. Dival poodstoupil a kapitán Čermák zacvakl pouta. Z justiční budovy vyšla skupinka lidí. Barbora Dvořáková s manželem, Jana Tarabová, major Stárek, kapitán Čermák, kapitánka Tikalová a starosta Viktor Palec. Právě skončilo jednání odvolacího soudu, které Oldřich Taraba prohrál. Senát tří zkušených soudců neuvěřil tvrzení o sebeobraně a potvrdil rozsudek soudu prvního stupně. Ten Oldřicha Tarabu odsoudil za vraždu bratra Michala, spáchanou úkladně s rozmyslem a popečlivém naplánování. Verdikt zněl 17 let odnětí svobody. Jana Tarabová si utřela slzy. Ublížil úplně všem kolem sebe. Všechno zničil. I Barbora měla oči zrudlé pláčem. Přála bych mu do životí. Oldřich Taraba během měsíců strávených ve vazbě viditelně zestárl a sešel. Viktor si myslel, že se dívá na šedesátníka a přitom mu bylo 46. Teď ho čeká hodně let v chládku. Tu jeho Moniku jsem na přelíčení ani jednou neviděl, poznamenal Stárek. Jo, ta mu dala kvinde hned po zadržení, když viděla, o co jde. Byt těsně před kolaudací je psaný na ni, už je skoro zaplacený, řekla Tikalová. Takže nemá co ztratit. Kapitán Čermák neříkal nic, ale podle výrazu tváře byl spokojený. Manželé Pavlasovi na Javoří nakonec zůstali. Karel se vrátil z nemocnice ze Sláblí a věčně postonává. Zuzana pustila z hlavy všechny plány, stará se o manžela a po večerech listuje zahradnickými katalogy. Anna Tarabová se soudu nedožila. Když slyšela, že se Oldřich k vraždě Michala doznal, puklo jí srdce. Barbora zdědila s Oldřichovými dětmi slušné peníze. Prodali byt a koupili domek na venkově. Na opačném konci okresu. Major Stárek je už několik měsíců důchodce. Stejně jako Viktor Palec si pořídil štěně Hovavarda od Fenky Sáry. Viktor má plavého pejska Árona a major rozkošnou černoznakatou Fenku Amálku. Už několikrát byli spolu venčit a vzájemně se zásobovali historkami o psích a lotriích. Obec Kročín ve spolupráci s báňským úřadem zaktualizovala rekultivační plán. Na místě jámy po vytěžené hlíně vznikne arboretum a na zbytku pozemku ovocný sad starých odrůd. Podél cesty vedoucí k areálu bývalé cihelny bude vysázena alej života.

0: budoucí aleji života v Kročíně se uzavřela premiéra osmidílné četby na pokračování z detektivního příběhu prostějovské autorky Jarmily Pospíšilové nazvaného Palec ve stínu. Pro rozhlas připravila Eva Lenartová, technicky spolupracoval Zdeněk Prchlík, Jakub Rataj, v režii Michala Dureše četla herečka divadla Šumperk Olga Kaštická. Celý seriál jsme pro vás natočili v Českém rozhlase Olomouc v tomto roce. No a příští týden vám v Počteníčku nabídneme nový příběh.
1: Posloucháte Podvečer s Českým rozhlasem Olomouc.

0: dnes večer v České televizi.
1: ČT 1. Vražda dívky v lese u Prahy. S pátráním pomůže Ivan Trojan jako docent v kriminální sérii. ČT 2. Jeho romantický sen o životě kovbojů utne první střela. Premiérový western Kalpe pro vyhoši. A ČT Art uvádí setkání Miroslava Horníčka s hosty Ladislavem Smoljakem a Zdeňkem Svěrákem, při kterém zavzpomínají na legendární zábavný pořad. Hovory H ještě po 20 letech. Nedělní večer s Českou televizí.
0: Radioservis představuje
2: knihu 100 plus 25 brněnských kuriozit, absurdit a bizarností. Druhá výprava pánů Šenkýře a Kremra za příběhy, které by jinak zůstaly v temnu archivů. Přiblíží tragédii Brna u syrského Damašku, připomenou osudy ztracené věže nebo brněnskou sochu, kterou v Praze nechtěli. Knihu 100 plus 25 brněnských kuriozit, absurdit a bizarností objednávejte v e-shopu radiotéka.cz.
0: S Českým rozhlasem Olomouc na koncertě.
3: Dobrý večer, dnes vám budou hrát a zpívat Víťa Troníček a Marien.
4: Ahoj! Prý hledat větší Salmíro. Jsou silná slova na naši adresu. Nechcem hrát nikde jinde.

Posloucháte s Českým rozhlasem Olomouc na koncertě Víti Troníčka a skupiny Marien, tak jak jsme je natočili na loňském folkfestu. Kapela vstoupila do třetí dekády svého úspěšného působení na domácí folkové scéně. Trojnásobní držitelé Porty získali i celou řadu dalších skvělých ocenění, ale vyjmenovávat je tady jen naprosto zbytečné. Mnohem lepší je poslouchat jejich písničky, kterými stále dokážou rozdávat jen a jen radost.

0: Děkujeme.
1: Dnes večer jste byli s Českým rozhlasem Olomouc na koncertě Víti Troníčka a skupiny Marien, kteří vám zahrají ještě jednu skladbu.

0: Ahoj, mějte se.
1: Chcete jezdit bezpečně a zároveň šetřit? Objevte Tomcat Sport, moderní pneumatiku, která nabízí spolehlivost, dlouhou životnost a výborné jízdní vlastnosti díky jedinečnému zpracování. Mohutné dezénové bloky s lamelami zaručují maximální stabilitu a bezpečnost ve vysokých rychlostech i při náhlých změnách směru jízdy na suché i mokré vozovce. Tomcat Sport je pneumatika vyvíjená s důrazem na kvalitu a výkon.
2: Objednávejte teď hned na telefonu 245 009 925 nebo na www.nejlevnějšípneu.cz.
1: Pneu Tomcat Sport v rozměru 205/55R16 již od skvělých 4396 korun za sadu a k tomu dostanete tričko Tomcat jako dárek. Dopravu od nás máte také zdarma. Tomcat je značka, na kterou se můžete spolehnout. Pospěšte si, nabídka platí na osobní pneumatiky Tomcat Sport pouze do konce srpna 2026. www.nejlevnějšípneu.cz.
3: Český rozhlas Olomouc. Zprávy.
4: Na Šumpersku podlehla zranění cyklistka. Zemřel výtvarník a hudebník Milan Knížák. Nová publikace Přerovského muzea představuje osobnosti města. Oblačno, přeháníky, místy bouřky, teploty do 25 stupňů Celsia a slabý vítr. To je zítřejší předpověď počasí. Dobrý večer vám u zpráv Českého rozhlasu Olomouc přeje Jiří Kořínek. Na Šumpersku zemřela v noci na dnešek 65-letá cyklistka na silnici mezi obcemi Brníčko a Strupšín. Žena bez přilby přejela do protisměru a z dosud nezjištěných příčin upadla na komunikaci. Přitom utrpěla náraz do hlavy a na místě zemřela, uvedl policejní mluvčí Libor Hejtman. Okolnosti a příčiny nehody policisté dál vyšetřují. Ve věku 86 let zemřel výtvarník a hudebník Milan Knížák. Českému rozhlasu to potvrdil ministr zahraničí Petr Macinka z Motoristů. Knížák stál u zrodu českého undergroundu. Po změně režimu byl rektorem Akademie výtvarných umění v Praze a několik let vedl Národní galerii. Kromě výtvarného umění a hudby se Milan Knížák věnoval i architektuře, módě, fotografii a poezii. Muzeum Komenského v Přerově vydává novou publikaci s názvem 77 osobností města z přelomu 19. a 20. století. Vychází u příležitosti letošního 770. výročí povýšení Přerova na královské město. Čtenáři v ní najdou medailonky významných osobností, které sehrály důležitou roli ve vývoji města i regionu, ale dnes už veřejnosti nejsou příliš známé.
5: Můžu vzpomenout například Jakuba Škodu, po něm je dnešní gymnázium, nebo Františka Slaměníka, zakladatele Přerovského muzea, ale jsou tam i osobnosti, které se vytratily z paměti Přerovanů. Z nich mohou jmenovat například Floriana Oščádala, což byl první propagátor hanácké kyselky, nebo Jana Adamce, což je druhý ředitel zemědělské školy, a takových osobností je tam několik.
6: Vysvětluje autorka knihy Šárka Krákorová-Pajůrková. Poprvé ji veřejnosti představí na slavnostním křtu 6. srpna. Z Přerova Lenka Kratochvílová, Český rozhlas.
4: Opravu zděných božích muk dokončili dělníci v Křelovské ulici v olomoucké městské části Řepčín. Obnova zahrnovala očištění památky, renovaci omítek a taky úpravu okolí. Píše se na webu města. Olomouc za práce zaplatila symbolickou korunu. Náklady uhradil manželský pár z městské čtvrti.
3: Sport.
4: Sigma Olomouc hraje v šancelize s Jabloncem. Ve druhém poločasu prohrává 1-2. Kanoista Ondřej Procházka získal titul juniorského mistra Evropy na 500 metrů. Čerstvý mistr světa do 23 let na této trati Adam Rudolf se tentokrát na 500 musel spokojit s bronzovou medailí. Kajakářka Barbora Janotová přidala na šampionátu v Segedu mezi juniorkami k titulu na kilometru z poloviční trati taky bronz. České beachvolejbalistky Markéta Svozilová, Marie Sára Štochlová ovládly turnaj v Číně. Ve finále Pro Tour Challenge v Shanglu porazili Ukrajinky Davidovou a Chmilovou 2-1.
3: Počasí.
4: Zítra čekejte na střední Moravě oblačno, občasný déšť, přeháňky, místy bouřky, teploty 21 až 25 stupňů Celsia, v jeseníkách okolo 17, slabý jihozápadní vítr, místy čerstvý západní. V nárazech může mít 55-kilometrovou rychlost.
7: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje.
3: Zelená vlna Českého rozhlasu Olomouc.
4: Pozor na rozsypané obilí v Kostelci na Hané v ulici 8. května. Projíždějte tam opatrně.
3: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.

0: Cesta k uzdravení. Skutečné příběhy moderní medicíny.
1: Zápisník alkoholičky, když ženy pijí. Tomu se věnovalo Fórum za rovnost žen a mužů v roce 2024, kdy do kin vstoupil film podle skutečné události Zápisník alkoholičky. Jde o příběh spisovatelky Michaely Duvkové, který zaznamenala nejdříve na svém blogu, pak vyšla knížka a také film, který natočil Dan Svátek v hlavní roli s Terezou Ramba, která pro dokonalé stvárnění ženy závislé na alkoholu dokázala během poměrně krátkého natáčení schodit a přibrat až 5 kilogramů. To na úvod. My dnes budeme mluvit se špičkovým adiktologem, panem profesorem Michalem Mijovským, klinickým psychologem, psychoterapeutem a certifikovaným supervizorem, který se klinicky zaměřuje na terapii závislostí, přednostou kliniky adiktologie první lékařské fakulty Univerzity Karlovy a fakultní nemocnice v Praze. Spisovatelka Michaela Duvková také přišla. Vy víte, kdo četl knížku nebo viděl film, že nás nechává nahlédnout do svého příběhu, který v člověku otvírá různé otázky a vy najednou máte porovnání. Já teď cituji herečku Terezu Ramba. A strašně si začnete vážit svého života. Na cestu ze závislostí se těší Kateřina Dvořáková.
0: Cesta k uzdravení.

0: Cesta k uzdravení. Příběh pacienta.
1: Špičkový adiktolog profesor Michael Mijovský, přednosta kliniky adiktologie první lékařské fakulty Univerzity Karlovy a fakultní nemocnice v Praze, je hostem pořadu Cesta k uzdravení. Dobrý den, pane profesore.
2: Dobrý den.
1: A také spisovatelka, která se rozhodla ukázat část svého života, kdy byla závislá na alkoholu, bez příkras, Michaela Dufková. Dobrý den, Michaelo.
3: Dobrý den.
1: Děkuji oběma, že jste přišli. Vám, Michaelo, vyšla zatím poslední knížka, zápisník nealkoholičky, půl dekády s čistou hlavou. Co přinesly roky abstinence?
3: To je hrozně těžká otázka. Co přinesly roky s čistou hlavou? No, tu čistou hlavu, což je pro mě vlastně to jako nejvíc, nebo to, čeho si nejvíc možná vážím. Já nevím, jestli to jako každý posluchač pochopí, ale pro mě ráno stát a vědět, co se dělo ten předcházející večer a nemuset se jako za nic stydět, je hrozně cenný, protože vím, že jsem uložila děti, že jsem se postarala o sebe, všechny okolo sebe, a to je něco, co samozřejmě se v době toho pití nedělo.
1: Ve filmu vidíme, že to všechno se dělo v období, kdy se vám narodila dcera. Teď mluvíte v množném čísle, vy máte děti tři.
3: Ano.
1: Pamatuje si něco dcera z toho období?
3: Úplně si to myslím nepamatuje. Já jsem se šla léčit, když ještě nebyly ani tři roky, ale samozřejmě k ní se ty informace nějakým způsobem dostávají, takže to je hodně o tom s ní nějak jako komunikovat a my to vlastně děláme od začátku. Od té doby, co i já jsem s tím nějak šla ven, ale možná už od té doby, co jsem vlastně nastoupila na detox, tak vždycky jako nějak úměrně věku jsme s ní o tom komunikovali. Pamatuju si, že i v určitý době jsem se právě s panem profesorem radila, jestli vyhledat klinickou psycholožku, jestli počkat, tak zatím jako čekáme, ale komunikujeme s ním o tom.
1: Pane profesore, jak o tom komunikovat s dětmi? Co jste poradil, Michaele?
2: No, ono je to velmi ošemetné, protože ty děti jsou v každé té rodině v různém věku, navíc mají ty děti různou zkušenost a u Míši je to o to specifičtější, že se z toho stalo veřejné téma. Takže ta expozice je dvojnásobná, protože za normálních okolností je velmi obtížné to nést, když žijete jenom v té své komunitě, to jenom dávám do úvozovek, protože i to samo o sobě je velice náročné, ten tlak je obrovský, ti lidé okolo vás vědí nebo minimálně tuší, a co jenom tuší, tak zbytek si ještě domyslí. A logicky u toho dítěte zvažujete nejenom ten věk, ale samozřejmě i to, z které strany vůbec do toho, aby se z toho nestala u některých dětí retraumatizace. To znamená, prostě už to, co zažili, je něčím, co si budou muset během života řešit. A nebo vlastně něčím, kde do toho vnesete víc problémů než užitku. Takže rozhodně to téma nemá vůbec jednoduchou odpověď a je to potřeba zvažovat případ od případu. Kdy ano, kdy ne. Ne vždycky intervenovat je výhra.
0: Cesta k uzdravení.
1: Pane profesore, pojďme definovat, co je závislost. Od kdy už vzniká problém?
2: Naštěstí on to za nás udělal diagnostický manuál, který stvořila strašná spousta lidí a trvá to dlouho, než se vždycky každá ta revize uvede do života. Ale to, co je vlastně na tom jádrové, na tom konceptu, to se zas tak dramaticky nemění. To znamená například to, že se vytváří tolerance u toho alkoholu. Na to ani nepotřebujete žádné velké školy, to znamená to, že koukají, že toho alkoholu někdo vypije hodně a ten efekt není tak výrazný a postupně vlastně potřebuje stále vyšší dávky, tak to je něco, čeho si vlastně běžně laik všimne a vlastně nad tím, když se lidé podivují nad večírkem, že někdo tam zvládne vypít třeba celého půl litra destilátu a v podstatě stále chodí poměrně rovně, tak to už je v podstatě poměrně vysoká tolerance. Tak to je jeden z těch velmi významných znaků. Samozřejmě velmi důležitým znakem je například to, že postupně ztrácíte náhled, odstup od toho celého toho vyvíjejícího procesu, což je vlastně přesně to typické, kdy všechno je pořád v pohodě, lidé vás přesvědčují, že jsou v pohodě. V podstatě velká část lidí, která přichází k nám do Apolináře na léčbu, tak ještě mezi dveřmi má pořád pocit, že to má pod kontrolou jako a jsou v pohodě. Tak to je vlastně součástí toho, co bychom řekli, je ta postupná změna toho náhledu a ti lidé ztrácí soudnost. Ještě významným znakem by byla samozřejmě ta stálá chuť na tu látku, která se postupně také zvyšuje, to znamená to, kdy například potom ta látka není a dostavují se velmi silné chutě, kterým říkáme craving, tak to je vlastně něco, co doprovází tu závislost také. A máme vlastně celý soubor tady těchto znaků a od určitého momentu, kdy je vlastně určitý počet těchto znaků naplněný, tak potom klinicky hovoříme o tom, že je závislost. Současně ale to, co si lidé velmi často neuvědomují, je, že propracovat se k té závislosti nějakou chvíli trvá a současně závislost není podmínkou toho, aby vám to škodilo. Jinými slovy, běžně lidé spotřebovávají velké množství alkoholu a je to množství, které už je prokazatelně zdraví škodlivé, ale ještě to automaticky neznamená, že ti lidé jsou na tomhleto množství závislí. To je vlastně jeden z nejčastějších omylů, který lidé mají a který je nazdílený v té společnosti, prostě proto, že závislých se nestane tolik lidí, ale přesto vlastně obrovský počet lidí pije alkohol způsobem, kterým poškozuje zdraví.
1: Kolik skleníček týdně je únosných?
2: Když bychom chtěli být úplně rigorózní.
1: A také čeho, že jo?
2: Ano, tak vlastně velmi důležité u alkoholu je to množství čistého etanolu. A v tomhletom smyslu ta hranice stanovená je. Je fajn, že jste použila to slovo únosné, protože...
1: Já jsem se na vás připravovala.
2: Děkuju. Tak zdravé to není v žádném případě, v žádném množství, ale to, co je to únosné, to znamená, když hovoříme, my proto máme ten specifický termín akceptovatelná úroveň rizika, tak ta akceptovatelná úroveň rizika nebo nízkorizikové pití je zhruba jenom do těch 20-25 gramů čistého etanolu, což vlastně je poměrně nízká dávka, protože to je zhruba, by si mohli posluchači představit, asi jedno desítkové pivo velké, nebo jeden velký panák, nebo dvou decka vína, což vlastně není tak moc alkoholu a to už je hranice, při jejímž překročení to riziko narůstá a nejvýrazněji potom narůstá, když je to množství zhruba větší než 60 až 80 gramů na ten den. Což už v podstatě je relativně vysoká dávka, ale je to množství, ve kterém se pohybuje obrovské procento v populaci. Bavíme se tedy prakticky o těch 3 až 4 pivech, 3 až 4 dvoudeckách vína nebo 3 až 4 velkých panácích destilátu 40%. Což jako opravdu je vlastně něco, kde se běžně pohybuje v dnešní době prakticky přes 1 000 000 lidí a je to tím pádem vlastně obrovské procento dospělé populace, která se pohybuje v úrovni už velmi vysokého rizika.

0: Cesta k uzdravení.
1: Já bych se teď s vámi, pane profesore Mijovský a Michaelo, chtěla ještě vrátit k závislosti na alkoholu. Ostatně i proto jsme se tady sešli. Je závislost dědičná, anebo vychází z výchovy?
2: Genetika alkoholismu je veliké téma. Je v tom mnoho té čisté biologické medicíny. Závislosti jsou velmi pozoruhodným oborem, ať už co se týká pohledu čisté farmakologie, pohledu oboru toxikologie. Je fascinující, co vlastně přinesly poslední dekády třeba v oblasti výzkumu receptorů, specifických neurotransmiterů. Když se podíváte třeba na 90. roky, ta obrovská revoluce třeba v objevu endogenních kanabinoidů a specifických receptorů právě na kanabinoidní látky. Vlastně zažíváme v našem oboru opravdu revoluci v oblasti biologické medicíny. To je ta jedna část. Ovšem, nic to nemění na tom, že je v tom vlastně velká část vývojové psychologie, toho, co ty děti zažívají v rodinách, toho, v čem vyrůstáme, to, jak nás to formuje, attachment, traumata, to jsou vlastně všechno obrovská témata, moderní témata současné adiktologie. A vlastně na tom opačném konci proti té biologické medicíně, nebo spíš v tom celém spektru, celé to kontinuum je uzavřeno tou částí těch sociálních, kulturních témat, ale taky témat náboženských, religiozních. Je vlastně typické to propojení na náboženství, na religiozitu spojenou s užíváním navykových látek a opět dosahováním změny stavu vědomí.
1: Otázka na Michaelu Důvkovou. Vycházím z obsahu filmu a vaší knihy, alespoň tak, jak jsem to navnímala. Váš tatínek byl závislý na alkoholu a u maminky jsem měla dojem, že to přehlíží, respektive u něj tolik ne, jako u vás.
3: Já to takhle úplně nevnímám. Já si myslím, že u taťky to určitě nepřehlížela, tam dělala hodně pro to, aby s tím šel něco dělat. Bohužel to se jako úplně nepovedlo. U mě si nejsem jistá, jestli to přehlížela, ale já jsem s ní jako nežila a zase jsem velmi dobře se jako uměla vymluvit a vylhat, jako kterýkoliv jiný alkoholik, jo? Takže jsem vždycky dokázala dobře schodit svoje stavy na cokoliv jiného, než na to, že jsem měla problémy s pitím. A pořád je to moje máma a já z pozice mámy si dovedu představit, že bych jednala, jako teď asi možná ne, ale v tu danou chvíli bych jednala asi podobně, jako jednala ona o mě měla prostě strach, chtěla, aby se určitý věci změnily, to se úplně nedělo. A potom samozřejmě ve chvíli, kdy pochopila, jak ta situace je vážná, tak dělala maximum pro to, aby samozřejmě mýmu muži v tu chvíli pomohla s tím, abych se šla léčit.
1: Vy máte obrovskou oporu ve svém muži.
3: Ano.
1: Což každý asi nemá, pane profesore. Jak důležitá je opora v rodině a vůbec celá psychologická stránka toho, když člověk je závislý a chce se z těch závislostí dostat?
2: Tak jak ve všem, vždycky to má minimálně dva konce. Z jedné strany je to něco, co u mnohých pacientů, u mnohých klientů je obrovským motorem, obrovskou oporou. A současně, když ti partneři nebo partnerky jsou kooperující tím dobrým směrem, tak je to vždycky velký motor a něco, co může dát úplně nový rozměr i pro tu terapii. A to též platí i pro děti. To nemusí vždycky být jenom přítěž. V mnoha případech se děje to, že ty děti opravdu se vlastně stávají aktivními účastníky a mají ten pozitivní vliv na své rodiče. Nebo i opačně. Ale pak je tam samozřejmě i ten druhý konec, kdy nebývá úplně nahodilé ta volba toho partnera. A velmi často se děje to, kdy ten partner se ať už vědomě nebo nevědomě podílí vůbec na vzniku toho problému a stává se velikou brzdou a překážkou v tom procesu uzdravy. A to je bohužel velmi časté také a je to vlastně moment, kdy najednou před těmi lidmi, kteří se snaží z toho dostat, je někdy i dokonce dilema, zda v tom vztahu chtějí a mohou pokračovat, pokud se z toho chtějí dostat. Protože ta toxicita té dané kombinace, té dané dvojice je tak veliká, že to spolu nejsou schopni dát dál. A samozřejmě ten obor není černobílý a nemůžete vytrhnout z toho kontextu jenom ty návykové látky, jako je to velmi často spojeno s domácím násilím, velmi často se zneužíváním ve všech rozměrech toho slova, klinicky i společensky, včetně té ekonomiky, takže prostě najednou jako celý ten chuchvalec těch problémů v každém tom vztahu je opravdu něčím, co může být stejně tak velmi skvělou, velkou výzvou a velkým motorem, jak z toho ven, tak stejně tak to může být vlastně hrobem pro celý ten proces uzdravy.
3: Vy jste vlastně tady říkala, že jako manžel byl velkou oporou, určitě jo, ale to, co tady říká pan profesor, je myslím důležitý, ono to nebylo tak jednoduchý a žádný ten vztah není jednoduchý a chtělo to fakt jako hodně práce, hodně párový terapie, aby jsme byli tam, kde jsme dneska. Určitě to nebyla jako procházka růžovou zahradou a na tu párovou terapii chodíme pořád, jo, a to jsme 8 let po léčbě.
0: Cesta k uzdravení s Kateřinou Dvořákovou. Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje.

0: Cesta k uzdravení.
1: Špičkový adiktolog profesor Michael Milovský, přednosta kliniky adiktologie první lékařské fakulty Univerzity Karlovy a fakultní nemocnice v Praze, je hostem pořadu Cesta k uzdravení. A také spisovatelka, která se rozhodla ukázat část svého života, kdy byla závislá na alkoholu, bez příkras, Michaela Dufková. Pane profesore, pijí ženy více?
2: Původně to bylo vlastně vnímáno jako to mužské téma, ale myslím si, že jednak to zkreslení je dané tím, že vlastně na ty ženy nebylo vidět a na spoustu témat, ženských témat nebylo vidět. Takže spolu s celým tím procesem posunu společnosti a v tom, jak začíná na ta ženská témata být trochu vidět, tak se obnažuje vlastně víc i ten rozměr, jak velký rozměr to celé je. Ale současně ono právě v tomhletom najednou ten genderový pohled je trošku složitější. No a možná, že právě na ženském pití se ten posun dá velmi krásně demonstrovat, krásně asi možná v uvozovkách, protože je na něj víc vidět, ale současně na něm taky můžeme demonstrovat, jak stále ještě ta společnost je stereotypní, jak se stereotypně dívá na ta témata, protože málo co by se dalo označit za ještě stále přetrvávající tabu. A to byl jeden z těch velkých přínosů, které Miša přinesla s tou knihou a s tím zveřejněním detailů toho svého života, protože jedna rovina je ženské pití, to už je něco, co jako se dá komunikovat a už to dnes i ta média vzala nějak na milost, ale tou třaskavinou je pořád vlastně ta pijící matka. To, kdy ten symbol ženství je posunutý ještě o jednu etáž citlivosti dál a není to jen žena, je to matka. Matka, která se chová nezodpovědně, matka, která není tou ochranitelkou, tou kotvou pro tu rodinu, pro toho chlapa a najednou může být stejně nezodpovědná jako on, ale najednou ta společnost to vidí jinak.
0: Cesta k uzdravení.
1: Co tady ale nezaznělo, pane profesore Mijovský, a vlastně i směrem k vám, Míšo, a to je téma motivace. Proč by měl člověk přestat pít? Vy jste tady zmínil matky, pokud miluji svoje děti, tak přece přestanu pít kvůli dětem. Je to ta správná motivace?
2: Může to být dobrý impuls, může to být významný impuls, může to být jeden z úplně hlavních na začátku šťouchanců, ale málo kdy to stačí. Vlastně to už je taková sice učebnicová věc, ale možná zkusím ji trochu udělat jako živou. Je to vlastně takový ten moment, kdy nad těmi vnějšími faktory zvítězí ten vnitřní. To znamená, když se to z toho externalizujícího, to znamená vlastně, když jsou to ty důvody, ti lidé okolo vás, proč něco ze sebou máte udělat, tak v momentě, kdy se začnou překlápět do toho, kdy to chcete udělat vy pro sebe a víte, že to chcete udělat pro sebe a ujasníte si, proč to chcete udělat pro sebe, tak to je ten klíčový moment toho, kdy ten člověk má opravdu už velikou naději. Pokud to ale nepochopí a zůstává to v té rovině těch externalizujících, těch externích motivů a důvodů, tak ten člověk jako v podstatě pořád jednou nohou nebo víc než jednou nohou v podstatě v tom problému dál. Prostě to nestačí. Buď překonáte tu rovinu toho, kdy to není jen pro vaše okolí a najdete ty důvody, proč vy sama sobě stojíte za to, abyste to pro sebe udělala. Ale to je vlastně současně něco, kde každý terapeutický tým je krátký. My jsme asi v té první části dobří. Já si myslím, že ten systém léčby závislostí není vystavěný špatně a máme za sebou obor téměř 150 let vývoje. Ale to, co je na tom vlastně důležitého a kde začíná ta alchymie, je v té druhé půlce. A tam si myslím, že je to vlastně vždycky challengeující, vždycky je to velká výzva i pro toho terapeuta, protože tam už přestávají platit ty algoritmy, tam už přestává platit takové to, kdy to má ten postup 1, 2, 3, 4, to všechno vlastně se dá velmi dobře uplatňovat v té první půli. Ale jakmile jdete do té roviny toho, kdy ten člověk hledá vztah nebo znovu buduje vztah k sobě, kdy si znovu definuje tu svoji pozici v tom světě, kdy znovu hledá smysl toho svého bytí v tom světě a prostě kdy najednou zjišťuje, že se nedá udělat ta zkratka. Dokud nenajde odpověď na tyto základní otázky, tak těžko může zodpovědět, proč by tady měl být pro někoho druhého. To je ta velká lež, kterou mnozí žijí. To znamená toho, že já to chci udělat jenom pro to své dítě, nebo pro svého manžela, nebo pro koho dalšího, zaměstnavatele a podobně, protože nechci ztratit práci, to je taky dobrý legitimní důvod. Ale to jsou vlastně všichni ti okolo.
3: A pokud nenajde ten člověk vztah k sobě a nenajde ten důvod, proč to pro sebe udělá, tak to vlastně pořád zůstává celé pokřivené a nedotažené.
1: Paní Dufková, jak dlouho trvalo vám, než jste našla vztah k sobě?
4: Dlouho. Já myslím, že ho furt hledám, ale je to nějaký prostě proces, dlouhý proces. A nejde to vzít tou zkratkou právě. Žádná taková jako není, aby to opravdu byl funkční vztah k sobě a aby v něm nebyly lži vůči sobě, tak to prostě trvá. A mně vlastně stačí nějaký sebepřijetí.
1: Já vám děkuju za návštěvu u nás. Pořadu Cesta k uzdravení z pohledu adiktologa, co uzdravujeme?
3: Asi se to může zdát být úsměvné, protože by to možná měl říct duchovní, že uzdravujeme duši, ale my asi opravdu jako primárně hlavně uzdravujeme tu duši a se zdravější duší už potom to tělo následuje přece jenom snadněji a i přesto, že to tělo má mnoho limitů, tak se zdravější duší se dá žít i s těmi limity a s tím, že víte, že už některé věci pro vás nejsou a že prostě některé věci nemůžete, nebo prostě proto, že už je nechcete, právě proto, že víte, že tudy ta cesta pro vás není.
1: Děkuji, pane profesore Mijovský.
3: Díky za pozvání.
1: I vám, Míšo.
4: Já taky děkuji.
0: Cesta k uzdravení. Skutečné příběhy moderní medicíny.
1: Tento pořad si můžete poslechnout na webu a v aplikaci Můj rozhlas a v dalších podcastových aplikacích. Cesta k uzdravení s dobrým koncem. Zdraví vás Kateřina Dvořáková.

0: Příjemný nedělní večer a šalom alejchem. V Třebíči začíná festival Malechajim. Američtí židé se cítí být pod tlakem. A jak se žilo židům v Hradci Králové? Při poslechu magazínu o židovském životě vás vítá Noemi Fingerlandová. Každý týden jeden festival židovské kultury, tak to v Česku vypadá o letních prázdninách. Na řadě je nyní Třebíč se svým už tradičním festivalem Malechajim, tedy plno života. Bude se konat od 29. července do 2. srpna a my už jsme ve spojení s organizátorem festivalu Vítem Kratochvílem. Dobrý večer, motem letošního festivalu je Svět v pohybu. Proč jste ho vybrali a jak se odrazí ve vašem programu?
1: Dobrý večer. Téma Svět v pohybu se nám v programu odráží obecně v tom, že by mělo reflektovat přesuny židovských komunit a tak v důsledku historických, tak i současných událostí. Potom například i v odvaze jednotlivců zvládnout těžké chvíle nebo bojovat za správnou věc mimo domov. A v neposlední řadě je toto téma potom zastoupeno i přímo ve sportu a nebo v pohybu lidského těla. Přímo v tom programu nám potom skrz toto téma vyznívají hlavně přednášky a promítání zajímavého filmu.
0: Kdybyste mohl pozvat na 3 nejzajímavější akce letošního festivalu, co by to bylo?
1: Ze čtvrtečního programu bych určitě vyzdvihl divadelní představení Ilze, které je postavené na korespondenci Ilze Weberové s jejím synem Hanušem, který se zachránil díky Vintnovým transportům. A s matkou byl tady v kontaktu pouze skrz dopisy, které si posílali. V sobotu bude opět zajímavý venkovní program na náměstí rabína Ingbera. V podvečer tam zahraje kapela Trombeník a večer potom Pressburg Klezmer Band. A to by měla být opravdu unikátní atmosféra. Bude možné ochutnat košer, víno, případně i na schlazení třebíckou zonku. A už jsem nastínil promítání filmu, tak to bude potom v sobotu večer čas dobývání o maďarské gymnastce Agnes Keleti, která bojovala nejen na tom sportovním poli, ale potom i s režimy, které jí v průběhu života tedy utlačovaly.
0: Váš festival promění na několik dní řadu míst v židovské čtvrti. Jak ho vnímají místní obyvatele?
1: Tak pro místní by to měla být hlavně příležitost nahlídnout na tu památku, kterou mají buď ve velmi těsné blízkosti nebo právě přímo v městě, zase trochu jinak. Nejen potkávat například ty turistické skupiny, ale zažít opravdu ten program, který se týká té židovské kultury a mnohem může být spojován s tou židovskou komunitou, která tady dříve byla a tedy dnes už se pouze připomíná.
0: Proč je podle vás důležité takové festivaly každý rok pořádat a židovskou kulturu připomínat?
1: Asi trochu navážu i na tu předchozí otázku. V mnohých případech se to týká nějakých židovských komunit, zajímavých osudů židovských rodin a potom, když se s tím spojí ta současnost a předvádění té židovské kultury, zasazení toho programu, který na to navazuje, tak to potom dává dohromady opravdu takový velmi důstojný odkaz a zároveň i tu prezentaci daného místa.
0: Říká Vít Kratochvíl, organizátor festivalu Malechajim v Třebíči. Děkuji moc a ať se vám festival povede.
1: Děkujeme, nashledanou.
0: Bože, duše, kterou si do mě vložil, je čistá. Praví se v modlitbě po probuzení, kterou slyšíme v podání americké zpěvačky Debbie Friedman.

0: Američané si před pár dny připomínali 250 let od vyhlášení nezávislosti Spojených států. Shodou okolností právě v této době se dostala na přetřes otázka postavení Židů v dnešní americké společnosti, stejně jako postoj k sionismu a židovské identitě, hovoří Jan Fingerland.
1: Američtí Židé až donedávna vnímali svou část amerických dějin jako téměř dokonalý úspěch, protože četní přistěhovalci z carského Ruska a dalších zemí východní Evropy vyměnili útisk a chudobu za prosperitu, svobodu a toleranci Spojených států. V posledních letech se tento pocit mění, stejně jako se mění debata o židovství, americké identitě, loajalitě a také Izraeli a sionismu. To se projevilo zejména na levici, kde byl Izrael převyprávěn jako kolonialistický projekt a sionismus jako rasismus nebo ideový podklad pro apartheid, který prý Izrael zavádí. Velmi výrazně to vidět v posledních týdnech během demokratických primárek, kdy se řada kandidátů otevřeně profiluje jako kritici Izraele, z přesvědčení nebo protože to považují za jediný způsob, jak se dostat skrz síto antisionistických aktivistů. Je pravděpodobné, že podstatná část příštího kongresu bude po volbách otevřeně protiizraelská a jak se někteří Židé domnívají, skrytě antisemická. Žádnému státu ani skupině lidí nevěnuje současná progresivní levice tak negativní pozornost jako právě Izraeli, ale i těm Židům v Americe, kteří si chtějí ponechat svůj vlastní názor na sionismus nebo židovský stát. To je z hlediska amerických Židů tragický vývoj, už jen proto, že právě demokratická strana byla politickým domovem naprosté většiny z nich. Vznikla proto debata, zda pro americké Židy není čas na zásadní obrat směrem k republikánům. Ty v průměru volila jen asi čtvrtina amerických Židů, většinou ortodoxních věřících, kteří jsou kulturně konzervativní, případně židovských přistěhovalců z bývalého Sovětského svazu. Na pravici ale probíhá podobný proces. Některé veřejné osobnosti, třeba podcasteři jako je Tucker Carlson, vyjadřují otevřeně antisemitské názory. Jiní jsou jen ostrými kritiky Izraele, například z pozice amerického izolacionismu, a kritizují skutečnost, že Spojené státy podle nich válčí s Íránem jen kvůli izraelským zájmům. V poslední době vznikla debata, zda k takovému proudu nepatří i viceprezident J.D. Vance, který toleruje různé konspirační teorie a několikrát se ostře vymezil proti Izraeli, podobně jako to udělal v případě Ukrajiny. Příznivci příklonu k republikánům proto poukazují na to, že jinou tváří strany je ministr zahraničí Marco Rubio. Je možné, že jeden z nich bude republikánským kandidátem na příštího prezidenta. Možná právě to rozhodne, pro koho budou američtí Židé příští rok hlasovat. Jejich pocit, že končí éra klidu a bezproblémového soužití s ostatními komunitami, ale nezmizí.
0: Uzdrav nás a budeme uzdraveni, zpívá opět Debbie Friedman.

0: Výrazné stopy zanechalo židovské obyvatelstvo v Hradci Králové. Působila tam řada vzdělaných osobností, které ovšem musely žít ve vyloučeném getu. Jejich odkaz připomíná i židovský hřbitov v tomto krajském městě. Karel Sladký natáčel s historičkou doktorkou Zdeňkou Kulhavou z Muzea východních Čech.
1: Přítomnost židovského obyvatelstva v Hradci Králové sahá hluboko do středověku a ta kontinuita tady byla přes jednotlivá století až do současnosti, takže určitě nemůžeme hovořit nějak izolovaně o 20. století jako o století, kdy se v Hradci Králové objevilo židovské obyvatelstvo.
2: Co víme o těch prvních stopách, prvních zmínkách?
1: Ono je to velice zajímavé, protože my díky zástavbě města víme, že židovské obyvatelstvo žilo v Hradci Králové ještě před rokem 1225, kdy byl povýšen na město. Byl jim vymezen prostor dnešního Kavčího plácku, který byl oddělený od malého náměstí takovou úzkou uličkou, pravděpodobně uzavíratelnou brankou. Takže byli opravdu odděleni od toho majoritního obyvatelstva a žili tam na způsob geta. Byly tam 3 až 4 domy, které mohly obývat 3 až 4 rodiny. A během té doby my se dovídáme o přítomnosti židovského obyvatelstva v Hradci Králové zásadně skrze restriktní opatření, kdy byli vyháněni z města, vyháněni z českých zemí. Od roku 1551 museli nosit dámské pláště opatřené nášivkou ve tvaru žlutého kolečka, aby se odlišovali od toho ostatního obyvatelstva. Byly tady mnohé soudní procesy, oni se nesměli stýkat s katolickým obyvatelstvem, Hradečané nesměli uchovávat u sebe doma, nesměli s nimi obchodovat, opravdu to bylo striktně dodržováno a ty poměry se začaly uvolňovat až v 19. století, kdy i ta početnost židovského obyvatelstva v Hradci Králové začala narůstat.
2: Ten život asi pro ně musel být hodně složitý. A museli i vnímat právě tu oddělenost. Asi zžít se s tím nějak bylo velmi těžké pro ně.
1: To rozhodně ano. Ona ta perzekuce židovského národa v podstatě je s ním spjatá zase od jeho úplných počátků, kdy můžeme hovořit i o starověkém období, kdy vlastně ten národ se utváří a v rámci diaspory a dalších persekučních opatření byl vlastně rozptylován po tom světě a furt někam vyháněn a vykazován. A to se prolínalo těmi jednotlivými stoletími prakticky až do toho 20. století.
2: Vy jste zmínila to uvolňování. Jak se projevilo?
1: My to odvozujeme například od toho, že roku 1800 byla v Hradci Králové zavedena matrika narozených, zemřelých, matrika sňatků a také obřezaných, což znamená, že sílí počet židovského obyvatelstva a tudíž byla oddělena matrika katolická od té židovské. Zároveň třeba po revolučních událostech let 1848 a 49 mohli Židé zastávat třeba některé veřejné úřady. Měli konečně svobodu pobytu, pohybu, sňatku, nebylo to regulováno úřady. To znamená, že zase získávali silnější postavení v tom majoritním společenství. Co se týče ještě Hradce Králové, tak takovou významnou chvílí bylo zřízení židovského hřbitova na Pouchově v roce 1877.
2: Ten hřbitov tam je dosud?
1: Ano, hřbitov je pořád na svém místě, akorát není veřejnosti přístupný. Kvůli vandalismu byla brána hřbitová uzamčena a rodiny, které tam mají své předky, tak dostali klíče, aby tam mohli za svými předky chodit a navštěvovat je.
0: A na závěr magazínu Šalom Alechim ještě zprávy z židovského světa. Nad Benátskou lagunou se nově vznáší 12-metrová nafukovací synagoga ukrajinské umělkyni Anny Kamišanové. Dílo, inspirované zaniklými dřevěnými synagogami východoevropských štetlů, připomíná staletí židovského putování i někdejší zákaz viditelných synagog v Benátkách. Nevšední artefakt bude k vidění do poloviny září. Univerzita v německém Duisburgu spustila bezplatnou interaktivní platformu Shoutout, která učí středoškoláky rozpoznávat a vyvracet popírání holokaustu a antisemitské narrativy na sociálních sítích. Program v němčině a angličtině doplňují materiály pro učitele. České velvyslanectví v Tel Avivu otevřelo knihovnu Dity Krausové. Tato česko-izraelská spisovatelka a přeživší Shoa zemřela v loňském roce. Knihovna svým zaměřením vychází vstříc především dětem krajanů. Shalom Aleichem připravila tvůrčí skupina Dokument a publicistika, hudbu a zprávy vybral Leo Pavlát. Od mikrofonu se loučí a naslyšenou za týden se těší Noemi Fingerlandová.
3: 10 hodin.
4: Český rozhlas zprávy.
3: V České republice loni meziročně mírně přibylo pracovních úrazů. Fotbalisté Jablonce zahájili nový ročník nejvyšší soutěže výhrou nad olomouckou Sigmou. A počasí zítra čekáme proměnlivou oblačnost, místy přeháňky, maxima kolem 24 stupňů a vítr bude v průběhu dne zesilovat. Zprávy a o Tane Hasil, dobrý večer. Zaměstnavatelé v celé České republice v loňském roce řešili zhruba 630 tisíc pracovních úrazů svých zaměstnanců. Meziročně to bylo asi o 200 více. Vyplývá to z dat Výzkumného institutu práce a sociálních věcí. Podle inspekce práce řeší v létě pracovní úrazy častěji také brigádníci.
5: Ti mají stejné právo na odškodnění jako zaměstnanci v běžném pracovním poměru. Zároveň ale taky brigádníci mají stejné povinnosti, říká mluvčí inspekce práce Richard Kolibač.
6: To znamená nechodit do provozu, kde nemám co dělat, nedělat věci jinak, než mi bylo určeno, protože tím se výrazně zvyšuje riziko pracovního úrazu.
5: Pokud zaměstnavatel uzná úraz jako pracovní, může brigádník žádat třeba o bolestné, říká Jakub Morávek z katedry pracovního práva Právnické fakulty Univerzity Karlovy.
7: Může mít nárok na nějakou náhradu věcné škody, která spočívá v tom, že si třeba poškodil ten oděv. Pak tam může být náhrada na ztrátu na výdělku po dobu dočasné pracovní neschopnosti.
5: Pojišťovna zaměstnavatele pak někdy může zaměstnanci proplatit taky třeba náklady na zdravotní pomůcky nebo cesty za lékařem. Sára Adamcová, Český rozhlas.
3: V nemocnici ve Šternberku budou moci lidé nově, kromě krve, darovat také plazmu. Mobilní odběrový tým rozšíří služby od září. Zájemci se ale musí vždy předem zaregistrovat. Podrobnější informace najdou na webu nemocnice, potvrzuje její mluvčí Radka Miloševská.
8: Odběrové místo zůstává zachováno na osvědčeném místě, a to v areálu nemocnice Agel Šternberk v budově F v prvním podlaží v prostorách onkologické ambulance. Právě zde bude nově probíhat i bezpečný a šetrný odběr plazmy.
3: Na Semelsku je nově průjezdná nová cyklostezka z Jilemnice do Martinic v Krkonoších. Informovala o tom jilemnická radnice. Úsek měří více než 1,5 kilometru a vede podél frekventované silnice druhé třídy. Cyklotrasa stála přes 60 milionů korun.
9: Hlavním důvodem stavby cyklostezky bylo větší bezpečí pěších i cyklistů. Stavba cyklostezky začala předloni v listopadu. Vede od ulice k Javorku až po fotbalový stadion v Martinicích. Součástí je také veřejné osvětlení a propustek u Jilemnice. Většinu zaplatila Jilemnice a obec Martinice v Krkonoších z dotací. Johana Tománková, Český rozhlas.
4: Sport.
3: Fotbalisté Jablonce dnes večer vyhráli v prvním kole nejvyšší domácí soutěže nad Olomoucí 2-1 a výhru zapsala také Slavia, která už odpoledne doma s přehledem porazila Slovácko 5-1. Před několika málo minutami začalo východočeské derby mezi domácím Hradcem Králové a Pardubicemi.
4: Počasí.
3: V noci čekáme přibývání oblačnosti, zůstane ale ještě teplo. Ranní minima budou většinou mezi 20 a 15 stupni a zítra čekáme proměnlivou, hlavně z počátku dne velkou oblačnost, místy déšť nebo přeháňky, ojediněle i bouřka. Později odpoledne a večer budou srážky i oblačnost ubývat. Maxima zítra většinou mezi 20 a 25 stupni, na jihu Moravy až 28 a vítr bude v průběhu dne zesilovat.
4: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje. Zelená vlna.
3: Pozor teď na Pražském okruhu směrem na letiště za sjezdem na Lochkov. Na 15. kilometru stojí dvě vozidla, místem projíždějte velmi opatrně. Tolik doprava, šťastnou cestu.
4: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
3: Začíná pořád Zámecké léto. Dobrý večer a příjemný poslech.
4: Zámecké léto.
10: Zvu vás na výlet do Posázaví, do malebné krajiny lesů, říček a krásných památek. Uprostřed městečka Světlá nad Sázavou se rozkládá kolem čtvercového nádvoří nádherný zámek. Nejvýznamnějším rodem, který ho obýval, byly Trčkové z Lípy. Pozdější majitelé panství ho mnohokrát přestavovali a zkrášlovali. Dnes ho vlastní a žijí v něm manželé Marta a Jiří Mariánovi a já vás zvu k ním na návštěvu.
4: Zámecké léto s Františkem Kinským.

0: Rád vás beru na místa, kde žili známé šlechtické rody. Na zámky, o které se také dnes jejich majitelé s láskou starají. Dnes zamíříme na zámek Světlá nad Sázavou. Patrik Rozehnal si dal schůzku se současnými majiteli původní hoteliéry z Prahy a Jižní Moravy. Už na nás čekají Marta a Jiří Mariánovi.
1: Zámecké léto.
2: Jaké je celé vaše jméno, pokud by tam bylo i třeba s křestním a tak?
3: Já mám jediné křestní jméno, Jiří Marián. Mám dvě příjmení, teda, nebo dvě křestní jména, jak chcete, spíš dvě křestní jména. A nemám žádné další přídomky, ani zděděné, nic mi po šlechtické krvi, ani stopa. My jsme, nebo naše rodina pochází z malých rolnických, kovorolnických rodin z pohraničí Šumavy. Žádné bohatství, žádná moc, žádné statky, žádné tituly.
2: Kde jste se potkal se svou zámeckou paní?
3: No zrovna v tom šumavském podhoří na Domažlicku. Začali jsme chodit spolu ve třetím ročníku na gymnáziu. Na stejném patře jsme měli dvě třídy. Tam to začalo. Takže od 17 letech jsem poznal svoji ženu ve škole v Domažlicích.
4: Vystudovala jsem nejdřív v Domažlicích, pak v Plzni, pak v Praze a skončila jsem v Praze a mezi tím jsme pracovali na Jižní Moravě a teď jsme skončili ve Světle nad Sázavou.
1: Zámecké léto. Jak se žije na šlechtických sídlech dnes?
0: Oba se brali v roce 1971 v Praze, postavili si tam dům, který ještě v dobách socialismu pronajímali přes čedok zahraničním hostům. Tehdy se začala rodit jejich láska k cestovnímu ruchu. Svůj potenciál rozvinuli naplno po sametové revoluci.
4: Tak hned po roce 1989 jsme s manželem věděli, že budeme nebo chceme podnikat. Já jsem tehdy byla středoškolskou profesorkou a manžel je strojař a pracoval 11 let v televizi, měl na starosti ekonomické zpravodajství. A tak věděli jsme, že s tím chceme skončit.

0: skončit a začali jsme podnikat. Nejdřív malý hotel tady v Praze, pak větší, pak jsme už se nemohli kde rozpínat, tak jsme odešli na Jižní Moravu, tam jsme vybudovali hotel, který má dneska 200 pokojů a konferenční zázemí pro 1000 hostů. K tomu jsme přikoupili ještě další, protože byl malý, tak jsme přikoupili další hotel v Lednici, takže dneska tam disponujeme 250 pokoji a celým zázemím.
1: Já jsem sliboval své ženě, že budeme pracovat opravdu usilovně, což jsme dělali, do 50 let. A v 50 letech skončíme a začneme žít z toho, co jsme vybudovali do těch 50 let. Začali jsme podnikat ve 40. Pak jsem slíbil 60 a když to bylo 65 a už jsme oficiálně byli důchodci, tak jsem slíbil, že za každou cenu.
0: No a naštěstí jsme měli možnost, nebo měli jsme komu to předat. Té práce se ujal starší syn, který tam převzal práci a pracuje tam. A to je štěstí i trošku neštěstí zároveň, protože jakmile jsme byli bez práce, tak manžel začal vymýšlet, že bychom měli něco začít dělat. A to byl začátek konce.

0: Pak přišel covid a s ním náhlá starost o své zaměstnance. Bylo nutné jim zaplatit mzdy. Manželé Mariánovi proto prodali jeden ze svých činžovních domů v Praze. A rázem bylo dost peněz a mnoho milionů jim zbylo.
1: Tak co s tím? Tak jsem začal hledat příležitosti investiční. A taky plnění mých snů a touhy. Tak první byla, koupíme si farmu. To se doma nesetkalo se žádným pochopením. Tak pak jsem říkal, koupíme si farmu teda v jižní Africe. A našel jsem krásnou farmu, velkou jak 3 okresy, 2 přehrady, zebry, žirafy, všecko tam běhalo, lvi nevím. A, no a tak to mě všichni řekli, no tak jo, ale kupujte, naše účetní mě řekla, ale kupte si jenom jednosměnnou letenku, jenom tam, tu zpátky už nebudete potřebovat. No takže... To taky nedopadlo. No tak jsem hledal jsem nějaký fabriky, továrny, kde něco zase si vzpomenu na to, že jsem strojař a že něco budeme už tvořit, aby to nebyly jenom ty služby. Všemu, čemu jsme se už chtěli vyhnout, byla gastronomie, protože tu my máme odslouženou. To je těžká řehole, tvrdá řehole. Takže obtížná dneska na podnikání je gastronomie. Nic šikovného jsme nenašli. Tak nakonec, když to mělo být bez gastronomie, tak tam už moc toho není. Zámek, hrad, no. A teď já jsem hledal samozřejmě, jak jsem byl zvyklý, ruiny, zbořeniny. A ty jsem začal nabízet, že tohle by šlo. A možná vždycky řekla, podívej se ráno do zrcadle, pak se podívej do občanky a pak se znova zamyslí nad tím, jestli opravdu chceš kupovat takovouhle ruinu. Já už tam dělat nemůžu a nebudu. To jí bylo jenom 65 mladá holka. Dobře, takže to taky padlo, tak už zbývaly. V podstatě jenom výběr nebyl moc veliký. Jo. Byty už se nevyplatily kupovat v té době, protože já už jsem potom všechno přepočítal. A protože umím jenom kupovat ty nemovitosti, no tak jsem to měl dobře spočítaný, ono to je jednoduché počítání. Já už jsem potom šel po metrech čtverečních. Já jsem říkal, musíme uložit peníze aspoň do něčeho, co nepodléhá inflaci a zámek inflaci nepodléhá. Takže koupíme zámek, aby jsme do něho uložili peníze, který nám pak vždycky kdokoliv vrátí. Protože v době, kdy se paneláky ve Světlé prodávaly už za 35 000 korun metr čtvereční byt v paneláku, tak my jsme si tu nádheru, kterou jste tady z většiny viděl, i když z polovinu nerekonstruovanou, tak když jsme si viděli 100 500 000 metry čtverečními, tak dostanete číslo 20 000 korun za metr čtvereční. Podlahové parkety, štukové stropy, funkce, zámek a najednou mě to začalo vycházet prostě ekonomicky. Že není možné, aby zámek ztratil během inflace na hodnotě proti panelákům, který jsou vedle. Zvlášť, když do toho zámku vdechneme život.
2: A bohužel tím, že jsem až tak nepeskovala, no tak manžel to vzal jako pochvalu a začal se tomu věnovat. A stalo se, že 23. června jsme jeli poprvé se na zámek podívat. Já jsem byla ve Světle úplně poprvé v životě, já jsem tam nikdy předtím nebyla. A když jsme tam vešli na to nádvoří a vůbec tak najednou mě úplně zahalil pocit nádhery, něčeho jako krásného, něco úplně nehmatatelného a jsem říkala, a je, tak tady bych chtěla být.
3: No. A myslíte si, že to bylo zámkem jako takovým, že kdybyste přijela i na Hlubokou, kdyby se prodávala, že by to bylo stejné?
2: Tak Hlubokou bych určitě, tam bychom nejeli a ta by se neprodávala, ale každý, kdo přijde na zámek, tak ten zámek je tak akorát veliký, tak akorát romantický a tak akorát krásný.
3: Co to znamená tak akorát romantický?
2: No, protože vás to prostě vezme za srdce a všechno, co tam je, tak nějak hraje dohromady. A tím, že to bylo ještě v polovině června a svítilo sluníčko a všechno bylo rozkvetlé, zelené a nádherné. A teď ty kulisy, to bylo opravdu jak divadelní kulisy. A tak to už byla první myšlenka toho, že tady bych chtěla být.
0: Oba k zámku našli blízký vztah a začali přemýšlet, jak mu pomoci, jako ještě více otevřít lidem. Objevili v sobě touhu vrátit společnosti to, co jim dala.
2: A najednou se z toho stal takový až skoro megaprojekt, že jsme za 4 roky, teď tomu bude v září přesně 4 roky, když jsme teda se stali majiteli zámku, že jsme zvelebili asi 3000 metrů čtverečních podlahových krytin a zároveň teda tím prostor, že když jsme koupili zámek, tak tam byly 2 expozice, jedna se týkala historických hodin a historie zámku a jedna byla sbírka historického evropského skla. Mimo jiné je to asi 3. největší sbírka v Evropě, která shromažďuje tyto historické skleněné exponáty. No a viděli jsme, že tam ještě tolik prostoru, takže jsme postupně to začali zvelebovat a dneska tam máme 7 stálých expozic a kromě toho máme ještě během roku vždycky tak 2 až 3 sezónní výstavy, tak se nenudíme. A když jste se zmínil o tom hotelnictví, tak bylo cítit, že hosté, návštěvníci, kteří k nám chodili, tak chtěli se napít, chtěli kávu, pak chtěli polívku, pak chtěli oběd.
3: Pak se někde natáhnout.
2: A pak se někde vyspat. No a to jsme si říkali, ajajaj, my jsme přece už hotel nechtěli, protože hotelu máme dost. No nicméně ve snaze vyhovět návštěvníkům a vlastně má to i určitou logiku. Na zámku to je vlastně velká chalupa, tam je to krásno, ale tam se taky bydlí, tam se žije, tam se jí a tam prostě je život. No takže nejdřív jsme představili kavárnu, kterou jsme zvětšili a představili jsme ze starých takových skladů, které tam byly už úplně k ničemu, tak jsme z toho udělali restauraci, takže přibylo dalších asi 100 míst. Pak jsme ze starých prostor, kde byla kotelna, protože zámek byl vytápěn koksem, tak jsme tam udělali moderní gastronomický provoz a zázemí pro zaměstnance. No a kromě toho, když už teda máme gastronomii, tak plno hostů, kteří chtěli mít u nás svatbu, se neměli kde vyspat, no tak jsme vlastně postavili i nové pokoje a dneska máme 10, řekla bych, luxusních ubytovacích jednotek s tím, že 4 jsou v historickém designu a 6 ubytovacích jednotek jsou v takovém ultramoderním nadčasovém designu.
4: Zámecké léto. Příběhy zámků a jejich majitelů.

0: Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje. Posloucháte pořad Zámecké léto. Příběhy zámků a jejich majitelů s Františkem Kinským. Každou sobotu a neděli po 13. a 20. hodině ve vysílání regionálních stanic Českého rozhlasu a na webu zámeckéléto.cz.
1: Ocitáme se spolu díky zámeckému létu na krásně opraveném zámku Světlá nad Sázavou. V jádru renesanční tvrz, přestavěná v raně barokní zámek, získala současnou podobu rozsáhlou novorenesanční úpravou. V roce 2022 ho koupili manželé Marta a Jiří Mariánovi a rozhodli se v něm žít. Kde spali první noc?
2: Poprvé jsme tady spali v apartmánu, který paní majitelka předcházející tady zrekonstruovala 4 apartmány. A když jsme sem přijeli na návštěvu, nebo když jsme sem přijeli bydlet, tak nám poskytla jeden z těch pokojů. A to i v době, kdy už jsme byli majitelé my, tak pořád ona rozhodovala, kde budeme spát. A od čeho budeme mít klíče.
3: Jak je to možný?
2: No, stalo se.
3: Kde teď bydlíte na zámku?
2: Teď bydlíme na zámku v přízemí, v bytě, který vždycky sloužil k bydlení. Je to byt o velikosti 2+KK, asi nějakých 45 metrů čtverečních. Poměrně malá okna, takže je tam tma, téměř trvalé. My se tam poměrně, nechci říct, bojíme to, ne, to je špatné slovo, ale necítíme se tam jako vel, když venku je nádherně všude. My jsme zvyklí vždycky bydlet v posledním patře a bydlíme vždycky v posledním patře, aby jsme měli nějaký jako lepší výhled.
3: Je pravda v Praze i v 18.
2: Ano, ano, v Praze v 18. patře.
3: Nelitujete toho, že jste se přestěhovali sem? Ale možná by se stálo za to vypravit na půdu a udělat si tam třeba, když už v tom nejvyšším patře, tak nějaký hezký velký podkrovní byt.
2: Nemá balkon. My musíme...
3: A dole ho máte?
2: My potřebujeme balkon. Ne, proto jsme tam tak nespokojeni.
3: Myslíte si, že by vám nepovolili udělat balkon jako váš vklad do toho zámku?
2: Ne, ne, ne. Ale teď zkouším bojovat o povolení a možná v tom budu zatím držet primát, pokud se mě to povede, protože poprvé jsem zaregistroval ne absolutně negativní odpověď. Nemáme energie, to všichni víme, že... Zámek nikdy nesmí použít fotovoltaickou elektrárnu na střechu, takže my nemáme moc variant, jak věci řešit. Ale máme tady takový kousek střechy, docela hezký, významný, ten by nám stačil, který není opravdu od nikud vidět, ale opravdu, kromě dronu, není vůbec od nikud vidět. A protože my máme nejvyšší věžičku, tak jenom ani z naší věžičky, protože je na odvrácení straně, tak není vidět. A tak jsem to sdělil památkářům, A ta reakce nebyla úplně negativní, takže já doufám, že budeme první, který budeme mít fotovoltaickou elektrárnu na střeše a bude nám líp. Ale balkon, že bychom tady někde vybudovali, to ne, to nejde.
1: Téměř každý z majitelů zámku něco přidal, přistavěl, něčím areál zkrášlil. Z původní renesanční tvrze se stal nejdřív barokní skvost, později přestavěný empírově a nakonec doplněn o novorenesanční prvky. Když se projdete krytými spojovacími chodbami, jako byste byli v Itálii.
2: Ano, původně ta poslední přístavba zámku byla právě tato chodba. Ta chodba byla udělaná uvnitř toho zámeckého, tenkrát to ještě nebylo nádvoří, protože ten zámek neměl ucelené ze všech 4 stran uzavřené nádvoří, ale rozšířili si ten svůj prostor, životní si rozšířili právě o tyto chodby. A ty byly původně otevřené, až pak zjistili, že Vysočina není tak úplně...
3: Toskánsko.
2: A když jim tady byla zima, velikánská zima, tak pan architekt Svatoš někde před 230 lety při poslední rekonstrukci za Salmu Reifferscheidtů tady udělali velkou stavební rekonstrukci, uzavřeli ty ambity a tím si vylepšili podstatně celé to prostředí zámecké a pak to, takhle to zůstalo až do dnešních časů.
3: A vám je tu teplo nebo zima?
2: Na zámku nikdy není teplo. Nemůžu říct, že by nám pořád byla zima, někdy v létě, v červenci je tady příjemně, ale jinak je tady zima, takže máme to tak o level posunuté směrem dolů.
3: Už jste si zvykl?
2: Ne.
3: Vaše oblíbené místo na zámku?
4: Možná asi nádvoří. Velmi ráda, zvlášť v létě, když se tam všechno rozkvetle, kašna tam tryská, okolo jsou nádherné hortenzie a ta taková ta romantika. Nerada používám genius loci, ale tam skutečně ta síla je. Tak úplně večer, když je leto a ještě dlouho vidět, tak mám nejraději sklenku sektu, sednu si na nádvoří a kochám se.
3: Vy to budete vědět. Jaké je nádvoří třeba o půlnoci v létě?
4: O půlnoci je tiché, všechno spí, pávy, slepice, které slepičky, které tam máme, ty taky spí a tak je tam absolutně ticho, absolutně ticho.
3: Čím vším nově jste se museli oba stát kvůli zámku? Jakou roli si vyzkoušet? Jakou dovednost?
2: No, pro mě největším překvapením na zámku byla ten styk s historií. Najednou jsem se potkal s historií. Nepotkal jsem se s tím, co jsem až doposud pořád dělal. Ráno, stavba, nějaká jiná stavba, nikdo mě do těch staveb nemluvil, když už jsem se rozhodl, do podnikání mě nikdo nemluvil. Tady najednou to začalo být trošku složitější, protože ne, že nás někdo nutil, nebo že bychom museli něco, ale na nás padla tíha odpovědnosti za tu historii, za tu budovu. To bylo takový nejtěžší pro mě smíření se s tím, že jsem majitelem zámku.
3: Kdo si myslíte z vás dvou, to manželský pár miluje zámek víc, přirostl mu víc k srdci?
4: To bych ani neuměla říct, já myslím, že jsme na tom asi tak stejně. Mám ho hodně ráda.
3: Co byste poradila těm, kteří třeba taky jako vy před lety uvaží o tom, že by si pořídili zámek?
4: To je velmi těžká otázka. Je to, pokud si někdo o tom přemýšlí, tak je to horší, než si koupit třeba zvíře na 15 let. Toto je opravdu daleko větší břemeno, větší koule na noze a když se rozhodne, že to zkusí a nebude to úplně tu práci milovat, tu zodpovědnost a ty starosti, někdy to teda opravdu bolí a je strašně moc i bezvýchodných situací, které se nakonec stejně musí vyřešit. Tak ten, kdo není připravený na život v nepohodě, tak radši to toho nejde. Ale pak, když se to zase podaří, tak ta radost, když hosté píšou maily, když vzkazují, nebo když přijdou poděkovat, a tak to je tak strašně velký motiv pro tu další práci dopředu, že to nejde jinak. Ten člověk musí mít ten zámek opravdu rád.
3: Jak ho máte ráda vy?
4: Mám ho hodně ráda. Vlastně vůbec, samozřejmě máme rodiny, máme děti s rodinami, máme vnoučata, to je zase úplně jiná láska, ale každý si žije, každá rodina žije také svým vlastním životem, ale naší hlavní náplní je ta naše práce a starost o zámek.
0: Zámecké léto s Františkem Kinským. Příběhy zámků a jejich majitelů.

0: Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje.
1: Zámecké léto vám nabízí příběhy slavných zámků a jejich majitelů. Těmi jsou dnes Marta a Jiří Mariánovi. Nejznámějšími historickými majiteli Světlé nad Sázavou byly Trčkové z Lípy. Šlo o mimořádně majetný český šlechtický rod s rozsáhlou pozemkovou držbou, která v průběhu 15. až 17. století zahrnovala oblasti od Pelhřimova až po Podkrkonoší. Jeho představitelé zastávali vysoké zemské úřady. Zvlášť významnou stopu zanechal ve Světle v 16. století Burian III. Trčka z Lípy, který z gotické tvrze udělal lovecký zámeček v renesančním stylu, jak nám potvrdila i hlavní průvodkyně na zámku Eliška Drápalová.
2: A teď vám ještě představím důležité osobnosti světelského zámku, to je naše Máří Magdaléna, ta, co si dostala tu přezdívku Zlá Magda, která tady vlastně...
3: Proč Zlá Magda?
2: No, protože ona tady neudělala, ona vlastně Trčkové byly hodně hodní, dozdávali chudým dětem kaši zdarma, Máří Magdaléna se přišla, hned to zakázala. Ona skupovala, že jo, zkonfiskované majetky, no a ona začala lidem půjčovat peníze, no a pochopitelně, když vy jste neměl, okamžitě to nesplatil, tak jedno ucho, druhý ucho, špička nosu. Proto se říká, že na Světelsku bylo hodně příjmení bez ouška, bez noska.
3: Mm-hmm. No děkuju pěkně, nechtěl bych to dověřit.
2: A navíc ona to byla matkou, ona zemřela 8. ledna roku 1633, takže se nedožila smrti svého syna. A tady vám představuju Adama Erdmana Trčku, který vlastně byl švagr Albrechta z Valdštejna. Toho vám nemusím představovat, vojevůdce, velký oblíbenec císaře. A 25. února roku 1634 došlo k přepadení se souhlasem císařovým a vlastně tito dva pánové oba dva padly, nebudu říkat jak, no a vlastně světelské panství bylo po 207 letech majetku Trčku zkonfiskováno a v čím veškerý ten jejich majetek.
3: Kdo ho pak dostal? Koupil?
2: Dostala ho koruna, král. Jo, to nebyl skoupený, to se stalo majetkem krále.
4: Ale ten ho zase přidělil dalším rodům, které ho získali ne jako konfiskát, ale jako odměnu za dluhy, protože půjčovali panu císaři, půjčovali hodně peněz a on neměl peníze na splácení, protože všechny spotřeboval v těch válkách, takže tak toto běhalo dějinami.
3: Škoda, že to tak není dneska, co?
4: No, škoda. Ale on se vždycky důvod najde, vždycky. To je jedno, jestli, a vždycky jde o peníze, on nic jiného nejde, nikdy v té historii. Ale ono zase Trčkové, co? No tak Trčkové se stali nejbohatším moravským rodem jen proto, že se skamarádili z Husity, Hus podporovali je, platili jim a Husité chodili a vypalovali kláštery. Když vypálili klášter, no tak Husité zaplatili panu Trčkovi zase za ty peníze, které oni utratili, tak zase a takhle pan Trčka získal velikánské panství v době husitů. No tak logicky, pan císař mu to zase za těch 200 let vrátil a takhle to jde těmi dějinami úplně naprosto pravidelně.
1: Poté se na zámku vystřídalo několik šlechtických rodů. Nejdřív Jan Bartoloměj hrabě z Vernieru, který v barokním slohu zahájil výstavbu východního křídla, pak pokračoval rod Černínů z Chudenic a rod hraběte Kolovrat Krakovského. Empírové prvky získal zámek díky hraběti Františku Josefu Sichimu na začátku 19. století. Upravil i největší místnost na zámku.
3: Rytířský sál?
4: Ano, reprezentační část zámku.
3: Zdobný strop, opravdu štuková výzdoba, velká zrcadla, krbové římsy, velký prostor. Co se tu konávalo tak historicky? Bály, audience, co?
4: Ano, přesně. My to tedy nevíme, ale z pohádek už jsem to viděl na zámku. V největších místnostech se pořádaly bály, plesy a společenská setkání. Ale jinak my Úplně nevíme, která místnost jak byla určená, protože poté, co posledním majitelem byla škola a ta škola předělala úplně všecko,
3: tělocvičná,
4: tak tělocvičná si tady nebyla nikdy, ale úplně jak ty jednotlivé místnosti sloužily, to víme víc od bývalých studentů této školy, který sem často chodí na prohlídky a říkají, tady jsem studoval, tady byla ředitelna, tady byl kabinet a tak, takže od nich se dozvídáme, co tady bylo. Nevíme, kde byla ložnice panstva, nevíme, kde byla jídelna, nevíme, kde byla kuchyně, můžeme se domnívat, ale...
3: Některé zámky mývaly obrázky, grafiky, zákresy se ve své době dělaly, když ještě nebyly fotografie, jak to tam vypadalo, nic takového tady nezůstalo.
4: Nemáme, nikde jsme se, my jsme zatím nepátrali úplně hluboce v historii, protože na to jsme neměli čas. My raději stavíme, protože víme zatím, co máme dělat, ale až jednou budeme hotovi, tak určitě začneme pátrat, jak to tady vypadalo.
1: Významně se do historie zámku zapsal Rotzalm Reifenscheidtů, který nechal ve druhé polovině 19. století přestavět zámek vídeňským architektem Svatošem do podoby, jak ho známe dnes. V roce 1914 koupil světelský zámek nešlechtic továrník židovského původu Richard Moravec, přítel prezidenta Tomáše Garrigua Masaryka. Jeho rodina vlastnila v Úpici v Podkrkonoší továrny na zpracování lnu a juty. Do světle jezdil pouze na léto. Vinou události roku 1948 Moravecové přišli o své podniky. Dokdy ještě pobývali na zámku?
4: Byl to rok někdy 1957, možná ještě o něco dříve, ale už tady buď byla škola, nebo teprve začínala škola, a protože soudruhům bylo úplně tak jako nepříjemné, aby do majetku, který stále patřil Moravecům, protože oni uprchli na základě Benešových ani jiných dekretů, nepřišli o majetek, zůstalo jim v podstatě celé panství, všechny nemovitosti, tak oni cítili potřebu nabídnout Moravecovým, že si zámek a park odkoupí. A Moravecové samozřejmě tehdy nevěřili, že by mohla nastat tak revoluční změna, že by se mohli někdy vrátit rok 1957, takže souhlasili s prodejem a myslím, že ta kupní cena byla někde 200 tisíc dolarů, který dostali od československého státu. A zámek si stát koupil. Posléze ho převedl na kraj, když tady byla škola, posléze kraj ho prodal městu, když už neměli pro školu využití a město nemělo finance na údržbu, ani na spravování, ani na provozování, tak to nabídlo soukromým vlastníkům. A my jsme druzí soukromí vlastníci v této nové éře, kdy jsme ten zámek koupili před 4 lety.
1: Jak se tedy žije na takovém zámku? Jak ho za ty 4 roky poznali? Na to se zeptal Patrik Rozehnal každého z manželů zvlášť, aby se neslyšeli.
3: Která místnost je nejhůře uklidnitelná?
4: 100% půda, pokud se půda považuje za místnost.
5: Asi kuchyně.
3: Kolik má zámek komínů?
4: 27.
5: 24.
4: Ne, teď už 23.
3: Fakt?
5: Ano, ale bohužel teda dneska jsou ty komíny využívané částečně pro klimatizaci, pro vzduchotechniku a částečně jsou zaslepené a jsou jenom ozdobou střech, ale sám vidíte, že ty komíny, to je samo o sobě architektonické dílo, jsou to nádherné komíny, ale bohužel se stalo, že když nastoupila do zámku škola v 50. letech, tak ty kachlová kamna byla označována jako takový přežitek buržoázie, takže se všechna kachlová kamna rozbila, kachle se vyházely na nádvoří, to se ta suť se odvezla, takže nám nezbyla ani jedna kachlová kamna. Takže to je velká škoda.
3: Kdo luxuje koberce?
5: Pokojska.
4: Já.
3: U čeho se nejvíc lidé zastavují?
4: U slepic.
5: Pávů, kteří se tam pyšně procházejí.
3: Kolik jich máte?
5: Teď máme jednoho strakatého páva a tři pávice.
3: Když usínáte, na co myslíte?
5: Co budu dělat zítra?
4: Na to, co jsem neudělal. Na zámku.
3: Už jste se tu někdy bál?
4: Ne.
5: Ani ne.
3: Byl nebo bude tu někdy bál?
5: Ples nebyl nikdy.
4: Sním o velkém plese na nádvoří.
3: Umí tento dům mluvit?
5: Těžko říct.
4: Na půdě. Na půdě mluví. On mluví i v těch patrech tady, ale musí být fakt velké ticho. On si tak jako praská, on si tak jako pedne, tak jako prask něco. A pak dlouho nic nevíte co, a pak zas něco. To ano, zvuky jsou tady pořád, jsou časté, ale nejsou teda strašidelné v žádném případě.
3: Kam chodíte pro víno, na víno, na skleničku?
4: Domů na svoji, v práci taky na svoji, a, takže nechodím, já je mám pořád po ruce.
5: Mám ráda bílé, suché víno a sekt, buď bohemku nebo prosecco a víno. Je zajímavé, že teda můžu zmínit, že dovážíme si z hotelu Galant z Mikulova, kde máme vybraná vinařství, která preferujeme, a ta stejná vína pijeme i my tady na zámku.
3: Kdybyste mohla zavést nějaké bláznivé pravidlo na zámku, které by to bylo?
5: No tak to jste mě zaskočil. Ani nevím, co bych tam zavedla.
3: Může to být cokoliv, já nevím. V vašem případě ráno vždycky se skleničkou sektu.
5: Těžko říct, tak skleničku sektu bych přijala ráda, ale to bych potom udělala ze sebe i ze všech zaměstnanců alkoholiky, a to si nemůžeme dovolit. Skleníčka sektu ano, ale až večer.
4: Bláznivé pravidlo na zámku. Pro mě bláznivé pravidlo na zámku, že budu pravidelně vstávat hodinu poté, co mě moje žena vyžene z postele.
3: Staníš se.
0: Zámecké léto. Příběhy zámků a jejich majitelů.
6: Na Nirvánu.

0: Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje. Posloucháte pořad Zámecké léto. Příběhy zámků a jejich majitelů s Františkem Kinským. Každou sobotu a neděli po 13. a 20. hodině ve vysílání regionálních stanic Českého rozhlasu a na webu zámeckéléto.cz.
1: Vydejte se s námi na zámek Světlá nad Sázavou, který je jakousi městskou oázou na okraji nádherného parku. Posedět můžete na nádvoří, v kavárně nebo v zahradě. Můžete si prohlédnout 7 vnitřních expozic. Na jedné z prohlídek budete překvapeni.
2: V jednom z křídel zámku tedy končí ta budova a navazuje na to oranžerie, skleník, nevím, jak to oficiálně pojmenováváte.
3: Oranžerie nebo skleník.
2: No ale obrovský skleník, to je, kdybychom byli v Pražské botanické zahradě nebo v Lednici.
3: Na něm je zajímavá konstrukce, to je litinová konstrukce od Leona, která je z roku 1860-70. A protože majitelé, kteří ten zámek tehdy vlastnili, Salm Reifershajtové, měli hutní výrobny u Brna na Blanensku, kde měli hlavní sídlo výrobní a tedy ten zámek používali pro reprezentaci svojí, takže samozřejmě jsou tady prvky nejenom v tom skleníku, ale jsou prvky i na plotech, na vstupních branách, všude je litina, litinové zábradlí původem z jejich vlastních továren.
2: Mimochodem tušíme, kolik takových podobných skleníků je u nás?
3: No, skleníků jsou stovky, takhle velkých skleníků desítky, ale skleníky přímo zabudované do obytné části zámku, těch jsou jednotky. Lednice má, my máme hezčí výhled do toho skleníku z obytných prostor, ale oni zas mají větší skleník a můžou si dovolit ho vytápět.
2: Vy tu máte i grotu, takovou improvizovanou jeskyni, kterou se dá projít skrz nad jezírkem, které tady je. Tady nic nechybí. To je romantické prostředí.
3: Je. A už přemýšlíme o tom, že uděláme tady romantický koutek pro dva lidi, kteří tady budou chtít strávit čas v zeleném, v zimě. To je docela hezké.
2: Vy tu máte zlatého bažanta, to je tak nádherný bažant, to je jak kraslice mezi ptactvem. A jaké tu máte papoušky?
3: Jenom ty nejzákladnější, které existují. Jsou tady andulky, jsou tady kanárci, jsou tady zebřičky, korely, australský zpěvavý je tady v páru. Tam, kde hnízdí, tak tam to máme trošku pokálené, no.
2: Třeba to těm dotyčným přinese štěstí.
3: Když to chytnou zrovna na hlavu nebo na límec, tak musíme doufat, že jim to přinese štěstí a hlavně jim to takhle vysvětlit.

Zámek Světlá nad Sázavou můžete přes léto navštívit každý den od 10 do 17 hodin. Rádi vás provedou i majitelé Marta a Jiří Mariánovi, kteří navazují na předešlé vlastníky a také oni budují nové prostory a nechávají ve zdech zámku svůj otisk.

0: Už máte vlastní ERP?
1: ERP nemáme, protože my nemáme ani modrou krev. My nevíme, jakou barvou bychom ho měli namalovat. Červený určitě nechcem a modrej, no, modrej by šel, jako teď mluvím šlechticky a nešlechticky. No, ale já nevím, jestli ERP je pro nás to správný. Správnější možná je mě přemýšlet o našem rodovém heslu. To, co slýcháme z modré krve, že každý ten rod měl svoje heslo, kterého se držel, který by vyjadřoval ten náš život.
0: A co by v něm bylo?
1: Teď budu mluvit samozřejmě především za moji ženu, protože ona je větší půlkou toho erbu, nebo toho sloganu. Takže určitě píle a skromnost a spravedlnost. Já nevím, jak jinak bych vyjádřil to naše úsilí. Jehož vyvrcholením je tento zámek.
0: Myslíte si, že jsou Češi milovníci historie a proto dávají žít i zámkům tak, jak žijí dnes?
2: Já jsem o tom přesvědčena.
0: Jsou nějaké tři vlastnosti, na které by Češi mohli být hrdí a za které byste je pochválila?
2: Tady bych chtěla vyzdvihnout opravdu ten vřelý vztah k historii a to bych řekla, že u většiny návštěvníků registruji. Tak to určitě je jedna věc. Druhá věc je, že samozřejmě, že hosté návštěvníci zvyšují logicky svoji náročnost a jsem ráda, že jsou nároční, jsem ráda, že se můžu s nimi o tom bavit a ráda vyslechnu i jejich negativní postřehy a pro mě to je zase někdy i pro tu každodenní zaslepenost velmi důležité, abychom věděli, co máme dělat.
0: Vy sama jste tedy milovnicí Světlé nad Sázavou?
2: Já ji miluju. Kdybych to nemiloval, tak my máme byt v Praze, kde se nám velmi dobře žije, máme ho tady pořád, ale nakonec my využíváme ten byt jenom, když musíme na návštěvu za lékařem a když to řeknu zprůměrovaně, tak žijeme, spíme 12 dní na zámku a 2 dny v Praze. Tak ten byt je absolutně jenom sváteční výletní místo.
0: Co byste přál Čechům, naší zemi?
1: Aby byli Češi. Aby byli Češi ve svrchovaném státě Česká republika, aby aspoň většina byla hrdá na to, že jsme právě Češi a aby si uvědomili, co tady všecko máme. Ať si projdou po Sázaví. Když projdou po Sázaví, tak zjistí, že každých 5 kilometrů narazí na zámek, hrad, na historii, která má 700 let zpátky. Ani ne 40 let budování komunismu. Všichni víme, jak dlouho to trvalo k tomu konci, který pak přišel jako šup šup a bylo všechno zbořeno a začali jsme novou éru. A nikdo nevěřil, že to takhle rychle a takhle snadno půjde. Tak já bych přál, aby ten další zlom byl ve prospěch Čechů, aby byl ve prospěch České republiky a aby to byl zlom stejně klidný a pokojný, jako byl ten v roce 1989. Ale na nějaký takový se musíme připravit.

Jen víc takových nadšenců, zachránců památek a lidí, kteří svůj um, bohatství a čas věnují celé společnosti. Ať na jejich snahy ochranitelsky dohlíží svatý Martin z Tours. Vedle hoteliérů je totiž také ochráncem hostinských, vinařů a lidí na cestách. Musíme si vážit nejen naší krajiny, staveb, ale také lidí, kteří o to vše pečují. Takové hrdiny najdete i vedle sebe. Velké díky jim posílá František Jinský.

0: 21 hodin.
1: Český rozhlas zprávy.
2: Do českých registrů možných dárců kostní dřeně se letos zapsalo téměř 10 000 lidí. Slovinský cyklista Tadej Pogačar po páté v historii vyhrál slavnou cyklistickou Tour de France. A počasí zítra proměnlivá oblačnost, místy přehánky, maxima kolem 24 stupňů a zesilující vítr. Zprávy a Otane Hasil, pěkný večer. V celé České republice se letos zatím přihlásilo téměř 10 000 nových potenciálních dárců kostní dřeně. Vyplývá to z dat obou českých registrů. Proti rekordnímu loňskému roku, kdy se po zveřejnění příběhu vážně nemocné Madlenky přihlásilo více než 30 000 dobrovolníků, je to pokles. Přesto jsou pracovníci registrů s letošními údaji spokojení.
3: Pro nás vlastně každá ta schoda je úspěch, protože najít toho dárce mezi nepříbuznými je opravdu promile.
4: Říká vedoucí registru v pražském IKEMu Marie Kuříková. Proto je důležité, aby registry měly lidí co nejvíc. Na celém světě je jich 80 a vzájemně spolupracují.
5: Jediné, co by se nám hodilo, aby se třeba etnické menšiny více registrovaly a dalo se z nich více vybírat pro pacienty.
4: Dodává Klára Conková, mluvčí Národního registru dárců dřeně v Plzni. Lidé pracovníky obou registrů můžou přes léto potkat i na různých kulturních akcích a rovnou se k ním zapsat. Na podzim pak plánují nábory ve firmách nebo na vysokých školách. Kristýna Vašíčková, Český rozhlas.
2: Instalace opěrné stěny uzavře od zítřejšího rána až do konce letošního listopadu silnici třetí třídy mezi Lutkovicemi a Luhačovicemi Řetechovem. Práce se týkají úseku v délce 115 metrů a mají zamezit sesouvání terénu. Uvedlo to ředitelství silnic Zlínského kraje. Upřesní ředitel společnosti Bronislav Malý.
6: Stavební úpravy budou probíhat za úplné uzavírky. Objízdná trasa bude vedena po místních komunikacích a silnici přes městy z Pozlovice. Projekt si vyžádá investici v hodnotě 6,4 milionů korun.
2: Zájemci z Turnova mohou požádat město o dotaci na podporu cestovního ruchu, informovala o tom mluvčí radnice Marcela Jandová. Město podle ní rozdělí 300 000 korun. Organizace, spolky i jednotlivci se o příspěvek mohou hlásit do konce srpna.
7: Dotace je určená na podporu regionálního rozvoje v cestovním ruchu, například na projekty zaměřené na řemeslnou a zážitkovou turistiku, návštěvnické balíčky za poznáváním s tématikou řemesel a tradic nebo na propagaci. Radnice na cestovní ruch přispívá letos už podruhé. V letošním jarním kole rozdělila přes 250 tisíc. Z Turnova Johana Tománková, Český rozhlas.
1: Sport.
2: Slovinec Tadej Pogačar po páté v kariéře vyhrál slavnou cyklistickou Tour de France a zařadil se tak mezi pět vítězných rekordmanů tohoto závodu. Závěrečnou etapu s dojezdem v Paříži vyhrál Van der Poel z Nizozemska.
1: Počasí.
2: Zítra čekáme v České republice docela výraznou změnu. Proti dnešku bude proměnlivá oblačnost, hlavně zpočátku velká, místy déšť nebo přehánky, ojedinělé bouřky, později odpoledne a večer čekáme ubývání srážek i oblačnosti. Maxima zítra většinou mezi 20 a 25 stupni, na jihu Moravy až kolem 27 a vítr bude zesilovat.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje. Zelená vlna.
2: Na dálnici D1 jsou komplikace na příjezdu do Prahy ve směru od Brna u Průhonic na kilometru 4,5 blokuje pravý pruh nepojízdný kamion. Projíždějte opatrně. Tolik doprava, šťastnou cestu.
1: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
2: Začíná pochoutkový rok, přejeme příjemný poslech.
1: Pochoutkový rok.
8: Rozdáváme pohodu, radost a nápady, co dobrého ochutnat nebo připravit svým blízkým na talíři. Dnes si povíme o nápojovém skle, jakou teplotu má mít podávané víno, co má ráda herečka Pavla Tomicová a nabídnu i přehlídku 170 sladkých receptů. To v naší nové kuchařce Sladké Česko, o kterou se soutěží. A důležitá věc, připomeneme si v rámci oslav 10 let našeho pořadu další vítězný recept, který s těmi dalšími 35 bude na konci letošního roku soutěžit o titul Recept desetiletí. Dnes ho znovu upeče cukrář Vojtěch Vrtiška a může udělat změny podle svého. Těší se Patrik Rozehnal.
1: Pochoutkový rok slaví 10. narozeniny.

0: Jak jsem slíbil, tak jsme právě teď doma ve studiu, v kuchyni, v obývacím pokoji, stále stejné místo a stejný bod s Vojtěchem Vrtiškou, protože v pochoutkovém roce, v tom jubilejním 10. ročníku, který je narozeninový a oslavou všech těch receptů za 9 let, tak budeme dělat zase něco tehdy z roku 2023, kdy na třetím místě se svým piškotovým zákuskem s angreštem umístil Jiří Pospíšil z Rudy nad Moravou. Tak proto jsme se tady sešli. Vojto, já jsem rád, že jsme opět u tebe v kuchyni.
1: No mě moc taky těší, že jsme se konečně zase potkali. A moc jsem zvědavý, co si dneska upečeme.
0: Já myslím, že ty to víš.
1: Já to tak trošku tuším, vzhledem k tomu, že jsem recept včera večer četl, ale co z něho vyjde, to je trošku otázka.
0: Čím to? Bude tam hodně změn?
1: Bude tam relativně dost změn. Budeme pracovat s pistáciema, s rebarborou, místo řezu to bude dort, ale ten základ necháme stejný.
0: Jsme v kuchyni, která je osvětlena mnoha světly. Dovedeš ty si už vůbec představit, že bys vařil bez toho, že bys byl takhle nasvícen?
1: Myslíš jako bez záře reflektorů?
0: Ano. Takhle někdy ještě pečeš nebo vaříš vůbec?
1: Jo, pořád. Pořád o půlnoci většinou začínám péct a většinou to už nezachraňuje ani tady záře reflektorů.
0: Proč o půlnoci?
1: On není moc jinak čas, takže doháníme to, kde se dá.
0: Když se ráno probudíš, na co myslíš jako první?
1: Že chci spinkat.
0: Dávají ti nápady na to, co bys mohl dělat, třeba i kamarádi nebo rodina? Nebo si to všechno vymýšlíš sám?
1: No, teď jsi mi dal spoustu skvělých nápadů, ty.
0: Zní to upřímně a radostně.
1: A jinak...
0: Mě posluchači.
1: Jinak já většinou tak ten nápad většinou přijde sám. Nemůžu říct, že bych úplně dostával takhle objednávky od kamarádů, co by si představovali, že mám upéct.
0: A je to tak, že chceš vymyslet nějakou šílenost nebo zkusit něco už známého, ale ty jsi to ještě pro sebe nedělal?
1: Asi oboje. Já mám rád, když si můžu vytvářet jak ty šílenosti, tak i ty klasiky, při kterých se nějakým způsobem trošku nostalgicky vrátím, ať už do dětství nebo přesně k těm starým recepturám.
0: Představ si, že tím receptem, který nás čeká dnes, se vracíme k povídání a pečení s mužem, který je o 60 let starší než ty. Dovedeš si představit, že za 60 let budeš pořád stejně nadšeně péct a cukrařit?
1: Pro mě je děsivý, že kolik mi to bude? 84. Ježíši Kriste. Já bych řekl, že doufám, že se toho nedožiju, ale to vystříhneš.
0: Plánuješ to, že by si opravdu u té cukrařiny vydržel také dlouho, že si to budeš užívat třeba ještě i v důchodu?
1: Já věřím tomu, že budu úspěšně nějakým způsobem se věnovat pečení až do své smrti, která
0: někdy
1: přijde.
0: Aby ses uživil. Budeš si vydělávat pečením dortů pro známé a do cukráren. Budeme ti držet palce s mladistvým elánem, se ale do toho pustíme za malou chvíli. Budeme dělat piškotový zákusek v trochu jiné podobě, než ho předtím dělal Jiří Pospíšil.
2: Užijte si s námi narozeninový pochoutkový rok. Dnes s Vojtěchem Vrtiškou.

0: Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje.
1: Teď se pustíme konečně do práce, po tom, co jsme si s Vojtou Vrtěžkou popovídali v našem narozeninovém dílu pochůdkového roku. Je to ten 10. ročník, kde předěláváme všech 630 výherních receptů z předchozích 9 let. Už jsme v roce 2023 a u třetího místa tuhle cenu si odnesl Jiří Pospíšil z Rudy nad Moravou za svůj piškotový zákusek s angreštem.
2: Já jsem téměř nesehnatelný angrešt vyměnil za méně nesehnatelnou rebarboru.
1: To je jediná změna, kterou jsi udělal v receptu?
2: Ne. Pistáciovou pastu budeme dávat do krému a do korpusu budeme dávat pistáciovou mouku. Takže budeme mít kombinaci rebarbora, pistáce.
1: Prozraďme posluchačům, co si mají připravit, aby udělali ten původní recept podle tebe.
2: Takže na piškot budeme potřebovat 3 vejce, 3 lžíce cukru krupice, 3 lžíce hladké mouky, 2 lžíce pistáciové mouky a nějakou špetku soli. Na máslový krém budeme potřebovat 375 gramů plnotučného mléka, 60 gramů kukuřičného škrobu, 5 žloutků, 300 gramů másla, 45 gramů cukru krupice, 85 gramů pistáciové pasty. Pak 300 gramů rebarbory, vanilkový lusk, 75 gramů cukru krupice, takovou větší hrst. A na sněhový krém 90 gramů bílku a 180 gramů cukru krupice.
1: Budeš navrtávat čokoládu?
2: Ne.
1: Další změna. Tak začneme.
0: Pochoutkový rok.
2: Já začnu krémem, protože se ten základ musí vychladit. Vy když děláte žloutkový krém, tak můžete buď zahřát mléko spolu s cukrem, bokem si rozmíchat žloutky spolu se škrobem a pak částí toho mléka si přelejete ty žloutky. My to uděláme tak, že si všechno hodíme do jednoho hrnce, provaříme, protože máme malou gramáž, tam to úplně v pohodě jde. Opravdu za stálého míchání přivést k varu a vařit ještě ideálně 2-3 minuty, aby nebyl cítit škrob. To je strašně důležitý. Ještě 2 minuty povaříme a pak si tam hopneme tu pastu, promícháme, vylejeme si to na nějakou podložku do plochy, zachladíme.
1: Ten studený pistáciový krém dáme do mísy od robota. To znamená, teď tam dáme rovnou i to máslo.
2: Redukoval jsem ještě o 100 gramů. I tak je ho relativně dost.
1: To dáš do robota, klasicky prostě metla balónová a... Vyšleháme to?
2: Je to tak, budu šlehat.
1: A mezi tím si připravíme náplň z rebarbory. Tu nakrájíme na drobné kousky, nasypeme do pekáčku, zasypeme cukrem, přidáme vanilkový lusk a pečeme při takových 160 stupních 20-30 minut do měka. Teď asi něco, na co to usadíme, ne?
2: Přesně tak. Uděláme si korpus. Ten bude strašně jednoduchý. Bude to vlastně základní piškot, kdy si vyšleháme bílky spolu s cukrem.
1: Do jaké konzistence se to šlehá?
2: Chceme měkkou špičku, takže bílky budou držet. Když si vytáhneme metlu, tak nám ten ocásek, co nám zůstane vlastně viset, když tu metlu narovnáme, udělá takové jako očko. Rychle tam vyšleháme žloutky.
1: Ty žloutky s tím sněhem stačí promíchat jenom prostě pár tahy už v ruce?
2: Nechceme šlehat ty žloutky společně s tím sněhem už. Mohli bychom si pak dalším šleháním ten sníh schodit. Takže je dobrý tam hodit ty žloutky i rychle to promíchat, než napočítáte do 3 a máme hotovo. Teď přidávám hladkou mouku, pistáciovou mouku nebo mleté pistáce nebo mleté jakékoliv ořechy a trošku soli.
1: A zase jenom promíchat medlou v ruce?
2: Přesně tak.
1: A teď to půjde na co? Na plech s pečícím papírem?
2: Vezmu si plech, na něj si dám pečící papír, udělám si nějaké kolo okolo třeba 23 cm, protože budeme vykrajovat z něho kruh, který nám bude dělat základ toho našeho dortu. Jo, není potřeba ničím vymazávat, opravdu to jenom rozetřeme na pečící papír. Pan posluchač to tam pek na nějakých 165 stupňů, my si to dáme na nějakých 180. Když to dáte na 200, taky se nic nestane.
1: Ten náš piškot pistáciový, jak poznáme, že je upečený, kdy ho vytahujeme vlastně z té trouby?
2: Chceme, aby byl ten piškot hezky růžový, píchneme si špejlí, když máme suchou špejli, máme upečeno.
1: Teď co?
2: Teď si ho stáhnu z pečícího papíru a vykrojím si kolečko o velikosti rávku na můj dort. Vezmu kulatou formu, vykrojím si kolo. teď si vezmu nějaký podnos, na kterým budu servírovat ten dort, využiju ten náš ráfek, ten si vyložím acetátovou folií.
1: Čím?
2: No, acetátová folie je folie, která se používá na vyložení vlastně forem na dorty, aby se vám pak dobře vyndal ten dort z té formy.
1: To jsou takové ty folie, co v cukrárně občas mají na těch výkrojcích dortu a zapomenou to sundat, když to servírujou?
2: Jo, to je přesně ono. A nebo když si dojdete do papírnictví a sahnete si na takový ty levný obaly na sešity, tak je to stejný materiál. Ale klidně si můžete utrhnout...
1: To už někdy střihat obaly na sešity.
2: Klidně si můžete ustřihnout pruh pečícího papíru. Ten efekt bude stejný.
1: Tím vyložíme tedy stěny toho rávku dortového?
2: Přesně tak, aby jsme se nepřilepili s krémem. A posadíme si tam náš piškot.
1: Ten krém naneseš na ten piškot pomocí cukrářského sáčku, jenom prostě to vytlačíš?
2: Klidně to můžete rozetřít pomocí paletky, lžíce, čehokoliv.
1: Na to naneseš tu rebarboru nějak?
2: Ještě se to roztáhnu trošku do krajů té formy. Potřebuju relativně rovný vršek. Mám tady vychladlou rebarboru, ona nám pustí i trochu šťávy, taky tam celou takhle mrsknu, můžu tam dát i mezi to čerstvé jahody, záleží čistě jenom na mě.
1: Jestli vás mrsknu, znamená opatrně položíme, jo?
2: Opatrně mrsknu. Máme naplněno, dáme do ledničky zachladit, ideálně přes noc a myslím si, že nám bude stačit i taková hoďka dvě. A na to pak pohačáme sněhovou čepici.
1: Na plotnu rendlík, do rendlíku pak ještě takový kotlík, v tom je voda v rendlíku?
2: Děláme si vodní lázeň. Dáme si tam bílky a cukr, zahřejeme to na nějakých 63-65 stupňů Celsia. Buď si to změříte teploměrem, anebo když nemáte teploměr, tak si sáhnete do té směsi a jakmile necítíte mezi prstama zrnka cukru, tak máte zahřáto a pak to dáme do robota, vyšleháme. Máme zachlazený tady náš základ s piškotem, krémem, rebarborou. Máme i vyšlehaný sníh, tak ten si navršíme nahoru a oflambujeme ho pomocí pistole.
1: Já se omlouvám za ten výraz, jo, ale pan Pospíšil bude čumět. Opravdu královský pohled na tenhle klenot, který by měl být schován někde v trezoru, ale tam by asi nevydržel.
2: Je to tak. Já jsem na výsost spokojen.
1: Ten piškot je tam jenom jako pro formu někde si dole.
2: Aby
1: je
2: to šlo odlepit.
1: Ten pistácový krém je tak... Mazlavý pohladí a je to máslo s pistácií na půl a pak tam vystřelí, okyselí to ta rebarbora krásně upečená předem v té troubě, že skoro tu sněhovou čepici, která je taky taková jako pěnování, nevnímám, jak je lehká.
2: Takový marshmallow vlastně.
1: Krásný, výborný a hodně vysoký, teda oproti tomu, co měl pan Pospíšil tehdy.
2: Opravdu?
1: No tak on to měl na plech z toho množství. Pane Pospíšile, můžete se inspirovat, zkuste to udělat jako Vojta Vrtiška i vy ostatní. Všechno to najdete, oba ty recepty i ve srovnání vedle sebe na webu pochoutkovýrok.cz. Krásná práce. Chceš panu Pospíšilovi něco vzkázat?
2: Já bych mu chtěl moc poděkovat za tenhle ten recept, protože to pro mě byla obrovská inspirace. Zase jsem si mohl sáhnout na něco trošku jiného, než dělám.
1: Moc děkujeme všem, co nám fandíte, co nás posloucháte. Vy, co jste vyhráli, ještě se na vás nedostalo, tak postupně odvysíláme všech těch 36 receptů. Příště se z tohoto třetího místa roku 2023 dostaneme ke druhému místu, které získala za záhorácký závitek s chlupatými knedlíky Jana Černá. Její recept bude příště dělat Jaroslav Sapík. Už teď se na to těší Patrik Rozehnal a na Vojtu zase někdy příště. Ať se daří, Vojto.
2: Děkuju, taky bych se těšil na záhorácký závitek.
1: Poslechni si.
0: Pochoutkový rok slaví 10. narozeniny. Dnes s Vojtěchem Vrtiškou.

0: Stále je s vámi Pochoutkový rok. Je to už 10. ročník téhle kulinární rozhlasové soutěže. A jsem rád, že nám fandíte dál. Mluvit teď budeme o obalovém skle. Pomalu se vrací tam, kde kdysi bývalo, než ho začaly nahrazovat lahve z plastu. Výroba skleněných obalů v Evropě opět roste. O nápojích ve skle natáčela naše kolegyně z Pochoutkového roku Jolana Nováková.
1: Jaké nápoje ve skle kupujete vy? Zeptala jsem se kolegů.
2: Ve skle pivo, víno, minerálky, mléko, pokud je.
3: Jo, pivo, ano. Víno.
4: Víno.
5: Pivo, vodku.
1: Ano, lihoviny a destiláty kupujeme téměř vždy ve skle. Sklo je bez chuti a bez zápachu a nemění chuť nápojů. Ve skleněné lahvi se snoubí funkčnost a estetika. Ve spolupráci s výrobci nápojů je navrhují slavní designéři nebo klidně čerství absolventi sklářských škol. Sklo je 100% recyklovatelné a může být recyklováno opakovaně. Odevzdáváme ho do bílých nebo zelených kontejnerů. S vratnými lahvemi pravidelně chodíme k lahvomatům. Jak fungují? To v jedné z pražských prodejen ukazuje Jiří Mareček, tiskový mluvčí prodejen Albert.
6: V tom automatu je čidlo nebo inspektor, který rozezná, o jakou lahev jde a jaká je za ní poskytovaná záloha. Ty lahve na posuvníkovém páse přijedou tady do zázemí a tady už je to manuální práce. Tady už kolegové musí vytřídit lahve a rozpoznat jednotlivé značky a dát je do správných přepravek, tak aby do pivovaru, protože převážně tady máme pivní lahve, tak aby do pivovaru přišly ty správné lahve. Čím více druhů lahví, tím více práce s tříděním a větší náklady na logistiku, ale jak se jednotlivé pivovary chtějí marketingově odlišit a nabídnout zákazníkovi unikátnější zážitek a být viditelnější na prodejním regále, tak zavádí vlastní druhy lahví. Takže v tuto chvíli máme přibližně 20 druhů pivních lahví.
1: Pivní lahev obíhá asi 8 až 12 krát, dříve to bylo asi 20 krát. Pivovary chtějí, aby jejich mok byl v pěkných lahvích. Jakmile se na takové lahvi objeví ošoupaný proužek, vyřadí se, koupí se nová, stará lahev se rozstaví a použije na výrobu lahví nových. Vrací se také lahve od nealko nápojů, ale těch je jen nepatrné množství, používají se spíš v restauracích a hotelech.
6: V našich obchodech přijmeme každý týden přibližně 3 miliony pivních lahví, které nám lidi vrací, pivaři nám je vrací, aby se mohli znovu naplnit v pivovarech a znovu vrátit na regály našich obchodů.
1: A je tu otázka, zelená nebo hnědá pivní lahev?
6: Ale víme, že dřív za minulého režimu všichni vybírali zelené lahve, protože těch bylo méně a když někdo ulovil zelenou lahev, ještě se podíval, jestli tam není ten zákal u toho piva. A dneska z marketingových důvodů výrobci volí různé barvy, tedy různé zelené anebo hnědé a pravděpodobně ta hnědá, protože je tmavší a lépe chrání pivo před světlem. Nicméně některé ikonické značky jsou v zelených lahvích a proto další pivovary se k tomu chtějí také přiblížit.
1: Navíc pivo je rychloobrátkové zboží, zvlášť u nás v České republice.
0: Nápojové sklo najdete i ve fotografiích a v článku spolu s tímto příspěvkem, který jste slyšeli, na webu pochoutkovýrok.cz. A naším hostem u mikrofonu v pořadu bude už za chvíli herečka Pavla Tomicová. Zpovídat ji budu společně s Naďou Konvalinkovou.
7: Pochoutkový rok. Kulinární magazín pro všechny milovníky dobrého jídla. Slaví 10. narozeniny.

0: připraveni, zapnuté mikrofony, jsme tu teď tři. Patrik Rozehnal,
1: Naďa Konvalinková a Pavla Tomicová.
0: Herečka, náš host, dobrý den.
2: Dobrý den.
0: Na co míváte neodolatelnou a nezřízenou chuť?
2: No to je právě jak kdy. Já mám pocit, že celý život mám těhotenský chutě, protože občas dostaneš chuť, tak neodolatelnou. Jo. Ale co miluju fakt hodně, to je strašně moc, rybí potvory. Je teda pravda, že jednou se mi stalo a to jsem fakt jako nemohla překonat tu neodolatelnou touhu, která se kryla s tím neodolatelným odporem. Já jsem zatím v jedné francouzské restauraci. Měla jsem ten den narozeniny a přítel mi objednal jakože nějakou speciální toho podniku, ale oba dva se neuměli francouzsky, v té restauraci odmítali mluvit anglicky a on ten pán několikrát jen jako ujišťoval, jestli opravdu jako to chceme. A já jsem řekla teda, že jo, že tu specialitu si dám a tam vám přinesli takové jako, jak bývají na Vánoce, takový ty trojpatrový talíře, jo, jako ten nacukrový. Tak tyhle ten trojpatrový jako velký talíř byl plný mořských potvor, ale to všechno chodilo. Po tom talíři. Tak to ty lidi, který jsem pozorovala, potom to tam někdo, ty to vraceli tak na ten talíř a jeli. A to jsem fakt nedala.
0: To utíkalo z talíře.
2: No mě to trošku jídlo utíkalo.
3: A čili to se jí zasirova? Jako
2: opravdu to byly takový různé. Tak ne, že by to úplně chodilo, ale opravdu to tak různě se přelejvalo tohle. Já třeba miluji ústřice, které jsou vlastně taky, že to člověk jako těsně předtím, než to zakápne tím citronem, tak to vlastně jako žije. Trošku tak to žije. No. Pak to jako to takhle se zabije, takže si tu mrtvolku, ale to mám ráda. Ale tohle to opravdu žilo hodně. Nešlo.
0: Jste někdy běžela z kuchyně do lékárničky?
2: Ne, to úplně, jako že by mi bylo z toho špatně. To úplně ne, já mám hodně dobrý a zdravý jídlo.
0: Třeba úraz nějaký.
2: Tak úplně ne, ale jako samozřejmě asi každá hospodinka se spálí. Jo. Já se teda tam tolik neřežu, já se pálím teda, protože jak to dělám tak hekticky všechno vždycky, tak...
0: V tom jste společné s Naďou.
2: To já si umím představit, že ano, za někou jsme ty krevní skupiny.
0: Ona zapalila i šaty uvaření.
2: No to právě, že já jsem taková trošičku hyper, jak to ta natura vnitřní, to má asi Naděnka taky. Já ty si vzpomínám, že jeden můj kamarád říká, že jsem taková maniodepresivní s tím, že se deprese zatím nedostavila. Uvaření ještě vám ráda, protože já teda mám ten problém, já jsem se právě bála, abych tady nemusela vařit, protože to já vždycky, když mě zvou do nějakého pořadu uvaření, tak říkám, proboha, ale já buď to vám budu povídat, anebo budu vařit, protože já fakt v tomhle jsem chlap, já neumím dělat ty dvě věci najednou, jo. Úplně zásadně, protože když jako si povídám, a jedna moje kamarádka, její manžel, ještě do nedávna byl šéf kuchařem v takový vyhlášený hospodce v Hradci, výborný kuchař, a jeho žena, je moje kamarádka, přišla ke mně na návštěvu a říkala mi, děti, jako vaš si, budeme si povídat, děti si klidně dělej. A já říkám, no to nemůžu, víš, to by si jdi vedle, číst časopis, nebo říkám, tak půjdu vedle, když jsem u tebe na návštěvě, jako. A říkám, já fakt nemůžu, já to všechno připálím a tak. A ona mi tak chvilku pozorovala a pak říká, člověče, ale ty vaříš jak šéf, kuchař. A já jsem říkala, děti, si to ani ještě nebo chutnala. A ona říká, ne, jako, to nevím, jestli to máš dobrý, ale že je kolem tebe takový bordel.
0: Tak děkujeme, pro dnešek se loučíme s herečkou a Pavlem Tomicovou.
2: Zdravím, nashledanou.
4: Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje.

0: Je tu léto a určitě každý z vás si rád dopřeje třeba i dobré víno. Ať už bude červené, bílé, růžové, šumivé, jakékoliv, je důležité, aby mělo správnou teplotu. A na to se chci dnes ptát v radě z etikety odborníka na bonton Ladislava Špačka.
1: Víno je kultovní nápoj. Víno v podstatě už známe ze starověku Sumeru. Pivaři se přejou z vinaři, který nápoj je starší. A proto si víno také zaslouží důstojného zacházení. Měli bychom dbát o čistotu skla, měli bychom dbát o kultivované servírování vína a samozřejmě také o jeho předepsané temperování. Červená vína jsou nejteplejší, to znamená mezi 15 až 19 stupni. Ono se někdy říká pokojová teplota, ovšem máme-li v pokoji 23, tak to neznamená, že to víno bude mít také 23, ne. Bílá vína jsou chladnější, to znamená třeba mezi 8 a 12 stupni. A sekty a šampaňské, ty mají kolem 6 stupňů a vlastně podle toho se také řídíme při držení sklenice. Červená vína můžeme držet vysoko, protože vyzařování teploty lidské ruky jim tolik nevadí, kdežto bílá vína musíme držet minimálně uprostřed a sekty a šampaňské, ty nesmějí o teplotě lidské ruky vědět vůbec nic a proto ty vysoké číše s dlouhou stopkou držíme úplně dole u té kulaté podstavy, jak říkají skláři. U toho dýnka. To vám radí Ladislav Špaček.
2: Pochoutkový rok. Kulinární magazín pro všechny milovníky dobrého jídla. Slaví 10. narozeniny.

0: Pochoutkový rok nazbíral za celá ta léta, kdy jsme pro vás vysílali a vysíláme dál spoustu krásných receptů. Dohromady už 170 sladkých věcí. A my jsme se rozhodli, že je všechny, i ty dosud nevydané, dáme do jedné kuchařky a vám nabídneme, ať je máte pěkně pohromadě. S fotografiemi, s přesným postupem, ať si to prostě doma můžete v klidu zkusit. Takovouhle kuchařku, nazvanou Sladké Česko, se 170 soutěžními i porodcovskými recepty najdete na stránce www.pochoutkovirok.cz, kde si ji můžete objednat, anebo můžete využít telefonu, ale pozor, jen ve všední dny a v pracovní době. Dopředu si ho ale napište. To objednávkové číslo je 724 819 319. Kuchařku Sladké Česko vydala Radioservis vydavatelství Českého rozhlasu. A ještě jednou opakuji, objednávkové číslo do e-shopu 724 819 319. O tyhle kuchařky i soutěžíme. Minulý týden jsem se vás ptal, jaké kysané zelí zvolila Naďa Konvalinková do náplně houbových kroket. Udělala to s červeným zelím. A věděli to. Daniela Torandová z Mikulova, Eva Pavlovicová z Brocna a Monika Fojtů z Horní Litče. Tihle tři jsou teď od této chvíle čerstvými majiteli i podepsané kuchařky Sladké Česko. Pošleme ji poštou, ať vám udělá radost. A mám už přichystané další tři kuchařky do dalšího kola soutěže. Pozor, soutěžní otázka zní, jaké ovoce bylo v původním receptu na piškotový zákusek od Jiřího Pospíšila, který jsme dnes dělali. Za A angrešt, anebo za B banány. Jaké ovoce bylo v původním receptu na piškotový zákusek od Jiřího Pospíšila? Pokud si myslíte, že to byl angrešt, pošlete SMS-ku pochoutky mezera A, mezera, jméno, příjmení, adresa a to všechno na číslo 90 01 04. Pokud si myslíte, že původně byl v receptu na piškotový zákusek banán, napište pochoutky mezera B, mezera vaše jméno, příjmení, adresa a pošlete to na stejné číslo 90 01 04. Psát můžete až do půlnoci z úterý na středu. Otázku si spolu s pravidly připomenete na webu pochoutkovirok.cz a výsledky tohoto kola, tedy kdo vyhrál, se dozvíte za týden.
1: Pochoutkový rok slaví 10. narozeniny.
0: A dopředu bych vám chtěl také připomenout, že byste si pomalu měli plánovat čas na 29. srpna, což je sobota, kdy společně oslavíme krásné pochoutkové 10. narozeniny v Kostelci nad Orlicí na food pikniku mezi 11. a 17. hodinou. S bohatým programem, s řadou osobností, s ochutnávkou a prezentací nové kuchařky. Ale ovšem se ještě zavčasu dozvíte. Zatím se mějte krásně a žijte prázdninově, letně a s chutí.

0: Osobnosti Česka. Představujeme vám významné a inspirativní osobnosti, které ve svém životě něco dokázaly. Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. Každé pondělí po 13. hodině v našem vysílání.
1: Tentokrát bude mým hostem autor, psycholog a diplomat Michal Žantovský.
0: Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. V pondělí po 13. hodině v našem vysílání. Český rozhlas zprávy.
2: Povodí Moravy odmítá vypuštění části novomlýnských nádrží. V Lounech zítra ráno začnou opravy ve Vladimirské ulici. Fotbalisté Hradce Králové na úvod nového ročníku první ligy vyhráli. A počasí zítra čekáme proměnlivou oblačnost, místy přehánky, maxima kolem 24 stupňů a zesilující vítr. Zprávy s Otou Nehasilem, dobrý večer. Vypuštění dolní novomlýnské nádrže by podle informací Povodí Moravy nevyřešilo situaci se špatnou kvalitou vody, kvůli které hynou ryby. Zrušení dolní nádrže navrhují někteří ekologové. Podle nich by to pomohlo zmírnit problémy se synicemi, které způsobují úhyny živočichů. Státní podnik ale namítá, že je nutné zvážit i další funkce vodního díla, například ochranu před velkou vodou.
3: Ta protipovodňová ochrana není jenom otázka v Břeclaví, ale my tady máme i mezivládní smlouvy se Slovenskem, s Rakouskem, kde jejich stavby počítali tady s nějakým transformačním účinkem.
4: Zdůvodňuje ředitel pro správu Povodí Moravy Antonín Tuma. Vypuštění části dolní nádrže navrhla skupina ekologů v čele s Krištofem Chytrým z Vídeňské univerzity.
5: Když by se ta plocha zmenšila o tu dolní nádrž, což je tak největší, tak by se i celý tento problém výrazně umenšil.
4: Před povodněmi by podle Chytrého mohl místo nádrže chránit třeba suchý poldr. O různých variantách chtějí ekologové diskutovat, vypuštění ale podle Povodí v úvahu nepřichází. Šimon Franz, Český rozhlas.
2: Rada Zlínského kraje rozhodla o rekonstrukci onkologického pracoviště v areálu Vsetínské nemocnice za více než 30 milionů korun. Modernizace má přinést kvalitnější zázemí a zároveň se rozšíří kapacita chemoterapeutického stacionáře. Pracoviště bude provozovat komplexní onkologické centrum krajské nemocnice Tomáše Bati ve Zlíně, říká mluvčí hejtmanství Soňa Ličková.
6: Zlínský kraj nyní chystá výběrové řízení na zpracovatele projektové dokumentace za přibližně 3 miliony korun. Stavět by se mohlo začít na jaře a onkologické pracoviště za téměř 32 milionů korun by mělo být hotové v létě roku 2028.
2: V Lounech zítra ráno začnou opravy zhruba půlkilometrového úseku Vladimirské ulice. Řidiči projedou pouze jedním směrem, v opačném budou muset využít objížďku. Po dokončení Vladimirské ulice se firma přesune do ulice pod nemocnicí. Celková hodnota obou zakázek je téměř 12 milionů korun.
7: Objízdná trasa pro řidiče z opačného směru povede přes Osvoboditelů, Hrnčířskou, Josefa Fouska, na Foukalce a Rakovnickou. Přístup k okolním domům má po celou dobu zůstat zachovaný. Obě ulice mají být hotové do konce listopadu. Zloun, Kateřina Kučerová, Český rozhlas. Sport.
2: Fotbalisté Hradce Králové vstoupili do nového ročníku nejvyšší domácí soutěže vítězně, když doma porazili Pardubice 2-1. V dalších dnešních zápasech pražská Slavia porazila Slovácko Vysoko 5-1, Jablonec Olomouc 2-1.
0: Počasí.
2: Zítra čekáme proměnlivou, hlavně z počátku dne velkou oblačnost, k tomu místy déšť nebo přehánky, ojediněle i bouřka. Později odpoledne a večer budou srážky i oblačnost ubývat. Maxima zítra většinou mezi 20 a 25 stupni, na jihu Moravy až kolem 28 a vítr bude v průběhu dne zesilovat.
0: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje. Zelená vlna.
2: Na hlavním tahu číslo 7 Praha Chomutov kousek za Slaným u Lotouše řeší nehodu. Srazila se tam dvě osobní vozidla, projedete Kyvadlově. Zdržení směrem na Chomutov je delší zhruba na 15 minut. Tolik doprava, šťastnou cestu.
0: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
2: Právě začínají hvězdné návraty. Dobrý večer a příjemný poslech.
0: Hvězdné návraty.
8: Humor dělá s těžkými chvílemi to samé, co horolezci se skálou. Nezmizí, ale najde způsob, jak ji překonat. Své by o tom věděla i dnešní hvězda tohoto pořadu, o které vám budu vyprávět a jejíž hlas uslyšíte. Jsem Patrik Rozehnal, moderátor Českého rozhlasu.
9: Sotva jste přišel, hned jste na mě vychrlil dokonce i jméno a úřady.
8: Je to slušnost, ale jsem tu proto, abych posluchačům nabídl hodinu vzpomínek.
9: Mluví se o vás po celé Praze.
8: Už tušíte, kdo znovu vykročí na ta divadelní prkna před kameru a postaví se před mikrofon?
9: Nevím, kdo by měl přijít.
8: Vybral jsem pro vás rodačku z Moravy.
9: Proč mě?
8: Protože jste byla vtipná, citlivá, uměla pracovat se slovy vyřčenými nahlas i tiše a vždy hrát opravdově.
9: Tak pokračujte.
8: Čím třeba?
9: Nazývání věcí pravými jmény.
8: Dobrá, bavit nás dnes bude Hana Maciuchová. A neskákejte mi pořád do řeči, já to tady vedu.
9: Ach, promiňte, já jsem zapomněla.
8: Vybral jsem spoustu ukázek z filmů, divadla, rozhlasu i televize.
9: A to vás baví?
8: Baví a posluchače taky.
9: Řekla bych, že to musí být nuda.
8: Myslím, že vás přesvědčíme o opaku.
9: No dobře.
0: Hvězdné návraty. Příběhy českých herců a

0: Hvězdné návraty. Příběhy českých herců a komiků.
1: Hana Maciuchová se narodila ve Šternberku u Olomouce, tedy 18 kilometrů od této moravské metropole. Odtamtud měla také své první dětské vzpomínky. Když jí byly 3 roky, vnímala prý už rozsvícený vánoční stromeček, u kterého maminka s tatínkem a babičkou Františkou zpívali koledy. Vzpomínala často i na školku, kam vodila svého o 2 roky mladšího bratra Míšu. Od Mikuláše tam dostala i perličkovou taštičku. Vším, co život nabízel malým dětem, procházela právě tam. A poprvé tam taky hrála divadlo. Jak později zavzpomínala i na vlnách Českého rozhlasu.
2: Tak má první kreace byla Muchomurka a trpaslík v představení, které se cvičila paní učitelka v mateřské školce. Bylo to představení Sněhurka a 7 trpaslíků a já jsem zpočátku měla být Sněhurkou. Ale vůbec jsem to nedokázala strávit, protože Sněhurka přece potom leží ve skleněné rakvi.
3: Má jablko v sobě.
2: Dokonce přijde to princ, Růženka, který zase, líbá, no tam může mít spoudny jablka, že jiná.
4: Sněhurka má jablko.
2: Od zlé královny. No ale tím pádem já jsem se tak vymlouvala a tak jsem si zoufala, že tedy paní učitelka se nade mnou smilovala a dala mi toho trpaslíka a toho já jsem měla hrozně ráda.
3: Takže to byla taková první jakoby dětská role.
2: Ano.
3: No ale potom ještě byla role, která už byla zase jako František hrál Kašpárka, vy trpaslíka.
2: Já asi ve 12 letech jsem dostala příležitost hrát družičku v Jiráskově Lucerně.
3: V Lucerně družičku?
4: Ano.
3: Je, škoda, že jsem nehrál mlináře.
2: Vidíte, to hrál můj tatínek.
3: Tatínek hrál mlináře.
2: Můj tatínek hrál mlináře a maminka hrála Kláskovou.
3: Ano.
2: A dodneska si vzpomínám na to zoufalý napětí před premiérou, protože jsem si uvědomila, že to budeme hrát před lidma.
3: Ano.
2: Do té doby jsem byla prostě absolutně svobodná. Ano. Na těch zkouškách
3: ano,
2: jsem vůbec
3: ano.
2: Jako bez zábran, jako každý, kdo dělá ano. Věc, které neví hlavu patu. Takže to bylo nevídaný, všichni měli hroznou trému. Měnili se mi před očima, samozřejmě brali si kostýmy, líčili se, takže já jsem si taky vzala kostým, nalíčila jsem se tvářičky, rtěnkou jsem si udělala velikánskou pusu, dostala jsem obrovskou kytku. Čekala jsem na svůj výstup a ten přišel a já jsem vešla na jeviště, tedy prkna znamenající svět a najednou jsem vám takhle tím periferním viděním viděla tu obrovskou tmavou jámu, ty tušené hlavy
3: hlediště.
2: Těch diváků. Ve mně by se krve nedořezal, naštěstí ta družička, prostě samozřejmě má uvítací projev ke kněžně, ten zapomene, kytku taky strčí jako někomu jinému a já jsem tím pádem ten výstup nehrála, já jsem ho odžila. To byl takový stres a taková úzkost, prostě ty lidi, teď to všechno kolem, jak to bylo zvláštní, krásný. No byla jsem ale hrozně ráda, že jsem velmi rychle vypadla.
3: Já jsem hrál taky v Lucerně, pokud jde o ten předčasný

0: odchod z jeviště. Tak já jsem někdy hrál za Františka Filipovského, pana France v Lucerně. A vrchního hrál Marvan.
1: Marvan.
0: A jak přichází Franc a říká, pane vrchní, poručil jsem otrubu zavřít. Ale jak na něj mušketýr sák, začali rychtáři reptat, hrozit, bouřit se. A já jsem inšpicientovi Roubalovi řekl, dávajte pozor, já tam budu mít schválně brept. A hlásím to předem, vy to víte, mě to dosvědčíte. A Marvanovi jsem řekl, poručil jsem otrubu zavřít. Ale jak na něj mušketýr sák, začali reptáři rychtat, hrozit, bouřit se. A on ještě měl mluvit něco a on už mlčel, tak mě vzal za límec, za kostým a vedl mě ven z jeviště a do ucha mi říkal, zvíře, dobytku, zlosti ne ničemu. Nemohl jsem nikdy promluvit.
2: Rodiče Hany Maciuchové byli vášniví divadelníci a ukazovali jí divadelní prostředí zblízka. Od malička taky ráda tancovala, zpívala a recitovala ve škole. Studium herectví pro ní tedy bylo logickým východiskem. Během pobytu na gymnáziu se nicméně vážně zabývala i myšlenkou věnovat se medicíně nebo studiu angličtiny. Nechtělo se jí odjet do vzdálené Prahy a výrazně se odloučit od rodiny. Nakonec se ale přeci jen rozhodla pro damu. A tu svou něžnou dětskou duši si uchovávala celý život. Proto hrála i v mnoha úspěšných, anebo i malých, kratičkých pohádkách. Na televizní obrazovce i ve filmu. Zahrála si i šišlající větřík, a to v pohádce Vladimíra Karlíka Foukaliště. Jan Hartl tu hraje komenického mistra a s citovými problémy pomáhá právě Hana Maciuchová jako ta kouzelná bytost Něžný vánek.
3: Konečně. Čekám tu na tebe celou věčnost.
4: Vzdycháš jako meluzína. Co je s tebou?
3: Ale mám hlavu plnou těžkých myšlenek a potřebuju trošku povzbuzení.
4: Ty se nosíš jen samé těžkosti. Pořád šemračí ta tvá bílá šlečna?
3: Něco horšího. Zlobí se na mě, nechce mě vidět. Jsem pro ní moc černý. Na venek, ale i uvnitř.
4: Tak ji pušť z hlavy. Co tě má co trápit? Na světě je hezký dívek habaděj. Pojď, pomůžu ti vybrat. Nechceš?
3: Ale no nechci. Já mám rád Blanku. To je to.
4: Šední. Šidíš ostatní krášu, když se upínáš jen k jedné. Lepší je lítat z kvítku na kvítek, tak jako my, šepotavé vánky. Když umíš vymetat komíny, tak si ji zkouš vymést i ze srdce.
3: Já si ji nechci vymést. Já chci, aby tam zůstala navždycky. Chci, aby byla mou paní. Abych si s ní mohl vyprávět o komínech, o radostech, o hloupostech. Já ji chci chránit a chci za ní dát život.
4: No. Ona to ví?
3: Ale neví. To je právě to. Kdybych jí to mohl nějak dokázat nebo aspoň vysvětlit, možná by pak poznala, že se hněvá nespravedlivě. Co já vím?
4: Já se snad toho dobrého konce nedočkám.
2: Když jsme v tom dětském věku, zůstaňme ještě u pohádek i těch rozhlasových, které byly natočeny i na dlouho hrající desku. Společně třeba s takovými esy, jako byl Josef Kemr, Jaroslav Kepka, František Filipovský, Nelly Gajerová, natočila i pohádku o hloupém Honzovi. I já jsem si ji pouštěla tehdy z černé desky.
5: Tak co bude s tou polívkou? Chci polívku.
6: Já jsem polívka.
5: To máš ale divné jméno, ale já se na ně neptám. Chci, abys mi přinesl polívku.
6: Víte, milo slečno, že se mi docela nelíbíte.
5: Říkám, že chci.
6: A že kdybyste chtěla...
5: Neslyšíš, co říkám, že chci.
6: A že kdybyste chtěla, že bych si vás docela vzal za ženu.
5: Co si to dovoluješ?
6: Co vy na to?
5: Já chci polívku!
2: A když jsme u toho rozhlasu, jaký vztah k němu měla Hana Maciuchová?
1: Jsem vděčná rozhlasu za mnoho krásné práce a také je to, myslím, poslední médium, kdy my herci si můžeme užívat jako absolutního soustředění. A my jsme jenom s textem, autorem, který je nám svěřen před mikrofonem, kterému můžeme říct úplně ty nejintimnější věci.

0: Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje.
1: Svůj herecký talent a pobavit diváky a posluchače nám dnes předvádí Hana Macuchová.
0: Hvězdné návraty. Příběhy českých herců a komiků.
1: První filmová role ji potkala už ve snímku Orgán v roce 1964, ale obecně můžeme říct, že film ji dokázal nabídnout jen naprosté minimum příležitostí, které většinou ani nebyly úměrné jejímu talentu. Za zmínku stojí třeba životopisné drama Člověk proti zkáze, kde si zahrála hlavní ženskou postavu, tedy manželku Karla Čapka, Olgu Scheimpflugovou. Kariéru a popularitu Hany Macuchové vytvářela ale televize, kde se poprvé objevila v televizním přepisu klasické hororové látky nazvané Hrabě Drákula. A taky často režiséři využívali jejího mladistvého vzhledu, to i v divadle.
2: Protože mi bylo 30 a hrála jsem 14-letou Mášu ve Valentinovi a Valentině, ale já si myslím, že tady tyhle ty role se hrají dobře a že jsou to v podstatě bonbonky. Protože nemáme takovou tu zodpovědnost za výpověď generace, ano, a můžeme to hrát tak jako s větší fantazií a tak jako s nostalgickýma vzpomínkama.
3: No mohu vás ujistit, vy si říkáte, bylo mě 30, já mě dost trošku šokujete, ale kdybyste dneska hrála 14 letou, tak já tam přijdu s nadšením to s ním.
4: Já
3: tak spolknu a budu vám
4: aplaudovat.
3: Ano, bombonek, rozbalím ten bombonek rád.
1: To byla ukázka z pořadu Než se zvedne opona v režii Ivo Paukrta. Ve 30 stvárnila Hana Macuchová i mladičkou, řekněme 18-letou dívenku i ve slavném seriálu Chalupáři v režii Františka Filipa. Jak na tohle natáčení vzpomíná?
5: No, tak musím přiznat, že jsem, myslím, tak jako typem pana režiséra Filipa nebyla. Nejsem si jistá. Taky tenkrát vlastně to, když někdo, nějaký režisér obsadil jako někoho do své buď televizní inscenace nebo seriálu, tak vlastně vám to telefonicky zprostředkovala paní Dáša Dejlová. Ale co se týče Chalupářů, tak já si myslím, že jsem byla typem Jiřího Sováka. Protože my jsme předtím v Československé televizi točili takovou televizní inscenaci, která se jmenovala Z matky budoucí matky, a pan Sovák byl mým úžasným roztržitým tatínkem, pan Bohušek Záhorský dědečkem, takže jsme byli vydařená taková parťácká rodina. Takže myslím si, že odtamtud asi tak jako fungovalo takové napojení.
1: Co by mladá kadeřnice Vlastička se zapletla i s Jiřím Šmicrem. A rozhodli se, že se vezmou. Jenže kdy to oznámit rodičům? Co třeba využít promoci a setkání ve vinárně?
6: Pořádný bublinky, pane Hrní, třeba šato Radině.
7: Prosím, služba, pane doktore, služba.
6: Pane Hrní, to jste nespoň adrese, to ne, já to tady syn právě promoval.
7: Gratuluji vám, pane doktore, ze srdce vám gratuluji.
6: Ježíš, to je chování, co? Neumí pogratulovat, doktore.
8: Tati, prosím tě, proč to říkáš, když to není pravda?
6: Prosím. Zubok, nejsi promovaný.
8: No jo, ale učitel.
6: Tě to je. A tomu přece nezáleží, ne? Vypadáš na doktora, no. A nehrb se, co tě doktor. No.
9: Už víš, kde budeš učit?
6: Prosím tě.
8: No tak, dostali jsme seznam volných míst. Podle krajů.
6: Šáš. A je, tak to zahoď. To zahoď, to si beru na starost já. Prosím.
9: No tak, děti, teď
6: pozor.
9: Si přibíjeme na tu promoci. Ne na tu doktorskou, ale na tu učitelskou. Tak šup. No vem si, jdete si tam z kraje, tam už
6: a pijte to pomalu, děti.
9: Je to drahý.
6: Radině, to.
8: Vážená rodino, dovolte mi, abych v tuto slavnostní chvíli vám poděkoval za veškerou péči,
4: A zároveň vám oznámil, že se zde přítomnou Vlastou Makovcovou hodláme vstoupit do svazku manželského. Kdy to vám oznámím dodatečně?
6: To si hodně.
2: To je legrace.
4: Není, mami. Víš, my jsme si s Vlastou slíbili, že se hned vezmeme, jak budu hotov.
6: No ale napřed ještě se stačíme napít děti, ne?
7: No děti, to jste řekl moc dobře, dědo, protože my jsou samá sranda, že? A rozum žádný.
2: Prosím tě, teď nemáš ani místo, Slávku.
6: Třeba mě by zajímalo, z čeho budete živit.
7: No, třeba k tomu mají vystaráno. Z vlastinech tuzeru, co?
2: No ale kde byste bydleli?
4: My jsme si mysleli zatím u nás.
7: Co?
4: No jako zatím.
7: V Kumbále? Prosím tě, nejsi blázen? A kam dáš druhou postel?
4: Jakou druhou postel? My se nerozvádíme, my se berem.
7: Aha, tak víte co, děti, tohle vypuste z hlavy. Jste oba mladí, nemáte nic meškáno. Klidně spolu choďte, maminko, proti tomu nic nemáme. A za rok, za dva uvidíme.
2: Myslím, že tě taky vyletíš, ani nevíš, co říkáš.
7: Jsem něco řekl. Řekl jsem něco.
6: Ale vůbec
7: nic. Je to pravda, ne?
2: Ano je, ale mohl jsi promluvit se Slávkem doma, ne na ně vybafnout tady.
7: Já si budu rád servítky před nějakou venkovskou laninkou, ne? Co pak?
4: Mami, Vlasta už musí domů, tak já jdu doprovodit na autobus.
5: Já nevím jak pánové, ale já jsem tam nebydlela teda. Dojížděli jsme na každý natáčecí den. Pamatuju si, že jsem jezdila s panem Hlinomazem. A jednou přišel, sedl si do auta a řekl: nedomiloval jsem, nedomaloval jsem, musím se z toho vyspat. A spal jako celou tu dobu, než jsme dojeli do Višňové nebo Třešňové, jak se to tam jmenovalo. No tak podívej, to pamatuju si obě. Ale to natáčení, to bylo tak příjemné, tak... Já jsem se dokonce na pláci setkávala s Ninuškou Popelíkovou, což byla kolegyně z Vinohradského divadla, kterou jsem měla nesmírně ráda. Takže nepamatuju si na nějaké třecí plochy. Já, co se týče jako kolegiálních vazeb, tak ke mně byli tak přátelští, velkorysí. Já nemůžu nic jiného, než opravdu děkovat těm úchvatným duším, protože fakt je, že ten seriál je neuvěřitelně dobře obsazený těmi bardy, které bohužel teď už na divadle nepotkáváme, ale samozřejmě pokud se týče improvizace, nebo teda jako kolegiální chemie, tak to jak Vladimírek Menčík, tak pan Sovák jako byli mistry. Oni byli tak sami od sebe jako povahou, vtipní, humorní. Když jim ta poenta nepřišla, tak si ji rychle vymysleli. Jako opravdu s nimi existovat na place, to byl rauš.
1: Jak pak vylíčila setkání ve vinárně Hana Maciuchová, co by Vlastička svým rodičům na vsi?
2: Potom mě požádal o ruku.
10: Tam v tom Karolínu?
2: Ne, my jsme byli na obědě v takové vinárně.
11: Kde?
2: Ve vinárně. Jsi hluchá, netoč se, nebo ti ustřínu ucho.
6: No a má už místo?
2: Ne, ale táta mu prej nějaký sežené.
10: A co bydlet, to budete u nich?
2: Tam to nejde.
10: Ne, oni nemají velký byt.
2: Jenom kuchyň, pokoj a takovej kumbál.
6: Tak do čeho teda pospícháte? Když nemáte kvartí, tak se neberte, to vám neuteče.
2: Jsem myslela, jestli by to nešlo tady. Jako u nás. Kdyby děda...
6: Tak to pust z hlavy, děvenko. Já jsem se tady narodil, jsem tady doma, taky tady umřu a kvůli tvýmu učitelovi se nebudu stěhovat do Mrázkovýho starobince. Družstevní vejminek, takový nesmysl, nebo co, kvůli čemu to mají? Kvůli závazkům, nebo co? Ať se tam nakvartíruje sám, víš?
1: Seriály tvořily základ pro popularitu Hany Maciuchové i v pozdějším věku. Objevila se třeba v panoptiku města Pražského, v četnických humoreskách, v pokračováních Nemocnice na kraji města, nebo nejnověji i v seriálech Ulice, Dobrá čtvrť. A jednomu slavnému seriálu se budeme věnovat i po písničce, kterou má pro nás Hana Maciuchová.
0: Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje.

Vzpomína, vzpomína, já si často vzpomínám, jak na černobílý film.

0: být, být, že je trápení, člověk pak chce mít všechno pro sebe, smích vystřídá pláč, pláč proutku mávnutí. Tak si teda běž, běž, já tě nenutím, tu druhou snad víc, víc, doufám, že budeš mít víc rád.
1: Za každým úsměvem na vaší tváři a za dobrým pocitem, pokud sledujete filmy, posloucháte pořady, stojí skvělý herecký výkon. Ty nám dnes předvádí a připomínáme si je s Hanou Maciuchovou.
2: Hvězdné návraty. Příběhy českých herců a komiků.
1: Slíbil jsem vám ještě jeden seriál. V době, kdy byl v televizi vysílán, byla Hana Maciuchová pro všechny lahůdkovou Olinkou. Mladá, energická a moc hezká dívka diváky okouzdila, a to v seriálu Jaroslava Dítla Žena za pultem. Zatímco Anna Holubová byla unavená životem, Olinka byla symbolem mládí, lehkomyslnosti a otevřenosti. Teď se snaží zachránit mladou nápadnici skladníka Oskara. Ten ji totiž odmítl, a i když za ním přišla, aby u něj mohla bydlet, že ji z domova vyhnali, dělal, že ji nezná.
3: Máš vůbec kde spát?
4: Tak hladí, kdy bude svajba. On tě snad ten darovák nechce? Tak to bych se na to podívala. Jsi druhé ruce.
5: Moment, a si vyneš rovnou pod ruku, taková ostuda, jak si to představíš.
4: Šéfe, na to zapomeňte. Všichni máte nervově zhroucenou holku a vy mě čtete levitý o půl druhýho deka salátu.
5: Koho zhroucenýho?
4: Latina Civilková je tam zhroucená. Je tady nedodržený slib manželský. No přeci na něj musíte vlítnout.
5: Na koho?
4: Na Oskara. Myslím, že bude nejjednodušší, kdybyste mu to přímo nařídil.
5: No to je ohromný, to mě podle to povídáš. Já jsem ustala o to, kdo má s tím, kdo s tím nemá být, nebo co?
4: No tak to musí udělat odborný, nebo no, co sama?
5: Celý her! Nechtěla bys to dneska vynechat na nich.
4: Oskárku, pojď sem! Mám s tebou důležitou debatu.
5: Já s tebou ne.
4: Mě neunikneš, píza!
5: Ale nenamáhaj se, jo.
4: Oskare, jestli to neuděláš, tak... tak všechny holky, co jsme tady, ti vyhlásíme nepřátelství.
5: No, to si poslušte. Vy potřebujete mě, a ne já vás.
4: Já bych si jen přála, aby to nebyla ta nejhodnější holka, co tady je. Já bych si přála, aby to byla taková futura, jako jsem já, která by do tebe kopla jak do hadráku.
5: Prosím tě, odprej s ním, nezacláněj tady.
4: Takovej ohlava s frňákem, jak okurka by mohl na takovou partii oblíznout všech deset. Ty začneš za chvilku plešat, je ta nosit brejle, ty nádivo jede.
5: No to pak budu mít šanci i u tebe, viď? Ty seš na brilaty vysazená.
1: Kolegové ji často s oblibou nazývali první dámou herecké scény a není divu. Lidé si tuhle půvabnou herečku také nemohli vynachválit díky její milé a nekonfliktní povaze, velké profesionalitě a noblese, která pro ní byla typickou. Hana Maciuchová nikdy nepatřila mezi celebrity, které potřebují své soukromé záležitosti, jak se říká, troubit do světa. Naopak, za každé situace se snažila udržet tvář a působila elegantním dojmem. 20 let byla životní partnerkou herce Jiřího Adamíry. Zahráli si spolu třeba i ve Španělích v Praze. V televizní inscenaci v režii Oldřicha Daňka. Je to vlastně bravurní dialog mezi stárnoucím španělským velvyslancem v Praze, kterého hraje Jiří Adamíra, a ovdovělou Marie z Pernštejna, rozenou Manriquez de Lara.
6: Mám ráda přijít.
7: Já ne. A taky mi už míň slouží oči.
6: A hodí se to?
7: Co?
6: Nenuťte mě takové věci říkat nahlas. Aby byli muž a žena sami v jednom pokoji.
7: Ne, nehodí se to.
6: A zrovna ani nemám po ruce nikoho z frau Cimoru. Nepůjdeme za paní tchýní.
7: Stará paní Spenštejna samozřejmě ví, že jsem šel za vámi.
6: Ona to ví?
7: Nic v tomto domě se neděje bez jejího vědomí.
6: To se ovšem mýlí, ta stříčku Guilherme. Ale pravda je, že ona v tomto domě nedělá nic bez vašeho vědomí. Španělský vyslanec je už tak trochu součást Pernštejnského domu.
7: Ano, většinou na to bývám hrdý.
6: A teď ne?
7: Teď zrovna se mi nezdá, že je nač být hrdý.
6: A Španěl bez hrdosti jako by ani nebyl. Ale tenhle námět bude jistě zajímat i ostatní dámy, nebylo by jí?
7: Ne. Chtěl bych s vámi mluvit o samotě.
6: Zdá se vám to divné?
7: Všecko v Praze se mi zdá divné. A to už 20 let. Češi jsou divní, císař je divný. Jeden štýrský hvězdár donedávna ještě s jedním Dánem zkoumají hvězdy, jako by to byly právě jenom hvězdy a nikoli příbytek boží. Jeden uherský doktor pitvá lidi. Nejspíš hledá duši, ačkoliv duše je majetek boží. Nějaký Holanďan prý vymýšlí člun, který by mohl plout pod vodou. K čemu je dobré plout pod vodou? Nikdo neví. A to nemluvím o těch Skotech a Angličanech, co vyrábějí zlato, a Italech a Řecích, co vyřezávají ze slonoviny bezbožné prasečinky.
1: I když Hana Maciuchová Jiřího Adamíru opravdu velmi milovala, za muže si ho nikdy nevzala. Přitom Adamíra by dal cokoliv za to, aby se za něj jeho životní láska provdala. Dvakrát ji požádal o ruku a ona vždycky odmítla. Hlavně proto, že Adamíra byl předtím ženatý už dvakrát. Nechtěla riskovat, že se naplní přísloví do třetice všeho zlého. Když pak Jiří vážně onemocněl, taky to hodně mrzelo, že si ho nevzala. Vždycky byl její součástí a ani po jeho odchodu na věčnost se to nezměnilo. A teď k příběhům, které známe snad všichni. Ke krkonošským pohádkám, které Hanu Maciuchovou tolik proslavily. Předlohou byla knížka Marie Kubátové. Napsala totiž pohádku, jak Krakonoš s Trautenberkem vedli válku. Autorka scénáře k Večerníčku Božena Šimková tím byla naprosto učarovaná. Dobře si ale uvědomovala, že dvě postavy na celou pohádku nestačí, a tak přidala samovolně i postavy Hajného, Kuby a právě Anče. Z dnešního pohledu je skoro neuvěřitelné, že vedení televize na začátku nápad smetlo ze stolu. Nechtěli hraný Večerníček, protože se o ně v minulosti pokoušeli a vždy se zlou potázali. Pak ale nastal další problém. Šimková měla v době vzniku Večerníčku zákaz tvorby. Veřejně totiž vystupovala proti vpádu vojsk Varšavské smlouvy, takže se pod jejím jménem nesmělo uvádět. A tak se v titulcích objevilo jiné jméno. A tak jedno důležité, režisérky Věry Jordánové. Pak už ale naštěstí nestálo natáčení nic v cestě. Dokonce si vymohli i kvalitní natáčecí materiál značky Kodak, což byl v té době nejdražší barevný film.
8: Paní režisérka obsadila Iliu Prachaře, Zdeněčka Řehoře, Jarouška Satoranského a mě. Shodou okolností během těch 3 týdnů, kdy se točila první várka krkonošských pohádek, nás produkce nedala dohromady jinak, než že jsme točili po nocích. Takže vždycky v 10 hodin večer buď nás sebrali hned v divadle na Vinohradech nebo u různých bytů a jeli jsme na Barandov a točili jsme do 5 hodin do rána.
9: Kde mám sojčí peříčko?
10: To on ho tenkrát asi odnes ten velký vítr.
9: Velký vítr. Velký vítr. Kubo, hajdej! Běžte do lesa a střelte Krakonošovu sojku. Ta má peříčka, že mě bude zavíjet sám baron.
11: Milost, pane, mějte rozum. Rozházet si to s Krakonošem kvůli parádě.
9: Melče, a vy dva mazat. A než si schrupnu, ať jste tady se sojkou.
1: Na tohle pospávání Trautenberka má osobní vzpomínky i režisérka Věra Jordánová v našem archivu.
12: Dovedete si jistě představit, že herci tedy už byli značně unaveni, protože ti ve dne zkoušejí, řekněme, ty jiné profese si během toho dne mohli trochu víc odpočinout. Ti herci ne. A tak jsme tam měli jeden kus nábytku, který byl neobyčejně oblíbený. Pokud si někdo z vás vybaví scénu Trautenberkova pokoje, tak si uvědomíte, že tam je postel s krásně nastlanou peřinou. A tahle postel se v době kratoučkých pauz, kdy se třeba přestavovalo něco nebo se museli přelíčit herci, stala středobodem celého natáčení. Protože ti ubozí, unavení herci už koncem toho předchozího záběru zoufale koukali jenom na tu postel. A když jsem řekla stop, tak nastal úprk, kdo se k té posteli dostane dřív. No a ten potom to vyhrál na těch dalších 5 minut, kde se třeba chystal ten další záběr. A hověl si v té posteli těch 5 minut, než zase byl vyhnán, aby hrál dále a čekal zase na moje další stop, jestli se mu tentokrát podaří se do té postele dostat jako první.
11: Uctivé pozdravení, jemnost pane Krakonoši. Ráče ji odpustit, ale náš pán Prašivka jeden. Pámu mě netrestej. Poslal mýho Kubíčka a Hajnýho, aby střelili vaši Sojku.
7: Cože?
11: Kvůli Beříčku, že prej nemá co na klobouk. Tak kdybyste jí ráčil někam zavřít. Já jsem jí povídala uleď, ale ona mi asi nerozuměla. Člověku to přijde líto, kvůli panský parádě takovýho oučinlivýho ptáčka zastřelit.
7: Tak on si Trautenberg nedá pokoj.
13: Děkuju pěkně za vyřízení. A se Sojkou si nedělej starosti, já už si poradím. A tady máš od cesty.
11: Ale to nemuselo být. Já to udělala ráda. On je k nám jemnost pán Krakonoš taky moc hodný.
1: Kdo by řekl, že tenhle seriál byl natáčen už v roce 1974. Za to dobré srdce byla v pohádce Anče odměněna a Trautenberg potrestán.
14: Jo, už to tak na světě bývá, že když se chce někdo chlubit cizím peřím, přichází o vlastní.

0: Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje.
1: Svým hlasem nás hladí a slovy baví Hana Maciuchová.
0: Hvězdné návraty.
1: Během studií začala účinkovat v divadle Za branou, které sídlilo v prostorách paláce Adria v Praze. Do stálého angažmá tam nastoupila v roce 1969. Dva roky na to ale přešla do divadla na Vinohradech, kde zůstala až do své smrti. Před kamerou se objevovala hlavně v televizních inscenacích. Třeba v roce 1997 v režii Viktora Polesného ve snímku nazvaném Ještě není pozdě. Tahle divadelní hra měla světovou premiéru na jevišti v Londýně v roce 1975 a ihned byla senzací divadelní sezóny. Jejímu autorovi, Benu Traversovi, bylo tehdy 75 let a možná právě proto se na to téma sexu dokázal podívat i sněžným a laskavým humorem. Partnerem před českou kamerou byl Haně Maciuchové Jiří Bartoška.
2: Pane Kásl, máte ruku na mém prsu.
3: Asi se jí tam dobře odpočívá. Jak dlouho jste vdaná?
2: Pár měsíců.
3: Tak málo, to vás to posedlo dost brzy.
2: Co mě, ale on to nepotřebuje často. Nijak potom netouží.
3: Není jaksi ve formě, že?
2: Nevím.
3: Musíte být trpělivá, vstřícná. A jestli ho chcete k sobě připoutat, tak zkuste nějakou tu opičárnu.
2: Opičárnu? Pane Kásl, co vlastně dělají opice?
3: No, tak to zkusíme jinak. Postavte se. Pojďte sem ke mně. Tak ještě blíž. Otevřte ústa. Tak tomuhle se normálně říká francouzský polibek. Říká vám to něco?
2: Bože můj, jestli mi to říká. Já to musím zkusit ještě jednou.
3: No tak pojďme. No, jen klid, myslím, že se vrací váš starý.
2: To, zamkněte dveře.
3: Ne, díky.
2: Ježiš, to nejde vydržet.
3: Máte rozčuchané vlasy.
2: To řeknu, že mě po francouzsku líbal sám Fred Kásl.
3: To si rozhodně nechte pro sebe.
2: Zůstaňte.
4: Ne, jsem tady. Ten člověk byl protivný, ale šek vzal. Pane Kásl, jsem vám zavázal.
3: To je OK. Myslím, že půjdu.
4: Děkuji vám, že jste počkal. Pro mou paní to byl jistě nevšední zážitek.
3: Pro mě taky.
4: Naschledanou.
2: Naschledanou.
4: Promiňte, jsem špatný hostitel, ani se vám nic nenabít.
3: To udělala vaše paní.
1: Hana Maciuchová si už od útlého věku přála mít děti. V roce 1980 se ale dozvěděla krutou zprávu. Maminkou nikdy nebude. V 35 letech totiž vážně onemocněla a musela podstoupit operaci. Jakmile se probudila z narkózy, lékaři jí sdělili tu smutnou zprávu. Byl to pro ní takový šok, že okamžitě dostala silné horečky. Nakonec se ale přes ohromnou bolest dokázala přenést a pro děti tvořila ráda. Dokonce v našem rozhlasovém pořadu četla i z jejich prázdninových pohlednic z tábora.
5: Třeba Ahoj Igeta napsala svým rodičům. Milá maminko a tatínku, prosím, nejezděte sem. Když sem přijedete a když nám něco přivezete, tak to dejte denní službě a hned odjeďte. Vnuk Tomáš napsal svým prarodičům, ano, babičce a dědečkovi. Ahoj, babi a dědo. Na našem táboře řádí zloděj. Ten mi neukradl nic. Zjistil jsem, že tenhle rok nepůjdem na hrad Pecku. A prosím tě, babi a dědo, aby jste mě na Pecku vzali. Mám se dobře a už se na vás moc těším. Babi a dědo, už vím, kam pojedeme s tím karavanem. Pojedeme s ním na rekreační středisko Pecka. Na koupališti. Tam Tam je hodně karavanů. Ahoj, babi a dědo, píše Martínek. Pozdravuji vás z Tábora, mám se tu dobře. Nedělejte si z toho hlavu, když vám napíšu, že jsem si rozsekl hlavu. Mám tam jeden steh, ale už je to dobrý, už to necítím. Můžu všechno dělat. Babi, upečte mi nějaký dort nebo něco dobrýho. Už to bez toho nemůžu vydržet. Ještě napíšu dopis. Maminka přijela na chatu. Tak ahoj. Adámek, Vojta a Filip napsali svým rodičům. Pardon, ale odtrhnul se mi ešus od držadla. Omlouvám se všem. Moc odpuštění prosím. Ten ešus odplul do Německa.
1: S vážnými nemocemi se Hana Maciuchová potýkala už během svého života. V roce 1993 rakovina vzala životního partnera Jiřího Adamíru. Charismatický herec tehdy podlehl rakovině páteře. Ona sama s touto nemocí bojovala několikrát. A nakonec si také bohužel 26. ledna roku 2021 ve věku 75 let podlehla. Od té doby jsou zase s Jiřím Adamírou spolu.

0: Chalanové, zahrádkáři, chovatelé a chalupáři. Máme pro vás Hobby magazín. Pořad plný rad, nápadů a inspirace.
1: Pustíme se do pěstování jedlých a léčivých denivek. Poradíme s chovem králíků plemene Rex a máme pro vás několik vychytávek, jak zacházet s klimatizací ve vašem autě.
0: Hobby magazín s Arturem Kubicou. Každou sobotu v 21 hodin na rádiu vašeho kraje. Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje. Noční linka.
2: Je hodina před půlnocí, posloucháte vysílání Českého rozhlasu, společné regionální vysílání, taky stanici Český rozhlas Pohoda. A ne, dneska už ne, hat-trick s problémy s připojením do noční linky. Dneska na potřetí, naštěstí, ne, vidím tady všechno v pořádku. Na dalším technickém pracovišti Lukáš Kamen a jinak má maličkost z Prahy, z historické budovy, tady v Karlíně, Honza Macoun. Mě moc těší, že posloucháte vysílání Českého rozhlasu, že jste si udělali čas na noční linku. Takže prosím pěkně, kdo jste se nepídili po tématu, které dnes budeme 2 hodiny probírat, milé rád prozradím, že to bude těžké. A myslím, že pro všechny naslouchající, včetně mě i vás, kteří o tom budete případně povídat. A o čem? Nedělní noční linka. Myšlenky, které tíží.
0: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.
2: Myšlenky, které tíží. No tak, co vám leží v hlavě? Ty jsi...

0: duše hraj.
1: Je takový duševní guláš, můžete mít v hlavě, pravda. Je dobře, že každý máme své problémy, že každý jsme na jiné úrovni a že tím pádem jsme každý originál a máme si co říct. Nebo jsme něčím zajímavý, zvláštní, jiný. Ale co se schovává pod tou pokličkou, tak dnes to bude takové složitější, jak říkám, pro všechny zúčastněné, ale doufám, že se osmělíte a že i pro nadcházející 2 hodiny vyberete vaši duši tak, že ji přes hlasivky zkusíte reprodukovat do vašeho mikrofonu, telefonu a odeslat všem ostatním, abyste taky i vy ostatní věděli, že ne každý se má skvěle, průměrně, ale nemusí to být i dvakrát dobré, přijatelné, duševně OK, může to trápit mnoho let. Na druhou stranu jsou to věci, které se třeba dají vyřešit, tak můžeme pomoci. I od toho tady noční linka je. A co vám tedy leží v hlavě, co vás nenechá spát, co se vám pořád vrací, nebo co jste dlouho neřekli, co jste v sobě dlouho dusili, co vás trápí poslední dny, možná celé roky, co nejde jen tak vypnout a co vás pronásleduje z minulosti. Na to se vás dnes ptá Honza Macomu z Prahy a nebojte se, klidně se osmělte.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Volejte právě teď 731 800 900.
1: A kdo radši své myšlenky zkusí přepsat do písmenek, i to je vítáno. linka@rozhlas.cz a nebo do komentářů pod internetovou pozvánku k dnešnímu vysílání, to znamená rozhlas.cz/linka. Zkusíme to s žalem, který se odkládá a své o tom ví a také dobře zaspívá Jiří Korn.

0: Tady je Český rozhlas, tady je Honza Macon, 23.09, noční linka otevírá své, pokud možno, telefonní brány. Každý někdy zažije chvíli, kdy se navenek tváří normálně, ale uvnitř mu běží úplně jiný svět. No, přes den se člověk zaměstná třeba prací, povinnostmi, lidmi nebo mobilem. V noci už ale často není kam utéct. Tak zkuste nám všem prozradit myšlenky, které vás v hlavě tíží. A ve své podstatě jedná se o věci závažného charakteru, anebo i úplné kraviny, protože je fakt, že z toho, co jste zatím poslali do příspěvku, do komentářů a na linkazavináč.rozhlas.cz, tak to i někdy koniny jsou. A to mě těší, aspoň to bude pestré. I když život ten si nevybírá, bývává krutý. Myšlenky se vracejí, člověk si přehrává staré rozhovory, hledá jiné konce a ptá se sám sebe, co měl udělat jinak. Někdy pomůže čas, někdy rozhovor, někdy obyčejné přiznání, že už je toho moc. A někdy stačí zjistit, že v tom člověk není sám a o tom to v noční lince je. A ne, že ne. Nebýt vás, není našeho vysílání. A jinak, co lidi nejvíc trápí? Zdraví, penze, práce, rodina, bydlení, samota, vztahy, dluhy, výčitky, taky strach o děti, strach o rodiče, strach z budoucnosti, nevyřčené věty, staré křivdy, věci, které se nedají vzít zpátky, rozhodnutí, které člověk odkládá a také obyčejná únava z toho, že se pořád musí něco zvládat. A kdo telefonicky otevře noční linku s datem vydání 26. července, je to na vás, 731 800 900, volejte právě teď ještě jednou, kdo nás poslouchá třeba jen tak poprvé, náhodný kolem jdoucí takzvaný, tak na 2 hodiny máme mít vystaráno. Téma je dané, mimochodem je to téma, které jste si přáli vy, nemám teda poznamenáno od koho, ale doufám, že ten, kdo si ho přál, tak také zavolá, nebo aspoň přinejmenším poslouchá, anebo si ho poslechne ze zpětného záznamu, který je vám k dispozici na stránkách vaší rozhlasové stanice. Tak než se někdo provolá, otevřu to dnešní vysílání tedy příspěvkem od někoho z vás a nebudu lovit konkrétní, vemu ten, který přišel úplně jako poslední. Kdo to píše? Tady. Tak, prstem skoro zabodnuto. Píše Petr. Petr podepsaný. Tatínek mi jednou večer zavolal, jestli bych se za ním nemohl druhý den zastavit. Měl jsem hodně práce, byl jsem unavený a řekl jsem mu, že přijedu o víkendu. Druhý den dostal mrtvici a už jsme spolu normálně nemluvili. Od té doby si ten telefonát přehrávám pořád dokola. Vím, že jsem nemohl tušit, co se stane. Vím, že lidé podobné věci odkládají běžně. Jenže rozum tomu neporučíte. Rozum to je jedna věc, a výčitky druhá. Pořád si představuju, že jsem mohl přijet, dát si s ním kávu a slyšet, co mi chtěl říct. Možná to nebylo nic důležitého. A právě proto mě to tolik trápí. A ne to pustit. Petře, třeba někdo zavolá, třeba někdo pomůže. Třeba někdo přizná, že byl v podobné situaci, ale že to zvládl. A co pomohlo, tak těžko říct teď ode mě, ale předpokládám, že od posluchačů, kteří mají dobře velké srdce, že to bude jednodušší. Tak pojďme na to, pojďme i na ty telefonáty. 731 800 900, nedělní noční linka z Prahy, myšlenky, které tíží.
1: Noční linka. Někdy se ví, co Bůh chystá, a že se nedají stihnout všechna místa, ale je to dobrák altruista, vždyť mi dal tebe.

0: Někdy se ví, co Bůh chystá.
1: Dneska se ptáme na myšlenky, které člověka tíží, na starosti, výčitky, křivdy, strachy, možná nevyřčené věty i věci, které se člověku vrací ve chvíli, kdy je konečně ticho. Martine, co vy? Dobrý večer.
2: Dobrý večer, pane Honzo.
1: Slyšíme vás krásně, jako kdybyste byl tady vedle mě, tak teď ještě, aby vás slyšeli úplně všichni posluchači, že třeba v tom nejste sám, to, co budete povídat.
2: Tak jelikož jsem kamionák, tak mám spoustu volného času na přemýšlení. Jezdím převážně v noci, takže si prázdní stanice dovolí přemýšlet nad různýma věcma. A věc, která mě strašně trápí, byť mě táhne už na 40, tak tenkrát kolem 20. roku mého života, tak jsem měl přítelkyni, se kterou jsme na Mikuláše zřejmě počali dceru.
1: Ano.
2: A ta přítelkyně mi už tenkrát potom posílala i fotky, bříška a takhle. Byl jsem za ní, byť jsem byl po zranění, tak jsem se nechal nějakým způsobem dovíst do špitálu, kde porodila, tak jsem chtěl se podívat na malou. No a že jsme nebyli poblíž sebe, ale trošku dál od sebe, tak jsme se stýkali jednou za čas. A milá přítelkyně mi potom jednou řekla, že mi jsem se jí zeptal, kdo je otec. Protože mě jako otce neuvedla. A na to mi řekla, víš, to já ti nikdy neřeknu.
1: Aha.
2: A do dneška to nevím, letos září slaví dcera, asi její dcera, dobře, bude slavit 18. A to je věc, která mi prostě leze skoro denodenně hlavou a prolízá mi to jak červ.
1: Jak je to možné, že se zkrátka, je pravda už, že ženy většinou, aspoň z těch zkušeností, které mám já, nebo z toho, co vím tady od posluchačů, nebo tak nějak ze svého okolí, ženy, když se rozhodnou, tak je to povětšinou nevratné. Tudíž, když se rozhodnou, v tomto případě rozhodne, neřeknu, tak to fakt asi neřekne, asi dodržela. Ale jak může člověk žít, fungovat s myšlenkou, až se jednou dítě zeptá?
2: No, to by mě taky zajímalo, protože člověk v 18 letech by asi měl znát svoje rodiče, oba dva, pokud možno nejlépe. A docela by mě i zajímalo, jestli odpověděla na otázku, kde je můj táta, jestli jí to řekla, jo, nebo neřekla.
1: No, otázkou je, jestli, když to přirovnám třeba naši rodiče, když se rozváděli, tak vzhledem k tomu, že se k nám ve výchově, ať už ke mně nebo k sestře, chovali důsledně, to znamená, když jeden zakázal, druhý nepovolil, takže to jako drželi při sobě, nikdy se před náma nehádali, jo, nikdy. Takže když potom přišlo to rozhodnutí o tom, že rozvod, tak jsme to nedokázali jako pochopit, proč, z jakého důvodu, když přece všechno klapalo, jak mělo. Aspoň teda z pohledu nás dětí. Na druhou stranu bylo nám řečeno něco, proč se rozvádějí, a to něco byla lež. No a člověk si to pak přečet velmi podrobně v těch rozvodových papírech, samozřejmě na tajňačku, takže až třeba příkladně se holčina neuspokojí s myšlenkou toho, že ta odpověď byla věrohodná od maminky, a až bude jednou potřebovat rodný list a tam uvidí to, co tam vlastně není uvedeno, nebo jestli tam je prázdná kolonka, netuším, no tak pak ve finále to musí být na ty vztahy dcera, matka, velký problém.
2: No. Možné všechno, netuším, co bude. Každopádně my jsme spolu ani žít jakoby nezačali. V té době já jsem ještě studoval. A plány byly velikářský. Já bych se pro ně rozdal i dneska, kde by se ozvala. Prosím tě, potřebuji pomoc nebo cokoliv. Ale já bych asi moc úplně neváhal. Byla to z mojí strany velká láska. Do dneška jsem do ní zamilovaný. Myslím na ní, jak na tu malou, tak prostě na tu holku, ale prostě bohužel nebylo mi dovoleno. Už v téhle době už má dvě další děti, dva malý kluky, Ty jsem teda viděl, my jsme se viděli, já nevím, plásnou 2 roky zpátky, tak jsme se viděli, přijela ke mně na chvíli na návštěvu, že byla nedaleko u svýho bejvalýho na zahradě, tak se ozvala, říkám, je, hele, musíš přijet prostě. Jo. Tak přijela, viděli jsme se, ale holku sebou nevzala, ta byla zrovna u babičky,
1: náhodou.
2: Na táboře, tak to nevím, náhodou. Jo, takže jsem viděl jenom 2 další děti, se kterými já teda nemám nic společného, byť
1: v pohodě. No, prostě, o to víc by mě ty myšlenky hlodaly ještě zpátky, teda o to víc. Jo. A takový kruček to mohl být a zase to nevypadalo a nedopadlo a tak vůbec, no. No, vy jste těžký kalibr, kamionáku, Martine, teda držte se, máte nervy na úzdě, ale to doufujeme, že ano. Že to zvládáte a třeba teď se vám trochu víc ulevilo a třeba uslyšíte i v rámci dnešního vysílání, že v tom nejste sám.
2: To doufám, třeba někdo dá nějakou radu. Je mi teda divný, že za vysílání se ještě nikdo neozval na tak požehavé téma.
1: A třeba ano, ozve, vydržte u přijímače do 1 hodiny času dost. Tak děkuju za otevření. Dobrou noc.
2: Já vám děkuji za vyslyšení, naslyšenou.
3: Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Volejte právě teď 731 800 900.
1: Alena napsala: dobrý večer, měla jsem dlouholetého přítele, který nedávno velmi rychle zemřel a mně to dost pořád leží v hlavě. On si dost často pískal takovou zvláštní melodii a v televizi je jedna reklama, kde se přesně tohle pískání objevuje. Jak to uslyším, okamžitě na něj vzpomenul, tak nevím, že by mi to posílal, abych nezapomněla. Ale no, těžko říct, ale řeknu vám, že já, kdybych byl ve vaší situaci, tak tu televizi vemu a vyhodím z okna, protože minulost nevyřeší člověk, že to akorát člověka naštve. A jestli by to mělo být nějaké znamení, ať najde ještě nějaké jiné znamení nebo jiný kanál, kterým sdělit to, co sdělit chce, ale letěla by televize, fakt jo. Jana Zírková, dobrý večer, pane Honzo. Já mám velký strach z budoucnosti, lidské zášti, světové situaci, co jsem udělala dobře a co špatně v mém životě a podobně. A Bedřich, dobrý večer, mě netrápí nic, ale hlavně, aby člověk byl zdravý. To je pro nás důležité. To je fakt. Když nervy nefungují, to není dobrý. Nějaký medikament by se možná našel, ale tu periodickou soustavu prvku mít v sobě. No, jsou lidé, kteří možná nemají na výběr. Teď vzpomínám na svoji babi z Třeboně. Těžký život měla, těžký, žije doteď. Sice si už ten reálný svět vůbec neuvědomuje, ale přežila toho moc. Smrt svých všech dětí, smrt svýho manžela, smrt svýho manžela číslo 2. Přežila to opravdu hodně. No. Zkuste zavolat vy a připojit svůj příběh, budu rád.

0: A když se to tak vezme, tak vy poslouchající noční vysílání Českého rozhlasu jste vlastně taky taková parta. Parta, která třeba pomůže, anebo která taky se připojí k tématům noční linky, protože to jsou vaše příběhy především, ne moje, vaše. I Radek se hlásí o slovo. Pěkný večer.
1: Dobrý večer. Přesně jsem neslyšel, nebo to téma tohleto, jak to znělo, ale...
0: Rád řeknu, připomenu nejenom pro vás i pro ostatní, přece jenom jsme stále na začátku. Dnešní vysílání nedělní noční linky jest myšlenky, které tíží.
1: Ano. Rozumím to, ty myšlenky, které tíží. A o tom byl aj ten předešlý příspěvek toho pána, který mluvil přede mnou. Takže myslím si, že mám podobný tak nějak osud nebo příběh, poněvadž matka se mě vzdala tenhle v době, když jsem vlastně, kdy mě dala do kojeneckého ústavu,
0: ano.
1: V rodném listě je otec neuveden a vychovala mě prý teda babička, která asi po roce a půl tohleto už asi na to neměla sílu. Tohleto, tak jsem skončil v kojeneckém ústavě. Tohleto.
0: Ano.
1: Jak to ještě říct, tohleto lépe, nebo...
0: Že váš život nezačal taky úplně dvakrát vesele, tak to je jasné, ale to jste si ještě nepamatoval, pak... jako Brně už tedy v místech, kde tedy se o vás postarali a jak to pokračovalo dál? Kdo si vás osvojil? Nebo jste byl v dětském domově?
1: Ne, nebyl jsem v dětském domově. Nebudu říkat, ale kdo mě...
0: Určitě, mě, nemusíte.
1: Vzali si mě tenhle z rodiče, tenhle z tím pánem vlastně nevlastní, že? Tohleto, ale protože moje nevlastní máma tenhle nemohla mít děti, tohleto a...
0: A tohle byla možnost. Tohle byla možnost, asi pravděpodobně. A... Ten rodný list a to, že tam není uvedený ten otec, na to jste přišel kdy, jak, zarazilo vás to vůbec?
1: To mi bylo řečeno tohleto až v době puberty, kdy jsem byl naštvaný a teď na to, že mi nevlastní rodiče lžou a už začalo to i tím, tohleto, že vlastně ve škole, když jsem se už naučil číst, tak jsem našel v šuplíku v přihrádce tohleto rodný list, kde byl křížek, tohleto a napsáno Exitus. Jo, tak jsem přemýšlel vlastně, co to je. Jo, tak moje máma tohleto řekla, tohleto, vidíš, mohl jsi mít bratříčka.
0: Aha.
1: Ale, jo. A pak mě vlastně celý život lhali tohleto, nebo já jsem se to vlastně dozvěděl až v pubertě, kdy mě řekli moji kamarádi tohleto, které jsem měl, že já nejsem Nikola. Jo.
0: Jo, no teda to vás teda, panečku, pěkně teda tíží myšlenky nebo některé slovo exitus, to bych to vůbec bych nepochopil a ptal se a myslím si, že ale stejně tak jako já jsem zažil tu lež od rodičů, tak to mi zůstalo v hlavě vlastně do dneška, to je pravda, mě teda osobně.
1: Myslím si, že mluvím s vámi tohleto jako s rovným, který zažil ta sama tohleto, když mě pak říkali tohleto, protože otec mého nevlastního otce krásně maloval a mě říkali, protože já také maluji tohleto, a oni mě říkali, že jsem to zdědil vlastně po dědovi, jo, tak... Jo, prostě to bylo, jak to říct, to musím smát, to smáslo. To. Prostě lež na lež, tohle to než jsem zjistil pravdu.
0: Mám pocit, že bychom mohli taky někdy v noční lince probrat samostatně téma lež našich rodičů. To jsem zvědav, co se potom bude dál odehrávat ve vysílání. Ale vám, Radku, děkuju za odvahu, za zavolání.
1: Ano, myslím si, jak jste říkal toto, že by to bylo stálo za probrání toto, že by to bylo také zajímavé.
0: Určitě, určitě, určitě. Jdu si to zapsat, ať to nezapomenu. Vám poděkuju za zavolání a držte se taky. Ať se daří.
1: Děkuji, no... Podívejte se, už jsem dost starý a už život beru tak, jak je.
0: To je fajn, ale nikdy si vzájemně nebudeme na 100% do té hlavy vidět, takže kdyby náhodou bylo něco v problému, v hlavě něco, co vás stížilo, tak bude líp. Budeme si to přát, jako ne politické gesto směřování, ale opravdové lásky k vám, kterou chovám, ať už jste chlapi nebo ženský, protože jsme tady fakt jedna rodina. Děkuju moc, Radku, dobrou noc.
1: Podobně.
0: Samozřejmě i vy ostatní se přidávejte, budu moc rád. Pište, volejte, mailujte myšlenky, které tíží. Nedělní noční linka, pravda z Prahy, dnes trochu složitější téma, ale to jen, abyste se vy, milí posluchači, který přemíláte některé myšlenky v hlavě a nevíte, kde jim je nějak jako konec dát, kde je tak jako zadokovat, tak jako zabezpečit, aby už nevylejzali zrovna v nejnevhodnější dobu, tak předpokládám, že také můžete zavolat a případně sdělit, jak se vám to podařilo, protože od toho tu jsme.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.
0: Mám tady další vaše příspěvky, které jste odeslali, tak abych potom to nedoháněl chvilku před jednou hodinou. František napsal, dobrý večer. Mě hlavně tíží to, že jsem se víc neptal mojich rodičů na jejich mládí. Samozřejmě dneska se to o nich už nedozvím. Je to velká škoda, naše děcka se nás na nic neptají, takže se nic u nás nedozví, daleko více se o nás dozvídají posluchači noční linky a já o nich. Co mě tíží, tak to je můj věk. Snažím se svojí činností na to nemyslet, protože moje budoucnost se krátí. Tak to mě trochu straší, František. A Pavel, pěkný dobrý večer, pane Honzo, tak já jsem docela takovej ujetej na dodržování hygienických pravidel. To znamená, že když je někdo nemocný, má rýmu nebo kašel a nedává si ruce před pusu a já to vidím, tak se na to snažím vždycky upozorňovat. Jsem s tím sice pro ostatní otravný, ale nevadí mi to, protože kdyby to takhle dělal každý, tak by tu bylo plno virových epidemií. No a taky se bojím zdražování, protože jak všichni posluchači vědí, jsem invalidní důchodce a peněz zrovna nemám na rozdávání, takže to by tomu mému životu zrovna nepomohlo. Taky mám strach, aby se mi nestal nějaký vážný úraz oka. A já tak nepřišel o svůj zrak úplně. Tak to jsou asi tak mé největší obavy. Dobrou noc všem. Nechci říkat takové to kliše bez obav. Klid po všechno bude zalité sluncem. Taky nemusí. Taky nemusí. Tak ať je nám minimálně stejně tak dobře, aspoň tak, jak je nám dneska. Můžeme to takhle říct? I za vás. Tady jsou myšlenky Karla Plíhala. Jsou někdy těžké, depresivní, ale to je Karel Plíhal. Trochu v hlavě mám. Pěknou noc, tady je Český rozhlas, noční linka a téma nedělního vysílání, myšlenky, které tíží.

0: Často člověka tíží spíš součet menších věcí. Ráno práce, odpoledne účty, večer nemocný rodič, v noci myšlenka, jestli to celé zvládne. Někdo se bojí, že přijde o jistotu, někdo má doma ticho pohádce, někdo nosí v hlavě dluh, omluvu, rozchod, chybu, ztrátu nebo větu, kterou nikdy neřekl nahlas. Průzkumy potvrzují, že nejde jen o osobní slabost, lidé řeší zdraví, peníze, práci, domov, rodinu, politickou nejistotu i války. Mladší generace mluví o nákladech na život, bydlení a stresu. Děti zase zatěžuje škola, vztahy doma, online svět a obavy z budoucnosti. Každý věk má svoje břemeno, jen se mění slova, kterými ho popisujeme. Dnes se proto v noční lince ptám, co vám leží v hlavě, co vás tíží, co vás nenechá spát, co se vám vrací, když je konečně ticho. Je to starost z posledních dnů nebo věc, kterou v sobě nosíte roky? Co by se vám ulevilo říct nahlas? Macík je tu od toho. Volejte 731 800 900, jo, já vím, no hlavně hr, no s opatrností, samozřejmě bát se nemusíte, tady vám nikdo neublíží, zkusím vás vysíláním provést, máme na tom nějaký určený čas, ale samozřejmě jsou-li témata složitější, tak na to úplně nehledíme, protože člověk, aby to řekl tak, jak chce, tak to taky někdy může trvat. Tak zkusíme třeba vás, protože a jelikož, nevím, halo, dneska jsem tu sám, tak jsem zmáčknul tady číslo 2 a pod ním se schovává kdo?
1: Momentík, slovím si rádio.
0: Ano, děkuju pěkně, budeme si rozumět. Kdo pak je na druhé straně, odkud nám voláte?
1: Dobrý večer, Sokolovsko, Jarda.
0: Jardo, povídejte, myšlenky, které tíží?
1: No, tíží. Odešli mi rodiče, no, to mi tíží.
0: Odešli teď, nebo už je to nějaký pátek zpátky?
1: No, tatínek odešel 22. Mm-hmm. A maminka nedávno v únoru, no.
0: Jak se s tím dá bojovat vůbec? To se s tím nedá bojovat, to se musí přežít, přečkat, že jo?
1: Přesně, no, já čekám furt, až ten čas zahladí.
0: Pomáháte si jak, jestli teda to lze vůbec nějak?
1: Tak já jsem se o maminku staral, vlastně se sestrou a s celou rodinou až do konce. Maminka nám umřela doma, byli jsme s ní až do konce. A vlastně já mám zahrádku. Maminka to se měla 200 metrů.
0: Ano.
1: Takže já jsem s ní strávil každý den. Ke konci už jsem potom u ní bydlel, abych se o ní mohl postarat. A se sestrou jsme se střídali. A s neteřema, s neteří a se synovcem. A i dokonce jedna kamarádka, její dlouholetá, tak taky jezdila pomáhat, protože musela chodit do práce. Takže jsme se vždycky, když já jsem byl práci, přijela segra nebo někdo jiný. A
0: takže jste na to nebyl úplně sám, takže naštěstí
1: nebyl,
0: vás bylo
1: nebyl,
0: víc.
1: A za to moc děkuju všem, kdo vlastně nám s tím pomohli. Jo.
0: Ani si to neumím představit, ale je fakt, že kdybyste na to byl sám, tak to je na potom nějaký diazepam nebo lexaurin. Větší dávky,
1: to
0: aby to
1: bylo, já jsem teda odpůrce těch nějakých psychologů a psychiatrů a to by asi potom asi bylo na to. No.
0: Potom už by to bylo takové, že by vám asi možná třeba nic nezbylo, ne, možná by to byla jediná cesta, ale takhle jste to měl teda dělenou radost. Co maminka byla ráda za to, že jste se o ní staral? Vnímal jste to tak? Chtěla to tak?
1: No to víte, že jo, Ježišmarja.
0: Tak já poslouchám třeba ze svého okolí, já nechci, aby mě někdo zažil v té situaci, kdy nemůžu, kdy odcházím, všichni to ví. A radši, ať zůstanu tam někde v samotě. Tak proto se na to ptám.
1: Ne, to je špatný. Ten člověk, víte co, rodiče nás vychovali, dali nám celý život, dali nám všechno. Podle mého, to je povinnost každého potomka postarat se o rodiče.
0: No určitě, o tom já vůbec nepochybuji.
1: Někam šoupnout.
0: To, já o tom nepochybuji, ale jestli je to a bylo i přání jako mamky vaší, já to se ptám.
1: Bylo, samozřejmě, no.
0: Super.
1: Ona nechtěla sama nikam ani do žádného, já tomu říkám starobinec nebo tohleto. A hlavně jsme to nechtěli mít ze segrou, protože brácha nám umřela v roce 2015. Tak jsme vlastně zůstali sami se sestrou a...
0: Jardo, řekli jste si všechno, co jste chtěli, co jste potřebovali, co bylo nutné?
1: No, Asi docela jo, ale tak něco ještě člověka napadá, no, že by ještě něco těm rodičům mohl říct, no, ale teď už to zpátky nikdo neveme, že?
0: No to je jasné.
1: To už je pryč.
0: To je jasné, ale mě spíš jde o to, jestli vás třeba můžou tížit myšlenky toho charakteru, že třeba jsou některé věci nevysvětlené, nedořešené. Jestli jste si vlastně řekli a vyřešili to, co vás tížilo v hlavě, co vy jste považoval za důležité, tak jsem to myslel.
1: V tomhle tom určitě ano.
0: Jak to prožívá sestra vaše?
1: No, to právě jsem na zahrádku nechci jezdit ani, protože tady maminku furt vidí, no, takže zatím...
0: Všude člověk, to chápu, no. To je...
1: A co víte, já taky tady sedím a koukám, jestli už ona jezdila potom s tím vozítkem před sebou. Taky koukám kolikrát, mám vždycky ježdě na desátou, tak jestli už jde nebo nejde a pak si řekneš ty, bláho, ježišmarja, ty čtyři.
0: Je to...
1: Já naštěstí mám výborný sousedy, ano. Ty mě podrželi a drží do dneška.
0: To je skvělé.
1: Sousedka vždycky říká, babička je v Tesku, to je pohodě.
0: No, hlavně, že tedy máte i někoho vedle sebe na dosah konkrétně, že nejste úplně v nějaké samotě, kde byste se utrápil mezi veverkou a nějakým jelenem třeba. Takže máte vedle sebe.
1: Jsem za to vděčný, mám kamarády tady a...
0: Helejte se, co třeba mě osobně by zajímala jedna věc, třeba jste nad tím přemýšlel s ohledem i třeba na svoji sestru. Mělo by smysl, bylo by jistým řešením třeba to prodat všechno a přestěhovat se někam jinam nebo být v jiném místě, dožít v uvozovkách?
1: Taky jsem na to myslel. Já mám příbuzně ještě ve Strakonicích, mám tam bratrance s rodinou. Taky jsem myslel, že všechno prodám a někam se odstěhuju, ale ono to nemá smysl. Mně je 55, tak víte, jak se to říká, starý strom nepřesadíš.
0: Ale to se na 55 letech starý strom nepřesadíš.
1: No, víte, ale člověk tady má zázemí a něco tady se vybudovalo a mám tady kamarády známý, hlavně práci, že jo, a to je...
0: A Bůh ví, dokdy budeme dělat, že jo, to je ještě taky další věc, dokdy ještě nás čeká, než půjdeme do důchodu, no, jestli vůbec.
1: Tak já doufám, že těch 10 let ještě, no.
0: No, doufat můžeme. Tak
1: já
0: je to...
1: jsem lidi z povolání, no. Já jsem, mám 22 let na kamionu, už jsem se to na to vybod, protože tatínek, když odešel, tak maminka to nedávala, tak jsem zůstal doma. No a nedovedu si představit, že bych někde v 70. ještě jezdil v autem, hlavně je to nebezpečný pro ostatní.
0: Já budu rád, když nebudete jezdit v 70 letech.
1: No, ježišmarja, taky já bych nejradši šel do předčasního, uvidíme, jak to ještě dopadne. No.
0: Tak to už jsme zase někde jinde, ale jsem rád, Jardo, že posloucháte, že jste nám taky svoji bolístku prozradil a já vám děkuju za to, že jste se tak hezky postarala o mamču a že to bylo i její přání, nejenom jednostranně, že jste si řekli všechno, co jste potřebovali. Já mám ještě toho poměrně dost, co chci říct mámě a ještě jsem jí to neřekl, tak doufám, že
1: tak to...
0: Tak
1: udělejte přesně... to, protože potom budete to litovat.
0: Ano, pozdě bych a honití. Tak dobrou noc.
1: Tak už se zpátky nevrátíte.
0: Děkuju, ať se daří.
1: Já vás poslouchám každý večer, takže...
0: Děkujeme pěkně a děkujeme
1: za to. Zavolám.
0: No, jako teď a děkuju. Děkuju, no, vážím si toho.
1: Já vám děkuju, že takovýhle pořady vůbec máte.
0: Bez vás by to nešlo. Dobrou noc.
1: No, děkuju. Dobrou noc.

0: Noční linka, ta nedělní, s tématem myšlenky, které tíží.
1: Srdce mi jde za tebou.
0: 731 800 900 volejte právě teď studio Českého rozhlasu do noční linky, jako poslední před půlnocí budete vy a pak ještě odspívá Richard Miller a uvítáme nový den a nový týden. Z těch vašich příspěvků, které odesíláte, děkuji, skláním se dolů, snad se vrátím i nahoru, budu moc rád, když ještě budete psát a kontaktovat nás, nebo mě, zkusíme to tak nějak propojit do vysílání, protože pomáháte a to je fajn. Píše třeba, ano, už to tady vidím, píše mi konkrétně, ano, už to tady lovím, teď jsem si to tady zavřel všechno, jo. Tady to mám. A poslední dobou mě pronásleduje matematika. Do důchodu mi zbývá něco přes 3 roky a já si pořád počítám, kolikrát ještě budu muset vstát na ranní směnu. Odečítám víkendy, dovolené, svátky a případně nemoci, i když ty se plánovat nemají. Udělal jsem si dokonce tabulku. Každý pracovní den si 1/4 škrtnu. Kolegové se mi smějí, ale už 2 si stejnou tabulku založili také. Nejhorší je, když zjistím, že jsem zapomněl započítat přestupný rok nebo nějakou směnu navíc. To mě dokáže rozhodit na celý večer. Manželka tvrdí, že až budu v důchodu, tak začnu počítat, kolikrát ještě musím vynést koš. Píše Bohumil, Bohumile, zdravím vás. Ale jo, člověk to tak někdy má, taková obsese, teda bez které nemůže potom fungovat. A nedá se to vyrušit. A pro někoho to je úplně nenormální údio. Kdo volá a uzavírá tuhle vysílací hodinu? Tady je Honza, noční linka, Český rozhlas. Haló, haló, pěkný večer, jste to vy? Už jste ve vysílání, kdo pak je na druhé straně?
2: Dobrý večer, tady Ivo.
0: Ano, Ivo, my vás posloucháme, povídejte k tématu. Myšlenky, které tíží, co vás tíží?
2: Ono je toho víc, no a tak jako takový, co mě hlavně tíží, tak je taková myšlenka na to, že prostě tady člověk zůstane úplně sám na tom světě. Já vím, jako možná to jsem jako hloupý, no ale prostě rodiče už mají nějaký věk, dejme tomu, a mám sice bratra, ale ten bratr je prostě bere drogy, pořád je někde zavřený, v kriminále, jo, pořád něco vyvádí.
0: No. Nespolehlivý bratr. Nespolehlivý bratr.
2: A prostě vůbec jakoby neřeší, jako, že má nějakou rodinu, nebo možná tam podvědomí to možná ani běje, ale je to prostě takový, že nevím, no já prostě si nekážu představit, že tady jsem prostě sám, až tady ty rodiče nebudou. No.
0: A jestli se smím zeptat, co, drahá polovička nějaká, ta by to nevyřešila?
2: No, mám přítelkyni, s kterou neží s ní jakoby nastálo, týkáme se, ale...
0: Ale není to tak jakože do budoucna...
2: Ne.
0: Takhle,
2: ne,
0: zasadit, tak jakože... na zasadit strom to není.
2: To ne, no.
0: A to by zase tížilo mě, krev mé krve, zasadit strom, to bych tak chtěl a nějak to ne a ne. Tak to zase by tížilo mě. Jak to řešit? Máte nějaké možné řešení? Jak se zařídit, aby vám tyhle myšlenky nelítaly v hlavě neustále?
2: No, no, je to hrozně těžké jakoby na to nemyslet, protože říkám, no, to prostě člověkovi věk přibývá, těm rodičům věk přibývá, rodinou jako... To jsou nějakým takovým poradcovním sporům, kvůli prostě dědici, jo, a prostě kvůli dědici si vždycky rozhádá celá rodina, že jo?
0: Ano, ano, to většinou tak bývá. Hledej za vším prachy.
2: Přesně tak. Jakoby z naší stránky samozřejmě to tak nebylo, protože my jsme vlastně babičku, která byla taky jedním z dědiců, protože si s dědou jakoby nerozdělili majetek, jo, a nebo ne, nerozdělili, nebo ne, neměli prostě, všechno bylo napsané na dědečka, že jo, no a babička to zase život neřešila, takže se vlastně stala tak, jak ti sourozenci té mamky, tak se stala tím jedním z těch dědiců, že jo, jo, a samozřejmě moje maminka se toho dědictví chtěla vzít, a když to ostatní sourozenci v žádném případě, že jo, protože chtěli dědit, že jo.
0: No, tak za vším hledej prachy, tak proto já jsem třeba řekl mámě, ať vyřeší všechno předem, že rozhodně potom, až odejde, nechce, aby to řešil soud, anebo aby to řešil někdo jiný. Protože my jsme si se sestrou zbyli, jako jediný vlastně v rodině, a při představě, že by mě zavrhla, nebo já jí, tak to by mě zase tížilo dál, no, to... Když už potom člověk nikoho nemá, takže zase rozumím tomu, ale u vás, u nás chlapů je to takové, že stále tam ta cesta je třeba, že nějaká ta žena, nějaké to pokračování rodu, ale to chce čas, no.
2: Jde i o to, jakoby, že jakoby člověk má nějaký pokročilý věk, tam si to nemá taky pokročilý věk a myslím si, že už asi dítě, jakoby, už asi z toho nebude. Což je další jakoby, taková věc, kdy mě tak lítá hlavou takové myšlenky, že vlastně i ty rodiče si neužijou žádného vnoučete, jo? Protože bratr nemá žádný děti, já nemám žádný děti a asi to tak asi i zůstane. A další věc je ta, že vlastně jakoby, ten náš rod jakoby, toho jména v podstatě jakoby, vymizí, jo? Protože tím, že nebudeme mít žádný potomky, žádný ty, toho, tak prostě ten rod asi bude někam do háje.
0: No, no, řekl jste to trefně, do háje.
2: No.
0: No i vám, i vám budu muset popřát, držte se, ať vás myšlenky nepřeperou a ať je správně zadokujete, zaparkujete.
2: Život je jeden velký boj, bych řekl, život je jeden velký boj.
0: Asi to tak mělo být.
2: No asi jo, tak všechno tak asi má nějak být, nic není, jako já to říkám na jednu stránku, jako že nic není náhoda a prostě... Je to prostě tak, jak to má.
0: Děkuju. Držte se.
2: Děkuju moc, hezký večer.
0: I vám.
2: Nebo ráno možná.
0: No,
2: ráno.
0: Cokoliv. Třeba nikdo z toho dnešního vysílání ani nebude spát. Tak dobrou noc. Můžeme to pokusit. A bude půlnoc. Za minutu slíbený Richard Miller ještě pro vás a rozeznávám. Zase dojak.
1: Máš to ty známých, ale kdo tě zná? Máš vlastní píseň, kdo však ví, jak zní. Máš pocit, že jsi

0: Rozeznávám nový list v kalendáři, takže už otočeno. Milé Aničky, doufám, že jste svůj svátek oslavili skvěle.
1: Noční linka.
0: A vítáme nový den, nový týden. Posloucháte Český rozhlas, společné regionální vysílání, taky stanici Český rozhlas Pohoda. Mé jméno je Honza Macoun a provázím vás noční linkou s tématem myšlenky, které tíží. V kalendáři pro dnešní den, pondělí 27. července, vidím zapsané jméno osoby, pánu, neznám žádného takového. Tak rád bych se možná seznámil rád s nějakým Věroslavem. Věroslavu je něco přes 500. Jeden Věroslav připadá přibližně na 18 000 obyvatel, jejich průměrný věk 61. A podle příjmenáře slaví Horký či Horká. Nejčastěji bydlíte v Náměšti nad Oslavou a nejbližším okolí. Tak ať se vám daří, štěstí, spokojenost, úsměv posílám a hlavně udržte nervy na uzdě.
1: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.
0: Dáme si zamilovanou Lenku Filipovou. Hodně je to o lásce, tak i v tom dnešním nočním vysílání, ať už k lásce své drahé polovičky, svých rodičů. Bez nich to nejde. Samozřejmě, že nejde. A když odejdou, je to tragédie. Ale jak to zvládat, že? Myšlenky, které tíží. Volejte 731 800 900. Pište do komentářů pod internetovou pozvánku k dnešnímu vysílání rozhlas.cz/linka a nebo na linka@rozhlas.cz. To už jsem asi říkal. Tak pojďte. Pojďte na to.

0: myšlenky, které tíží je téma nočního vysílání Českého rozhlasu. Budeme rádi, mluvím i za posluchače, zavolejte svůj příběh, neobávejte se ničeho, rozhodně vás nestrafním, jenom vás tak provedu tím naším vysíláním, abyste taky sdělili třeba to, co vás tíží a co by mohlo případně vaší duši ulevit. Mimochodem, myšlenky, které tíží, když vás převálcují, takové ty těžké myšlenky, často ten člověk volá vlastně ne slovně, ale duševně o pomoc. Jak to případně rozeznat? K tomu se dostanu v průběhu dalšího vysílání teď, ale zkusím přivítat někoho, kdo otevírá nový den a další hodinu noční linky po telefonu. Tady je Honza, kdo je na druhé straně?
1: Blanka Hradce.
0: Blanko, zdravím vás, vítám vás ve vysílání Českého rozhlasu. Co Blanku v Hradci tíží? Co jí tak nějak s myšlenkami protahuje?
1: Původně teda z Brna, takže já půjdu jinou k Brnu, jako i že mě už říká 86, uh-huh. Ale jak někde něco o Brnu, tak to jsem já.
0: Uh-huh.
1: No, v podstatě bych řekla asi tak, že ten život proběhl tak, jak asi mohl proběhnout, mohl proběhnout jinak. Ale co mě tíží, tak mě tíží to, že můj otec se nedočkal toho, že jsem se po druhý vdala a vdala jsem si muže, kterýho by býval měl můj otec představě.
0: Uh-huh.
1: Opere jsem se vdala po takové krátké známosti, myslela jsem, že už nemá nikdo co do čeho mluvit, tak jsem prostě reagovala tak, že byl po dvou měsících, asi dlouholeté známosti jsem se provdala. No a zjistila jsem, že teda jsem si vzala pěknýho, když to řeknu vulgárně, hajzla. Ale měli jsme dvě děti vystudovali jako v hodě. No a pak teda se mě projevila taková zvláštní, ne, ne.

0: jste velký držák, že jste vydržela takhle dlouho se svým prvním manželem. Vždyť pro vás to taky muselo být jako velmi složité.
1: Můj dětem jsem vydržela i vůbec jako navenek jsem taky vydržela, ale říkám, bylo to tak, že jsem věděla, že jsem udělala velikou chybu, jo. No.
0: Tak to je teda...
1: To už jako nelze vrátit, že to jako vrátit. Takže hlavně kvůli dětem jsem to tak nějak udržovala, až už teda to dopadlo, že jsem říkala tak a dobrý a konec.
0: A nemělo by to teď samozřejmě zase znovu, jako vy jste velmi silná, že jste to vydržela kvůli dětem, to slýchávám velmi často. Vydrželi jsme to, nebo zůstali jsme spolu kvůli dětem, ale nebylo by přece jenom lepší, aby děti viděly spokojené rodiče, nebo to je jedno, jestli jednoho nebo druhého, aspoň někoho, kdo je spokojeně. Takže to jste se ale museli v tom případě oba dva velmi silně, nechci říkat úplně přetvařovat, ale museli jste mít jinou grimasu, jiný pohled. To přece bylo složité až, jestli mi rozumíte.
1: No bylo to složité, říkám, bylo to složité, ale jelikož jsem byla od malička vychovávána, takže otec skaut, maminka sokolka, tak mi jako takovou výchovu, která byla ne tvrdá, ale byla jako spravedlivá a rovná, že takhle. No,
0: tak to je...
1: Teda mě to mrzelo, že to takhle dopadlo, ale nedalo se nic jiného dělat, než prostě se rozejít a rozvést se a být teda... Děti už byly dospělí, no ale teďka si říkám, no hromě, proč jsem to neudělala dřív, to za prvé, a za druhý, proč můj otec neumřel spokojený s tím, že by si vzala někoho, kdo by... jako do té rodiny zapadil.
0: A náhodou tam nehrozilo třeba to, že by tatínek řekl, já jsem ti to říkal.
1: No tak to by určitě řekl, já jsem jo. To říkal. Jako již ho vidím a všichni.
0: Jo. Jako, já jsem ti to říkal. A tím by to bylo vyřešené, protože vy byste to přijali jako fakt, protože jste si sama na to musela vlastně přijít. Jo? To je ještě druhá věc.
1: No ne, já jenom říkám, my jsme teda Brňáci, že pak jsme se přestěhovali do Svíta. Po válce jako táta byl textilák, takže tam se zaváděl hodně textil, tak jsme se přestěhovali do Svíta. No a tím pádem já jsem tam i teda maturovala, i jsem pak studovala v Brně na vysoký pedagogický. No a tak tím pádem prostě to bylo tak jako zapečetěný v tom, že je to v pořádku, že až to začalo probublávat a bylo to tak, že jsem si říkala, proč jsem já tenkrát odemkrát ty dveře, a normálně jsem tam toho mužského uvedla, jako že jsem si ho přivedla já, než by si někdo něco vybral. Já konečně jsem si za sebe rozhodovala a já jsem si tam přivedla tohohle toho budoucího manžela. Že? No jenže vybýval táto zavouchl ty dveře a nepustil ho dále. No tak to takhle nedopadlo. A to už jsou takový iluze, který...
0: Jasně, že... Ale ten chtíč toho, ale... jako ukázat, že přece jenom jsem dostala rozum a našla si toho pravýho, se kterým jsem šťastná a tak, aby to bylo ze mě cítit a tatínek to poznal automaticky a neměl pochyb, tak to už je samozřejmě nemožné, ale třeba mu to někdy řeknete, Bůh ví, co bude.
1: No, možná to někde říkáme a já mu řeknu, tak teď mám, konečně jsem se šťastně vzala, mám takového muže, který by se líbil, se kterými jste mohli hovořit a mohli bychom si všichni popovídat.
0: A on by se ještě dodal tu větu, já jsem ti to říkal, moje drahá milá.
1: No, já jsem ti to říkal.
0: Blanko, taky držte se, šťastná buďte v klidu s námi i s Českým rozhlasem a ať máte život prýma, pokud to bude jenom trochu možné.
1: Ale jo, to víte, že jo, tak dělám pořád ještě sport, dělám zimní plavání, takže to mě taky těší, no tak to víte, už jsem nejstarší včera, a když někam vyrazíme do zahraničí, tak jsem vždycky nejstarší, tak to mě jako, ne, že by mě to netěšilo, to ne, no ale říkám si, tak to je v Praze, když se plave v Praze na Štěpána, tak jsem tam taky nejstarší, takže říkám, tak to už tam jdu s takovým nějakým, ne bezpečem, ale že prostě už je to tak, jak to je, že už se to nikdy neobrátí.
0: Hlavně, že máte smysl pro nějakou činnost něco dělat, protože když to řeknu upřímně s prominutím, nevím, jak moc jste upřímný vy Brňáci původem, být zaprděný doma, to není dobrá vyhlídka pro budoucí život. Takže máte aktivity a to je fajn, to je důležité.
1: Jezdím na kole, pořád ještě jezdím na kole, takže taky jsem měla i do Brna, jsem měla

0: nakonec jsem ho nezmatil.
1: A počkejte, to už není normální, ale to už není normální.
0: Který už jsou, jako už se tam nemůže, protože to dálnice takhle. Do Svíták jsem jezdila na otočku, když jsme měli sraz, tak to už taky nejezdím, tam už taky je dálnice, po které se nesmí. No a to zimní plavání, tak to dělám tak, že chodím jednou za týden na trénink na studenou vodu, že aby si tělo zase nebo dostilo. No tak to ještě taky dobrý, no a jinak můžu v podstatě všechno, no.
1: No tak, tak jen tak dál, říkám, jen tak dál.
0: Aby mě postihla nějaká nemoc, to bych nechtěla, že teď konečně, ne konečně, ale teď mě třeba trápí oči v tom, že jsem šla na kataraktu, to je na výměnu tečoče, co mě jedna kamarádka z lyžování tak mi říká, nechoď na to, no, tak to jsem jim taky neposlechla,
1: no tak
0: jsem na to šla.
1: Máte svoji hlavu.
0: A po ty katarakty špatně vidím,
1: aha,
0: nemůžu číst a takhle, tak teď snad bych měla mít nějaký zákrok, ale jsem objednána až na prosinec, že bych si mohla i přečíst v posteli, nebo takhle, jak jsem byla zvyklá, no tak to ještě na to bych se netěšila, ale to bych teda chtěla. No,
1: tak ať se zadaří. Já vám děkuju za zavolání. Děkuju.
0: Ať se zadaří. Tak zdravím Brňáky.
1: Taky. Dobrou noc.
0: Dobrou noc.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Volejte právě teď 731 800 900.
1: Lucie píše, dobrý večer, nejprve bych chtěla popřát všem Aničkám k dnešnímu svátku, tak dodatečně. Hlavně hodně zdravíčka, lásky, pohody, radosti a minimum starostí, samé fajn lidičky kolem sebe. No a co mě trápí, co mě tíží, je toho hodně, ale asi nejvíc, aby moje děti byly zdravé, v životě šťastné, dokázaly si najít práci, která je bude bavit a uživí je, najít si protějšky a založit rodiny. Aby na světě nebylo tolik zla a aby byli k sobě lidi víc tolerantní, opatrujte se všichni, Lucka Praha. A Blanka, leží mi v hlavě hodně věcí, že jsem se nezeptala svých rodičů na určité věci, které mě v 15 letech nezajímaly a teď bych se jich chtěla zeptat, ale už tu dávno nejsou. Pak mě taky trápí situace ve světě, neboť mám vnoučata a nyní bude i pravnouče, tak aby žili v míru a měli se dobře, čož se já už nedožiju. Zdraví Blanka z Přeloučska. Mekyš Birka to nazývá jednoduše.
3: Sním tajný sen,

0: Dnes je to o myšlenkách, které tíží, které ne a ne někam uklidit a které se vynoří a třeba už nás pronásledují nějaký ten pátek, možná i několik let. A ne s tím umět správně zapracovat, protože za A, člověka, co může rozčilovat, no minulost, pochopitelně, ono se to nedá změnit, tak maximálně, když nad tím člověk přemýšlí, tak to rozčiluje, ale jak s tím zabojovat? Zkuste třeba poradit, pomoct po telefonu 731 800 900 nebo klidně po písmenkách do komentářů pod pozvánku k dnešnímu vysílání nebo na linka@rozhlas.cz. Haló, kdo nám volá jako další?
1: Haló, dobrý večer. Tady je Soňa.
0: Krásnou noc. Ano, děkujeme.
1: Taky hezkou dobrou noc nebo dobré ráno. A chtěla bych se podělit o příběh, který mě vlastně do dneška tíží, i když je to už mnoho let. Ale když jsem prostě žila s mojím manželem, měli jsme dvě děti, no a jelikož tam hrál roli alkohol a žárlivost a to, takže když bylo mojím dětem 12 a 14 let, tak já jsem prostě jich opustila a musela jsem prostě odejít, jo. Děcka nevěděli, o co se jedná, co se stalo a já jsem prostě jednoho dne z práce se nevrátila domů, protože už tady byl strach o život a dětem jsem jako nic neřekla, ale jelikož jsem zůstávala u kamarádky ve stejném místě bydliště, kde vlastně děti s tím otcem zůstaly.
0: Ano.
1: Takže děti jsem potkávala, ale bohužel nechápali to. A po nějakém měsíci jsem dostala od obce byt, čili už jsem měla byt, kde by ty děti mohly se mnou být. Ale jelikož už to byl věk takový, že radši zůstanou s tím otcem na baráku. A tak jsem jich nějak potkávala, chvíli sice trucovali, ale do dneška jsem se synem o tom nemluvila, co se stalo tehda, proč jsem odešla. Do dneška jsem mu to nevysvětlila, i když je paradox, že dneska po těch letech bydlím u syna, v domě bydlíme spolu, ale on se mě nikdy na to nezeptal a já jsem mu to nikdy nebyla schopna vysvětlit a promluvit si o tom, jak to bylo, co bylo.
0: Tím pádem z toho chápu, že vás to tíží víc asi než jeho.
1: No, mě určitě strašně a on se možná bojí. Možná se bojí toho, co by se dověděl, nebo takhle. Oni měli u otce nebo u otcovi takové iluze, že jo, tatínek to, protože nebyli nikdy svědkem toho, možná něco vycítili, ale myslím si furt, že mi to tak nějak zazlíval, když nedal mi to sice najevo, ale nikdy se na to nezeptal. A fakt, jako jak to bylo každý večer, jako celé ty roky, pořád na to myslíte, že vlastně je něco, co jsem ještě nevysvětlila a asi nemám k tomu ani odvahu, nebo nebyla možná taková nějaká příležitost sednout si a říct, jak to všechno bylo.
0: Hejte, asi určitě ta příležitost je, ale jenom člověk hledá potom nějaké vlastně takové berličky duševní, kdy si říkáte, teď ne. Ale přitom vlastně ono by to šlo, teď jo. Ale zkuste to nejdřív, protože věřím tomu, že kdybych já byl v podobné situaci nebo chtěl říct něco zásadního, tak bych asi plácal, byl bych ten náhodným generátorem slov. Protože ze mě by to i přes veškerou přípravu, že teď to udělám, teď to řeknu, tak bych to neřekl asi správně, jak bych vysloveně chtěl. S tou nervozitou v této spojitosti, co to třeba napsat? Co si to nejdřív napsat na papír? A potom teprve udělat ten krok. A nebo ten předat ten dopis, třeba ten papír o tom, co se vlastně dělo. Je to možné? Bylo by to řešení?
1: Já si myslím, vidíte, teď jste mě na to nějak přived, protože my třeba s manželem, když jsme měli mezi sebou nějaké tyto a třeba byl napitý a nestačilo mu to vysvětlovat, já jsem opravdu to napsala na papír a věděla jsem, že i když možná to nebude mít nějaký výsledek, ale aspoň trochu, když si to přečte, že aspoň trochu ho to nějak nakopne nebo něco.
0: Protože člověk, to je pravda.
1: Když jste mě to teď připomněl, že asi je to fakt, že když si to člověk, protože já když mu to budu vysvětlovat, asi jako
0: tak to nebude muset třeba pochopit tak, jak vy byste chtěla, aby to bylo chápáno a potom už tam chodí takové ty věty typu a rozumíš mi, co tím říkám. Tak fakt je, že a vlastně to není nic převratného, objevného, ale někdo říká, jak to, že nevyšetříš peníze, jak to, že utratíš úplně všechno. Napiš si všechno, co utratíš. Tak vždycky, když je to černé na bílém, tak to musí přece fungovat i v tomhle případě. Napište to.
1: Máte pravdu a úplně jsem si teď vzpomněla, že když jsem něco tému mojemu mužovi chtěla říct a on neposlouchal, že jsem to opravdu napsala. A takže já jako asi díky vám zítra sednu nebo ještě dneska sednu a nějak si udělám body a napíšu to a konečně se mi uleví a předám to těm dětskám, aby skutečně věděli, že to nebylo, že jsem jich nechtěla, že jsem jich opustila, že jsem si šla za něčím, ale že prostě nebylo východisko žádné. Že to bylo jediné východisko. Jako mrzelo mě to, já jsem nemohla jít třeba na, když měli půl kolonu, nebo když měl maturitu kluk, jo, závěrečné zkoušky, prostě jsem tam nemohla jít, protože tam byl jako ten táta jejich, jo, a to by nedopadlo dobře.
0: Teď se to vysvětlí. Teď se to vysvětlí. Ani se to nemusí psát konkrétně, proč jsem nebyla tam, kde jsem nebyla, ale chtěla jsem tam být, ale teď se to vlastně může vysvětlit. Takže pokud možno rukou, aby bylo vidět...
1: Jistě, že žádný mail nebo tak to napíšu na papír. Ano.
0: Tak.
1: To jste mě přived teď opravdu a možná se mi fakt uleví a budu jako co, nic se tím nepokazí.
0: Přesně.
1: A mě se uleví.
0: Držím palce a dejte vědět, jak to dopadlo a kolik to mělo stránek.
1: Jo, já už asi beru propisku a něco budu psát, ale děkuji vám moc, jako.
0: Vůbec
1: to pomohlo. Děkuji, mějte se krásně, dobrou noc, zdravím všechny a snad se někdy dovíte, jak jsem pokročila, jak to dopadlo.
0: Děkujeme.
1: Ale už se usmívám, už je mi lépe.
0: No tak, Soňo, ať se daří, vypište se, těším se na to, až to dopíšete, jo?
1: Jo, já vám děkuju moc a dobrou noc. Dobrou.
0: Uf. No, až mám z toho husí kůži. Nikol z Karlových Varů napsala, dobrý večer, přeji vám všem. Mám toho na srdci hodně, bohužel by se to nevešlo na papír. Tíží mě toho moc, spackaný život od A do Z. Nikol, vešlo by se to na papír. Teď jsme to řešili. Teď určitě ano. Musí to mít nějaké body, musí to mít nějaké řešení. Všechno má řešení. Lukáš, jsou myšlenky, které odejdou a pak jsou ty, které se pořád vrací. Nezáleží na tom, jak moc se je snažím zahnat. Vždycky si ke mně najdou cestu. Někdy stačí obyčejný zvuk, stará fotka nebo známá melodie. Když uslyším známé spouštění Windows XP, vždycky si na tu dobu vzpomenu, na časy, kdy bylo všechno jednodušší a starosti nebyly tak velké. A možná právě se některé vzpomínky nikdy nevymažou. Jen čekají, až je něco probudí, znovu probudí. S pozdravem, Lukáš. A ještě Michal, roztroušená skleróza. Moje letos oficiálně potvrzená diagnóza, slavost levé poloviny těla, syndrom tonického napínače bubínku. Stále samota, ale už spíš z praktických důvodů. Mám špatnou jemnou motoriku a sám si stěží třeba zastřihnu vlasy na zátylku. Mimo oblast zdraví, to, že svět má nedostatek dospělých jedinců se silnou osobností, kteří se chovají skutečně dospěle, to znamená, že se umějí v životě ovládat. Kdykoliv se nad tím zamýšlím, s údivem shledávám, kolik osobních i světových problémů pramení právě z nedostatku sebeovládání. Aneta Langerová, Voda živá. Myslím, že to je písnička, která k tomu sedne jak zadek na hrnec.

0: to je milé spojení. Hradišťan, Aneta Langerová, Jura Pavlica. Pěknou noc přeji taky do Davle, Romaně.
1: Ano, děkuji.
0: Myšlenky, které tíží, to tady máme, tohle téma, těžké téma teda. Vás tíží co ano. V hlavě, nebo chcete pomoci?
1: Nepotřebuji pomoci, já už to mám vyřešený, ale tížilo mě strašnou dobu, protože jsem žila v manželství, kde jsme měli dvě děti, kluka a holčičku, a moje dcera, nedokázala jsem jí prostě se jí zastat v manželství. Manžel byl docela hrubián a odnášela to i ona. A hrozně jsem si to ne fyzicky samozřejmě, ale psychicky. A když říkám samozřejmě a psychicky, je to někdy horší než...
0: To zcela určitě, to zcela určitě. A to na vás se to nepodepisovalo, jako na vás takový nebyl?
1: Taky
0: byl.
1: Ano, taky. Prostě...
0: Bojovali s tím všichni v rodině.
1: Ano, no jako spíš já a zajímavý, že prostě syna se to moc nedotklo, protože on asi na kluk je jiný prostě, ale ženy nějak v jeho životě hrály jinou roli. A bohužel i vůči dceři, a já si to do dneška vyčítám, že jsem se jí nikdy nedostala tak, jak jsem měla. Ale proto říkám, že je to u mě vyřešený, protože my jsme si o tom dneska její 30 let, vyříkali jsme si to, já jsem jí to řekla všechno, ona je úžasná a říká, že to všechno chápe, všechno prostě pochopila v úvozovkách, nějaký to formovalo. Nevím, dneska je z ní úžasná ženská, já jsem po druhý vdaná, žiju krásný život, asi to k něčemu bylo, tohle chci říct, možná.
0: Ale zase na druhou stranu, pokud, tak jak jsem zmiňoval už to vysílání dneska, že když jako dítě jsem vnímal, že rodiče jsou moje modla, moje maminka, moje bohyně,
1: ano,
0: a vlastně pak
1: ano.
0: Z ničeho nic přijde bumbác, dokázali fungovat tak, že se přetvařili teda úplně na 100% a přijde čas, že najednou tatínek se stěhuje, protože...
1: Ne, tady to ne, to bylo úplně jinak, to ne. My jsme byli takový, že jako všechno bylo v pohodě, ale postupem času on začal být hrubej a jakmile se děti začaly osamostatňovat, já jsem se začala osamostatňovat, prostě on nebyl ten bůh, který by jsme všichni poslouchali,
0: tak
1: on začal být nervózní a začal útočit.
0: To znamená, že se furt neustále bránil něčemu, chtěl...
1: No prostě chtěl nás mít pod kontrolou.
0: Jo,
1: a my jsme se najednou dovolili, jako, že já jdu někam, ty jdeš někam, a děti samozřejmě vyrůstaly a už to nebyl ten tatínek, který že jo, pro ně všechno udělá, všechno oni ho poslouchají na slovo. Oni chtěli jít tam, nechtěli jít tamhle a to už prostě bylo špatně.
0: Dokázala jste tedy tím pádem, nebo dokázali jste s postupem času najít, co bylo spouštěče? Vždy takových hrubiánských jeho činů?
1: Ne, vůbec nevím. Jemu fakt stačilo to, že prostě my jsme najednou začali chtěli žít nějak víc a on prostě chtěl nás mít jako vyloženě, jakože pod kontrolou a nevím, opravdu jako bylo taky divný, no, zvláštní.
0: Kolik let vám trvalo, než jste vlastně přišla na to, že ta zamilovanost pominula a že najednou člověk vidí i něco jiného, co vidět vlastně... No mohl, no, ale neviděl, to, třeba přehlížel.
1: Právě si to, no ano, vyčítám si to dneška a děkuji, že dcera mi odpustila v podstatě, protože to trvalo celou dobu, protože tam byly věci, že třeba my jsme byli na chatě a blbost, dcera, já nevím, teď prostě řekla třeba jenom, že nekoupila chleba, nebo já nevím, něco takový, on okamžitě řekl, tak ty s náma domů nepojedeš. Jet si vlakem a já jsem prostě byla ta špatná, já do dneška si tuhle situaci si vyčítám do dneška, že prostě nejela jsem s ní tím vlakem domů, ale nechala jsem jí chudáka jít z domu vlakem, my jsme jeli autem.
0: No, jak je to prostě, možné, že vlastně to jste se bála v tom případě?
1: Já nevím, já jsem se bála, že prostě nevím, že prostě říkám dobře, ona odejde, ale já bych neměla kam jít, já jsem se pak bála celou dobu, potom ono to všechno vyústilo, to bylo tak, že opravdu pak to skončilo tak, že já jsem se bála, že nejradši bych odešla, neměla jsem kam. O tom to celý je.
0: Vlastně, a kdy to celé vyzrálo? Jako kdy přišel ten okamžik, kdy jste, protože zase zmiňuji to, co se mi xkrát v životě potvrdilo, že žena, když se rozhodne o něčem, tak je to nezvratné, tak vy jste se rozhodla při čem? Kdy to přišlo, ten čas? Kdy to bylo?
1: To nejde takhle říct, protože já bych odešla už dávno, ale konkrétně opravdu jít někam, kam máte jít, že jo?
0: No jasně, jako, jasně, ale to už, sám. Už samo o sobě, ale to, že jste to přece jenom do toho stavu potom dostala, tak jako kdy byl udělaný ten
1: je
0: krok,
1: pravda,
0: jako že
1: ano, nastal nějaký zlom, opravdu, když prostě všichni jsme se začali osamostatňovat. Děti začaly, šly na střední školu nebo takhle a opravdu jsme začali, nebyli jsme závislí na něm, že jo, že nás někam vezme, někam pojedeme a tohle. A děti začaly mít svůj život, já jsem začala v práci, začala jsem do práce, začala jsem něco dělat. Tak to začali jsme se tak nějak jako rozprchávali a teď to už chápu, prostě on měl takový ten pocit, do dneška žije sám, bez přátel, bez nikoho, on prostě nás já jsem to pochopila později, on mě odvrhnul, vlastně odstřihl od všech mojich přátel, že jo, já jsem jako pak
0: takže
1: nežila
0: sobec.
1: Vůbec jako, ano, tak, ano, to jo, to ano,
0: sobec.
1: To stoprocentně, ano, ano.
0: A jak je možné, předpokládám, že děti vznikly z lásky, že, takže to
1: ano,
0: je jako v pohodě
1: ano,
0: ještě.
1: Ano, právě, já to taky nechápu.
0: Je ano, to tam, bylo to
1: právě,
0: tam?
1: No. No, bylo to tam, ano, přesně tak, ale pak se něco zvrtlo, nebo nevím, on, nevím. A hlavně vůči ženám, vůči synovi byl v pohodě vždycky, ale prostě vůči mně i mojí dceři dokázal říct hrozný věci, když potom byla už i jako, bylo jí 14, 15, ona od nás radši odešla. To mě hrozně tížilo, radši si našla pod nájem, protože aby slyšela, že s odpuštěním k nebo něco.
0: No ale tak prostřednictvím, jako když tohle to vlastně vnímáte i vy jako matka toho dítěte, tak vám ano. To slovo na k taky asi pravděpodobně jako nikdy přilítlo na adresu, takže to už byly dvě, tak potom, když už tedy nastal ten moment.
1: Ono tam bylo takových věcí, že prostě potom nakonec mě umřel táta a mamka se mnou zůstala bydlet, bydli jsme spolu všichni chvilku a on dokázal tohleto stejný říct i mojí mamce, prostě to prostě všechno to naštěstí dopadlo tak, že jsem to zavčas ještě, sice dobře, je mi 58, ale mám krásný druhý manželství, jsem v pohodě, jsem žiju naprosto úžasný život, děti naštěstí jsou fakt úžasný, úplně Pereska taky, opravdu jsme si to všechno vyříkali, proto jako říkám, je to ve mně, stejně je to ve mně, protože mě to mrzí.
0: No, zeptám se ještě, na závěr, to, že někdo někoho miluje, je věc jedna, protože to je prostě, to tam je a to letí, to jde přes mrtvoly a to se s tím nedá nic dělat, ale byla jste s ním šťastná někdy?
1: Ano, samozřejmě, to jako jo, ale pak se prostě něco zvrtlo, nevím co, ale říkám, myslím si opravdu ten zlom, že on byl šťastný, dokud já jsem byla těhotná.
0: Dokavec jste poslouchala
1: byla jsem
0: a dokavec jste ho potřebovala.
1: Ano, a byla jsem doma. Tak, přesně tak. A byla jsem na něm závislá.
0: Tak.
1: A všichni, i děti. Tak. A pak prostě nastal obrovský zlom. Obrovský
0: tak,
1: prostě.
0: A potom jste chtěla být částečně už nezávislá, normální, všichni.
1: Všichni jsme chtěli žít normálně, ano. Ano.
0: A teď
1: no,
0: teď
1: a
0: v současné době to ještě má nějak, jako hlídáte si, nebo vídáte se, víte o něm nějaké informace,
1: vůbec
0: nebo jste
1: ne,
0: ho odstřihla
1: ne.
0: Úplně?
1: Ne. On je naprosto nenávidí, děti ho naštěstí vídají, děti jsou v pohodě, ale jako není to tam nic hezkýho, protože on prostě žije tím svým životem, že je zapřklej. Víte co?
0: Teď si člověk představuje, že potom ještě splodí další dítě a další ženu a další tohle a vy...
1: My už jsme starý, to už...
0: No ale hlavně, že teď vedete svůj normální, podle vás, řádný život.
1: Já jsem úplně nadšená, ano.
0: Není co řešit.
1: Ano. No není, já jenom mám furt v sobě to, že i když mi dcera opravdu se o tom bavili, řekla mi, mami, za to nemůžeš, prostě tak bylo. Ale prostě mám opravdu výčitky. Mám výčitky, to si neodpustím nikdy, no. Jako měla jsem stát za ní víc, jako no.
0: No teď, ale to je život, to je život a člověk...
1: Já vím. Ale proto mám zase, jsem dostala takovou úžasnou dceru, která prostě mě to odpustila a já jsem poučená a je to všechno jako úžasný.
0: A
1: jako
0: aby to přineslo taky něco do života i té dceři, protože ona se říká, že jo, že člověk jako zažije ve své mládí, tak nechce, aby bylo v mládí svých potomků, že?
1: A já si myslím, že určitě, protože ona opravdu je takovej ten chodící člověk, který opravdu fakt rozdává lidem opravdu jako radost všechno a to zvažuje to všechno, ona je opravdu úžasná, takže asi to tak mělo být, no.
0: Děkuju.
1: Ale jako je mi to líto, no.
0: Děkuju za zavolání, moc si toho vážím.
1: Jo a já děkuju za to, jak mluvíte s lidmi, opravdu jste úžasný.
0: Děkuju, dobrou noc.
1: Děkuju, taky dobrou noc.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.
0: Ach, můj rozhlasový bože, my jsme mluvili skoro 10 minut. No to zas bude. Ale chápejte, jsou telefony, které se nedají utnout. Nedají. A víte co? Dáme ještě prostor dalším. Kdo se dovolá? 731 800 900, volejte noční linku Českého rozhlasu. Které myšlenky vás stíží, anebo které vás stížily kdysi a vy jste s nimi zatočili. Tak pojďte se přiznat, nebojte se.

0: myšlenky, které tíží, to je téma nedělní noční linky už teď v pondělí 27. července. No, když člověka převálcují ty těžké myšlenky, často neřekneme přímo, že ten člověk potřebuje pomoct, nebo já chci pomoct, nikdy to nemůže ani pojmenovat, okolí si proto musí všímat změn. Člověk se začne stahovat, přestane se ozývat, ruší domluvené věci, ztrácí zájem o práci, školu, koníčky nebo lidi, které měl rád. Může působit vyčerpaně, podrážděně, lhostejně nebo nezvykle klidně po dlouhém období napětí. Takové ty varovné věty, které zní nenápadně. Už nemůžu, nemá to smysl, všem by bylo líp. Bez mě jsem jen přítěž, chtěl bych na chvíli zmizet. Takové věty není dobré schazovat jako náladu, dramatizování nebo vydírání. Může to být způsob, jak člověk zkouší zjistit, jestli ho někdo slyší. No a dalším signálem může být zanedbávání sebe sama. Změna spánku, jídla, prudké zhoršení nálady, rozdávání osobních věcí, loučení, uzavírání účtu nebo nečekané uspořádávání věcí. U dětí a mladých lidí se může objevit zhoršení prospěchu, útěky do online světa, sebepoškozování, ticho nebo náhlá agrese. Ta pomoc je v zásadě jasná. Zajímat se, nenechávat to být. A když si budete stoprocentně jistí, že máte pravdu vy, že opravdu volá někdo o pomoc, zkuste zavolat 112, tam určitě pomohou. A nebo zkusit najít nějakou linku důvěry a nebo pomoci předat, zavolat a zjistit, jak k dané osobě se máte správně zachovat.
1: Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Volejte právě teď 731 800 900.
0: A s největší pravděpodobností někdo poslední do dnešního vysílání uvidíme, jak budeme dlouzí. Honza u telefonu, pěknou noc přeji.
2: Taky přeji krásnou noc a všem posluchačům.
0: Kdo nám volá?
2: Javorník,
0: ano, zdravím vás. Povídejte, co vás tíží, jaké máte
2: no,
0: těžké myšlenky?
2: Na vašeho kolegu, který byl včera, protože vždycky se tomu dovolala. A včera bylo perfektní téma, jako nevěra, a dneska máte ještě lepší téma, co nás strašně mrzí.
0: Snažím se to střídat jednou veselé, jednou smutně, ale tak, jak to člověk naplánuje, podle toho i třeba, jak vy v uvozovkách pískáte, tak původní třeba záměr mohl být jiný, ale je to podle vás, kam se dostaneme, ale dneska je to teda vážné téma. Tak nevím, jestli vy to uzavřete tak vážně, nebo téma, jestli, no, jestli přidáte něco veselého. Co vás stíží případně? Povězte mi.
2: Já vám řeknu. Jak mám začít? No, první manžel mě strašně zklamal. Našel jsem ho nejlepší kamarádku v posteli, což mě jako vytočilo, tak jsme se rozvedli. Dlouhé roky jsem byla sama s dvouma synama a pak jsem poznala perfektního člověka, který je můj manžel už 15 let a 10 let jsme spolu žili, vychoval moje dva syny. Já jsem díky němu získala dceru, mám vnuky, už jsem její prababička, ale strašně mi mrzí to, že když byl covid, můj muž v životě nebyl nemocný. Pracoval v lese s pilou, plný elánu života. No a po očkování v covidě, po covidu to začalo. Mozková mrtvička, embolie, žlučník, dostala rakovinu prostaty, byl na několika těch operacích. Jsme na jaře prodělali chemoterapii, tak mu našli slabé srdíčko, takže bere spoustu léku. A to mě strašně ubíjí, protože takový člověk plný života, energie, než jsme se poznali, tak ovdověl mu, umřela manželka na nemoc, vychoval dvě děti, dceru a syna, kteří mi říkají maminko, její děti mi říkají babičko, přijali mě do rodiny. A strašně mě mrzí, že je tak strašně nemocný a já mu nemám jak pomoct. Jako jo, dobrý,
0: leží. Ale pomáháte mu už jenom tím, že se o něj staráte přece, ne? To je přece zásadní.
2: No, tak to víte, že on nosím na rukách.
0: To je přece k nezaplacení. To, že... Myslím, že to je úplně k nezaplacení a pojišťovna neproplatí. Nemá jak.
2: No, nemá jak, to máte pravdu. Jenom to, že mojím dvou synům dal perfektního tátu, vychovali je, dali, pomohli jim dát vzdělání, všechno, prostě něco úžasného. Hmm. Ale mrzí mě to, že tak strašně nemocný a i když dělám, co se dá, tak mu vlastně nemůžu svým způsobem pomoct.
0: Ale pomáháte, možná ani nevíte jak, to ani fakt ne.
2: Psychicky, fyzicky, jako to chodíme, máme pejska, chodíme na procházky s Diankou, máme je zeštěti. No, to a prostě snažím to, ale já bych mu tak strašně chtěla pomoct prostě, aby bylo v pohodě.
0: Nejde to, nejde to, jinak to nejde, jinak to nejde a kdyby bylo, tak přece by to bylo to číslo jedna, které mu dáte, že jo? Kdyby to šlo. Takže dáváte, co můžete. Víc to nejde.
2: První a poslední.
0: Tak. A byla jste
2: první
0: poslední.
2: První a poslední, protože to je úžasný člověk, za kterého, kdyby to bych mohla, tak za něj budu i dýchat.
0: Krásná tečka, neumím si představit lepší za dnešním vysílání. Moc děkuju, držte se, zdravím vás a ať vám to spolu funguje ještě, ještě pokud možno dlouho, aby se ty neduhy
2: no, tak, doufám,
0: tak nějak dali do ústraní.
2: Jako jeho maminka, babička, teda jako jeho babička a děda se dožili 90. Děda umřel, měl 101, babička měla 99 a tchyně milovaná moje, měla 98, takže já doufám, že jako ještě tady můj František dlouho bude.
0: Františka, pozdravujte, že ho zdraví jeden klacek macek
2: no,
0: z Prahy.
2: Možná poslouchá vaše rádio, protože když je tak hrozně nemocný a v noci hodně stává, tak udělal takový kompromis, že se přestěhoval do dětského pokoje a v ložnici spím s Diankou. A on to, a říkal, už jsi si taky naladil Olomouc. Já říkám, já poslouchám jenom Olomouc večer.
0: Tak, že nás těší, že ladíte, posloucháte.
2: A ještě se, prosím vás, je zeptat na takovou věc. Ten kolega, co včera vysílal, jak se jmenuje jménem?
0: Myslím si, že to bylo vysílání z Brna a Borek Kapitančik. Tak ho poslouchejte zase příště. Teď už se musíme fakt
2: Takže
0: rozloučit.
2: Takže na něho jsem měla hodně štěstí, když jsem volala.
0: Děkuju, dobrou noc.
2: Dobrou noc a zdravím všechny posluchače vašeho rádia, protože jste úžasní, boží. Když přijedu večer nebo v noci z práce, tak nedělám nic jiného, než poslouchám vaše rádio.

Máme stále vysílání Českého rozhlasu a než se rozpojíme do regionu, i stanice Pohoda, až bude mít svůj vlastní program, taky pozvánka k dalšímu vysílání, další noční linka, ta bude se Zlína, už dnes hodinu před půlnocí Jarka Barboříková a téma Věříte svému znamení z Věrokruhu? Přemýšlejte, pište, volejte, pište klidně už teď na linka@rozhlas.cz. Mimochodem děkuji za dnešní téma, které jste vybrali do vysílání. Těžké téma teda pro všechny zúčastněné, ale myslím, že to dopadlo dobře. A i když to byly v překladu myšlenky dost, které vás tíží a které hned tak nezmizí, tak snad to pomohlo. Snad to trochu uspíšilo to, že se někam vytratí a že jste třeba taky slyšeli, že na vás ostatní myslí, protože jako jedna rodina si máme říkat všechno, tak pokud možno jenom s pravdou, tak mě za to moc těší. A doufám, že přidáte i další silná témata, anebo i prach obyčejná v uvozovkách. Pište i mě konkrétně jan.macon@rozhlas.cz nebo přímo do rozhlasu, to znamená noční linka, Honza Macon, Praha, Vinohradská 12, ono to dojde, nějak to dojde. Moc si vážím toho, že píšete klasické dopisy, protože to je mi vždycky radost, když mě čeká tak ve fochu tam něco, nějaká obálka, ať už růžová, nebo ať už srdečně, obsahově, kamínky taky dorazily, musím poděkovat. Každopádně vážím si toho, i když někdy tady jako prevít odpovídám hodně pozdě, přesto snažím se aspoň odeslat děkuji. A kdyby náhodou třeba zrovna to, děkuji, ode mě nedorazilo, tak teď z vysílání to patří jenom vám a vám. My se společně uslyšíme na 1. srpna, to znamená v sobotu, říkám letos správně. Ano, 1. v sobotu. To mají být zase ty horečky obrovské, ty tropy, subtropy. No další 40, to teda to jsem na to zvědav. No. Držte se, mám vás rád. Prahy se loučí Honza Macoun a těším se už teď na příště.

0: Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje. Divadlo pro vaše uši.
1: Buďte vítáni, vážení a milí. Dnes, jak se říká, na trochu poetické notě Divadla pro vaše uši. A ono zřejmě stačí, abych řekl jen, všichni dospělí byli nejdřív dětmi, ale málo kdo si to pamatuje. No ano, právě takhle otvírá svého Malého prince spisovatel Antoine de Saint-Exupéry.

0: Pořadlo pro vaše uši s Robertem Tamchynou.
1: A teď ať se přihlásí ten, kdo nikdy neměl v ruce nebo nikdy neotevřel Malého prince. Já nevím, je vůbec možné se s takovou knížkou minout? Jen v rozhlase bylo těch adaptací Exupéryho poetického příběhu několik. V 60. letech například s Václavem Voskou a v roli Malého prince, světe div se, žena Jiřina Jirásková, která si těch kalhotkových rolí i na jevišti v mládí sehrála víc než dost.
2: Když mi bylo 6 let... viděl jsem jednou nádherný obrázek v knize o pralese, která se jmenovala Příběhy ze skutečného života. Obrázek představoval hroznýše, jak poliká šelmu. Hodně jsem tehdy přemýšlel o dobrodružstvích v džungli a tak jsem nakreslil svou první kresbu. Ukázal jsem ji dospělým a ptal jsem se, nahání-li jim strach. Odpověděli mi, proč by klobouk naháněl strach. Ale on to neměl být klobouk. Byl to hroznýš, který spolkl celého slona. A teď leží natažený s velikánskou vypouklinou uprostřed, spí a zažívá. Ale dospělí mi poradili, abych toho kreslení najedených hroznýšů nechal. Dospělí sami nikdy nic nechápou. A děti to hrozně unavuje stále a stále jim něco vysvětlovat. A tak se stalo, že jsem se v 6 letech vzdal skvělé malířské kariéry. Musel jsem si tedy vybrat jiné povolání a naučil jsem se řídit letadlo. Potkal jsem pak spoustu vážných lidí. Žil jsem hodně s dospělými, poznal jsem je velice zblízka. A mé mínění o nich se valně nezměnilo. Když jsem mezi nimi potkal někoho, kdo se mi zdál jen trochu bystrý, ověřil jsem si na něm svou zkušenost s první kresbou, kterou mám stále schovanou. Chtěl jsem vědět, je-li opravdu chápavý. Ale vždycky mi odpověděl, to je klobouk. A tak už jsem mu nepovídal ani o hroznějších, ani o pralesích, ani o hvězdách. Mluvil jsem s ním o kopané, šachu, golfu a o kravatách a dospělý byl velmi spokojen, že poznal tak rozumného člověka. Tak jsem žil sám. Neměl jsem nikoho, s kým bych si mohl opravdu popovídat. Až jednou, bylo to před 6 lety, se mi v poušti na Sahaře porouchal motor letadla.

0: Oprava motoru byla pro mne otázkou života nebo smrti. Měl jsem pitnou vodu sotva na týden. Trosečník na voru uprostřed oceánu nemohl být opuštěnější než já v tom nekonečném moři písku. Tisíce a tisíce mil od jakékoliv obydlené končiny.
1: Prosím, pěkně nakreslí mi beránka.
2: Prosím?
0: Vyskočil jsem, jako by do mne hrom uhodil. Přede mnou stál malý zlatovlasý chlapeček a vážně si mne prohlížel.
1: Nakreslí mi beránka.
0: Díval jsem se na něj udiveně. No považte jen, že jsem byl na tisíce mil od lidských obydlí. A on nevypadal, jako by zabloudil. Vůbec nevypadal jako dítě ztracené v poušti. Co tu děláš?
1: Prosím, pěkně nakresli mi beránka.
0: Když stojíme před velkou záhadou, neodvážíme se neuposlechnout, tak jsem vytáhl z kapsy list papíru plnicí pero a pak jsem se zarazil. Neumím kreslit.
1: To nevadí, nakresli mi beránka.
0: Počkej, nakreslím ti něco, co umím.
1: Ale ne, nechci hroznýše, který spolkl slona.
0: Cože?
1: Potřebuji beránka.
0: Beránka? No, tak takového?
1: Ne, tenhle je nemocný.
0: Nemocný? Tak, takového?
1: To není beránek, to je berán. Má rohy.
0: No. A tenhle?
1: Ten je moc starý. Já chci takového, aby dlouho žil.
0: Tak víš co? Nakreslím bedinku. Tak. A beránek, kterého chceš, je uvnitř.
1: Právě takového jsem chtěl. Myslíš, že ten beránek bude potřebovat hodně trávy?
0: Proč?
1: No, protože u mě doma je všechno malinké.
0: No, dal jsem ti docela malinkého beránka.
1: No, není tak moc malý. Podívej se, on usnul.

0: A tak jsem se seznámil s malým princem. Dlouho to trvalo, než jsem pochopil, odkud přichází. Všechno mi objasňovala jen slova náhodně pronesená.
1: Co je to za věc?

0: veliké jako kostely. I kdyby vzal sebou celé stádo slonů, nedokázali by sežrat jediný baobab.
1: U mě je to tak maličké, že by ti sloni museli stát jeden na druhém.
0: Tak?
1: Ale než baobaby vyrostou, jsou malé.
0: Správně. Ale proč by měl beránek okusovat tvoje baobaby?
1: To je moc důležité. Víš, moje planeta je zamořena...
0: Počkej, tvoje planeta?
1: No, už to víš, no. Moje planeta je zamořena semeny baobabu.
0: Aha.
1: Proto ráno, když dám do pořádku sebe, musím udělat pořádek i na planetě.
0: No, to je správné.
1: Je třeba se přinutit a pravidelně vytrhávat baobaby hned, jak je rozeznáme od růží, víš?
0: Ano.
1: Těm se moc podobají, dokud jsou maličké. Kdybych se do baobabů pustil příliš pozdě, provrtali by svými kořeny celou planetu a už bych se jich nezbavil. A když je planeta tak malá jako moje a baobabu příliš mnoho, tak ji roztrhnu.
0: Prosím tě.
1: No, pojďme se raději podívat na západ slunce. Mám strašně rád západy slunce.
0: No, ale to přece musíme počkat.
1: Počkat? A na co?
0: No, až bude slunce zapadat.
1: Já pořád myslím, že jsem doma. Mně stačilo posunout židli o několik kroků a dívat se na soumrak, kdy se mi zachtělo. Jednou jsem viděl zapadat slunce 43krát. Víš, když je člověku smutno, má rád západy slunce.
0: To ti tenkrát bylo tak smutno? Ale malý princ neodpověděl. Každý den jsem se dovídal něco o jeho planetě. Dovídal jsem se to pozvolna, kousek po kousku, vždycky, když o něčem přemýšlel. Pátého dne, zase díky beránkovi, odhalilo se mi tajemství života malého prince.
1: Když beránek okusuje keře, spásá také květiny?
2: Beránek spásá všechno, na co přijde.
1: I květiny, které mají trny?
2: I květiny, které mají trny.
1: Tak noč jsou ty trny?
2: Na nic, človíčku. To květiny jsou jen tak... tak zlomyslné, chtějí popíchat.
1: Ne, to ti nevěřím, květiny jsou slabé. A hloupoučké. Myslíš, že jsou strašné, když mají trny?
2: A jestli ten svorník nepovolí, rozbiju ho kladivem.
1: A ty si myslíš, že květiny...
2: A kdepak, nic nemyslím. Porouchalo se mi letadlo, Já myslím na vážné věci.
1: Na vážné věci, mluvíš jako ti dospělí. Všechno spleteš dohromady, všechno pomícháš. Znám planetu, kde bydlí jeden moc tlustý pán. Nikdy nepřivonil ke květině. Nikdy se nepodíval na hvězdu. Nikdy neměl nikoho rád. Nikdy nic nedělal, jen pořád počítal. A celý den opakuje jako ty. Já jsem vážný člověk. A nafukuje se pýchou. Ale to není člověk, to je nafouklá houba.
2: Cože to je?
1: Houba. Po miliony let si květiny tvoří trny. A beránci je přesto po miliony let okusují. A to není vážná věc, když chceme pochopit, proč se květiny tak namáhají, aby měly trny, když ty trny na nic nejsou. Co pak boj beránků a květin není důležitý? Není to vážnější a důležitější než počítání toho tlustého pána?
0: Nastala noc. Nezáleželo mi už na kladivu, svorníku, žízni, ani smrti. No, neplač, malý princi. Květině, kterou máš rád, nehrozí nebezpečí. Nakreslím tvému beránkovi náhubek. Nakreslím ti pro tvou květinu ohrádku. Udělám... Připadal jsem si strašně nešikovný. Jak se mu přiblížit, jak se k němu dostat? Svět slz je tak záhadný.

zpíval v herbáři, vypadá trochu jak jetel. Rostlin od srpna do září, na to je třeba brát zřetel. Míti svou duhu kapesní, to je dnes

v sobě chladno a černo. Možná si ťukáte na čelo, to už máš plíhale zpití, jenže proč by se krucinál nesmělo, vysní psi kouzelný kvítí, přece míti svou.

0: ale kdo dělá to chladno a černo? Lepší je fušovat do kytek, když nám ten svět nějak zešet, nešli se střískat jak dobytek a pak se řezat a věšet. Na louce vyrostla květina, la la la la la la la.
1: Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje.
2: V Divadle pro vaše uši dnes pokračujeme v putování s Malým princem po jeho vesmírných planetkách. Tentokrát bude naším průvodcem asi nepřekvapivě opět herečka Slávka Hozová. A to z inscenace, kterou pro rozhlas napsal podle Exuperyho předlohy dramatik František Pavlíček. Režii měl Karel Weinlich.
3: Kdo jsi? Ach, odpust mi tu nejapnou otázku. Kdo jiný bys mohl být než můj podaný? Jenže já jsem do dnešního dne nezahlédl ani jediného ze svých podaných a myslel jsem, protože na této planetě přebývám sám a sám.
4: Zastavil jsem se na ní jenom náhodou. Veličenstvo.
3: Co to děláš? Zakazuju ti zívat před královským majestátem.
4: Promiňte, byl jsem dlouho na cestě, celou noc jsem nezamhouřil oko.
3: V tom případě ti poroučím, abys zíval.
4: Ale mně se už nechce.
3: Tak ti nařizuji chvíle mi zívat a chvíle mi nezívat. Když ty uznáš mou královskou autoritu, budu ti dávat rozkazy, které se snadno splní.
4: Smím se na něco zeptat?
3: Nařizuji ti, aby se ptal.
4: Vaše planeta je tak malinká, nikdo tady není. Čemu vlastně vládnete?
3: Všem ostatním planetám i hvězdám.
4: A oni vás poslouchají?
3: Na slovo. Můžeš se přesvědčit na vlastní oči.
4: Tak mě ukažte západ slunce, poručte mu, aby zapadlo.
3: Milý hochu, rozkazy rozumného krále musí být rozumné. Kdybych například poručil generálovi, aby začal létat jako pták a on můj rozkaz nesplnil, čí by to byla chyba? Jeho nebo moje?
4: Vaše.
3: Správně. Kdo chce rozumně královat, musí od podaného žádat jen to, co je v jeho silách. Ale neboj se. Dočkáš se svého západu slunce. Poručím mu.
4: Kdy?
3: Až k tomu budou vhodné podmínky. Podle astronomického kalendáře tuším ve 6:45.
4: Škoda, že si nemůžu počkat. Nemám tolik času, musím dál.
3: Ach ne, zůstaň na mé planetě. Udělám tě ministrem.
4: Ministrem čeho?
3: Čeho budeš chtít? Třeba spravedlnosti.
4: Vždyť jste tu sám. Koho bych tedy soudil?
3: Sám sebe. To je mnohem těžší, než soudit jiného.
4: To můžu kdekoliv. Nemusím proto bydlet tady.
3: Ale já ti poroučím. Já ti nařizuji.
4: Jestli si vaše výsost přeje, abych jí poslechl, mohla by mi nařídit, abych se z této planety vzdálil, než uplyne minuta. Zdá se mi, že podmínky jsou příhodné.
3: V tom případě ti poroučím, abys okamžitě odcestoval do cizích světů a jmenuju tě v nich svým vyslancem.
4: Má vaše veličenstvo nějaké zvláštní přání, kam bych měl zamířit nejdřív?
3: Třeba na tu žlutou planetu, co se na obzoru třpití jako z ryzího zlata.
4: Podle rozkazu, veličenstvo. Dospělí jsou hrozně divní.

0: 1 1 0 2 a 1 0 3.
1: Dobrý den, pane, přicházím jako vyslanec.
0: Narušit 3 a 2 5 5 a 7 12, 12 a 3 15. Dobrý den, 15 a 7 22 a 6 je 28.
1: Uhasla vám cigaretu.
0: 28 a 5 je 33. A 5 38. Uf. Takže? Dohromady to dělá 501 622 738.
1: Čeho?
0: Cože? Ty si tu ještě? Nezdržuj mě, mám strašně vážnou práci, právě jsem spočítal. 501 milion.
1: Čeho?
0: Teď jsem to zapomněl, protože jsi mě vyrušil. Moje složité obchodnické počty nesnášejí vytrhování.
1: Tak si vzpomeňte, co jste vlastně sčítal.
0: Za celých 54 let jsem byl vyrušen pouze 3x. Jednou mi na počítadlo spadl chroust, po druhé jsem dostal revmatický záchvat, protože mi chybí pohyb. Ale já nemám čas chodit sem a tam, když sčítám ty věcičky tam nahoře.
1: Myslíte mouchy na stropě?
0: Ale ne, mám na mysli ty věci, co se třpití na obloze.
1: Hvězdy?
0: Co jiného jsi myslel?
1: A proč je počítáte?
0: Protože mi patří.
1: Ale já viděl krále a ten zas povídal, že jim vládne.
0: To je možné. Ale vládnout a vlastnit není to též.
1: A jak to, že patří zrovna vám?
0: Protože jsem je spočítal. První. Když najdeš diamant, který nikomu nepatří, je tvůj. A mé jsou zase hvězdy, protože nikoho přede mnou nenapadlo je spočítat.
1: A co s nimi budete dělat?
0: Přepočítávat. Pořád přepočítávat. Co se ti na tom nezdá?
1: Když mám klobouk, tak proto, abych si ho dal na hlavu. Když mám růži, můžu k ní přivonět, zalévat ji. Jsme si prostě užiteční. Ale vy nejste svým hvězdám k ničemu. Ach, ti dospělí jsou tak zvláštní. Nenechte se rušit, počítejte klidně dál. Já se radši podívám na jinou planetu, je větší, krásně růžová, jako poupě.

0: Ano, mladý muži, zvolil si správně. Tohle je neobyčejně solidní planeta. A stejně takový je i můj zeměpisecký ústav, ve kterém tě srdečně vítám. Domnívám se, že jsi přicestoval ze vzdálenějšího konce vesmíru a že jsi tedy badatel. Velice mě těší, posaď se. Vyprávěj mi o dalekých končinách a já tvou zprávu zapíšu.
1: Je, to je tlustá kniha.
0: Velmi správně, protože píšu o cizích zemích, ale taky o mořích a řekách a horách.
1: A všechny jste je viděl a procestoval.
0: Co tě nemá? Já o nich pouze píšu učené knihy. Cestování je věc badatelů a cestovatelů. Já tu sedím u stolu a zapisuju, co oni vybádali a viděli na svých cestách. Jenže se tu bohužel už moc roků neobjevil ani jeden. Počkat. A co ty? Ty jsi přicestoval z dalekých světů, jsi tedy badatel a musíš mi popsat, kde jsi byl, co jsi viděl a odkud přicházíš.
1: Moje planeta není moc zajímavá, je docela malá. Kromě mne se na ní vejde jen snad pár motýlů.
0: Živé tvorstvo mě nezajímá, nejsem zoolog.
1: Pak mám ještě jednu krásnou květinu.
0: Květiny nepatří do zeměpisu, nýbrž do botaniky.
1: Vždyť jsou ze všeho nejkrásnější.
0: Ale pomíjející.
1: Co to znamená? Pomíjející.
0: Opak trvalého. Trvalá je například hora, protože trvale stojí na jednom místě. Trvalý je oceán, protože nikdy nevyschne.
1: A co je pomíjející?
0: Všechno, čemu hrozí brzký zánik.
1: I mé růži?
0: Ovšem.
1: A já ji nechal doma úplně samotnou. Pro dlouhé únavné cestování, které mi zatím nepřineslo ani zajímavé zkušenosti, ani krásné přátelství.
0: Jestli cestuješ kvůli přátelství, pak se musíš vypravit jinam. Na planetu, kde žijí lidé.
1: Jak se jmenuje?
0: Země. Je neskonale větší než naše drobné planetky. Má celkem dobrou pověst a především na ní žije spousta zvířat, květin, ptáků a lidí. Podle záznamů v mé knize je na Zemi na 111 králů, 7 000 zeměpisců, cestovatelů a jiných badatelů, 20 000 obchodníků a to není zdaleka všechno.
1: Prosím pěkně, mohl byste mi ještě prozradit, kde se právě teď nalézá ta podivuhodná planeta?
0: Na hranici mezi souhvězdím Beránka a Růže uvidíš zářivou modrou hvězdu. Teď právě k nám obrácena tou stranou, na které je obrovská poušť. Můžeš na ní přistát bez nebezpečí.
2: Přišel mi k svátku gratulovat Olda a přinesl mi žlutej tulipán a pěknou reprodukci od Marolda. Je na ní vidět bitva u Lipan. Pověsil jsem si bitvu do pokoje a tulipán jsem pod ní postavil. Jo, umění a kytky, to je moje. Pak jsem to s Oldou pěkně oslavil. Proč nechal jsem tulipán pod obrazem? Proč jsem ho radši nepostavil na zem? Proč? Když výstřel padne, voják

0: A proto tvrdím, že když kvůli pánům se lidi začnou mezi sebou prát, neprospívá to ale vůbec tulipánům. A nezlobte se, já mám kytky rád.
1: Skoro bych teď mohl říct, že do třetice bude dnes s Malým princem při jeho setkání s Liškou opět žena. Ale nakonec je to jinak. Ne, ale opravdu, kdysi byla Malým princem v jedné nahrávce sama režisérka Lída Engelová, jenže po letech zůstala jenom v režii a k původnímu záznamu s Vlastou Fabianovou pozvala místo sebe herce Davida Novotného.
2: Kdo jsi? Jsi moc hezká.
3: Jsem Liška. Řekla Liška.
2: Pojď si se mnou hrát. Jsem tak smutný.
3: Nemohu si s tebou hrát. Nejsem ochočena.
2: Ó, promiň, řekl Malý princ. Chvíli přemýšlel a pak dodal. Co to znamená ochočit?
3: Ty nejsi zdejší. Co tu hledáš?
2: Hledám lidi.
3: Lidi? Mají pušky a loví zvířata. To je hrozně nepříjemné. Pěstují také slepice. Je to jejich jediný zájem. Hledáš slepice?
2: Ne, hledám přátele. Co to znamená ochočit?
3: To je něco, na co se moc zapomíná. Znamená to vytvořit pouta.
2: Vytvořit pouta?
3: Ovšem. Podívej se, ty jsi pro mě zatím jen malým chlapcem, podobným 100 000 malých chlapců. Nepotřebuješ mě, ale já tě taky nepotřebuju. Jsem pro tebe jen liškou, podobnou 100 000 lišek. Ale když si mě ochočíš, budeme potřebovat jeden druhého. Budeš pro mne jediným na světě. A já zase pro tebe jedinou na světě.
2: Začínám chápat. Znám jednu růži. Myslím, že si mě ochočila.
3: To je možné. Na zemi se děje všelicost.
2: O, to není na zemi, řekl Malý princ.
3: Zdálo se, že to v Lišce probudilo velkou zvědavost. Na jiné planetě?
2: Ano.
3: Jsou na té planetě lovci?
2: Nejsou.
3: Ne, to je zajímavé. A slepice?
2: Také ne.
3: Nic není dokonalé, povzdychla Liška. Ale vrátila se k svému nápadu. Můj život je jednotvárný. Honím slepice a lidé honí mě. Všechny slepice jsou si navzájem podobné, zrovna tak, jako lidé jsou si podobní. Trochu se proto nudím. Ale když si mě ochočíš, bude můj život jakoby prozářen sluncem. Poznám zvuk tvých kroků, který bude jiný než všechny ostatní. Ostatní kroky mě zahánějí pod zem. Ale tvůj krok mě jako hudba vyláká z doupěte. A pak podívej se. Vidíš tamhle ta obilná pole? A nejím chléb. Obilí je pro mě zbytečné. Obilná pole mi nic nepřipomínají. A to je smutné. Ale ty máš zlaté vlasy. Bude to opravdu nádherné, až si mě ochočíš. Zlaté obilí mi tě bude připomínat. A já budu milovat šumění větru v obilí. Liška umlkla a dlouho, dlouho se dívala na Malého prince. Ochoč si mě, prosím.
2: Velmi rád, ale nemám moc času. Musím objevit přátele a poznat spoustu věcí.
3: Známe jen ty věci, které si ochočíme, řekla Liška. Lidé už nemají čas, aby něco nového poznávali. Kupují u obchodníků věci úplně hotové, ale poněvadž přátelé nejsou na prodej, nemají přátel. Chceš-li mít přítele, ochoč si mě.
2: Co mám dělat?
3: No to musíš být hodně trpělivý. Sedneš si nejprve tady kousek ode mě, takhle do trávy. Já se budu na tebe po očku dívat, ale ty nebudeš nic říkat. Řeč je pramenem nedorozumění. Ale za to si každý den budeš moci sednout o kousek blíž.

0: by lépe, kdybys přicházel vždycky ve stejnou hodinu, řekla Liška. Přijdeš-li například ve 16:00 odpoledne, už od 15:00 budu šťastná. Čím víc čas pokročí, tím budu šťastnější. Ve 16:00 už budu rozechvělá a neklidná. Objevím cenu štěstí. Ale budeš-li přicházet v různou dobu, nebudu nikdy vědět, v kterou hodinu mám vyzdobit své srdce. Je třeba zachovávat řád.
1: Co je to řád?
0: To je také něco, na co se moc zapomíná. Je to něco, co odlišuje jeden den od druhého. Jednu hodinu od druhé. Moji lovci například také zachovávají řád. Tančí každý čtvrtek s děvčaty z vesnice. Každý čtvrtek je tady pro mě nádherný den. Jdu si hezky na procházku, pomaloučku až do vinice. Kdyby moji lovci tančili kdykoliv, všechny dny by se podobaly jeden druhému a já bych potom vůbec neměla prázdniny.

0: Tak si malý princ ochočil lišku. A tu se přiblížila hodina odchodu.
1: Budu plakat, řekla liška.
0: To je tvá vina. Nepřál jsem ti nic zlého, ale ty jsi chtěla, abych si tě ochočil.
1: A všem?
0: Ale budeš plakat.
1: Budu plakat.
0: Tak tím nic nezískáš.
1: Ale získám. Vzpomeň si na tu barvu obilí. A jdi se podívat ještě jednou na růže. Pochopíš, že ta tvá je jediná na světě. Přijdeš mi potom dát s Bohem a já ti dám dárek. Tajemství.
0: Malý princ odběhl podívat se znovu na růže. Vy se mé růži vůbec nepodobáte. Vy ještě nic nejste, řekl jim. Nikdo si vás neochočil a vy jste si nikoho neochočili. Jste takové, jako byla má liška. Byla to jen liška podobná statisícům jiných lišek. Ale stala se z ní má přítelkyně a teď je pro mne jediná na světě.
1: A růže byly celé zaražené.
0: Vy jste krásné, ale jste prázdné. Není možné pro vás umřít. Pravda, o mé růži by si obyčejný chodec myslel, že se vám podobá. Ale ona jediná je důležitější než vy všechny, protože právě ji jsem zaléval.
1: Zaléval.
0: Protože ji jsem chránil zástěnou.
1: Zástěnou.
0: Protože jí jsem pozabíjel housenky.
1: Kromě dvou nebo tří, z kterých budou motýly.
0: Protože právě ji jsem poslouchal, jak naříkala, nebo jak se chlubila, nebo dokonce někdy mlčela. Protože je to má růže.
1: Protože je to tvá růže.
0: A malý princ se vrátil k lišce. S Bohem.
1: S Bohem. Tady je to mé tajemství. Úplně prostinké. Správně vidíme jen srdcem. Co je důležité, je očím neviditelné.
0: Co je důležité, je očím neviditelné. Opakoval malý princ, aby si to zapamatoval.
1: A pro ten čas, který si své růži věnoval, je ta tvá růže pro tebe tak důležitá.
0: A pro ten čas, který jsem své růži věnoval, je ta má růže tak důležitá. Opakoval malý princ, aby si to zapamatoval.
1: Lidé už zapomněli na tuto pravdu. Ale ty na ní nesmíš zapomenout. Jsi navždycky zodpovědný za to, co jsi k sobě připoutal. Jsi navždycky zodpovědný za svou růži.
0: Jsem zodpovědný za svou růži. Opakoval malý princ, aby si to zapamatoval.
1: Opakoval malý princ, aby si to zapamatoval.

0: Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje.
1: I když Malý princ rozhodně není klasickou pohádkou, to spíš tedy originálním filozofickým pohledem na svět, přesto se jako pohádka často vypravuje, nakonec proč ne. Je to cesta autorské Exuperyho fantazie, na které jsme stejně pokaždé jenom hosty a je pouze na každém z nás, co si z toho literárního příběhu odneseme, co v nás zůstane a bude naší součástí. A docela určitě záleží i na tom, kdy, s kým nebo jak čteme tu knížku poprvé. Jedním z našich zasvěcených průvodců světem Malého prince může být i Eduard Cupák. Tak dobré dny ve zdraví a zase brzy naslyšenou.

studna, ke které jsme přišli, se nepodobala saharským studnám. Studny na Sahaře jsou pouhé jámy vyhloubené v písku. Tahle se podobala studni na vesnici. Ale nebyla tam žádná vesnice a myslel jsem, že se mi to jenom zdá. To je zvláštní, řekl jsem malému princi. Všechno je připraveno, rumpál, vědro i provaz. Zasmál se, dotkl se provazu a uvedl rumpál do pohybu. A rumpál skřípal, jako skřípe stará korouhovička, když vítr dlouho spal. Slyšíš, řekl malý princ, probouzíme tuto studnu a ona zpívá. Nechtěl jsem, aby se namáhal. Nech mě, řekl jsem. Pro tebe je to příliš těžké. Toužím po té vodě, řekl malý princ. Dej mi prosím napít. A tu jsem pochopil, co hledal. Zvedl jsem vědro až k jeho rtům. Pil se zavřenýma očima. Bylo to líbezné jako sváteční den. Ale tato voda byla docela něco jiného než obyčejný pokrm. Zrodila se z pochodu pod hvězdnou oblohou, ze zpěvu rumpálu a z úsilí mých paží. Byla srdci tak milá jako nějaký dárek. Když jsem byl malý chlapec, světlo vánočního stromku, hudba půlnoční mše a něha úsměvů, to vše dodávalo vždycky zvláštní zář vánočnímu dárku, který jsem dostal. U vás lidé pěstují 5000 růží v jedné zahradě, řekl malý princ. A přece tam nenalézají to, co hledají. Nenalézají, odpověděl jsem. A přesto by mohli najít, co hledají. V jediné růži. Nebo v trošce vody. A malý princ dodal, ale oči jsou slepé. Musíme hledat srdcem. Napil jsem se. Dobře se mi dýchal. Písek má za úsvitu barvu medu. Radoval jsem se i z té medové barvy. Musíš dodržet slib, řekl tichounce malý princ. A zase si sedl ke mně. Jaký slib? Víš, náhubek pro beránka. Jsem zodpovědný za svou květinu. Vytáhl jsem z kapsy své náčrty a nakreslil mu náhubek. Když jsem mu ho podával, měl jsem srdce sevřené. Ty máš nějaké plány, které neznám. Ale neodpověděl mi na to, řekl. Víš, můj příchod na zemi, zítra bude jeho výročí. Chvilku mlčel a potom ještě dodal. Spadl jsem nedaleko odtud a začervenal se. Znovu jsem pocítil, aniž jsem věděl proč, zvláštní bolest. Přesto mi napadla otázka. Tak to není náhodou, že ses procházel tenkrát ráno, když jsem tě před týdnem poznal jen tak sám, na tisíce mil ode všech obydlených krajů. Vracel ses k místu, kam si spadl. Malý princ se opět začervenal. A váhavě jsem dodal, snad kvůli tomu výročí? Malý princ se znovu začervenal. Nikdy neodpovídal na otázky. Ale když se někdo červená, znamená to ano. Vidíte? Řekl jsem, mám strach. Ale on pravil. Musíš teď pracovat. Musíš se vrátit ke svému stroji. Budu tady na tebe čekat. Vrať se zítra večer. Vzpomněl jsem si na lišku. Člověk se vydává v nebezpečí, že bude trochu plakat, když se nechal ochočit.

Vedle studny stála stará, pobořená kamenná zeď. Když jsem se druhý den vracel od své práce, viděl jsem z dálky malého prince, jak sedí nahoře, nohy svěšeny. A slyšel jsem, jak říká: tak ty už si na to nevzpomínáš? Tady to přece nebylo. Nějaký hlas mu zřejmě odpověděl, protože malý princ namítl: ale ano, je to ten den, ale ne to místo. Šel jsem dál ke zdi. Stále jsem nikoho neviděl ani neslyšel. Přesto malý princ někomu zase namítal: jistě, uvidíš, kde začíná v písku má stopa. Jen tam na mne čekej. Budu tam dnes v noci. Byl jsem už jen 20 metrů od zdi a stále jsem nic neviděl. A teď jdi pryč, řekl. Já chci zase dolů. Podíval jsem se tedy dolů ke zdi a vyskočil jsem. Proti malému princi se tam zvedal jeden z těch žlutých hadů, kteří vás v půl minutě zprovodí ze světa. Sáhl jsem do kapsy pro revolver a rozběhl jsem se, ale had sotva mě zaslechl, vklouzl tiše do písku, jako opadá tryskající pramen, a bez velkého spěchu se protáhl mezi kameny, zanechává je za sebou lehký kovový šelest. Doběhl jsem ke zdi právě včas, abych zachytil do náruče svého malého prince, bledého jako sníh. Co pak to znamená? Ty se teď dáváš do řeči z hady? Sundal jsem mu zlatě žlutý šátek, který věčně nosil na krku. Smočil jsem mu spánky a dal jsem mu napít. Neodvažoval jsem se ho teď už na nic ptát. Díval se na mě vážně a objal mě kolem krku. Cítil jsem jeho srdce tlouci jako srdíčko postřeleného umírajícího ptáčka. Řekl mi: to jsem rád, že jsi přišel na to, co tvému stroji chybí. Budeš moci domů. Právě jsem mu přicházel oznámit, že proti všemu očekávání se mi práce zdařila. Neodpověděl na mou otázku, ale dodal: já se dnes také vrátím domů. Potom připojil posmutněle: mám to mnohem dál a mnohem nesnadnější. Dobře jsem cítil, že se děje něco neobyčejného. Tiskl jsem ho v náručí jako malé dítě a přesto se mi zdálo, že sklouzává někam dolů do propasti a že nemohu nic udělat, aby ho zadržel. Jeho pohled byl vážný, zahleděný do velké dálky. Mám od tebe beránka. Mám bedínku pro toho beránka a náhubek. A tesklivě se usmál. Dlouho jsem čekal. Cítil jsem, jak se mu krev pomalu vrací do žil. Ty jsi měl strach, človíčku. Měl strach, toť se ví, ale lehounce se usmál. Dnes večer se budu bát ještě daleko víc. Znovu mě zamrazilo pocitem něčeho nenapravitelného. Uvědomil jsem si, jak by to bylo hrozné, kdybych už nikdy neměl slyšet tento smích. Byl mi studánkou v poušti. Človíčku, chci tě ještě slyšet se smát. On mi však řekl: dnes v noci tomu bude rok. Má hvězda bude právě nad místem, kam jsem loni spadl. Človíčku, vidí, že je to jen zlý sen, to s tím hadem, se schůzkou a s hvězdou. Ale neodpověděl mi na tu otázku. Pravil: nikdy nevidíme to, co je důležité.

A dnes je tomu jistě už 6 let. Dosud jsem tu příhodu nikomu nevyprávěl. Kamarádi, když jsem se s nimi zase shledal, byli velice rádi, že mě vidí živého. Já jsem byl smutný, ale říkal jsem jim to únavou. Rád naslouchám za noci hvězdám. Je to jako 500 milionů rolníček. Ale víte, něco tu není v pořádku. K náhubku, který jsem malému princi nakreslil, zapomněl jsem připojit řemínek. Nikdy ho asi nemohl Beránkovi připnout. Říkám si tedy, co pak se to asi na jeho planetě přihodilo. Je možné, že Beránek spásil květinu. Hned si však pomyslím, to jistě ne. Malý princ jí přece dává každou noc podskleněný poklop a Beránka si dobře hlídá. A tu jsem šťasten a všechny hvězdy se tiše smějí. Potom si zase říkám, někdy je člověk roztržitý a hned se stane neštěstí. Jednou večer třeba malý princ zapomněl na skleněný poklop nebo se Beránek za noci tiše vykradl. A tu se mi všechny rolničky mění v slzy. Je to velká záhada. Pro mne jako pro vás, kteří máte malého prince rádi, nebude vesmír stejný, jestliže někde nějaký Beránek, kterého neznáme, spásl nebo nespásl růží. Podívejte se na nebe. Ptejte se. Spásl nebo nespásl Beránek květinu? Uvidíte, jak se hned všechno změní. A žádný dospělý nikdy nepochopí, že je to tak důležité.